Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

go. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Začínají folková pohlazení a od mikrofonu zdraví Vítě Trovníček. Pokud alespoň koutkem oka sledujete naší domácí folkovou scénu, pak vám jistě neunikla Žalmanova osmdesátka. Čas je opravdu naprosto nekompromisní a neúprosný. Přijde mi, že je to nedávno, co jsme slavili Žalmanovu padesátku. Nutno ale říci, že čas je i spravedlivý. Pokud někdo má dar tvorby, jako je Žalman, ovládá řemeslo, je obklopen báječnými lidmi a je pracovitý, cokoliv, co tvoří, bez ohledu na věk, stojí za pozornost. Žalman připravil k osmdesátce pro své příznivce nové album. Pojďme si jej dnes poslechnout.

míchám, jdu po čtyřech rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

Posloucháme nové písničky Žalmanova spolu z narozeninového alba, které Pavel Lohonka vydal u příležitosti nedávného životního jubilea, tedy 80 let. Nese název Tomáš porád něco, psáno s vykřičníkem na konci, třemi tečkami na začátku a podivným zmutovaným slovem porád. Jde o oblíbenou kapelní hlášku pro nezasvěcené. Když spolu fungujete pospolu v kapele, není to úplně srovnatelné soužití jako třeba v rodině či partě kamarádů. Kapela, notabene profesionální, zažívá divné věci, bývá srocením nesourodých individualit, podobně se vzájemně potřebujících k obživě, tvořících v poměrně omezených mantinelech, pendlující mezi rozmary a nápady autora, očekáváním publika a vlastními potřebami. A těch společných chvil na cestách, v autě, na hotelech, při zkoušení, ve studiu. Tisíckrát omleté historky a názory. Není to vždy snadné a vyžaduje to opravdu obrovskou dávku vzájemného respektu a porozumění, aby na pódiu pak mohla jít společná energie ven. Při nahrávání, notabene opakovaném, s takovou četností po 2-3 letech, navíc v malém studiu, to celé pak ještě navíc ohrožuje určitá rutina. Občas prostě není co říci. A lidé takto spoutaní k sobě pak potřebují berličku, hlášku, signál. Hláška Tomáš porád něco je právě tím osvobozujícím prvkem, který zvedá náladu, pozbuzuje a motivuje, ukončuje debatu, aniž byste museli jít pryč nebo opustit místnost. Neutrální zdvořilá reakce, ať už si myslíte cokoliv. Asi jako když Werich říkal, lidi jsou holt lidi. A nebo náš dědeček, to je život, to se nedá nic dělat. Touto optikou se dívám na nové Žalmanovo album. Podotýkám, že jsem velký fanoušek, který slyšel snad všechny jeho nahrávky. Celoživotně mě baví ten svět, který Žalman stvořil a schovývavě přihlížím věci, které mi nesedí, nebo kterým nerozumím. A víte, že mi to přijde jako klíč? Mám moc rád lidi, kterými je Žalman obklopen. Nečekejte ode mě tedy kritiku alba, ale výzvu k hlubšímu poslechu, protože to máte porád něco. Dodal bych vždycky a všude. A tohle jsou krásné chvíle na světě, když Žalman zpívá a tvoří.

Žalmanovo album A to máš porád něco, které dnes posloucháme, přináší 14 písniček, které Žalmanomily nepřekvapí, ale také, a to je cennější, nesklamou. Zvuk kapely se v podstatě už od odchodu Brožových před bezmála 20 lety nemění. Žalman zpívá stárnoucím, ale stále sametovým hlasem, co dokáže promlouvat do duše, jako když na vás mluví milovaný otec. Vedle toho jiskří naopak nestárnoucí Míša Hálková, občas až dívčím hlasem, a místy vzniká kontrast srovnatelný s legendárním pohádkovým protikladem Kráska a zvíře. Kapelu a samotného Žalmana hudebně už 35 let podepírá tichý basák Petr Novotný, který vychytává ve vokálech ty všechny možné a nemožné intervaly a nespívatelné tenoří party, protože duší to vždycky byl jazzman a rád překonává hudební výzvy. Solovou kytaru obstarává respektovaný rutinér Petr Havarda. A tohle je možná první deska, kde jej doslova musím pochválit za pěvecký projev. Překvapí třeba v countryovce Byl to hezký den.

nevyhasnout, když nám to poručí. Jediné, co mi schází, jít znovu skotskou krajinou, v dešti se mlhou brudit, když nad hladinou orel zakřičí.

CDčka nebo fotku na obalu, kde Žalman sedí v prázdném hledišti s cedulkou vstup zakázán, stačí si přečíst názvy písniček. A to máš pořád něco, na rozcestí, znovu zrození, jsem zmačkaný, dobrovzdání, kam odchází světe, byl to hezký den, pomalý šípy, stovky domovů, konečná. Ale není to žádné tragické loučení, je to spíše taková ukázka, jak se dá stárnout. Obklopen živoucími mladšími muzikanty profíky, schopen ještě vzdoru a rošťáren, moudrého nadhledu a vážnosti lorda ze skotských Highlands. Je to furt prostě starý dobrý Žalman.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

nechává. Tamáří z Majdany je přelud s Bohem.

album Žalmanova spolu a to máš furt něco, tedy přináší 14 písní v podstatě v podobném formátu jako několik předchozích alb. Je znát, že starý pán přinese materiál a ve studiu si pak kapela hraje, vymýšlí co a jak udělat, aby to znělo pokaždé alespoň trošku jinak než ty hromady písní, které už Žalman za svůj bohatý život přivedl na svět. A to je dobrý přístup, protože tím se mu vyhýbá osud jiných jeho kolegů, kteří zestárli a oposlouchali se rychleji. Do značné míry tomu napomáhá i dvorní mistr zvuku Petr Michal z jeho českého studia Dynín, který pořád vylepšuje své postupy a klobouk dolů. Nové album má naprosto svěží zvuk a i když výčet hostů je nevelký, skvělý Radim Pígl na perkuse a bicí, Robert Fleischmann na irskou flétnu a Marek Bubl na alt saxofon a klarinet, překvapí nás mnoho jiných barev. Novotný si vyhrál s klávesami, Hafík přidal dobro, lapstýl nebo mandolínu. A to mě moc baví. Kor, když mezi osobní zpovědí a poetickými obrazy se v textech vynoří reakce třeba i na aktuální téma. U Žalmana možná až nezvykle přímočaré a odkryté, to, aby člověk měl nad čím přemýšlet. Třeba, chci zpívat českým dětem, ruský medvěd cloumá světem, z lásky plive síru, sám sebe požírá, kdo postaví se s mečem, kdo najde v sobě sílu, pán Bůh dveře v nebi zavírá.

Nevím, co z nového alba Žalmanova spolu zůstane mezi lidmi nebo v trvalkovém repertoáru skupiny při koncertním vystupování. Nabízí se úvaha, jestli vlastně má vůbec smysl dělat nové nahrávky, když ani posluchači už dnes nejsou schopni sedět a poslouchat ucelený soubor písní jednoho autora a vlastně ani několik předchozích řadových alb Žalmana nepřineslo nic jako Tymián, Jantarovou zemi, Můzu, či Kdyby tady byla taková panenka nebo Zráje, prostě písně, které doslova zlidověly. Tady bych však rád upozornil na chybu v úhlu pohledu. Ani ty zmiňované dávné hity a lidovky Žalman nepsal jinak než tyhle nové písně. Nikdy při tvorbě nebral ohled na to, co by se tak mohlo líbit posluchačům, nebo nedej bože kritikům, aby se to prodávalo nebo zapadlo do nějaké módní vlny. Prdlajs. Žalman se nikdy nepodbízel a kdo mu to vyčítá, nemluví pravdu. Žalman takhle prostě vidí svět a proto zůstává věrohodný. Tohle album je jen další zprávou o tom, jak se má a co je podle něj dobrý a co blbý. A má pravdu a dělá to dobře. Ostatně nemá problém s návštěvností koncertu. Dostává se mu úcty a vážnosti, která mu náleží. Jak jsem si všiml na festivalech, hraje v prestižních časech a bývá ozdobou akcí a lákadlem pro diváky, kteří ho berou, i když si pak třeba řeknou, že na něm občas je už unava znát. No, nikdo nemládneme, je to věc, která patří k životu. Ale Žalman nám ukazuje, jak se dá stárnout důstojně a s grácí. Jestli se nějaká píseň z nového alba bude hrát u ohňu, to přeci nezáleží a nikdy nezáleželo na něm, ale na těch, kteří u ohňu hrají. Mysleme na to. A pokud máte Žalmana rádi, sami si ten hit alba vyberte. Myslím, že tam jsou, ale já vám pomáhat nebudu, je to totiž fajn dobrodružství. Mladí by řekli challenge. Objevujme a naslouchejme.

třeba umře. Za času pro lásku na kraj střechy světa šel. Za času

0: lásku třeba pohořel.
1: Za času,
0: pro lásku na kraj střechy světa šel.
1: Za času,
0: svou lásku jedné noci

0: Takové je tedy nové album Žalmanova Spolu a Tomáš Porad Něco, natočené a vydané u příležitosti Žalmanových osmdesátin. Doufám, že se vám líbilo alespoň tolik jako autorovi folkových pohlazení, který se s vámi tímto loučí. Za týden naslyšenou se bude těšit váš Žalmanomil Vítě Troníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.
2: Měl jsem stovky domů.

že je prázdno v těle. Prodlouží den a třeba někde u vína pohladím svět očima, slunce si pro nás přijelo. Měl jsem stovky doma.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jiří Lábus. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den.
1: Ať je podzim nebo léto, babí humoška vás prostě baví.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková z Karlštejna nás pozdravila s touto slavnou muzikálovou filmovou písní. Jiří Lábus je s námi ve studiu. Někteří ho viděli v přímém přenosu v sobotu na cenách Thálie, jak si jednu cenu omylem odnesl.
1: Ano,
0: chtěli mít doma.
1: Ano, já už jednu mám, ale...
0: No tak...
1: No jo, tak to by
0: si... Cen není nikdy dost.
1: No, je to pravda vlastně.
0: Bylo to hezké, slušelo vám to a krásně jste povídal.
1: Jo, tak to ani nevím.
0: Jak to?
1: Já už si to moc nepamatuju.
0: Bylo to pěkné. Jo. Děkujeme za to. Teď poděkujeme za první výběr už předem, co ano, to bude.
1: A budou to slavné rozhlasové pidivajzlice.
0: Ano, z roku 1965, ano. Silvestr, Československého rozhlasu.
1: To jsem poslouchal jako kluk, jsem to poslouchal ještě u rádia.
0: Tak to je paráda. Tak uvidíme, uslyšíme.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, já myslím, že ani nemusím představovat. Stačí, když řeknu pouze dvě slova.
3: Pidivajzlice, oheň. Pro Krista. Oheň to... Kam mám stříkat?
2: Ne. Nikam nemusíte stříkat, to bylo jenom tak, víte?
3: Tak to je jenom tak, prosím vás, přede mnou neříkejte, protože to je, jak když přede mnou řeknete oheň, to je jako když řeknete před vedoucím pramene podniková kontrola.
2: Tak. Tak prosím vás, co je nového v pidivajzlicích?
3: No, no, Bouša už není předseda.
2: A co pak, něco proved?
3: No jo, nekrad, tak byl podezřelý.
2: No a jaké jsou další novinky z pidivajzlic?
3: No, dostali jsme nos. To kreso.
2: Jo.
3: No, že se málo kulturně vyžíváme. Tak jsme šli do sebe, přemýšleli jsme. Hlavama?
2: Přímo?
3: Přímo. A otevřeli jsme novou hospodu.
2: A takhle, a tam se jako vyžíváte.
3: No jo, tuhle se tam vyžil skladník Mráček, že ho dva museli vláčet ráno. Nebo učitel Hužera, ten řval od rána až do večera ve sklepě, pojď sem synu, uč se moudrým býti.
2: A poslechněte to, na okrese to uznali, že ta hospoda jaksi supluje za kulturu?
3: Ale nic nešupluje, co to povídáte? My jsme koumáci, my jsme tu hospodu nazvali naše kultura, rozumíte? No,
2: takhle, ano,
3: a je to, pač,
2: ano,
3: my
2: ano.
3: Máme...
2: A zůstalo, prosím vás, jenom u názvu, anebo jste tu kulturu jaksi zabudovali hlouběji?
3: No, my jsme ji přímo zazdili. A prckama.
2: Přímo.
3: My jsme si nechali taky natisknout takový kulturní jídelní lístek. Tady
2: vážně?
3: Račte se podívat.
2: S dovolením? No to je velmi zajímavé. Předkrmy. Vočko Valdemar.
3: No.
2: Šterclův salát.
3: No.
2: Ale tohle. Televizní sekaná. Co to je, prosím vás? Co to je?
3: To je takový to, co zbylo z ostatních hospod. Tak my to jenom trošku jaksi přešmrcneme a rozsekáme to a dáváme to krásně vypečený lidem.
2: Aha. Tak vám sekáme.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pidivajzlice, začátek našeho dnešního humoriádnického menu. Silvestr roku 65. To možná, když to poslouchal Jiří Lábus jako kluk, jak no nám sdělil, ještě netušil, že bude vytvářet rozhlasovou rodinku a pokračovat
1: no
0: v podstatě
1: netušil,
0: v takovéto
1: nikdy.
0: Zábavě.
1: No, teď to teda nemáme v rozhlasu, už máme to na stanici Hero na internetu teda. A teď jsme točili nedávno s Aldou Kajzerem, zrovna minulý víkend jsme natočili 10 dílů v podstatě. Takže máme se do pokračování, do zásob.
0: A jak prožívá Božena Žhořová babí léto?
1: No je to pro ní, je to bába, že jo, takže si to moc líbí, to babí léto, to je přesně pro ní, že? Ano.
0: Je to žena.
1: Je to
0: s
1: žena.
0: Velkým ž.
1: Ano.
0: Tak, přátelé.
1: No, skoro.
0: Jiří Melíšek, humorista, spisovatel a scénarista, je autorem, o něch pidivajzlic účinkovali pan Šúra, Najman a Lír. Můžeme s tím pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude tady smutný muž Jaroslav Válek.
1: To jsem taky poslouchal.
0: Taky.
1: Ano.
0: Co ten Jiří Lábus všechno neposlouchal? Ano. Tak jo, tak si mu vyberte to, co by ho bavilo a hlavně, co by bavilo vás, dámy a páni u rádia. SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme tady, dnešní posádka Humoriády, náš dnešní host Jiří Lábus, Pavel Kučera. Zveme na hlasování na telefon 731 800 900, můžete si vybrat a přidat své hlasy pro Pidi Vajzlice anebo Jaroslava Válka alias Smutného muže. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
2: Dobrý odpoledne, tady Pepa ze Štětí. Chtěl bych Pidi Vajzlici.
1: děkujeme pěkně, naslyšenou.
2: A hezký den a zdravím pana Rumburka.
3: Děkuju, ano. taky.
1: Dobrý den, kdo je dál s námi na telefonu?
4: Dobrý den, Brno z Martina. Pozdravím vás do studia a posluchačů Humoriady a hlasujem za Ačko.
1: Máme zapsáno, děkujeme. Dobré odpoledne.
5: Já zdravím ze Světlé hory a zdravím slavného Rumburaka.
3: Děkuju vám.
5: A chtěl jsem se pana Labuse zeptat,
3: ano.
5: Jaký měl pocit, když se chystalo natáčení Arabela se vrací aneb Rumburak králem říše pohádek?
3: No tak já to první třináctku už jsem si odtočil, že jo, a po letech se točilo to pokračování a to bylo jednou tolik, to bylo 26 dílů, že jo, takže jsem byl velmi překvapený a byl jsem zvědavý, jak to jako ten děj vlastně bude pokračovat dál, takže bylo to pro mě taková jako docela překvapení a točilo se to vlastně jednou tolik, protože, že jo, tak 2x13, no takže to bylo asi rok a 3/4 jsme točili. A
1: Rumburak musel dvojnásobně čarovat.
3: No jo, dokonce tam byl, tam jsem měl dvojníka, jsem tam měl vlastně, no jo, ano.
1: No. Ano. A koho jste si vybral? A nebo B?
5: Samozřejmě Ačko.
1: Ačko, děkujeme. Mějte se. Naschledanou. Dobré odpoledne.
6: Já vás zdravím. Tady je Pepík z Pardubic. Zdravím vás, Pavle, i pana Jiřího.
1: My vás.
6: Jinak musím říct, že v roce 61 jsem zpíval u pana Brodskýho u Hajají maminkám k MDŽ. Takže taky jsem tam
1: takže taky umělec.
3: No je.
6: Než jsem se přestěhoval tady na tu dědinu. No. Každopádně bych si vzal ty Pidi Vajzlice a přeju hezký den.
1: Tak děkujeme krásně a mějte se krásně. Naschledanou. Tak, sečítáme hlasy Pidi Vajzlice a Silvestr Československého rozhlasu 1965. Můžou pokračovat.
7: Sekaná mates, jo, to bych si dal po včerej.
8: To jo, bych vám ani moc nedoporučil.
7: Proč?
8: To je dost drahý, stojí to dost peněz a furt se to tak ošklivě táhne.
7: Tak to ne. Ale tady, kouká, máte rozhlasovou specialitu kolotoč.
8: A jo, to jsou dobře uleželý melodie. A my k tomu přidáváme ještě vždycky jako přílohu kázání šéf kuchaře, víte.
7: Je polévka Karla Hály.
8: Jo, to je cezenej vejvar. No, aby v tom nebyly vlasy.
7: Tady koukám, hlavní jídla, slavní buditelé, pečený kohout.
8: No, kohout ten byl od jak živa jedinej buditel na vesnici, víte?
7: Jo, tady nápoje, no. Specialita závodu, proti všem.
8: No jo, to je půl litr rumu. Co když do sebe hodíte, tak projdete i vratama.
7: No. Tak vám moc krát děkuju. Jo. A jak je to s cenama, aby mě zajímalo?
8: Ale no jako v kultuře. Doplácíme na to a furt to není to, co bychom chtěli. Ale my už jsme na to přišli. My jsme si teď do šatny vzali bývalýho kapsáře Emana Čurdu, tak si od toho dost slibujeme.
7: Tak vy okrádáte lidi.
8: Co to povídáte? Takové okrádání. To nemůžete tady nazývat věci pravým jménem.
7: No, to je pravda.
8: To bychom daleko nedošli.
7: No, no, nechme toho, nechme toho. Tak vám moc krát děkuju a já se zase někdy u vás zastavím.
8: Přijďte v pátek na zabíjačko.
7: Jo, výborně. A co porážíte?
8: Nějaký umělci z Prahy.
7: Estráda.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ptám se našeho hosta Jiřího Labuse. Na čem teď pracuje? Co mu zabírá nejvíc času?
2: No, vstát z postele. To by se byla...
1: To je někdy velká práce.
2: No, řeknu vám, teď jsem dotočil film jeden. K druhé půlce srpna jsem ho dokončil. Je to vlastně takový příběh. Hrajou tam bratra Bolka Polívky v tom filmu.
1: Ano.
2: A je to komedie z prostředí těch zahrádkářů, co mají takový ty zahrádky a ty malý chatičky. A tam třeba 20 na jednom fleku, jo. Tak z tohoto prostředí.
1: Tak to možná bude vtipné, že?
2: No, zase už hrajou pravidelně v Ypsilonce, v dalších divadlech, v Kalichu a ve Viole a divadle Mana a zase v Rudolfinu ještě od ledna. Takže to práce mám moře, no.
1: Tak to už jsou všechna divadla, co jste vyjmenoval. No, kromě Národního teda, ale tam jste byl v sobotu na scéně.
2: Tak jo,
1: a jak často se vydáte s Oldou, s Oldřichem Kajzrem?
2: No, s Oldou točíme právě, teď jsme natočili další díly ty rodinky Tlučořovic, tak teď tady byl a potkali jsme se v pořadu Tobogán, který byl věnován Václavu Havlovi. Jo, 90. nám by to bylo.
1: Krásně, tak ho pozdravujte, jestli zase uvidíte od nás z Humoriády za naše posluchače a že ho tady rádi vysíláme společně s vámi, samozřejmě. Koho si dáme teď?
2: Teď si dáme Luďka Nekudu a jeho sešlost.
3: Jsem, pane, odpuste, jsem pane Šlechtic a byli pozdě, tak nechtíc.
4: O, zdá se mi, že jste podvodník.
3: Kože?
4: Patřili byste v skutku k šlechtě, věděl byste, že přechodník je v mužském rodě nechtě.
3: Kože? Pane, můj kort mě v dlaně lechtá. Tak dáte mi toho knechta?
4: Rád bych. Vždyť práce prý šlechtí. Však znáte to. Nejsou knechti.
3: Nebudu prosit dlouho. Slouho.
4: Slouha. Ty řekni, pane, slouha? Ukaž mi můj milý meči, jak tenhle tulpas ječí.
5: Nic mi vedle odsek ruku.
4: Tak já za to nemůžu, romantika, držíš meč jak Flobertku, prosím tě. Tak
5: Flobertku, víš, já mám za sebou bitev v životě.
4: Já mám takovej dojem, že jsi dělal užíšky za mlada práče, víš? Jako kluk. Hele, pojď, je, no, romantik, no. Tak pojď, no.
5: Nech to. Dej tu špičku pryč.
4: Ještě máš jednou oko volný.
5: No, ale to je hladí. Hele, já mám takovýhle nápad. Hele, všechny cizokrajní hvězdy, jo. Mají třeba ten, no, jak je mi podobnej.
4: Redford.
5: No, tenhle. Ano, tenhle. Tak každý, když jako má dělat nějakou takovouhle scénu, no, která je risková, tak si za sebe bere takovýho toho, jak mu říkají, boilera.
4: Dublera, myslíš?
5: Jo, Dublera, no.
4: Zajímavé, jak se to oko projevuje.
5: Hele, ty jsi celé zdravé, já si vemu boilera toho drahé. Haló, je tady nějaký někdo schopný? Ano, ten je krásný.
4: No.
5: Je hezký jako já.
4: No.
5: No, tak tohle dovolíte, abych vám ho představil, to jsem já, tohle. No, myslíš? Takže...
4: No a co teďko?
5: No a teďko jako... No a teďko vem si ho, jo?
4: To je volovina, ten mě zabije.
5: To koukáš, jak jsem divokej,
4: víc? To mu lítají z nosu plameny, když ten mě zabije. Ne, to já si vemu taky kopii. Pojď sem. Boiler, pojď sem. Tak já mám taky tohle, Dublera. Přátelé,
5: no to
4: jsem já.
5: No to je větší váha, těžší váha ovšem.
4: Já jsem taky těžší váha. Hele, a teďko ukaž mu, jak jsem silný, jo, jako referent. Pojď, hele, vy budete se za nás mlátit a my za vás budeme kecat, jo? My budeme tam. Takový je život, chlapci, tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím sešlost Luďka Nekudy a slyšeli jsme Jiřího Cízlera a pan Lábu se s ním pracovně potkával.
2: No hodněkrát, my jsme spolu natáčeli

0: on občas viděl, že Jirka Cízler vždycky v těch po představení v klubu exhiboval a vyprávěl nějaký vtipný historky a byl to opravdu takový klaun, tak ho použil a obsadil ho do nějakého představení, už nevím, co to bylo, poprvé na jeviště, protože viděl, že má určitě ty dispozice a měl veliký, a pak už se dostal dál, dostal se do Prahy. No a vlastně my jsme spolu točili leta Studio Kamarád, on dělal hry showmana, že jo. Já do dneška dělám 45 let, jo. Takže jsme se znali docela dobře a byl to, on byl nesmírně, byl to divadelník, veliký divadelník a on vlastně režíroval tu první Kytici v Semaforu celou, že jo, to dělal on jako režíně.
1: No já bych si teď přál pro naše děti jako posluchače, kdyby nám Jů uvedlo další souboj, Luděk Nekuda nebo Miloslav Šimek.
0: Ahoj kamarádi, tak co, podíváme se na Nekudu a nebo na Šimka, co tomu říkáte? Já už umím i hele.
2: Já myslím, že by to bylo velmi dobré, milé Jů.
1: Tak já tady mám oba teď, Jů i hele, dobře, paráda. Tak přátelé, výběr jste slyšeli, teď ještě spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04, pošlete své SMS anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tady spolu v Humoriádě, už se těšíme na vaše další hlasy, kam je přidáme Luďkovi Nekudovi nebo Miloslavu Šimkovi. Poslouchá vás i Jiří Lábus. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk.
1: Dobrý den.
2: Pana Lábuse a pana Kučeru. Chtěl bych hlasovat pro pana Šimka a Lábuse, teda kecám, pro pana Šimka a Kosmana.
1: Klidně.
2: A chtěl jsem poprosit, jestli by pan Lábus zaspomínal, jak natáčel Slunce seno. Děkuju moc.
1: Tak to jsme tu dlouho neměli, ano, děkujeme.
3: No, Slunce seno, tak samozřejmě to byly... Já měl tu výhodu, že já mám ve Volyni, což je 2 kilometry od Hoštická Lupu, že jo, po mém dědečkovi.
1: Takže nemůžete zapomenout na natáčení.
3: Takže tam vlastně jsem trávil příjemné léto, jsem to spojil práci a zábavu, že jo, a byla to doba šťastná, to natáčení a mezi báječnými lidmi, že jo, a hlavně tam hrála půlka Hoštic, ty vesnice, že jo, protože Zdeněk troška všecky dobře znal, tak je perfektně obsadil, takže tam byla polovina neherců, což byly velký zážitky pro mě taky, a byl tam samozřejmě pan Kopřiva, Otík a Helena Ružičková, no a pak jsme točili 10 dní v Itálii, ten třetí díl, ale ten nedlouhý povídání, co jsem s Oldou Kajzerem udělal v autobuse, to vám ani nemůžu vyprávět. Psali jsme nějaký dopisy některým lidem jako mystifikační při té cestě, no bylo to veselý, bylo to krásný, no. Mm-hmm. Je to dávno.
1: Živočichář Béda.
3: Ano.
1: Byla
3: ano,
1: ta
3: ano.
1: Velká role, nezapomenutelná. Tak pojďme dál, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás oba zdraví.
1: Zdravíme.
4: Já jsem se vrátil ze setkání školáků z roku 54 a 63.
1: Mm-hmm.
4: A stihnul jsem vás a dám si taky jáčko.
1: Tak zdravíme školáka, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Ahoj.
1: Dobré odpoledne.
5: Já vám taky přeju i posluchačům dobré odpoledne. Chtěla bych to áčko toho pana Cíblera a chci moc poděkovat panu Lábusovi za všechny jeho role.
3: Jo.
5: A přeju mu hodně zdraví moc. A těch rolí ještě se od něj dostaneme hodně.
3: Moc vám děkuju, to se mě potěšilo, děkuju.
1: Naslyšenou. Přátelé, sečítáme a výsledek máme. Vracíme se do pořadu Sešlost, tentokrát bude téma Jiří Žáček. Luděk Nekuda.
6: Jistě znáte lyrické verše Jiřího Žáčka. Potěrko, půjdeme si sednout. Lyrické verše Jiřího Žáčka znáte z novin a z časopisu, ale on píše i věci, díky kterým jsem ho mohl pozvat bez obav z porušení stylovosti i do tohoto zábavného pořadu. Tady je sbírka Okurková sezona. Že by, Jirko, já si něco z toho přečet, prosím tě, já nevím, proč mi to dal, že by si něco zarecitoval.
7: No, já mám takovou představu, že mi pomůžeš, protože pro mě je lehčí takovou básničku napsat, než ji tady číst.
6: Dobře, no tak mi to půjč, jestli mi to svěříš, to svoje dílko. A já bych přečetl, co třeba. Někdo. Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže. Někdo je hňup vlastní vinou, někdo za to nemůže. Někdo kypí, zvedá činky, někdo šidí žaloudek. Někdo má rád prasečinky, někdo je spíš na soudek. Někdo bere tučné renty, někdo chodí bez gatí, někdo platí alimenty, někdo je zas neplatí. Někdo bije svojí paní, někdo je zas od ní byt, někdo mlčí, někdo žvaní, a kde kdo zpívá tenhle hit? Někdo žije kopretinou, někdo je zas na růže, někdo je hňub vlastní vinou, někdo za to nemůže. Tady je krásná báseň, když si to vlastně ten obsah srovnáme s nadpisem. Nadpis zní Nespravedlnost a báseň. Tvář, ta musí snášet mráz, déšť jinovatku. Za to ty si ho víš pěkně v teple, zadku. Tady je krásný, ale do toho se musím trošku položit, jo? Procházka se synem. Hele, padá nebíčko, udělá ti bebíčko. Proč by nebe padalo, tatínku, ty kořalo?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik poezie ze sešlosti a teď jdeme do dalšího souboje. Vracíme vám do hry Smutného muže Jaroslava Válka na téma lustr a slaneček, anebo pedagog ve výslužbě, to už je téma pro Miloslava Šimka a Karla Šípa z Horoskopy Čin. Tak si vyberte v závěrečném souboji humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
8: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prý je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Přátelé, je vás hodně, kdo jste si oblíbili Humoriádu, tento pořad, který právě vysíláme. Já jsem se dozvěděl šťastnou novinu, že nás poslouchá i Marge Simpsonová.
2: No, tak občas poslouchám a moc se mi to líbí. Já tam neznám pana Lábuse, já jsem s ním nikdy jako nebyla v kontaktu i sexuálním, ale docela bych to někdy, musí být zajímavý pán, teda velice
1: zajímavý. Já myslím,
2: zajímavý.
1: Že by se panu Lábusovi líbil váš ten modrý účest, ten vysoký.
2: Myslíte si? Určitě, já nevím.
1: Ano. Já si myslím, že no, on
2: má rád velké hlavy. Ten se mu to strašně líbí, zvlášť, že to rozpletu teda.
1: Ano, tak prý už máte 800 dílů, si myslím?
2: 800 dílů jsme dělali už, no je to teda úctyhodný výkon od všech, i od Lízy.
1: Tak no. Děkujeme za návštěvu, Marč, a teď se vracíme zase k našemu hlasování. Přátelé, Jaroslav Válek nebo Miloslav Šimek, závěrečný výběr dnešní Humoriády, kdo pak je s námi? Dobrý den.
3: Dobrý den, já jsem vlastně prvé rozhla, já jsem to dneska nějak zaspala.
1: Vy jste nás zaspala skoro, ale ještě jste zastihla pana Lábuse v posledním, no, ne tažení, ale výstupu.
3: Ještě říká pozdě, ale přece, koho tam máte jako hosta?
1: Pana Lábuse.
3: Je, tak já ho pozdravuju moc, krát mě děti, mám vás hodně ráda,
2: děkujem.
3: Je to sranda.
2: Ano,
1: že jo. Tak jo. A zvolíte si smutné...
3: Ano. Hodně zdraví a pevné nervy.
2: Ano.
3: Dneska potřebujeme.
1: Ano.
3: No a dejte mě tam pana Lábuse.
1: Pana Lábuse tady máme, zdravím, ten už je daný.
2: Můžete si vybrat.
1: Můžete si vybrat smutného muže Válka, anebo Miloslava Šimka.
3: Tak toho Šimka.
1: Myslel jsem si, děkuji vám, nashledanou, milá paní. A zveme dalšího, dobrý den. Haló.
4: Dobrý den, tady František Jalouk nad Vltavou. Zdravím pana Lábuse i vás, Pavlíku.
1: Zdravím.
4: A toho pana Šimka tam šoupněte.
1: No,
4: a jinak musím říct, že pan Lábus je senzační a dělá, co dělá, v čem účinkuje.
1: Všechno mu jde.
4: Nemá to chybu.
2: Tak vám děkuji.
4: Mějte se moc hezky a stále zdraví. Díky.
2: Ano, naschledanou, naschledanou.
1: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vltavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Lábuse.
1: Zdravíme.
5: A chlapi, já bych hlasoval taky pro pana Šimka určitě.
2: Dobře.
1: Je to tam. Mějte se hezky.
5: Zbytek dne, naschle.
1: Dobré odpoledne, koho zdravíme?
6: Díky, z Valašska. Zdravím Jiřího.
2: Ano.
6: A chtěl jsem si zeptat, jak dopadla scénka v Londýně před strážní budkou po natáčení.
2: Jo, to už je leta, to jsme tam byli s divadlem. Mm-hmm. Dopadlo to tak, že tam naše kamarádka, která žije v Londýně, je Češka, tak se domluvila s tím policajtem, že to byla taková jako sranda, taková recese. A on ten policajt řekl, že to ulici z Kajzre máme na dosmrti zakázanou už.
1: Takže takhle. No, Josefe, Ačko nebo Bčko?
6: Ačko.
1: Ačko, děkujeme pěkně. Naslyšenou. A koho ještě vyspovídáme? Haló, jste to vy? Dobrý den.
7: Dobrý den, Zuzana. Zdravím pana Lábuse.
2: Dobrý den.
7: Chtěla bych se zeptat, co mu říká kačka za kačku.
2: Cože?
1: Kačka za kačku?
2: Kačka za... Teď nevím, co to říká. Kačka.
1: Napovězte indici. Napovězte. Další, prosím.
7: Malý televizní kabaret.
2: Je tele.
1: Jo, frkačka za kačku.
2: Frkačky za kačku.
1: Já jsem špatně rozuměl. Frkačky za kačku.
2: Za kačku, ano. Ano, no to byl báječný pořád. To jsme dělali s Pavlem Zeníškem a s Pepíkem Dvořákem,
1: a s Jitkou Moravcovou
2: a s Ondřejem Havelkou. No bylo to váčný, byli jsme ještě mladí všichni docela a i dětské publikum bylo mladé, to už jsou dneska dospělí lidi a dělali jsme to hrozně rádi, no.
1: No, možná by stálo za to udělat takový kabaret po 40-50 no, letech.
2: To by se odehlo v LDNC. No,
1: Dobře, tak no. Nic. Ano. Pojďme vyhlásit výsledek. Pedagog ve výslužbě, to je Miloslav Šimek a Karel Šíp.
8: Zkus si to představit, že opravdu by tě zavolali, by byla taková nouze, že by řekli, ať jde učit Šimek. Zkus si představit, že tohle je tvoje třída, znovu by si stanul před tabulí, jo? To je takový to velký černý.
9: Ona je tady, ta bude?
8: No tak jako, aby si se cítil jako učitel. No, dobře, no, podívej.
9: Jak to, no? Jak to nosej, vej, tak... Tvoče, tak to nos...
8: Ne, oni někdy, ty žáci, ty pomůcky, víte? Kolega, jednou mi natrhli mapu. Jsem to... A kolegyně poslala pro sovu a oni ji vyškubali, ta přišla kuře na pipí přinesl.
9: Ne, pardon, ale už mě to bere, víte? To... rozumím. Ne, to Čeka to poznamená, učil krátce, ale je to, víte, v tom člověku to...
8: Slavku.
9: A kde je houba, kde je tabule, teda kde je hadr? No, nebudem to
8: používat. Jsou tvoji žáci, jo, ne, to... tohleto je katedra, ano. To je tabule, uč, ano. Já si jdu sednout do lavice.
9: No tak ale, dobře, tak to vezmeme ale s příchodem nějak.
8: Vem to, jak
9: máte
8: chceš.
9: Zvoneček?
8: Ježišmarja.
9: Použij svůj teda šíp, jo? Tak,
8: crrrr.
9: Prosím vás, já jsem myslel, že jste bystřejší třída. Já jsem váš nový učitel, oni vstali pouze dvě žákyně. Já mám času dost. Já nepospíchám, můžeme se zdržet. Tak já si ještě odejdu a přijdu jednou. Šípe, zazvoň ještě ano, potom. Ano. Učitele, pokud vám to nedošlo, zdravíme povstání. Já jsem netušil, že tak málo z vás chodilo do školy.
8: Crrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
9: Děkuji vám, sedněte si. Jsem váš nový učitel, jmenuji se Miloslav Šimek a vy jste moje třída. Již předem vás mám rád. Děkuji ti, že jsi taky přišla. No, podíváme se na vás trochu blíže, abychom se seznámili. Já jsem vám své jméno řekl. Teď půjdu trošku mezi vás a vy se mi budete představovat. Samozřejmě ne všichni, ale vemem to namátkou. Tak jestli vás mohu prosit, vy se jmenujete jak?
10: Srnec.
9: Srnec se jmenujete, ano. S váma bude legrace. Srnec, ano. Hezké jméno, to je přírodní, ekologické. Můžete vy nám říct své jméno?
11: Maťová.
9: Maťová, nahlas, abychom si rozuměli. No tak nestydím se. Já vím, že jednou se provdáš, ale třeba se dohodnete na společném příjmení Maťová. Tak prosím, jak to řekne?
11: Ale
9: co? Maťová, no. To se ti manžel poděkuje. Já jsem Maťová. No zkus to. Jak máš křestní jméno?
11: Zuzanka.
9: No Zuzanka, hned to, řekni to celé.
11: Zuzanka Matějová.
9: Zuzanka Matějová. Tu si budu pamatovat. Hezká žákyně. Výbor.
1: Tak tolik hezká žákyně a její obdivovatelé, tolik taky hezký host Jiří Lábus z dnešní Humoriádě. Děkujeme krásně, hezký pozdrav.
2: Mějte se hezky taky, naschledanou.
1: Loučí se i Pavel Kučera a přejeme dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Když oknem

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Do Česka už dorazilo přes 500 000 dávek vakcín proti chřipce. Další budou následovat. Silničáři budou o víkendu provádět pravidelnou údržbu libereckého tunelu. Česká lípa schání vánoční strom, měl by mít alespoň 12 metrů. Dnes bude zpočátku zvětšená oblačnost, přes den vyjasňování a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Do Česka už dorazilo zhruba 540 tisíc dávek vakcín proti chřipce. Dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Informovalo o tom Ministerstvo zdravotnictví. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být k dispozici o 15% očkovacích dávek víc než loni. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha je proočkovanost lidí proti chřipce v Česku pořád nízká.
2: Chceme, aby se více zapojili zaměstnavatelé. Tam já vidím obrovský potenciál a řada zaměstnavatelů se snaží ho využít. Řada velkých firem dneska nabízí očkování přímo na pracovišti, což je, myslím, jedna z věcí, která může pomoci.
0: Lidem starším 65 let platí vakcíny proti chřipce pojišťovny. Podle odborníků je nejvhodnější nechat se očkovat právě v říjnu a v listopadu. Provoz na průtahu Liberce omezí pravidelná údržba tunelu. Od pátku do pondělního rána bude průjezdný vždy jen jeden z busů. Podle mluvčí stavební firmy Eurovie, která bude údržbu tunelu provádět, budou technici čistit vozovku, mít stěny a stropy tunelu, čistit odvodnění a také kontrolovat a opravovat osvětlení a dopravní značení tunelu. Zároveň ověří funkčnost bezpečnostních a technologických systémů tunelu. Od pátečních 18 do sobotních 16 hodin bude uzavřený tubus ve směru od Turnova a poté do pondělních 4 hodin ráno tubus v opačném směru, tedy od Děčína. Vedení České lípy hledá letošní vánoční strom. Stát bude opět na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Strom by měl být zdravý, hustý a urostlý. Měl by měřit alespoň 12 metrů a stát na přístupném místě, říká referentka pro veřejnou zeleň městského úřadu Iva Kulasová.
3: Jsem myslel na to, že prostě tam musí přijet velké auto i s nákladní plošinou, že jo, a musí tam být jeřáb, tak aby na to taky lidi mysleli, že prostě se tam musí dostat technika.
0: Fotografie a další materiály z osobního i profesního archivu Dany Drábové vystavují ode dneška ve Státním úřadě pro jadernou bezpečnost v Praze. Výstava 40 let, které stojí za vyprávění, bude přístupná do konce listopadu. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a jaderná inženýrka zemřela loni 6. října v 64 letech.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne bude převažovat většina oblačnost a ojediněle se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude oblačnost od jihozápadu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 35 na trase Liberec-Turnov o obce Lažany stojí u krajnice porouchaný kamion a na vozovce je rozlitý olej. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Čas nám opět pěkně letí, můžeme připomenout momentální hodiny, tedy 4 minuty po 5. hodině, k tomu ale datum 7. října a také středu. Nacházíme se v polovině pracovního týdne a i v brzkých ranních hodinách vás zdraví Český rozhlas Liberec. Můžeme se společně za okamžik vydat také trochu do přírody. Česká republika je totiž letos poprvé také součástí světové kampaně s názvem TreeTech. V případě, že neholdujete úplně angličtině, nemusíte zoufat, za okamžik, totiž ve vysílání prozradíme, o čem vlastně kampaň je. Popřejeme tedy dobré ráno v naší společnosti a od mikrofonu vás i během dnešního ranního vysílání zdraví Martin Kolín.

0: Hned v samotném úvodu dnešního, tedy středečního dobrého rána, možnost zavzpomínat na písničku, která nám nezestárla. Já se vznáším, jak zpívala Hana Zagorová 10 minut po 5. hodině. My se ale můžeme přesunout k tomu, co jsme před okamžikem načali. Stromy ve městech totiž mají pozitivní přínos. V posledních letech se víc mluví například o tom, jak ve vedrech ochlazují rozpálené ulice, ale pomáhají i jinak. Jejich přínos vyčísluje také kampaně Trýtek. Co kampaň zjišťuje a jak vypadá, na to se ptal náš reportér Patrik Fischer.
1: Česká republika se letos poprvé zapojila do světové kampaně Trýtek. O čem kampaň je, popisuje Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie.
2: Hlavní myšlenkou je ukázat, co konkrétní stromy konkrétně přináší městu a lidem. U každého stromu měříme jeho dendrometrické parametry, takže průměr kmene, výška stromu, průměr koruny, hodnotíme jeho fyziologický stav a tyto údaje potom pomocí metodiky iTree Echo propojujeme s místními údaji o meteorologii, o kvalitě ovzduší a výsledkem je výpočet konkrétních ekosystémových služeb. Například, kolik strom zadrží dešťové vody, kolik uloží oxidu uhličitého, kolik odstraní prachových částic, škodlivin ze vzduchu a případně kolik vyprodukuje kyslíku. A výsledkem je informační štítek přímo instalovaný na konkrétní strom. Má ukázat kolem jdoucím, kolik vlastně tenhle konkrétní strom přináší těch pozitivních funkcí, v jakém rozsahu.
1: Stromy ve městech obecně mají složité podmínky kvůli nedostatku kořenového prostoru, dopravě, suchu a podobně. Má ale Liberecký kraj nějaká specifika?
2: Jizerské hory patřily k území, které bylo velmi silně zasažené emisemi a kyselými dešti, patřily k nejvíc postiženým oblastem. Tyto podmínky oslabily celé generace stromů a samozřejmě mají vliv i na stromy ve městech. U těch ale řešíme spíš jiné problémy. Stromy tady mají velmi těžké podmínky právě na těch místech, kde je nejvíc potřebujeme. V rozpálených ulicích dokážou vytvořit příjemnější podmínky, příjemnější mikroklima, ale současně potřebují odpovídající prokořenitelný prostor.
1: Z Libereckého kraje zatím data nemáte, z jiných krajů ale máte změřeno, jak prospěšný může strom být. Můžete nastínit nějaký příklad?
2: Jedná se o lípu srčitou z Nového Města nad Metují, která podle výpočtu za rok zachytí asi 1400 litrů dešťové vody, odstraní ze vzduchu asi 8 kg škodlivých částic a 65 kg oxidu uhličitého. Vyprodukuje tolik kyslíku, kolik odpovídá asi 128 dnům dýchání jednoho člověka. Svoje okolí dokáže ochladit přibližně o 2 stupně a zároveň podle výpočtu tlumí hluk asi o 14 decibelů. Trýtek ale není pouze kalkulačka ekosystémových služeb. Při kontrole stromů jsme zároveň prohlíželi jejich stav, jejich mechanický stav a u některých jsme zjistili problémy, které vyžadovaly pozornost.
1: Vysvětluje Jaroslav Kolařík z Arboristické akademie, která v Česku zaštiťuje kampaň Trýtek.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních a dopoledních hodinách bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude ale oblačnost od jihozápadu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Teploty dnes ty nejvyšší mezi 17 až 20 stupni, na horách mezi 13 až 16 stupni Celsia a biometeorologická předpověď na dvojce na středním stupni zátěže.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny. Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po písni skupiny Jelen se můžeme 9 minut před 17:30 vydat také k odpolednímu programu našeho vysílání. I po dnešní 13. hodině totiž vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, potomek z jednoho z nejstarších českých šlechtických rodů, Francesco Kinský Dalborgo. Dozvíte se například i to, kdy poprvé slyšel o Česku.
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí, zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednou stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak.
0: Celý rozhovor s Francescem Kinským Dalborgo si budete moci poslechnout dnes, a to po 13. hodině.

0: jakými změnami by měli počítat cyklisté na Českolipsku. Nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nové Město pod Smrkem ve Frýdanském Výběžku dostalo evropskou dotaci na rekonstrukci parkoviště u kempu a koupaliště. Informoval o tom starosta Petr Černica z Hnutí ANO. Celkové náklady na obnovu parkoviště město vyčíslilo na více než 12,5 milionů korun. Dotace pokryje téměř polovinu. V Jablonci nad Nisou vzniknou první 4 kameny zmizelých, takzvané Stolpersteiny. Připomínat budou oběti holokaustu a nacistického režimu. Kameny budou v Podhorské ulici před domy číslo 5 a 12. Město je odhalí ve středu 14. října. Lidé z Nového Boru na Českolipsku budou moct ode dneška využívat nový úsek cyklostezky ve směru na Českou Lípu. Měří přes 1,4 kilometru a vede od koupaliště k Chotovickému kopci. Ještě do dnešních 16 hodin můžete požádat o vydání voličského průkazu pro senátní volby. Musíte ale už jen osobně na obecní

0: úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžete využít při hlasování v jiné volební místnosti svého volebního obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Čeští fotbalisté podlehli ve Wembley Angličanům 0-3 a v Lize národů prohráli i po čtvrté. V základní skupině odehraje národní tým ještě dva zápasy v listopadu proti Španělsku a Chorvatsku. Dnes ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude oblačnost od jeho západu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí do 20. října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už tedy 2 minuty po 17:30 a za námi další zprávy Ivety Bláhové během středečního dobrého rána s datem 7. října. Společně se budeme moci po 17:30 už za okamžik vydat také do kin, kam vstupuje film Tomáše Hubáčka s názvem Virbel. Velká část se natáčela v Ústeckém kraji, například na zámku Záhořany a také u Křešic. O tom nám ostatně víc sám řekne režisér za okamžik právě ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: 8 minut po půl šesté jsme měli možnost užít si píseň Tomáše Linky Chci být vodou na tvůj mlýn a také nás k tomu čeká cesta do kina. Tam totiž bude od zítřka k vidění nový film režiséra Tomáše Hubáčka Virbl. Velká část filmu se natáčela v Ústeckém kraji, například na zámku Záhořany u Křešic. Slavka Brádlová se Tomáše Hubáčka zeptala, co může divák od filmu očekávat.
1: Je to taková pohádka pro dospělé, mystery drama nebo možná mystery western. Ten příběh začíná tím, že vyhořelý Pražák zdědí dům někde v Sudetech a on do toho domu vlastně přijíždí, má sám svoje vlastní problémy, které si tam řeší. Potká se tam s tajemstvím. To tajemství je v té krajině okolo, tam najde nějaké staré mapy, potká tajemnou dívku, současně zjišťuje, že vlastně ta krajina je nemocná, narušený ekosystém a všechno to tak nějak souvisí s tím starým tajemstvím. Jako leitmotivem toho scénáře je téma domova, nebo možná schopnosti mít domov, a já si myslím, že zrovna v Sudetech tohle téma jako rezonuje. Já jsem si Sudety v širším slova smyslu zamiloval už asi před 20 lety, mám tady spoustu kamarádů, ve spoustě případů jsou to právě ty pozitivní příklady lidí, kteří tu krajinu berou za svůj domov, obnovují drobné památky v polích nebo lidové tradice a vytvářejí jakoby nový folklor místo toho zmizelého. To mě sem táhne a současně ta krajina je fascinující. Konkrétně České středohoří, které jsme si potom vybrali jako tu oblast, kde budeme natáčet, má na středoevropské poměry unikátní relief. Ty holé, travnaté, sopečné pahorky jsou fascinující a pro film, který se točí kolem krajiny a kolem vztahu ke krajině, to je úžasné pozadí, úžasné kulisy.
2: Hraje vám tak, jak jste si to představoval?
1: Já doufám, že ano, to posoudí diváci. Jestli krajina hraje tak, jak jsem si představoval. Já doufám, že ano. My jsme zvažovali jiné oblasti pro tenhle film. Já si umím dobře představit, že by se mohlo odehrávat třeba na Broumovsku nebo na Tachovsku, ale to České středohoří zkrátka má tak zásadní pozici v tom mém výběru, že ta volba padla právě sem a děláme teda všechno pro to, abychom tu krajinu, tu notoricky známou českou zemědělskou krajinu, nejenom ty sopky, abychom je ukázali nevšedním a magickým způsobem, který diváka vtáhne.
2: Krajinu jste tedy nakástovali na nevím kolikátý pokus. Jak to bylo s castingem hereckým?
1: Pro mě herecký casting je obtížná disciplína, protože ty postavy mám v hlavě dokonale vymýšlené a najít proto tu správnou tvář je pro mě osobně těžké, než by nebylo dostatek kvalitních herců, ale spárovat si to je pro mě výzva. Ten film celý připravujeme asi 7 let, takže i ten casting de facto trval průběžně takhle dlouho a já jsem s tím finálním výběrem velice spokojený. David Švehlík, který hraje hlavní roli, je skvělý partner pro ten tvůrčí proces a já jsem hrozně rád, že tomu filmu dává tvář. A stejně tak Judit Pecháček, která je hlavní ženská představitelka, hraje tu ambivalentní tajemnou dívku, která toho hrdinu vtahuje do toho tajemství, do té krajiny.
0: Dodám ještě, že Tomáš Hubáček film Virbl nejen režíroval, ale napsal k němu také scénář a hudbu. Film Virbl bude v kinech od 8. října.

0: počasí.
1: Teploty dnes relativně příjemné, 17 až 20 stupňů Celsia, na horách mezi 13 až 16 stupni, jen tedy ráno a dopoledne ještě k tomu zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude ale oblačnost postupně ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Hlášený slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce, ta značí střední stupeň zátěže. S takovým počasím tedy počítáme v polovině pracovního týdne, a to ve středu 7. října.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Po skupině Elán se budeme moci také na okamžik věnovat lingvistice, vysvětlovat v cizím jazyce naše ustálená spojení, pořekadla a přísloví, nebo rčení může být totiž pěkný oříšek. Někdy to ale může jít snáz, než by člověk předpokládal. Pokračuje herečka Libuše Švormová.
1: To jednou napsal Zdeněk Jirotka, autor Saturnina, napsal takovou povídku, která začíná tím, že se právě někdo snaží vysvětlit slovní hříčku. Jako darovanému koni na zuby nehleď. A teď on se rozhodl, že to tomu člověku, a to byl Rus ještě ke všemu, tak začal větou, u mňa koň. On projevil zdvořilý zájem, jako že to je prima. Já dám jeho vám. A on, že ne, že v žádném případě. Jo, prostě, když se do toho pak zapleteš a teďka i u toho koně je ty také hubě. No prostě, až to došlo do takové absurdity a pak ten Rus mu povídá. I u nás taková paslovica. Darováno mu koňu na zuby nesmatry.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie v České Lípě hledá pachatele, kteří opakovaně pokládají na koleje kameny. V Liberci skončilo vypouštění Veseckého rybníka. Liberecký kraj zvažuje odkoupení horské chaty Ještětka. Dnes bude zpočátku zvětšená oblačnost, přes den vyjasňování a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední 2 roky jde už o 4. případ na stejném místě, pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se to stalo tento týden. Do kamenů pokaždé narazil vlak. Nikomu se nic nestalo, nehody ale způsobily škody na vlacích. Riziko v takovém případě hrozí i lidem okolo trati, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
2: Kdokoliv se pohybuje v blízkosti té trati, tak ten kámen, který třeba odletí při tom najetí, nebo jenom jeho kousek toho kamene, tak to může znamenat takový projektil, který opravdu může zranit nebo poškodit majetek.
0: Policie hledá svědky a případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení. Povodí Labe dokončilo vypouštění Veseckého rybníku. Bez vody bude nádrž kvůli rekonstrukci necelé 2 roky. Povodí taky nechá odbahnit. Státní podnik začal rybník zvaný Tajch vypouštět minulý týden. Doplňuje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
3: Na dně rybníka čekala potopená pramice, sud a nečekaně také větší množství registračních značek vozidel. Protože Vesecký rybník historickým vodním dílem, jeho obnažené břehy přitáhly zájem archeologů Severočeského muzea, kterým jsme tímto rádi poskytli součinnost.
0: O turistickou chatu Ještětka u záchytného parkoviště pod Ještědem projevil zájem Liberecký kraj. Horská chata z roku 1966 je na prodej za 30 milionů korun. Podle vedení hejtmanství by šlo chatu využít jako zázemí pro horský hotel Ještět, který kraj odkoupil letos na jaře od českých radiokomunikací. Češi mají dál nejméně dostupné bydlení v Evropské unii. Průměrně velký byt stojí přes 13 průměrných ročních hrubých platů. To je zhruba 2x víc než v Irsku nebo Belgii. Vysoké náklady dopadají hlavně na mladé lidi. Více než polovina z nich bydlí alespoň částečně s rodiči. 10 domácností navíc vydá za bydlení přes polovinu svých příjmů. Sport. Hokejisté Liberce udělali důležitý krok k postupu do kola do play-off Ligy mistrů. V 5. kole základní části porazili obhájce titulu ze švédské Frölundy doma 3-2 v prodloužení. Góly Severočechů dali Lenz, Galvas a Sandberg. Autor první liberecké branky, útočník Radan Lenz, ocenil výhru nad nejlepším evropským týmem minulé sezóny.
4: Ta hra byla dobrá a na pohled si myslím, že to bylo taky dobrý a jsme rádi, že jsme vyhráli a trošku lehká pachuť, protože si myslím, že jsme mohli vyhrát za 3, tam byla si lehká chybička v komunikaci, takže to mě osobně mrzí, ale myslím si, že to je ohromně cenný.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude oblačnost od jeho západu ubývat a k večeru se začne vyjasňovat. A nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 3. třídy mezi obcemi Ploukonice a Všeně na Semelsku probíhají stavební práce, silnice je uzavřena. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině a středeční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje i v polovině pracovního týdne, dnes tedy s datem 7. října. O víkendu se nám opět na scénu vrátí ligový fotbal, končí totiž reprezentační přestávka, během které bojovali naši fotbalisté v Lize národů, a to proti těm vůbec nejlepším týmům na světě. Včera se představili na slavném anglickém stadionu ve Wembley proti 3. týmu posledního mistrovství světa. Utkání proti Anglii tak připomeneme ve vysílání za okamžik, přidáme k tomu ohlasy od samotných aktérů a připomeneme výsledek. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Se skupinou Olympic jsme vkročili do další části našeho ranního vysílání během středy 7. října. Můžeme ale také 11 minut po 6. hodině nabídnout nelíbivou statistiku. 4 zápasy, 4 prohry. Čeští fotbalisté i nadále pod vedením nového kouče Santiho Deny čekají na úvodní body. Ve srovnání se světovou špičkou z Evropy výsledkově neobstáli. Naposledy včera prohráli v Anglii a to poměrem 0-3.
1: My nejsme spokojeni, my jsme prohráli 4 zápasy, my tady nemůžeme říkat, že je všechno jako super. Samozřejmě máme respekt s tím, s kým hrajeme, ale pořád jako chceme vyhrávat.
2: Říkal reprezentační obránce Martin Vítík po 4. prohře v Lize národů. Češi padli v Anglii 0-3, když za celý zápas nevystřelili ani jednou na bránu soupeře. Přesto opouští reprezentační sraz záložník Michal Sadílek v optimistické náladě.
3: Asi nám chybilo potom být trošičku víc nebezpečný ještě dopředu, ale doufám a vím, že to přijde.
2: Vyprávěl Sadílek, těžší úvodní zápasy pod novým trenérem Denio mít Češi snad ani nemohli. Hráli proti aktuálním mistrům světa i Evropy ze Španělska, Anglii, která byla bronzová na posledním šampionátu v Americe, a nastoupili také proti papírově nejslabšímu Chorvatsku, které ale bralo medaily na mundialech v roce 2018 i 2022. I přesto má podle Sadílka národní tým novou tvář.
3: Je vidět, že se snažíme o něco nového a ten fotbal je samozřejmě jiný, než co jsme hráli, a snažíme se kombinovat. Myslím si, že se nám to i místama jako daří a chybí tam jsou, což asi jako teď v téhle fázi je normální, protože samozřejmě střídáme i sestavu.
2: Dodal Michal Sadílek, nový kouč Denia nebyl v jednoduché pozici. Ještě před úvodním dnem srazu přišel o 6 nominovaných fotbalistů. Další 4 členové týmu se zranili v průběhu více než 2týdenního reprezentačního okna. Přesto Santi Denia připustil chybu i na své straně.
4: Potřebujeme se zlepšit, možná jsem udělal nějaké chyby i já. Vybral jsem základní 11, některé hráče vyměnil. Určil jsem taktiku, ale chtěli jsme hrát lépe, mít víc šancí, být pevnější. V první řadě se potřebuju zlepšit já, hráči mě musí následovat. V zápasech ale odevzdali 100% a jsem na ně pyšný.
2: Čeští fotbalisté směřují k listopadovému reprezentačnímu programu. Během něj odehrají zbylé 2 zápasy v elitní skupině Ligy národů. Prvně doma se Španělskem a pak v Chorvatsku. Z Londýna Karel Schamberger, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes se můžeme těšit na relativně příjemné teploty v Libereckém kraji. Můžeme doplnit ty denní maxima mezi 17 až 20 stupni, na horách dnes mezi 13 až 16 stupni Celsia. Ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou také mlhy. V průběhu odpoledne už bude ale oblačnosti postupně ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Hlášený máme slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce, tedy na středním stupni zatížení.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 7. října. Svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
3: Volejte slávu! A 3 dny se radujte!
2: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
4: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma. Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký

0: Kdy se bude otevírat nová rozhledna na Javorníku u Liberce? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je půl sedmá.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Lidé ve dvou obcích v Libereckém kraji můžou nově využívat pobočky Pošta Partner. První je v Mníšku na Liberecku, kde ji soukromý provozovatel otevřel ve staré budově pošty. Druhá v Dubé na Českolipsku byla dlouho zavřená. Nyní spravuje podnikatelka Štěpánka Cajsová. Na Javorníku u Liberce stojí nová rozhledna. Zatím funguje ve zkušebním provozu, oznámilo vedení tamního střediska. Pracovníci ještě dokončují poslední práce kolem rozhledny a na odbavovacím systému. Slavnostní otevření rozhledny je naplánované na 28. října. Jednací řád sněmovny by se mohl opět změnit. Navrhuje to šéf poslaneckého klubu motoristů a ministr pro sport Boris Šťastný. Podle něj by si třeba poslanci nově mohli stanovit konkrétní den, kdy by mohli hlasovat o návrzích zákonů bez rozpravy. Šťastný tak chce omezit parlamentní obstrukce. Čeští fotbalisté do 21 let zakončili kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy prohrou v Portugalsku 0-2. V tabulce skončili Češi druzí a míří do baráže. Dnes ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude oblačnost od jihozápadu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Teploty

0: Topí na 17 až 20, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 9 u obce Zahrádky na Českolipsku dejte pozor, leží tam na vozovce sražené divoké prase.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během středečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. V kalendáři 7. října my vás zdravíme u poslechu a zdravíme také do poloviny pracovního týdne, co nabídneme v následujících 30 minutách našeho vysílání. Už za okamžik se společně opět pozastavíme u dalších aktualit Libereckého kraje a v závěru hodiny, tedy před 7. zamíříme opět za předškoláky a společně s nimi připomeneme také jedno herecké výročí. U herců ostatně poté také budeme moci zůstat. Dobré ráno!

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 6:40, alespoň na okamžik cesta do země zaslíbené. Hledali jsme Eldorado společně s Valdemarem Matuškou ve stejnojmenné písni. Další písnička, která nám nezestárla ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, a k tomu můžeme doplnit další informace týkající se libereckého kraje. Můžeme doplnit například informaci z Křižan, kde pokračuje série plánovaných odstávek elektřiny. Proud nepůjde od 8:30 do 15:00 a seznam odběrových míst, kterých se to týká, najdete případně v odkazu na webu obce. Další hned dvě odstávky jsou v Křižanech plánované také na zítra. Jedna bude pokračovat v době od 7:30 až do 10:30. Následně se naváže v 10:45 a potrvá následná odstávka do 13:45. I k těmto odstávkám jsou podrobnosti o domech, kterých se budou týkat, na křižanském webu, tedy obeckřižany.cz. A můžeme ještě doplnit informace ze Cvikova. Tam, kde se nepoteče voda kvůli plánované rekonstrukci vodovodu, přeruší vodohospodáři dodávku pitné vody v několika domech v ulicích Zahradní, Dělnická a Vojanova ve Cvikově a také v části Drnovec. Odstávka by měla zatím dle předpokladů trvat od 8:00 do 16:00 a měla by tam být připravena také jedna cisterna.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě tady v ranních a dopoledních hodinách bude v Libereckém kraji převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou i mlhy. V průběhu odpoledne bude oblačnost od jihozápadu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia, k tomu hlášený slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6:50 k tomu 7. října v kalendáři. Můžeme právě s dnešním datem připomenout také výročí. Dnes by se totiž dožila 100 let herečka Jana Dítětová, kterou si můžete pamatovat například z filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo Z čerty nejsou žerty. Vědí předškoláci, kdo je herec a co vůbec dělá? No to se jich zeptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, kdo to je herec?
2: Herec je, když třeba hraje nějakou pohádku, nebo nějaký cirkus, nebo nějakou, nevím.
1: A jak hraje?
2: Třeba hraje na kytaru, nebo na piano.
3: Na buben.
4: Mám třeba na tabletu.
5: Na housle.
1: Víte, kde herec hraje?
5: Na podiu.
1: A co tam dělá?
2: Bývá a pak tam hraje na ty nástroje.
3: Třeba hraje doma.
4: Třeba hraje na mobil.
6: Třeba hraje v pohádce.
7: Ne.
8: Třeba hraje to venku.
1: A co herecké hraní potřebuje?
9: Třeba divadlo a může hrát i venku na zahradě.
10: Třeba u babičky.
11: Třeba počet nějaký větší stalýma může hrát. A třeba s houslem nebo s pianem.
12: Musí to umět zpívat a musí umět tancovat a musí umět hrát na nástroje.
13: Třeba může hrát na fotbala.
14: Třeba může hrát ping-pong.
15: Improvizovat může třeba.
16: Třeba může hrát na hokeji.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Bývalý europoslanec Robert Dušek a ex-náměstek libereckého hejtmana Martin Cep nastoupili do vězení. Frýdant opravuje fasádu domu v Děkanské ulici. Na vzdání se kandidatury ve volbách zbývá posledních 7 hodin. Dnes bude zpočátku zvětšená oblačnost, přes den vyjasňování a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Všichni odsouzení v dotační kauze spojené s výstavbou lázní v Chrastavě minulý týden nastoupili do vězení. S odvoláním na mluvčí Libereckého krajského soudu Karolínu Francovou o tom informoval server Náš Liberec. Mezi odsouzenými jsou i bývalý europoslanec Robert Dušek a ex-náměstek libereckého hejtmana Martin Cep. Vinu 10 lidí potvrdil letos na jaře Vrchní soud v Praze. Duška a Sepa poslal do vězení na 5 let.
2: Případ se týká evropských projektů z let 2008 až 2012. Kauza je spjatá s výstavbou termálních lázní v Chrastavě, s rekonstrukcí rozhledny Liberecká výšina a taky opravou hotelu Praha v Jablonci nad Nisou. Podle soudu obžalovaní na tyto projekty protiprávně získali téměř 200 milionů korun z evropských fondů. Důležitými aktéry celého případu jsou podle soudu společnosti skupiny Imstav a jejich majitel Jan Imlauf. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Ve Frýdantu na Liberecku začaly práce na opravě fasády domu v Děkanské ulici. Informovalo o tom město na svém webu. Oprava je rozdělená do 2 etap. První by měla být hotová v listopadu. Příští rok v dubnu začne stavební firma pracovat na průčelí domu směrem k náměstí. Oprava by měla skončit zhruba v červenci. Radnice za ní zaplatí asi 1,5 milionu korun.
2: Vnitřní prostory budovy začalo město opravovat na začátku tohoto roku. Od srpna slouží tanečnímu klubu. V celém druhém podlaží vznikly sály určené pro taneční tréninky a nové sociální zázemí. Součástí opravy byla taky kompletní obnova elektroinstalace, ústředního vytápění a vzduchotechniky. Upravená je taky vstupní chodba a technické místnosti v prvním patře. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Rígrova stezka v Semilech by měla být po opravách opět otevřená do konce tohoto týdne. Informovala o tom radnice na sociální síti. Město na vyhledávané turistické trase rekonstruuje vysutou kamennou galerii. Opravený bude i několik set metrů dlouhý dřevěný ochoz nad řekou. Pracovníci stezku rekonstruují od začátku září. Stát to bude zhruba 1,25 milionu korun. Práce mají nyní asi týden zpoždění. Definitivní termín otevření stezky bude záviset na počasí. Uchazeči o posty v Senátu nebo zastupitelstvech mají poslední hodiny na stažení svých kandidatur. Lhůta končí ve 14 hodin. Udělat to můžou přes datovou schránku, poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Stejná pravidla platí i pro zmocněnce politických stran, které chtějí kandidaturu svého zástupce odvolat. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat.
1: Počasí.
0: Dnes ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude oblačnost od jeho západu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. A nejvyšší denní teploty 17 až 20. Na horách naměříme 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v Revoluční ulici probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zužená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtyři minuty po 7 hodině připomenout můžeme i středu, a to s datem 7. října. K tomu se budeme moci tedy ještě vrátit k včerejšímu dni. Byť je to zase o krok zpátky k víkendu, nebojte se ničeho, k víkendu se postupně blížíme, přece jen se nacházíme teď v polovině pracovního týdne. Připomeneme ale také hokejové utkání Ligy mistrů, které se právě pod Ještědem v Liberci odehrálo. Liberečtí Bílí Tygři totiž hostili Frölundu, jeden z nejúspěšnějších týmů v této soutěži a samozřejmě jeden z nejkvalitnějších týmů celého evropského kontinentu. Jak toto utkání dopadlo a jak ho následně komentovali sami hráči? To vše se dozvíte už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání a od mikrofonu vás i během středy zdraví Martin Kolín.

0: Po písni Václava Neckáře, 10 minut po 7 hodině, můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nabídnout také hokejový přehled. Ostatně české hokejové kluby zvládly úterní zápasy Ligy mistrů. Plzeň totiž zdolala Skellefteå 4-2, Liberec také doma přehrál další švédský tým, a to Frölundu 3-2 v prodloužení. Zatímco západočeši už měli jistý postup do osmifinále, liberečtí se účastní v playoff díky triumfu nad obhájci titulu výrazně přiblížili.
1: Víc než 4000 fanoušků tleskali libereckým hokejistům ve stoje. Bílí tygři totiž zažívají výsledkově nevyrovnaný vstup do sezóny. Teď ale slaví výhru nad nejlepším evropským týmem minulého ročníku.
2: Ta hra byla dobrá a na pohled si myslím, že to bylo taky dobrý. A jsme rádi, že jsme vyhráli a myslím si, že to je ohromně cenný.
1: Řekl útočník Radan Lenz, autor první branky Severočechů. Navázal na něj další český reprezentant bek Tomáš Galvas. Jeden gól sám dal, další ten vítězný. V prodloužení nachystal Filipu Sandbergovi.
3: Je to trošku zase něco jiného oproti lize. Přišlo mi, že bylo daleko více šancí než třeba v extralize, jak je to vlastně podobný, že necítil se nějaký velký rozdíl.
4: Minuty, 3/4 minuty a už je tady branka. Sandberg rozhoduje, jeho nahození z prostoru mezi kruhy možná někdo tečoval, ale aktuálně se nejvíce raduje Sandberg.
3: Ty moje výkony jsou takový nahoupač, se mi přišlo. Nechci hrát průměrně, chci hrát pořád nejlíp, protože ve třetí třetině v prodloužení jsem už se cítil trochu líp.
1: Dodal obránce Galvas, i když sám se sebou spokojený nebyl, z týmového výsledku radost měl. Vítězství nad favorizovanou Frölundou totiž liberecké hokejisty přiblížilo postupu do playoff Ligy mistrů. A ví to i Radan Lenz.
2: Pokud vyhrajeme další zápas, tak by byla velká šance postoupit, takže i když jsme vzali v úvozovkách jenom 2 body, tak já věřím, že furt ta šance je otevřená.
1: Další krok k postupu do osmifinále Ligy mistrů můžou Severočeši udělat už za týden ve švýcarském Davosu. Už dnes nastoupí Pardubice na ledě francouzského Bordeaux. Zápas začne ve 20:15. Z Liberce František Typovský, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec žije.

0: počasí.
1: Také dnes si myslím a potěšíme výhledem právě na středu 7. října. Můžeme nastínit teploty dnes mezi 17 až 20 stupni, na horách teploty mezi 13 až 16 stupni. Ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude oblačnost už postupně ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr k tomu a biozátěž pro dnešek na dvojce.
0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Liberci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Co se momentálně chystá v Jablonci nad Nisou? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nové Město pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku dostalo evropskou dotaci na rekonstrukci parkoviště u kempu a koupaliště. Informoval o tom starosta Petr Černica z Hnutí ANO. Celkové náklady na obnovu parkoviště město vyčíslilo na více než 12,5 milionů korun. Dotace pokryje téměř polovinu. V Jablonci nad Nisou vzniknou první 4 kameny zmizelých, takzvané Stolpersteiny. Připomínat budou oběti holokaustu a nacistického režimu. Kameny budou v Podhorské ulici před domy číslo 5 a 12. Město je odhalí ve středu 14. října. Lidé z Nového Boru na Českolipsku budou moct ode dneška využívat nový úsek cyklostezky ve směru na Českou Lípu. Měří přes 1,25 km a vede od koupaliště k Chotovickému kopci. V chorvatském Splitu dnes začne dvoudenní summit 9 států Evropské unie, které leží v oblasti Středozemního moře. Na summitu MED9 budou diskutovat o bezpečnosti, migraci nebo odolnosti vůči změnám životního prostředí. Tenista Jiří Lehečka prohrál finále v Tokiu se Španělem Alcatrazem ve dvou sadách. Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili na turnaj v Pekingu do čtvrtfinále, ve kterém nastoupí proti sobě. V Pekingu skončila Linda Nosková, která podlehla Rusce Alexandrovové 0-2 na sety. Dnes ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude oblačnost od jeho západu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Teploty vystoupí na 17 až 20, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 3. třídy mezi obcemi Ploukonice a Všeň na Semelsku probíhají stavební práce. Silnice je uzavřena.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Hodina 32 minut a za námi další zprávy Ivety Bláhové. To během středečního dobrého rána. Právě po půl osmé se společně budeme moci podívat také směrem k víkendu, hlavně tedy k pátku a k sobotě. Volby se totiž blíží, proto je čas si připomenout třeba to, kde bývají volební místnosti. A také to důležité, víte, co všechno si k volbám vzít sebou? Jestli váháte, poslechněte si už za okamžik další díl volebního průvodce. K tomu v následujících 30 minutách nabídneme také pohled meteorologu na aktuální situaci, hlavně tedy, ať víme, jaké počasí nás čeká, a pokud se budete chtít vrátit o 100 let nazpět a připomenout si, jak to vypadalo v našem regionu, tak právě o 100 let zpátky se vrátíme před 8 hodinou.

0: 7:40 máme také otázku na vás, na naše posluchače. Máte platnou občanku nebo cestovní pas? Radši si je před volbami totiž zkontrolujte. Bez průkazu totožnosti vás totiž komise odvolit nenechá. Co všechno sebou do volební místnosti vzít? A co když se do ní nemůžete dostat třeba kvůli schodům? To vám poradíme v dalším díle našeho volebního průvodce.
1: Po celém Česku se v pátek otevře 14,5 tisíce volebních místností. V menších obcích a městech bývají na úřadech nebo třeba v hospodách. Na sídlištích je často najdete v nejbližší škole.
2: Každý okrsek má v rámci obce svoje vlastní číslo. Kde najdete adresu své volební místnosti, říká ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Bývá dobrou praxí těch větších úřadů, že do té volební dokumentace, která vám chodí s hlasovacím lístkem, tak je obsažena i informace o adrese volební místnosti. Současně zákon stanoví, že na úřední desce musí tedy být zveřejněny informace o umístění volebních místností.
1: Ve volební místnosti je připravená komise. Té se musíte prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. S řidičským průkazem odvolit nemůžete.
2: I letos se dá volit taky s elektronickým občanským průkazem. Ten se zobrazuje v aplikaci e-doklady, kterou si můžete stáhnout do mobilu. Loni se při volbách systém potýkal s výpadky. Jak se problémům dopředu vyhnout, radí ředitel digitální informační agentury Bohdan Urban.
4: Stačí tu aplikaci otevřít s mobilním nebo Wi-Fi nebo jiným připojením, protože dojde k synchronizaci dokladů. V tu chvíli 48 hodin je možné se prokázat i bez aktuálního připojení k internetu.
1: Potom, co se komisi prokážete, vám vydá obálku a můžete se vydat za plentu. Tam upravíte volební lístky. Jak na to, si řekneme zítra. Poté už stačí obálku vhodit do urny a máte odvoleno.
2: Pokud jste nemocní nebo třeba nezvládnete vyjít k urně do patra, můžete se s komisí domluvit na tom, aby k vám vyslala komisaře s přenosnou volební schránkou. Kdy a jak o ni žádat, vysvětluje Tomáš Jirovec.
3: V den voleb můžete klidně zavolat do té konkrétní volební místnosti, tam to zvedne členok volební komise a domluví s vámi nějaký termín, kdy zhruba by ta komise vás mohla navštívit a kde vás má navštívit.
1: Číslo na komisi najdete na webu příslušného městského nebo obecního úřadu. Přenosnou urnu můžete využít, i když jste v nemocnici nebo pečovatelském domě. Opět ale záleží na domluvě s komisí.
2: U senátních voleb navíc platí, že musíte být ve svém senátním obvodě. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec.

0: počasí.
1: Aktuálně 7.46 a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec můžeme v tomto čase přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu pana Jana Hrubého. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, prozraďte, jak bude vypadat právě středa 7. října v Libereckém kraji?
2: Vypadá to, že bychom ještě ráno dopoledne měli mít na obloze velkou oblačnost a ojedinělé se mohou ještě ráno vyskytovat mlhy, ale v průběhu odpoledne by měla oblačnost začít od jihozápadu ubývat a k večeru by mělo být většinou slunečno. A co se týče dnešních teplot, tak aktuálně měříme od 4 do 8 stupňů Celsia na Liberecku a na stanici Holenice, tam máme i přes 10 stupňů a odpoledne to vypadá, že bychom měli v těch nejvyšších denních teplotách naměřit od 17 do 20 stupňů Celsia a na horách až do 16 stupňů Celsia.
1: Tak ten výhled velmi příjemný, zároveň jsme ale zmiňovali zatím tady místy i nějaké ty mlhy, doplňme je jenom asi ve stručnosti, můžeme dnes očekávat nějaké přehánky nebo naopak stále tedy pokračuje to období bez deště?
2: Dneska ještě srážky nečekáme, srážky vlastně čekáme až zítra, kdyby nás měla přecházet sodrená fronta, tak by to zítra mělo vypadat, že by se měly srážky zpočátku vyskytovat jenom spíše výjimečně nebo ojedněle a až na večer, aby se srážky a ve formě deště a přeháně měly vyskytovat a na celém území Libereckého kraje.
1: Tak to si určitě ještě pohlídáme, i o tom budeme informovat. V ranních hodinách nám tedy během středy 7. října informace právě o tom meteorologickém výhledu předal pan Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu. My za to děkujeme, popřejeme hezký den, mějte se krásně. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Přejeme hezkou středu a budeme se moci i díky dobovému tisku podívat na to, jaký byl podzim roku 1926. Říjnové počasí v severních Čechách totiž začíná ukazovat svou chladnější tvář.
2: Rána jsou sichravá, mrazivá, na hřebenech Jizerských hor se místy objevuje první poprašek sněhu a často čteme taky odkazy na náhlé ochlazení, mlhy nebo ukončování polních prací před příchodem zimy. Pro obyvatele regionu to znamená nejvyšší čas k dokončení příprav na zimu.
1: Také je zmiňováno, že kvůli náhlé změně počasí a husté mlze musel být lov v revírech přerušen nebo značně stížen.
2: No a také trhy na náměstích užívají, nakupují se zásoby, hospodyňky schánějí zelí na krouhání, do sklepů se ukládají brambory a jablka. Vzpomínky na válečný hlad a kruté poválečné zimy jsou i v roce 1926 stále relativně v paměti a každý se snaží udělat co největší zásoby, tedy pokud to tenké rodinné rozpočty aspoň trochu dovolí.
1: Už z předešlých dílů víme, že úroda brambor moc dobrá nebyla. Jak se to projevovalo?
2: Ano, kvůli extrémnímu suchu během léta 1926 je úroda brambor velmi slabá. Podle zpráv hlízy zůstaly malé, výnosy na mnoha polích byly doslova tragické. Brambory byly přitom základní potravinou. Města a obce proto začaly situaci řešit dovozem. Například frýdlantská radnice objednala vagón levnějších brambor ze Slovenska, a to za 70 korun za 100 kilo, tedy za metrák. Objevují se i přímé nabídky od prodejců. Žluté magadánské konzumní brambory za 85 korun za 100 kilo.
1: Čteme tu ale i hlášení o sklizni cukrové řepy, rovněž tedy poukazovala na slabší výnosy než v předchozím roce.
2: V tisku se objevují zprávy ohledně regulace mletí mouky, například vyhlášky o jednorázově vymleté mouce z pražských vládních rezerv. Ty byly uvolněny ve snaze usměrnit trh a ceny obilí.
1: Jak to bylo třeba s uhlím?
2: Zásobování bylo v plném proudu, před uhelnými sklady se tvořily fronty povozů i lidí s obyčejnými ručními vozíky. No a kdo neměl na to dovolit si kvalitní černé uhlí, spoléhal na levnější uhlí hnědé a nebo musel vyrazit do okolních lesů sbírat klestí.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
1: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Úřady před volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. Frýdlantská vodárenská společnost už má povolení na stavbu přivaděče vody z Frýdlantu do Dětřichova. Svianskou arénu v Liberci budou moct sportovci využívat ve stejném režimu jako loni. Dnes bude zpočátku zvětšená oblačnost, přes den vyjasňování a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Úřady se připravují na zajištění bezpečného průběhu komunálních a senátních voleb. Ověřují hlavně, jestli jsou jejich systémy a weby připravené na potenciální hackerské útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle jeho mluvčího Jakuba Neščivery hrozí hlavně tzv. DDoS útoky, při kterých útočníci zatíží web a tím ho dočasně vyřadí z provozu.
4: Pro veřejnost to může být nepříjemné, pokud se například nedostane k informacím o volbách nebo k průběžným výsledkům. Je ale důležité zdůraznit, že takový útok nemá vliv na samotné hlasování ani na sčítání hlasů.
3: Volby do obecních a městských zastupitelstev a také do třetiny senátu budou v Česku tento pátek a v sobotu. Frýdlantská vodárenská společnost získala stavební povolení na nový přivaděč pitné vody z Frýdlantu do Dětřichova. U přivaděče z Frýdlantu do Bolovky na povolení teprve čeká. Obě akce jsou součástí opatření na zajištění pitné vody do lokalit ohrožených ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském dole Turów. Původně se očekávalo, že stavba přivaděčů začne už před 2 lety. Práce ale nabraly zpoždění, vysvětluje ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olišar.
5: Protože třeba ty studie uvažovaly s o něco kratšími trasami, ale ty vedly přes hodně soukromých pozemků, takže my jsme nakonec trasy museli změnit, bohužel i lehce prodloužit, ale povětšinou vedeme v komunikacích, pozemcích, obcí a měst. A druhým problémem byla soutěž na projektanta, kdy jsme generálního projektanta soutěžili skoro 2 roky.
3: Provoz liberecké Svianské arény bude letos zimně ve stejném režimu jako loni. Sportovci budou moct zimní stadion využívat. V případě, že na střechu napadnou minimálně 2 cm sněhu, areál se uzavře. Tréninky se přesunou do náhradní nafukovací haly. Důvodem omezení je schátralá střecha arény. Město chystá její opravu za 80 milionů korun. Původně měla být hotová do začátku sezóny. Začne ale až v příštím roce, jak informoval jednatel městské společnosti Sportovní areál Liberec Zbyněk Karban. Rusko v noci podniklo další vzdušný útok na ukrajinské hlavní město Kyjev. Nejméně 10 výbuchů se podle očitých svědků ozývalo z centra města. Podle kyjevského starosty Vitalie Klička střely zasáhly například neobydlenou oblast ve čtvrti Obolon a sklady poblíž centra. Další útok na východě Ukrajiny na město Dnipro poškodil průmyslový objekt.
2: Počasí.
3: Dnes ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude oblačnost od jihozápadu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. A nejvyšší denní teploty vystoupí na 17 až 20, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Doksech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřena Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen, uzavírka potrvá až do konce roku.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Středa s datem 7. října pokračuje i ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, konkrétně tedy Dobré ráno, které 4 minuty po 8. hodině zamíří do Turnova, kde včera otevřeli novou městskou knihovnu. To je událost, na kterou se čekalo, navíc jí zkomplikovalo i nakonec dění, minimálně to meteorologické na konci prázdnin, kdy právě novou budovu vyplavil také přívalový déšť. Tak jak otevření probíhalo, na to se společně ve vysílání podíváme za okamžik. Martin Kolín přeje příjemný poslech.

0: Přesně tak, jak si přála Marta Kubišová v písni Nechte zvony znít, ty jsme nechali doznít 12 minut po 8. hodině v další písničce, která nám nezestádla. S dnešním datem, tedy 7. října, se budeme moci přesunout do Turnova. Právě tamním obyvatelům ode dneška slouží nová moderní knihovna. Stavba desetiletí pro Turnov trvala přes 2 roky. Její architektura má vystihnout český raj, třeba úzkou zakřivenou chodbou, která jako kdyby půlí celý interiér. Říká se jí soutězka. Na jedné vnější stěně knihovny je promítací plátno přilehlého letního kina. Na slavnostní otevření se přišli podívat 100 lidí.
1: No líbí se mně to tady moc, no. To je dobře, že Turnov má takovou krásnou knihovnu.
2: Když to porovnáte, tak tohle to je lepší, horší?
1: Já bych řekla, že tohle je o 1000% lepší.
2: Jo.
1: Pro zaměstnance to bude hodně ideální, protože to je hodně do kopce, ale jinak to je krásné.
3: Moderní železobetonová konstrukce má tvar krabice, která se uprostřed zužuje. Zajímavá je také velikými okny, terasou a průchodem do parku. Pokračuje architekt Prokop Tomášek.
4: Protože jsme v Českém ráji, jako jeden z těch symbolů je vlastně ta skalní soutěska, do které nakonec jsme situovali vlastně ten výběr těch knih pro dospělé, ten volný výběr. No a stál se z toho takový prostor, který je tady v tom českorajském fenoménu několikrát zastoupený, jestli je to studený průchod nebo klokočský průchody, nižší díra a tak dále.
3: Jsou tu chodby s knihami, studovny a v suterénu je dětské oddělení s hernou.
5: Ano, je to jeskyně, je to volnočasový klub pro děti, kde děti můžou trávit čas, třeba když čekají na autobus.
3: Knihovnice Lucie Zoulová.
5: Prezenčně tady počujeme mangu a oproti té staré budově je rozdíl v tom, že tady půjčujeme deskové hry.
3: V budově si budou moc lidé samozřejmě moc půjčovat knížky, ale především má sloužit jako volnočasové místo pro setkávání. Jak říká ředitel knihovny Jaroslav Kříž.
6: Já věřím, že se budova, tato nová knihovna turnovská, stane opravdu komunitním centrem města, že si to lidé oblíbí, že to je opravdu netradiční stavba, která skýtá mnoho zajímavých studoven, zákoutí, kde si sednou, kde budou se, doufám, setkávat s ostatními. Budou se chodit na kulturně vzdělávací pořady, které budeme pořádat, které děláme každoročně mnoho desítek pro širokou veřejnost.
3: Stavba trvala 2,5 roku a vyšla na víc než 115 milionů korun. Většinu pokryla dotace. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
7: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teploty dnes mezi 17 až 20 stupni, na horách mezi 13 až 16 stupni Celsia. Ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se ještě vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne už ale oblačnost bude ubývat a k večeru bude převažovat slunečno. K tomu slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biometeorologická předpověď dnes na dvojce.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

8 hodin 24 minut s datem 7. října máme možnost během dobrého rána připomenout si dalšího velikána, sice vystudovaného lékaře, ale primárně oddaného cestovatele. Na den přesně před 179 lety, tedy v roce 1847, se v Holicích na Pardubicku totiž narodil Emil Holub. Už v mládí se odehrály dva důležité momenty, které následně formovaly celý jeho život. Tím prvním bylo úspěšné dostudování medicíny, které si přál jeho otec. Tím druhým momentem byla možnost přečíst si cestopis Davida Livingstona, prvního člověka, který objevil a popsal Viktoriiny vodopády na řece Zambezi. Po studiích medicíny se tak rozhodl, že se na ně vydá podívat taky. I díky podpoře českého mecenáše se mu to skutečně podařilo. V Kapském městě, kam dorazil zprvu, začal jako lékař. Následně se přidal k místním lovcům, aby započal první cestu, kterou rozdělil do několika etap. Tím nejdůležitějším byly zmiňované Viktoriiny vodopády. Po cestě sbíral nejen zkušenosti, ale také přírodovědecké vzorky. I přes částečný neúspěch měl možnost procestovat značnou část jižní Afriky a k vodopádům se skutečně dostat. Po návratu hned začal plánovat cestu druhou, která se mu přeci jen také podařila uskutečnit. Jen tedy po stránce badatelské šlo o znovu velký úspěch. Tedy od začátku se mu ale jinak lepila smůla na paty. Dokonce byl i součástí ozbrojeného konfliktu tamního kmene. Chtěl původně projít celou Afriku, ale to se mu kvůli komplikacím nepodařilo. I přesto po návratu uspořádal velmi úspěšné výstavy v Praze a také Vídni a už se viděl opět na cestě. Po třetí už ale do Afriky neodcestoval. Kvůli komplikacím po prodělaných africích nemocích a následné rakovině zemřel. A to v roce 1902. Tak tedy nakonec končí život největšího cestovatele 19. století od nás. Emil Holub se narodil na den přesně, a to před 179 lety.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední dva roky jde už o čtvrtý případ na stejném místě, pod sídlištěm Sever na tratě do Nového Boru. Naposledy se to stalo tento týden. Do kamenů pokaždé narazil vlak. Nikomu se nic nestalo, nehody ale způsobily škody na vlacích. Lidé ve dvou obcích v Libereckém kraji můžou nově využívat pobočky Pošta Partner. První je v Nížku na Liberecku, kde ji soukromý provozovatel otevřel ve staré budově pošty. Druhá v Dubé na Českolipsku byla dlouho zavřená. Nyní spravuje podnikatelka Štěpánka Cajsová. Na Javorníku u Liberce stojí nová rozhledna. Zatím funguje ve zkušebním provozu, oznámilo vedení tamního střediska. Pracovníci ještě dokončují poslední práce kolem rozhledny a na odbavovacím systému. Slavnostní otevření rozhledny je naplánované na 28. října. Pro letošní chřipkovou sezónu by mělo být v Česku k dispozici o 15% víc dávek vakcín proti chřipce než loni. Informovalo o tom ministerstvo zdravotnictví. Zhruba 540 tisíc dávek už do Česka dorazilo, dalších 400 tisíc by mělo přijít tento měsíc a začátkem listopadu. Hokejisté Liberce udělali další krok postupu do osmifinále Ligy mistrů. V pátém kole základní části doma porazili obhájce titulu ze švédské Frölundy 3-2 v prodloužení a v elitní evropské soutěži vyhráli po třetí za sebou. Dnes ráno a dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude oblačnost od jeho západu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Teploty vystoupí na 17 až 20, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu je v Horské ulici kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 8:32 a za námi další zprávy Ivety Bláhové během středečního ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ze studia přejeme příjemný poslech, pokud možno poklidnou středu a hlavně tedy polovinu pracovního týdne. A tím poklidnou myslím nejen v práci, ale také na silnicích, kam se za okamžik společně vydáme také v rámci dalšího krimi příběhu. Vydáme se konkrétně na sraz motoristů, který proběhl na Liberecku. To, že většinou tyto akce nebývají úplně legální, to je jedna věc. To, že se během toho podařilo někomu zranit 5 lidí, to je věc druhá. A tu společně s Miroslavem Hlubcem a probereme už za okamžik v dalším krimi příběhu.

0: Se skupinou Rangers jsme zvedli kotvy, a to ve stejnojmenné nestárnoucí písničce, která nám dozněla 8 minut po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Ještě jednou a s předstihem radši popřejeme na silnice šťastnou cestu. A neříkám to jen tak náhodou. Počty zraněných na našich silnicích jsou totiž alarmující. A co teprve, když se k ním přidají i zranění mimo silnice. Hned 5 jich přibylo na nedávném srazu sportovních vozidel v Hrádku nad Nisou. Více informací má pro nás Miroslav Hlubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Kdo mě zná, mohl by o mě prohlásit, že jsem vášnivý automobilista. Tedy až na tu vášeň. Prostě rád jezdím autem. A vždy jsem měl srdečný vztah ke všem svým vozům. To znamená, že jsem se k ním vždy choval hezky. A také mám rád britský motoristický pořad Top Gear. Ale ve chvíli, kdy tam začnou auta ničit nebo jinak trápit, televizi vypínám nebo takový úsek přeskočím. Vím, že součástí práce redaktorů je hledat limity jednotlivých aut, ale když vidím, jak se točí na místě a takzvaně gumují, přičemž po nich na asfaltu zůstávají černé čáry, odvracím oči jinam. Jsem toho názoru, že auto má přepravovat lidi nebo nějaký náklad z místa na místo a hlásím se k tvrzení, chovejte se hezky ke svému autu, ono se bude chovat hezky k vám. A proto určitě nejsem ten pravý, kdo by měl posuzovat různé srazy automobilistů, kde se jejich řidiči předvádějí a předhánějí právě třeba v takzvaných powerslidech, gumování nebo tourování motorů na maximum. Takže se k události, ke které došlo na nedávném srazu sportovních vozů v Hrádku nad Nisou, nutně stavím kriticky. Jeden z účastníků tam touroval svého Mustanga, přičemž se mu nějak podařilo zařadit nejdřív zpátečku a hned na to jedničku. Jeho auto vyrazilo kupředu a trefilo dvě další auta a pak na neštěstí zamířilo do davu přihlížejících. 3 lidé byli zraněni lehce, 2 vyvázli se středně těžkým zraněním. Nehodu samozřejmě vyšetřuje policie. Na místě u řidiče nezjistila ani alkohol, ani jiné zakázané látky, takže všechna vina jde jen a jen za řidičovým šoférským uměním. Takže když už člověk jede frajeřit na takový sraz, měl by to umět. Nebo aspoň mít štěstí, či spíš nemít smůlu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Myslím si, že příznivce babího léta pravděpodobně potěšíme s výhledem na dnešní počasí, tedy na počasí, které nás čeká ve středu, a to 7. října v Libereckém kraji. Pravda, ráno a dopoledne bude ještě převažovat většina oblačnost, v průběhu odpoledne bude ale oblačnost postupně ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Nejvyšší denní teploty mezi 17 až 20 stupni, na horách dnes naměříme mezi 13 až 16 stupni, k tomu také slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. A biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce, tedy na středním stupni zátěže. Na hodinách 8.46 středeční dobré ráno pokračuje a i dnes jsme rádi, že jste si naladili Český rozhlas Liberec.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

Příjemná vzpomínka na ryze ženské trio, které se říkalo Black Milk, tedy v překladu černé mléko, fungovaly 3 roky a také můžeme ještě u těch trojek zůstat, přeci jen skupinu tvořily 3 členky. Tereza Černochová, také Tereza Kendlová a teď ještě vzpomínka na Helenu Zeťovou. A právě se skupinou Black Milk míříme také k závěru našeho středečního ranního putování rozhlasovým éterem na vlnách Českého rozhlasu Liberec, ale budete moci těšit po 9. hodině na Dopoledne pod Ještědem a také dnes na kolegu Filipa Majsla, který vás tady vysíláním bude provázet. A opět nabídneme spoustu zajímavého. Ku příkladu pohled do České Lípy a také justici. Z jakého důvodu, to se v Dopoledni pod Ještědem dozvíte. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec tak pro tuto chvíli s přáním příjemného poslechu a vydařeného dne loučí Martin Kolín.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Devět hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Do 2 let začne v novém městě pod Smrkem rekonstrukce parkoviště u koupaliště. Kopec Viskeř bude dál spásat stádo ovcí. S náklady pomůže Liberecký kraj. Úroková sazba hypoték dál roste. Dnes bude zpočátku zvětšená oblačnost, přes den vyjasňování a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Nové město pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku dostalo evropskou dotaci na rekonstrukci parkoviště u kempu a koupaliště. Informoval o tom starosta Petr Černica, zvolený za hnutí ANO. Celkové náklady na obnovu parkoviště město vyčíslilo na více než 12,5 milionu korun. Dotace pokryje téměř polovinu. Oprava koupaliště začne za 2 roky.
5: Parkoviště u koupaliště na okraji města je aktuálně jen prašná nevyznačená plocha. Po rekonstrukci bude parkoviště celé vybetonované a bude tam vyznačené stání. Součástí projektu je také vybudování tzv. Klidových zón. Vjezd na plochu by měl být bez závor. Z Nového města pod Smrkem Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Na údržbu kopce Viskeř v Českém ráji přispěje Liberecký kraj 165 tisíci korunami. Peníze jsou určené na stádo kos a ovcí, které Čedičový kopec pásá. Původně hradilo tuto péči o krajinu Ministerstvo životního prostředí. To ale kvůli nedostatku peněz nemá v dotačních fondech na tuto činnost prostředky. Spásání 3-hektarového pozemku zajišťuje pro obec Viskeř soukromý chovatel.
6: Aby náklady na udržení kopce bez náletových dřevin nenesla sama obec, přispěje jí Liberecký kraj. Kopec Viskeř, na jehož vrcholu je kaple svaté Anny, je jednou z dominant Českého ráje. Před 5 lety se odlesnil kvůli kůrovcové kalamitě. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápše z TOP 09 by měl zůstat holý i nadále, aby se zachovaly výhledy do krajiny. Proto usiluje obec i hejtmanství, aby byl kopec vyňatý z fondu lesní půdy a převedl se na půdu zemědělskou, která se nemusí ze zákona znovu zalesnit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila o skoro 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Lidé dnes mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí. Čechům v zahraničí ho vydají zastupitelské úřady, i tak ale musí přijet hlasovat do Česka.
4: Počasí.
3: Dnes dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojediněle se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude oblačnost od jihozápadu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. A nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci v Dlouhé ulici havarovalo osobní vozidlo, nehoda je bez zranění, projíždějte opatrně.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Krásné středeční dopoledne, tak dnes prý máme světový den za důstojnou práci. No, tak důstojnou práci už máme vyřešenou, ještě by to chtělo světový den za důstojnou výplatu. Potom jsem tady pátral a nic jsem nenašel. Nicméně, kolega a regionální stopař už si vyhrnul rukávy a vrhnul se do práce, vydal se za cestovatelkou Pavlou Bičíkovou a ta nám představí Makedonii, což je jeden z posledních koutů Evropy, kde prý potkáte v horách spíš pašeráky než medvědy. O tom bude řeč krátce po 9:45. Nejprve se ale zastavíme u soudu v České Lípě, který rozhodl z případu z roku 2022, kdy dítě při porodu v tamní nemocnici spadlo hlavou na zem. O tom bude za malou chvíli mluvit Adéla Jindrová. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Máš chuť majoránky, tak kdo snídal bramboráky, ten ví, o čem Karel z jich zpívá. Máme 9 hodin 11 minut, posloucháte Český rozhlas Liberec. Podmíněný trest na 4 měsíce s ročním odkladem a finanční odškodnění. Tak zní verdikt, který včera vynesl okresní soud v České Lípě nad lékařem za pád novorozence při porodu. Událost se stala roku 2022 v nemocnici v České Lípě. Dívka utrpěla zranění hlavy, zjevné trvalé následky nemá. Více informací zjišťovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Adélo, co se vlastně před těmi 4 lety stalo?
1: Podle matky dítěte Terezy Golierové jí při porodu lékař řekl, aby zatlačila. Když to udělala, dítě vyklouzlo ven a lékař ho nestihl zachytit. Lékař naopak tvrdí, že nastal takzvaný projektilový porod. Podle dědečka dítěte Radka Goliera se to tak ale nestalo.
2: Tam prostě panu doktorovi upadlo a nebo nějakým vystřelení dítěte, to prostě tvrdí jenom on ve spilce, jak zdravotní dokumentaci, nic takového není, to prostě je jenom jeho obhajoba, no, to nám vadí.
1: Dítě spadlo hlavou na zem a utrpělo poranění lebky, podle odborníků až 5 prasklin. Po porodu zůstalo několik týdnů v péči lékařů. Naštěstí to zatím vypadá, že dítě nemá trvalé následky.
0: A co na to říkal obžalovaný lékař?
1: Lékař ani po opakované analýze svého tehdejšího postupu nepřišel na žádné pochybení. Tvrdí, že matce řekl, aby netlačila. V rámci své obhajoby zmínil i to, že se během druhé fáze porodu věnoval komplikacím. Dítě mělo totiž vztyčenou ručičku. Tento problém začal i hned řešit a přitom se snažil před poraněním chránit i matku. Ta v tu chvíli zatlačila a dítě vypadlo ven. Jelikož se lékař právě věnoval jiným komplikacím, nestihl ho zachytit.
0: V rámci projednávání zazněly i znalecké posudky. Co na situaci říkají odborníci?
1: Posudků bylo hned několik a byly rozdílné. Někteří znalci uváděli například i to, že dítě, stejně jako jeho matka, trpí vrozenou zvýšenou lámavostí kostí. Není tedy jisté, jestli k fraktuře došlo při pádu na zem nebo už při porodu. Soudkyně Alena Procházková se nakonec přiklonila k posudku od odborníků z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Podle nich měl porodní lékař riziko předvídat a v případě komplikací požádat o pomoc porodní asistentky.
0: A jak přesně tedy soud v kauze rozhodl?
1: Soud uznal obžalovaného vinným z ublížení na zdraví z nedbalosti a uložil mu zmíněný podmíněný trest na 4 měsíce s ročním odkladem. Kromě toho má lékař dívce zaplatit 350 tisíc korun jako finanční odškodnění. Matce jako sekundární oběti podle soudu odškodnění přiznat nelze. Zdravotník vinu odmítá a proti rozsudku se na místě odvolal. Verdikt je nepravomocný a případem se bude zabývat krajský soud.
0: O rozsudku okresního soudu v České Lípě ve věci pádu novorozeného dítěte nás informovala redaktorka Adéla Jindrová. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec žije.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Léto už je dávno pryč, takže hlavní cestovatelské zážitky má pro letošní rok většina z nás až třeba na regionálního stopaře za sebou a nastává čas hledat inspiraci na další sezónu. A tou mohou být zážitky ostatních cestovatelů. Třeba Pavly Bičíkové, fotografky a cestovatelky z Podkozákova, kam se vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne. Od chalupy na Paloučku z Podkozákova. Na Balkánský poloostrov se většinou vydáváme k moři, ale Republika Severní Makedonie je vnitrozemský stát. Možná proto si ještě zachovala svůj původní divokou tvář a možná také proto, že je hodně hornatá. Alespoň hory tam už dvakrát prochodila Pavla Bičíková, je to opravdu ještě stále divočina.
3: Já přeji krásné dopoledne. Ano, je to tak. Makedonie, Severní Makedonie je nádherná republika, kde 80% celého území tvoří hory. A když se tam vydáte do některého z národních parků, anebo i mimo národní parky, tak tam jdete a maximálně potkáte medvěda nebo pastevce s ovcemi.
2: Takže na turistu hned tak nenarazím?
3: Ne, my, co jsme procházeli, tak jsme šli dny a dny a turistu jsme nepotkali. Je to spíš výjimka než pravidlo.
2: V horách jsou tam takové malé, malebné vesničky. Ještě stále se tam drží tradiční řemesla. A vůbec, jaká to jsou?
3: Ano, v podhůří, když se spustíte z vrcholů hor, nebo z těch hřebenů hor, tak tam objevíte nádherné vesničky, kde lidé pořád žijí tradičním způsobem života. Kromě pastevectví, buď ovcí nebo koz, tak se živí výrobou nebo pěstováním tabáku, živí se tam pálením dřevěného uhlí. Když je vidíte, tak máte pocit, že jste se odstli v pohádce o Pyšné princezně, protože uhlíři opravdu velice podobně, jak to známe my z této krásné české pohádky, stejným způsobem vlastně pořád každé ráno připravují tohle dřevěné uhlí.
2: Takže ten život tam je asi poměrně drsný. Udrží se ty vesničky v tomhle tom, v této podobě a udrží se tam obyvatelstvo, když je to takto krutý život?
3: To je velký problém právě Severní Makedonie, protože ty vesnice se postupně vylidňují. Samozřejmě mladí lidé utíkají do měst, kde ten život je úplně jiný, dynamický, rychlý, mají tam velké možnosti. A na těch vesnicích převážně zůstávají staří lidé, anebo se tam i ty lidé na důchod vracejí, anebo tam zůstává většinou nejstarší syn z ty rodiny, protože jeho rodiče mu odkážou to řemeslo, odkážou mu chalupu a on nemá tu sílu odejít. On se stará o ty rodiče, vlastně odvede jim službu, než odejdou se z tohohle světa a pak už vlastně tam zůstává a věnuje se tomu řemeslu a právě tyhle z těch chlapíci pak mají problém najít partnerku, protože málo která dívka chce do těchto složitých, drsných podmínek se odstěhovat.
2: A platí i tam, že čím chudší oblast, tím pohostinnější lidé.
3: Zcela určitě. Nám, když jsme tam putovali těmi vesnicemi, tak vlastně největší uvozovkách, největší problém bylo tu vesnici projít, protože vás tam lidé zastavovali, chytali vás za ruku a vedli vás k sobě domů, kde vám připravili kávu, dali jejich domácí sýr, domácí chleba a chtěli si s váma vyprávět o životě, jak my tady žijeme, vyprávěli nám příběhy oni, jak prožili svůj život. Ty setkání byly úžasné, ale právě, jak jsem řekla, byl kolikrát problém prostě dojít k cíli, protože vás nechtěli pustit díky tomu úžasnou pohostinností.
2: Nejenom o těchto příbězích můžete slyšet třeba už dnes večer v Turnově na povídání Pavly Bičíkové právě o Severní Makedonii. Dneska Pavla Bičíková začíná svůj podzimní tur svých cestovatelských přednášek nejenom o Severní Makedonii.
1: Novina Severní Makedonie, to je dovolená all inclusive a na tu vás naláká tedy regionální stopař a také dnešní přednáška. Moc krát děkujeme, Jaroslave. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ten, kdo nezná hukot vody, lapankama vířený, jako já, jo, jako já.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdyku, ať se na hoconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil,

0: se zhrdnou třeba zítra. Komu je pro všechno hlup, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmou dá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo.
1: Český rozhlas Liberec.

0: Karel Gott, když muž se ženou snídá, tak vy jste snad už po snídani, 10 minut po 9:30, no bylo by záhodno. A pokud dumáte nad tím, co byste dnes podnikli a přitom rádi tvoříte, mám pro vás pozvánku do Paláce Liebig v Liberci. Tam si dnes můžete uvázat svůj originální podzimní věnec na dveře, přitom se dozvíte, jak kombinovat různé materiály nebo jak pracovat s barvami. A začátek workshopu je v 17 hodin. Pokud se podíváte na web Liberce, tam určitě najdete podrobnosti. No a pokud už teď spřádáte plány na pátek, mohli byste se vydat na zámek Sviany. Tam máte možnost prohlédnout si zámek po setmění a načerpat atmosféru minulých dob. Přitom objevíte skryté kouty zámku a uslyšíte příběhy, které ve dne zůstávají nevyřčené. To zní lákavě. Nočním zámkem vás provede archeolog Petr Brestovanský. Začátek prohlídky je ve 20 hodin a 30 minut. Tak se dobře bavte a samozřejmě se dobře bavte i s Českým rozhlasem Liberec, se kterým vám přeju příjemné dopoledne a za malou chvíli si důkladně prostudujeme to dnešní datum, tedy 7. října s kalendářem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

0: Máme 9 hodin 47 minut, Český rozhlas Liberec vám přeje krásné a v rámci možností poklidné středeční dopoledne 7. října. Justýny dnes mají svátek, o tom určitě za chvíli Petr Jungmann v kalendáriu bude mluvit. Já vám doplním jenom ty regionální informace. Justýny v Libereckém kraji by dali dohromady tak maximálně 5 fotbalových týmů. Máme jich totiž něco málo přes 55, ale mezi nimi je i má drahá snacha. Ale já samozřejmě všem Justýnám bez rozdílu přeju jenom to nejlepší k dnešnímu svátku a teď už zmiňovaný Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 7. října, svátek má spravedlivá, tedy Justýna. Tady je Petr Jungmann. 7. říjen roku 3761 před naším letopočtem je podle židovského Talmudu prvním dnem kalendáře, podle legend den stvoření světa. Světu je tedy dnes 5787 let.
3: Volejte sláva a 3 dny se radujte!
2: Snad ještě něco vydrží. V námořní bitvě u Lepanta v Jonském moři při pobřeží Řecka porazilo v roce 1571 křesťanské loďstvo svaté ligy pod velením španělského vojevůdce Dona Juana de Austria námořní síly Osmanské říše. Na 500 lodí tehdy stálo proti sobě. Křesťanská armáda měla mnohem lepší palebnou sílu a drtivě v bitvě zvítězila. Před 25 lety v roce 2001, jen několik týdnů po 11. září, zahájily Spojené státy a Velká Británie letecké útoky na vojenské cíle vládního hnutí Talibán a na výcvikové tábory sítě Al-Kaida v Afghánistánu. Operace dostala název Trvalá svoboda.
4: On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
2: Taliban se po 20 letech dostal zpátky k moci. Američani a Britové už jsou dávno odsud doma.
4: We will not waver. We will not tire. We will not falter.
2: Palestinské hnutí Hamas zaútočilo před 3 lety z pásma Gazy pomocí raket a pozemního útoku na Izrael. Teroristický útok si vyžádal přes 1200 obětí, většinou civilistů. Mnoho dalších lidí jako rukojmí skončilo v Gaze na dlouhé měsíce. Někteří se nevrátili. Izrael odpověděl raketovými útoky, později i pozemní operací. Tenhle fantastický zpěvák Scott s italskou krví, Luis Capaldi, má dneska kulatou 30. A já přeju hezký den.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Malá dáma, to je vlastně písnička, která jakoby volala do vysílacího studia Ivetu Bláhovou a ta také dorazí za 7 minut s čerstvými zprávami. No a v příští hodině se na vlnách Českého rozhlasu můžete mimo jiné těšit na další díl seriálu Týdne, ve kterém putujeme s Ivanou Bernátovou po libereckých stopách Václava Havla. Krásné dopoledne.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie v České Lípě hledá pachatele, kteří opakovaně pokládají na koleje kameny. Lidé v Turnově mají novou moderní knihovnu s atypickou architekturou. Silničáři budou o víkendu provádět pravidelnou údržbu libereckého tunelu. Dnes bude zpočátku zvětšená oblačnost, přes den vyjasňování a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední 2 roky jde už o 4. případ na stejném místě, pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se to stalo tento týden. Do kamenů pokaždé narazil vlak. Nikomu se nic nestalo, nehody ale způsobily škody na vlacích. Riziko v takovém případě hrozí i lidem okolo trati, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kafka.
2: Kdokoliv se pohybuje v blízkosti té trati, tak ten kámen, který třeba odletí při tom najetí, nebo jenom jeho kousek toho kamene, tak to může znamenat takový projektil, který opravdu může zranit nebo poškodit majetek.
0: Policie hledá svědky a případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení. Turnov otevřel novou moderní knihovnu ve Skálově ulici. V provozu je ode dneška. Jedna vnější stěna budovy slouží jako promítací plátno přilehlého letního kina. Budova architekturou symbolicky odkazuje na český ráj. Účelem knihovny je především vytvoření prostoru pro setkávání lidí. Pokračuje její ředitel Jaroslav Kříž.
3: To je opravdu netradiční stavba, která skýtá mnoho zajímavých studoven, zákoutí, kde si sednou, kde budou se doufám setkávat s ostatními. Budou se chodit na kulturně vzdělávací pořady, které budeme pořádat, které děláme každoročně.
0: Provoz na průtahu Libercem omezí pravidelná údržba tunelu. Od pátku do pondělního rána bude průjezdný vždy jen jeden z tubusů. Podle mluvčí stavební firmy Eurovie, která bude údržbu tunelu provádět, budou technici čistit vozovku, mít stěny a stropy tunelu, čistit odvodnění a také kontrolovat a opravovat osvětlení a dopravní značení tunelu. Zároveň ověří funkčnost bezpečnostních a technologických systémů tunelu. Od pátečních 18 do sobotních 16 hodin bude uzavřený tubus ve směru od Turnova a poté do pondělních 4 hodin ráno tubus v opačném směru, tedy od Děčína. Bulharsko ukončilo pátrání po námořnících z obchodní lodi, kterou včera potopili drony. Záchranáři nikoho z posádky nenašli, informovala o tom bulharská záchranná služba. Letouny útočily na 2 plavidla v ekonomické zóně země. Jedno plulo pod vlajkou Palau a druhé pod vlajkou Toga. Posádku prvního z nich se podařilo evakuovat. Bulharské úřady z útoku zatím nikoho neobvinili. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale dříve uvedl, že za ním stojí Rusko. Kvůli hrozbám pro námořní bezpečnost v Černém moři dnes zasedne bulharská bezpečnostní rada.
1: Počasí.
0: Dnes dopoledne bude převažovat zvětšená oblačnost a ojedinělé se vyskytnou mlhy. V průběhu odpoledne bude oblačnost od jeho západu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v Dlouhé ulici havarovalo osobní vozidlo, nehoda je bez zranění, projíždějte tudy opatrně. A v Jablonci nad Nisou ve Skřivánčí ulici se také střetla 2 osobní vozidla, nehoda je bez zranění.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: I 4 minuty po 10. stále krásné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Liberec. Já už jsem v závěru minulé hodiny avizoval, že se po 10. hodině vydáme po stopách Václava Havla tady v Liberci a tak tomu také bude v rámci seriálu Týdne, krátce po čtvrt. Tentokrát bude vzpomínat bývalá ředitelka oblastní galerie v Liberci Hana Seifertová. Ovšem ještě předtím si odskočíme do Varnsdorfu. Ano, je to trochu z ruky, ale tam probíhá přestavba budovy nemocnice a dnes odpoledne se slavnostně otevře administrativní budova a u toho prostě nemůžeme chybět, to už tady za pár minut. Zdraví vás Filip Majsl a přeju hezký poslech.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec, máme 10 hodin 12 minut a jak jsem v úvodu zmínil a slíbil, přesouváme se do Varnsdorfu. Ve varnsdorfské nemocnici se totiž dnes odehrává velká sláva a o té si popovídáme s vedoucím odboru správy majetku a investic města Varnsdorf Jaroslavem Beránkem. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, zdravím.
0: Já vám tady na úvod musím říct, že tady mám reference, veskrze pozitivní reference od svého kolegy a zároveň pana řídícího Pavla Kudrny a musím říct, že tedy Pavel Kudrna za normálních okolností chválí jen sám sebe, takže to už je něco, když chválí varnsdorfskou nemocnici. Já jsem zmínil, že u vás se chystá velká sláva na dnešní odpoledne. Tak o co se jedná?
1: No tak otvíráme rekonstruovanou budovu administrativy pro nemocnici Varnsdorf. Byla to vlastně budova, která se kompletně zrekonstruovala a dneska bychom měli teda ji slavnostně otevřít a měli bychom tam se sejít se zástupci vedení města, případně i vedení nemocnice a budeme prostě tu budovu jako otvírat, že ji prostě dneska předáváme do provozu.
0: No té budově už je bezmála 70 let, jestli správně počítám, a prakticky se do ní desítky let výrazně ji neinvestovalo. Tak co všechno se při té rekonstrukci změnilo a jak tedy bude objekt fungovat?
1: No tak řekte to správně, no prostě vždycky mělo přednost něco jiného, zejména jakoby co se týkalo pro služby pro pacienty, no a vlastně už ta budova, je to vlastně bývalá vrátnice a i sídlo, no, ředitelství, administrativa, tak prostě ta už byla natolik vlastně nefunkční, že město muselo zainvestovat. No takže nás to stálo prostě nějakých 33 milionů korun bez DPH a představte si, že ta budova prostě se očesala úplně celá, zůstalo jenom holé zdivo a všechno vevnitř je prostě nový. Od instalací přes střešní krytinu, plášť, nové dispozice, nové sociální zařízení, plošina pro invalidy, nová terasa, nová kantýna. A tak doufejme, že to bude sloužit dobře.
0: No a připravuje se také poslední etapa, ta prý se má přesunout ven. Co tam plánujete?
1: No tak, když se takhle podaří zrekonstruovat určitou část, tak ona vždycky má nějaký přesah do toho venkovního prostoru a protože jsme samozřejmě budovu nově napojovali na kanalizační síť, tak jsme rozkopali i vlastně prostranství okolí nemocnice a usoudilo se, že by ten původní vlastně poškozený asfalt se měl nahradit, takže se vlastně na to navázalo dalšími etapami, což je vlastně rekonstrukce prostranství, nově vyasfaltovaný povrch, ten už je hotový, nyní se tam opravují ještě nějaké zítky a oplocení, tak aby to prostě tomu areálu slušelo.
0: Říká vedoucí odboru správy majetku a investic města Varnsdorf Jaroslav Beránek. Já vám moc krát děkuji za váš čas, přeju vám, ať se dílo daří a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
1: Tak jo, děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Lenka Filipová a věnování. My jsme před pár minutami část vysílání Českého rozhlasu Liberec věnovali Varnsdorfské nemocnici a mimo vysílání mi pan Beránek prozradil, že v rámci rekonstrukce se obnovila i kantýna a tu si prý vzala na starosti moc šikovná paní Krátká a prý dělá naprosto skvěle, bezkonkurenční, ručně vyráběné koláčky z kynutého těsta. No to je informace, kterou rozhodně nesmí slyšet Pavel Kudrna, on má totiž kantýnu Varnsdorfské nemocnice přímo za barákem a momentálně hubne a to by šla s touhle informací samozřejmě celá dieta do kopru, tak opatrně na to a před Pavlem Kudrnou ani slovo. Máme 4 minuty před 11:30 a na řadě je náš seriál týdne, který věnujeme nedožitým 90. narozeninám prezidenta Václava Havla a jeho vztahu k Liberci. Ve 3. díle na něho zavzpomíná bývalá ředitelka oblastní galerie v Liberci Hana Seifertová. Jak připomíná autorka seriálu Ivana Bernátová, psal se 20. srpen 1968, kdy přišel k Seifertovým Václav Havel spolu s hercem Janem Třískou na večeři a přijeli do Liberce přímo z Havlovy chalupy na Hrádečku.
1: Večeře se konala u nás v bytě a zavolal kamarád někdy v 11 hodin, že Rusové přijíždějí ze severovýchodních Čech. Upozornil na to, že tanky už jsou ve městě vlastně.
2: Vzpomíná na začátek invaze 5 komunistických států členů Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem Hana Seifertová.
1: Když jsme se to dověděli, tak jsme se vydali na střechu galerie, která byla plochá a odtamtud byl krásný rozhled a viděli jsme, že skutečně tanky jedou i tady v té ulici kolem nás. Tak rozhodli jsme se, že musíme se na to podívat, tak jsme šli ven a Seifert se rozhodně nepokusil zastavit tank tím, že by se před něj stoupil, to určitě ne, ale hodil před něj lavičku zahradní někde tam z parku a ta samozřejmě se okamžitě rozpadla v nic. Jeden tank omylem zahnul na náměstí špatně a tam je takový podloubí, tak tam vyrazil jeden ten sloup toho podloubí.
2: Hana Seifertová připomíná, že se Václav Havel a Jan Tříska rozhodli informovat veřejnost o tom, co způsobila okupace v Liberci, kdy přišlo o život 9 lidí.
1: Šli Tříska, Havel a my taky ostatní na radnici, kde byl osvícený starosta, předseda městské rady nebo tak, pan Moulis. Ten teda doporučil, aby se něco podniklo. Havel se nabít, že se píše nějaký manifesty proti tomu vjezdu a to se nejenom četlo v rozhlase, ale taky se to vytisklo a ty vytištěný letáky jsme roznášeli po městě. Jinak samozřejmě

0: nového éteru pod Ještědem.
1: Dodává autorka seriálu Týdne Ivana Bernátová. V tomto seriálu se věnujeme nedožitým 90. prezidenta Václava Havla a jeho vztahu k Liberci. No a zítra, tedy ve čtvrtém díle, se vrátíme do roku 2003, kdy v Liberecké knihovně na protiokupační vysílání zavzpomínali oba protagonisté. Václav Havel spolu s hercem Janem Třískou a naše redaktorka u všeho byla.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška a jeho nestárnoucí Tereza. Pokud vám kalendář ukazuje, že dnes svátek slaví Tereza, měli byste ho reklamovat, protože dnes mají svátek Justýny. A tím se vlastně velmi elegantně dostáváme ke spotřebitelskému servisu a dnešní otázka by se dala shrnout jako opakované vady a vyzvedávání výrobku z opravy. K vašemu dalšímu dotazu se vyjádřil Josef Černý.
1: Pan Tomáš po třetí reklamoval mobilní telefon. Reklamace byla uznána a bylo mu sděleno, že závada byla odstraněna. Po převzetí ale problém přetrvával a proto telefon předal znovu do reklamace. Nyní se blíží termín vyzvednutí a pan Tomáš se obává, že závada nebude ani tentokrát odstraněna, takže by rád věděl, jak se má zachovat. Pane posluchači, než podepíšete převzetí telefonu z reklamace, je potřeba si ho řádně vyzkoušet, na to máte právo. V případě, že závada bude trvat, nepřebírejte ho, protože potom prodejci poběží původní lhůta k vyřízení reklamace a je velice pravděpodobné, že ji nestihne.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Liberci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Marek Ztracený vám do středečního dopoledne poslal přes vlny Českého rozhlasu Liberec vítr do plachet a takový lehký jizerskohorský vánek přivané už za pár minut do studia našeho dnešního hosta, paní doktorku Drbohlavovou. No a protože se blíží Světový den trombózy, budeme toto onemocnění probírat ze všech stran. Teď jsou ovšem na řadě recepty našich babiček. Já jsem tady od kolegů dostal poznámku, která zní kase z brambora dyné. Původně jsem si myslel, že se jedná o azerbajdžánský národní pokrm, ale úvod mi to objasnil. Podzim je obdobím dýní a tak nemohou dýně chybět ani v receptech našich babiček. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření přiblíží, jaké měly dýně využití nejenom v kuchyni a jak připravit, a teď přichází to rozuzlení, kaši z brambor a dýně a s porkem navrch.
1: V našem vyprávění o dobrotách, které se připravovaly v kuchyních našich babiček, si dnes připomeneme, že v tomto období se ve vesnických chalupách zpracovávaly dýně. Dýně byly lacinou, ale oblíbenou lahůdkou. Pochutnávala se na ní chudina i bohatí sedláci.
2: Ty kloveté rostliny, ke kterým se dýně řadí, znaly staré civilizace v Řecku a Římě už před 3000 lety. Nicméně dýně pochází z území Ameriky. Archeologické nálezy dokládají jejich pěstování v Mexiku už před 7500 lety. V Evropě se jejich pěstování rozšířilo až po objevení Ameriky Krištofem Kolumbem, který kromě bavlny a jiných plodin přivezl z Nového světa také semínka dýně.
1: U nás se pěstovaly ve velkém jen na území Moravy. Do Čech se vyzrálé dýně dovážely na koňských povozech, kde o trhových dnech stávaly ve městech i vesnicích dlouhých řadách. Prodávaly se prý tak dobře, že vůz, který projížděl vesnicí od jednoho konce ke druhému, býval na konci úplně prázdný. U nás hospodyně pěstovaly dýně okrajově, v rohu zahrady, na kompostu. Vařili z nich kompoty, přidávali je do marmelád, sladkých i slaných vomast. Nastrouhanou dýni přidávali do bábovek, na slano ji používali na zjemnění bramborových placek, pekli ji s různými nádivkami. Dýně ale nesloužily jen jako potrava. Na vesnicích si s nimi často hrály děti. K některým hrám jim sloužila usušená semínka, z vydlabaných dýní vyráběly takzvané kalabasy, nádoby na uschovávání dětských pokladů. Už z roku 1870 máme záznam i o tom, že se z dýní vyřezávaly masky Turků s velikými otvory pro oči, nos a ústa. Pak s Turkem, do kterého vložili svíčku, chodili a tančili děti po vsi nebo hlavy stavěli na ploty nebo lávky. Často se tak dělo o svátku dušiček.
2: A co se z dýně ve vesnických chalupách vařilo? Tak například kaše z brambor a dýně s porkem.
1: Budeme potřebovat 80 deka brambor, 30 deka dýně, jeden větší pórek, sůl, kmín, 3 až 4 lžíce másla a 3 deci mléka. Oloupané brambory nakrájíme na půlky nebo čtvrtky, oloupanou dýně na kostky. Z pórku použijeme jen bílou část, kterou nakrájíme na špalíčky. Všechno dáme do hrnce, zalijeme vodou, osolíme, okmínujeme a společně uvaříme do měka. Vodu pak slijeme. Do hrnce přidáme máslo a všechno rozmačkáme šťouchadlem na brambory. Po částech vmícháme horké mléko a vyšleháme. Podáváme k pečenému masu.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Friedland opravuje fasádu domu v Děkanské ulici. V Novém Boru se dnes otevře nový úsek cyklostezky směrem do České Lípy. Na vzdání se kandidatury ve volbách zbývají poslední 3 hodiny. Odpoledne bude oblačno až polojasno a teploty do 20 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Ve Frýdlantu na Liberecku začaly práce na opravě fasády domu v Děkanské ulici. Informovalo o tom město na svém webu. Oprava je rozdělená do 2 etap. První by měla být hotová v listopadu. Příští rok v dubnu začne stavební firma pracovat na průčelí domu směrem k náměstí. Oprava by měla skončit zhruba v červenci. Radnice za ní zaplatí asi 1,5 milionu korun.
2: Vnitřní prostory budovy začalo město opravovat na začátku tohoto roku. Od srpna slouží tanečnímu klubu. V celém druhém podlaží vznikly sály určené pro taneční tréninky a nové sociální zázemí. Součástí opravy byla taky kompletní obnova elektroinstalace, ústředního vytápění a vzduchotechniky. Upravená je taky vstupní chodba a technické místnosti v prvním patře. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Lidé v Novém Boru na Českolipsku budou moct ode dneška využívat nový úsek cyklostezky ve směru na Českou Lípu. Měří přes 1,25 km a vede od koupaliště k Chotovickému kopci. Stavba nového úseku stála 33 milionů korun, říká mluvčí novoborské radnice Jiří Lebiš.
3: Jeho nejvýraznější součástí je lávka přes silnici 1/9 u společnosti Artifex. Právě bezpečné překonání hlavního tahu, po kterém denně projede 16 000 automobilů, patří k nejdůležitějším přínosům projektu.
0: O turistickou chatu Ještětka u záchytného parkoviště pod Ještědem projevil zájem Liberecký kraj. Horská chata z roku 1966 je na prodej za 30 milionů korun. Podle vedení hejtmanství by šlo chatu využít jako zázemí pro horský hotel Ještět, který kraj odkoupil letos na jaře od Českých radiokomunikací. Uchazeči o posty v Senátu nebo zastupitelstev mají poslední hodiny na stažení svých kandidatur. Lhůta končí ve 14 hodin. Udělat to můžou přes datovou schránku poštou nebo osobně na úřadě, kde se k volbám zaregistrovali. Stejná pravidla platí i pro zmocněnce politických stran, které chtějí kandidaturu svého zástupce odvolat. Ministerstvo vnitra už ale nebude upravovat hlasovací lístky. Volební komise v pátek a v sobotu musí voliče o odstoupení nebo odvolání z voleb informovat.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude většinou oblačno, v průběhu odpoledne bude oblačnost od jeho západu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. A nejvyšší odpolední teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 35 na trase Liberec-Turnov u Hodkovic nad Mohelkou stojí Ukrajinice, porouchané osobní vozidlo a zasahuje do jízdního pruhu. Počítejte se zdržením. A na silnici 9 v České Lípě havarovala 2 osobní vozidla. Je tam silný provoz, jeďte tudy opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Máme krátce po 11. Za pár okamžiků vás potěší v hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec Michal Hrůza, budu ti vyprávět a my vám také budeme vyprávět s naším dnešním dopoledním hostem, doktorkou Evou Drbohlavovou z oddělení klinické hematologie Krajské nemocnice v Liberci, se kterou budeme ze všech stran probírat trombózu. Co to je trombóza, jaké jsou rizikové faktory, jak se projevují žilní trombóza a jak plicní embolie, v čem spočívá léčba a jak můžeme tomuto onemocnění předejít. Důkladně probereme už za pár minut a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
5: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje stále příjemný poslech. Máme 6 minut po 11. Rozeběhla se nám poslední dopolední hodina dnešního dne a tam samozřejmě patří hostovi. A tím dnešním hostem je na našich vlnách doktorka Eva Drbohlavová z oddělení klinické hematologie Liberecké krajské nemocnice. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: My si budeme povídat o tromboze, nicméně vy už jste tady stihla, řekl bych, několik vyšetření. Vy už jste si tady vlastně zřídila takové detašované pracoviště.
1: Tak je to téma, které je velice obšírné a vlastně v souvislosti teď s probíhající kampaní Dne světového dne trombózy asi i aktuální, takže já i děkuju za pozvání.
0: My jsme samozřejmě rádi, že jste pozvání přijala. Mimochodem, stává se vám to často, že někam přijdete a okamžitě se vlastně stáváte lékařkou a vyšetřujete, aniž byste chtěla?
1: Stává, proto často neříkám, že jsem lékařka, ale že jenom pracuji v nemocnici.
0: Dobře, pod tím si člověk opravdu může představit cokoliv, no, třeba paní Kantýnskou, i když vás asi ne, no, ale teď už se pojďme bavit o trombóze. Co to vlastně ta trombóza je?
1: Tak trombóza je vlastně široké téma, protože můžeme mít trombózu v tepeném řečišti a trombózu v žilním řečišti, anebo i trombózu v malých cévách. A pro každou tu trombózu jsou jiné rizikové faktory a taky se jinak léčí a taky má jiné příznaky. Asi nejčastější jsou kardiovaskulární onemocnění, kde je právě trombóza tepená, což je takový ten infarkt nebo cévní mozková příhoda. A pak to jsou žilní trombózy, kde je to postižení teda žilního řečiště, což je nejčastěji lítková trombóza, a právě nebezpečí je, že se nějaká ta sraženinka utrhne a vlítne do plic, a tomu se už říká plicní embolie, což už je závažnější stav.
0: Takže to je vlastně ten rozdíl mezi trombózou a embolí.
1: Ono se někdy i říká, že to je jako tromboembolická nemoc. Je to vlastně jedno onemocnění, akorát jako je lokalizovaný v té dolní končetině, a pak když už se teda ta sraženinka utrhne a cestuje v těle, nejčastěji teda do těch plic, tak už je to ta embolie vlastně.
0: Aha. No, trombóza se vlastně také říká tichý zabiják, je to tak?
1: Může to tak být, protože samozřejmě můžou být příznaky vyjádřeny plně, pak to asi toho pacienta určitě dožene vyhledat lékařskou pomoc, ale může samozřejmě probíhat i bezpříznakově, že to ten člověk ani na sobě nepozná, protože říkám, že v medicíně není nikdy nic stoprocentní a může se i stát, že ten člověk má trombózu, ani o tom neví.
0: Ono se tedy říká, že trombóza je nemoc starších lidí, ale je to pravda? Nemůže se třeba přihodit i sportovcům, mladým lidem?
1: To taky není úplně právě pravda, že to jsou jenom ty starší lidé. Samozřejmě věk je rizikový faktor pro vznik trombózy, ale samozřejmě může to být u mladých i u sportovců, protože existují i nějaká přidružená onemocnění, která zvyšují riziko trombózy, anebo existují nějaká vrozená dispozice ke vzniku trombózy, takže opravdu se pak může projevit i u těch mladých.
0: A jsou nějaké signály, jak člověk může vypozorovat, že něco není v pořádku a že by zrovna třeba ten tromb tam mohl být?
1: Tak typicky, pokud je to ta žilní trombóza v té dolní končetině, tak většinou ty pacienti mají tu nohu oteklou, bolí je to, hlavně při došlapu, ale můžou mít i třeba křeče, a většinou i ta bolest, i ty křeče už vlastně signalizují, že se něco děje, a nemizí to, neuleví se ani většinou po nějakých běžných analgetikách, takže už to většinou donutí toho konkrétního člověka vyhledat lékařskou pomoc.
0: No, ale jak už tady letmo zaznělo, ta trombóza se vlastně může projevit i bezpříznakově, a o tom si s naším dnešním hostem, doktorkou Evou Drbohlavovou, budeme povídat za malou chvíli.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zuzana Norisová v Českém rozhlase Liberec. Tak nějak potichoučku to vlastně naznačuje svým způsobem, že potichoučku, polehoučku se může dostavit i trombóza, vlastně bezpříznakově. A o trombóze my si dnes povídáme s naším hostem Evou Drbohlavovou z oddělení klinické hematologie Liberecké krajské nemocnice. Už jsme probírali tu, řekněme, příznakovou trombózu, no ale co ta bezpříznaková, to už je asi, řekněme, průšvih.
1: Tak ta bezpříznaková, ono spíš to záleží, kde ta trombóza je, v jaké cévě, v jaké části prostě těla. Většinou to může být třeba náhodné zjištění, často třeba u pacientů onkologických, při náhodném screeningovém vyšetření, třeba CT vyšetření, a zjistí se, že teda nějaká drobná trombóza tam je, třeba už staršího data, a ten pacient to opravdu nemusí vůbec pocítit.
0: No a co má člověk dělat, pokud má podezření, že má trombózu?
1: Tak pokud jsou to ty klasické příznaky, o kterých jsme mluvili, tak samozřejmě vyhledat lékařskou pomoc a určitě nečekat do druhého dne nebo přes víkend, jak to tak někdy ty pacienti dělají, protože právě pokud se včas nezačne léčba, tak se určitě zvyšuje riziko právě té embolizace a postižení třeba těch plic, což už je život ohrožující stav, který se může projevovat dušností, bolestí na hrudi i třeba vykašláváním krve. Takže určitě nečekat, buď si zavolat záchranku nebo navštívit pohotovost, urgent, praktického lékaře a být vyšetřen hned.
0: Mm-hmm. No ale rozhodně si neaplikovat sám nějaké léky na srážlivost krve.
1: To určitě ne.
0: No je potřeba to zdůraznit, protože jsou takový dobrodruzi, kteří jsou toho schopni.
1: No, je vždycky určitě potřeba zjistit, jestli tam ta trombóza je, v které části, jaký typ té trombózy, a pak samozřejmě zahájit léčbu lékařem.
0: Ono se tady také říká, že tu trombózu způsobuje nebo alespoň podporuje dlouhé sezení třeba v práci, za volantem a podobně. Je to tak?
1: To je pravda, to je vlastně jeden z těch rizikových faktorů žilní trombózy, kde právě důležité pohyb, zapojovat tu svalovou pumpu té dolní končetiny a rozproudit tu krev směrem k srdci. Takže i když má někdo sedavé zaměstnání, tak úplně stačí, když si s těma končetinama zahýbá, protočí kotníky nebo si dá třeba nohu nahoru na chvilku na protější židli. Důležitý je i pitný režim.
0: Já jsem si to představil třeba při zasedání v poslanecké sněmovně. Tam to občas vypadá, že trombózou trpí všichni. No ale když tady si pomáháme tím, řekněme, minimalistickým, ale alespoň nějakým pohybem, existují i nějaké další podpůrné prostředky, jak se té trombóze vyvarovat, třeba, já nevím, kompresní punčochy?
1: No, tak samozřejmě je toho více. Ty kompresní punčochy se většinou používají, až když už někdo tu trombózu prodělá. Takže v rámci té prevence vlastně víceméně při cestování můžou se použít, ale asi většina lidí je používají až po prodělané trombóze. Ale v rámci té prevence je to určitě teda pohyb. Když někam cestujete autem, je dobré teda naopak hodně pít, aby vás to donutilo se zastavit a dojít si třeba na tu toaletu, protože už tohle je právě dobře, že člověk změní tu polohu a nejsou ty nohy skrčené v tom autě. Takže pitný režim, pohyb, důležitá je i redukce váhy, nebýt tedy obézní, a určitě je důležité nekouřit. Takže to jsou taky ty hlavní rizikové faktory trombózy, ať už žilní nebo tepené.
0: No, když už o těch rizikových faktorech hovoříte, je třeba pro ženy tím rizikem i užívání hormonální antikoncepce. Antikoncepce, to je složité slovo, to je možná tím, že jsem nikdy hormonální antikoncepci nebral.
1: Určitě ano, určitě to je důležité, protože každá kombinovaná hormonální antikoncepce zvyšuje riziko trombózy a je to jakoby nejrizikovější období je půl roku po nasazení, ale samozřejmě existují i hormonální antikoncepce, která je méně riziková, a to jsou takové ty jednosložkové anebo nitroděložní tělízka. Takže určitě gynekolog poradí, co je pro danou ženu vhodné.
0: Říká náš dnešní host, doktorka Eva Drbohlavová, a za pár minut budeme pokračovat.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 11 hodin 21 minut, stále příjemné středeční dopoledne s Českým rozhlasem Liberec, které tady ve studiu trávíme ve společnosti paní doktorky Evy Drbohlavové a povídáme si o trombóze. Paní doktorka mluví takovým krásným krkonošským nářečím, trošku se mi za to mimo vysílání omlouvala, za to se neomlouvejte, klidně to rozbalte. Se vší parádou to krkonošské nářečí, protože to je nám samozřejmě regionálně blízké.
1: Doufám, že mi posluchači budou rozumět.
0: Určitě. No, ale ať bychom se vrátili zpátky k trombóze. Pokud má někdo trombózu v rodinné anamnéze, měl by podstoupit nějaké speciální, třeba genetické testy?
1: Tak to už přicházíme, ano, k tématu těch vrozených takzvaných trombofilií, což je vlastně dědičná dispozice ke vzniku trombózy, žilní trombózy, což asi v povědomí lidí je vyšetření té leidenské mutace, ale ona to není jenom tady ta leidenská mutace, jsou to i třeba mutace pro faktor 2 pro trombin a další, ještě více závažnější dědičné trombofílie, které jsou ale naštěstí v populaci vzácné. A není to zase tak, že bychom skrýnovali a vyšetřovali všechny pacienty nebo třeba pacienty před nasazením právě té hormonální antikoncepce, ale snažíme se to dělat právě cíleně a je to většinou u lidí mladších, 50 let, kde je právě ta anamnéza té trombózy, ať už teda v rodině, rodinní příslušníci takzvané první linie, což jsou teda sourozenci, děti, rodiče, a nebo prodělané trombóze u toho samotného pacienta a teď samozřejmě ještě v jaké situaci, protože pokud to jsou ty klasické pooperační trombózy, tak tam se ten vliv dědičných onemocnění ve smyslu teda zátěže trombózy není tak velký, protože ta samotná operace je tak velký rizikový faktor, takže tam to určitě indikováno není, ale pokud to je trombóza, která vznikne z ničeho nic, není tam žádný rizikový faktor, nebo právě v souvislosti s hormonální antikoncepcí, nebo v souvislosti s těhotenstvím a 6 nedělí, protože i tohle období je pro tu ženu je velice rizikové z hlediska trombózy, tak samozřejmě je tam indikováno toto vyšetření, který se teda zabýváme u nás na hematologii.
0: Tady už jsme se tady hodně věnovali té prevenci, ale teď už se pojďme podívat spíš na ty v uvozovkách následky, když už tady lékaři trombózu diagnostikují. Jak vlastně vypadá taková moderní léčba? Je vždy potřeba hospitalizace?
1: Tak máme na to nějaká stratifikační nebo skórovací rizikové systémy, kdy samozřejmě každý pacient nemusí být hospitalizován. Lze léčit trombózu i doma, ale samozřejmě záleží, to už posoudí samozřejmě ten lékař. A máme léky na ředění krve, které se používají, takže dá se samozřejmě, historicky to byl pouze warfarin, někdo to zná taky pod pojmem Crysvita, kde to bylo velice komplikované, protože to samozřejmě nese spoustu nevýhod a teď už máme nové léky, které ty nevýhody právě, co měl warfarin, nemají, takže se dá elegantně prostě tabletovou formou to pořešit. Samozřejmě některé trombózy se ještě léčí aplikací heparinu, což taky asi posluchači znají. Někdy se používá i přímo rozpuštění toho trombu nebo té sraženinky, tomu se říká trombolíza, to se podává za hospitalizace. Takže těch metod je spoustu. U lidí, kteří nemůžou mít třeba léky na ředění krve zase z důvodu rizika krvácení, tak se může dát takzvaný kavální filtr, který zamezí právě té embolizaci. Takže těch metod je spoustu, ale myslím, že pro pacienty prostě pokud jsou to ty léky, které se berou buď jednou denně nebo dvakrát denně, tak je to pro ně takový jako asi nejvíc pohodlné.
0: A změní tromboza nějak kvalitu života? Může se člověk po vyléčení vrátit k úplnému, vlastně svému plnohodnotnému životu, třeba i ke sportování, na které byl zvyklý?
1: Takže záleží zase, kde ta lokalizace té trombozy byla. Pokud je to nejčastější ta dolní končetina, tak samozřejmě může u pacientů se vyvinout takzvaný posttrombotický syndrom, čili po tromboze, protože ta tromboza poruší vlastně ty chlopně, které v té žíle jsou a napomáhají toho toku krve směrem k srdci a tím pádem ta krev tam stojí a můžou být takový ty nepříjemné pocity těžkých nohou, nebo může ta noha utíkat, takže ta kvalita života tímto může být snížená, ale samozřejmě i na to máme nějaké metody, jakým způsobem to řešit.
0: Říká doktorka Eva Drbohlavová z oddělení klinické hematologie Liberecké krajské nemocnice, se kterou budeme pokračovat i za pár minut.

0: Ano, až přijde čas, budou tu stát Monika Absolonová a David Dale. Zatím tady s námi sedí v 11:30 ve studiu Českého rozhlasu Liberec doktorka Eva Drbohlavová, se kterou probíráme trombózu ze všech stran. Už jsme probrali, co trombóze předchází, prevenci a také léčbu, ale teď se pojďme podívat na to zásadní, co nás vlastně čeká ani ne za týden. 13. října je Světový den trombózy. Proč vlastně byl vybrán tento den, tento konkrétní den?
1: Tak tento konkrétní den je to z důvodu narození německého lékaře Rudolfa Virchova, který se vlastně zasloužil o zjištění, jak vlastně ta trombóza vzniká, protože tam se podílí jednak jakoby cévní stěna, srážlivost krve a oblenění toho toku, takže jsou nějaké jakoby mechanismy, jakým teda ta trombóza vznikne, a o to se zasloužil teda Rudolf Virchov, a právě na jeho počest den jeho narození je tedy oslavován tento den trombózy, a je to i z důvodu teda zvýšení povědomí o trombóze, o jejich příznacích, o vlastně prevenci, protože to je vlastně taková nejvíc preventabilní prostě nemoc. Jo? A vlastně každý vlastně čtvrtý úmrtí je právě z důvodu trombózy. A vlastně i na tom žebříčku úmrtí je to na třetím místě z těch kardiovaskulárních chorob. A jelikož to je takhle krásně preventivně ovlivnitelný, tak je určitě důležité zvyšovat to povědomí.
0: Pak je ale docela zvláštní, že se každý rok, alespoň tady podle takových hrubých statistik, objeví na celém světě 10 milionů nových pacientů s trombózou.
1: Je to opravdu nejrozšířenější nemoc a musím říct, že i je do popředí, ty kardiovaskulární choroby jsou v popředí před jakoby onkologickýma onemocněníma, takže...
0: No ale abychom se vrátili k tomu světovému dni trombózy, ano. A já jsem rád, že jsme o tom už v podstatě skoro 4 hodiny mohli mluvit, a teď pojďme také lákat. Vy k tomu dni pořádáte jednu tradiční akci, tak nás pozvěte.
1: Ano, je to už třetí vlastně ročník takzvané horské Virchovy triády, a je to vlastně v rámci společnosti pro trombózu hemostázu, to organizujeme, a je to vlastně výstup na tři hory, což je Lysá hora v Beskydech, Sněžku v Krkonoších a Pancíř na Šumavě. A vždycky je to teda před tím dnem, aby to bylo na víkend, aby se to stihlo, takže vlastně tuto neděli, což je 11. října, se tam chceme všichni sejít a v jednu hodinu se tam vyfotit, a vlastně už máme třetí ročník. První ročník se přihlásilo kolem 300 lidí, druhý ročník asi 450, tak jsme zvědaví, jaký to bude tento ročník, a vždycky ty účastníci, kteří se stihnou přihlásit, tak obdrží, což jsem tady přinesla do studia ukázat, obdrží jeden ročník, to bylo tričko, další to byl nákrčník, teď to jsou takové vaky, takže to jsou souvisí právě, aby jsme ty lidi motivovali k tomu pohybu a prevenci.
0: Ano, teď už jsme se bavili o tom, že příště by mohly být třeba ty punčochy, které jsou vlastně pro dobrý trombózu nápad, docela symbolické.
1: Příští rok přijdu a budou kompresní punčochy.
0: S krajkou. Pro mě. Dobrá, já vás beru za slovo a budu se samozřejmě moc těšit. Náš čas se pomalu chýlí k závěru, ale pokud byste v závěru mohla našim posluchačům dát jednu jedinou radu, tu nejdůležitější pro zdravé cévy, jaká by to byla?
1: Tak za mě to je určitě zdravý životní styl, to znamená nekouřit, nebýt obézní, hýbat se a dodržovat pitný režim. A ještě bych teda chtěla na závěr všechny teda vyzvat, aby jsme se v neděli v jednu hodinu setkali na Sněžce, protože u nás to je samozřejmě pro nás to je nejdostupnější, takže já tam určitě budu a budu všechny fotit, takže se budu těšit na co nejvíc účastníků. A děkuji.
0: Já myslím, že není vůbec od věci, když ještě řeknete třeba webové stránky, kde si lidé mohou najít nějaké podrobnosti k té akci.
1: Tak určitě to najdete na www.světovýdentrombózy.cz a nebo i na stránkách právě České společnosti pro trombózu hemostázu, což je www.csth.cz v kolonce aktuality.
0: Říká náš dnešní host z oddělení klinické hematologie Krajské nemocnice v Liberci, doktorka Eva Drbohlavová. Mockrát vám děkuju, ať se vám daří, ať se vám samozřejmě vydaří i víkendové akce, a budu se těšit zase příště v Českém rozhlase Liberec na slyšenou.
1: Já děkuji za pozvání, na slyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Nositelka slavného hereckého jména spojila největší část svého hereckého života s

libereckou činohrou. Jak vypadala cesta studentky střední sklářské školy v Železném Brodě k herectví, jaký byl její otec, režisér, herec Václav Lohnický? Setkala se s ním někdy před filmovou kamerou? Zajímavé vyprávění Michaely Lohinské si můžete poslechnout hodinu předpolednem už zítra.

0: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 7:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Snažíte se jíst zdravě, tak pozor na reklamní triky. Výrobci často používají označení, která zní lákavě, ovšem po knedlíku z biomouky rozhodně nezhubnete. Na marketingové pojmy z potravinářství se zeptala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky, například fitness, proteinový, farmářský, anebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych se dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě, na pastvě, z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
2: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
3: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný dezert a on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a zítra si v naší rubrice povíme o bezpečnosti při komunikaci s bankou.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Stále ladíte Český rozhlas Liberec, máme 8 minut před 12. hodinou, za chvíli vás čekají zprávy a pak pochopitelně písničky na přání. Teď se ale budeme dobře bavit. Vysvětlovat v cizím jazyce naše ustálená spojení, pořekadla, přísloví a rčení, to může být pěkný oříšek, přímo překladatelský oříšek, znáte to, kolik třešní, tolik višní. Někdy to ale může jít z nás, než by člověk předpokládal, pokračuje herečka Libuše Švormová.
1: To jednou napsal Zdeněk Jirotka, autor Saturnina, napsal takovou povídku, která začíná tím, že se právě někdo snaží vysvětlit slovní hříčku. Jako darovanému koni na zuby nehleď. A teď on se rozhodl, že to tomu člověku, a to byl Rus ještě ke všemu, tak začal větou, u mě koň. On projevil zdvořilý zájem, jako že to je prima. Já dám jeho vám. A on, že ne, že v žádném případě. Jo, prostě, když se do toho pak zapleteš a teďka a u toho koně je ty také hubě. No prostě, až to došlo do takové absurdity a pak ten Rus mu povídá. I u nás taková paslovica. Darovanému koni na zuby nesmatry.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Veřejná doprava hrazená Libereckým krajem od ledna podraží v průměru o 2%. Úroková sazba hypoték dál roste. V říjnu stoupla na skoro 5,8%. Za vydírání kardiochirurgů v pražském IKEMu padly peněžité tresty. A odpoledne čekejme ubývání oblačnosti a teploty mezi 17 až 20 stupni. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Integrovaná doprava v Libereckém kraji od nového roku opět zdraží. Ceny jízdného vzrostou v průměru o 2%. Rozhodli o tom krajští radní. Důvodem je růst cen pohonných hmot a zvýšení minimální mzdy, která se do ceny jízdného také propisuje. U krátkých jízd z okrajových částí Liberce a Jablonce nad Nisou se naopak systém výpočtu jízdného změní ve prospěch cestujících. Vzniknou nová tarifní pásma, která zohlední skutečnou délku jízdy.
5: Například dnes platí cestující z Krásné Studánky do Míšku stejně jako ze sídliště Vesec v Liberci, které je o více než 10 km dál. Roční síťová jízdenka naopak zdraží z dnešních 10 na 12 tisíc korun. Změní se také zvýhodnění podle způsobu platby. Výhodnější bude placení elektronickou peněženkou přes Opus Card nebo mobilní aplikaci Idolka. Placení v hotovosti bude dražší v průměru o 10 korun. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná úroková sazba na začátku října dosáhla 5,79%. Oproti září se tak zvýšila skoro o 0,3% bodu. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází ze sazeb nabízených bankami na začátku každého měsíce. Hypotéky zdražují už 7 měsíců v řadě. Sazby jsou teď nejvyšší od ledna 2024. Vedení České Lípy hledá letošní vánoční strom. Stát bude opět na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Strom by měl být zdravý, hustý a urostlý. Měl by měřit alespoň 12 metrů a stát na přístupném místě, říká referentka pro veřejnou zeleň městského úřadu Ivana Kulasová.
6: Jsem myslel na to, že prostě tam musí přijet velké auto i s nákladní plošinou, že jo, a musí tam být jeřáb. Tak aby na to taky lidi mysleli, že prostě se tam musí dostat technika.
4: Za vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dostali dva bývalí manažeři IKEMu peněžité tresty. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Soudkyně právě čte odůvodnění rozsudku. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Někdejší šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Případ souvisel s mocenskými spory uvnitř IKEMu. Rozsudek není pravomocný. Oba bývalí manažeři jakoukoliv vinu popírají.
3: Počasí.
4: A je většinou oblačno, postupně bude oblačnost od jihozápadu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách naměříme mezi 13 až 16 stupně Celsia. Vítr fouká většinou slabý proměnlivý nebo jihovýchodní, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé a bije na stupni 2, což značí střední zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A zavřená je silnice třetí třídy mezi Brništěm a Velenicemi. Na Českolipsku je to kvůli rekonstrukci vozovky. Objízdná trasa je značená.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Z
2: Českým rozhlasem Liberec, krásné. Teď už poledne, máme 4 minuty po 12. a samozřejmě začínají písničky na přání. A já se přiznám, já mám takový sen. Já mám sen, že aspoň polovinu těch písniček budou tvořit kousky, u kterých si řeknu, ale to je krásná písnička, to už jsem dlouho neslyšel, anebo třeba, hele, podívejme se, to jsem vlastně ještě nikdy neslyšel, případně, no, tak to už jsem dlouho neslyšel a doufám, že taky dlouho neuslyším. Zkrátka, že si dopřejeme samé originální kousky, ale je to samozřejmě na vás, co budeme v následujících 60 minutách hrát. Já se na všechna vaše přání moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.

ak náhodou prichádza nálada k vám a ak náhodou si chcete nechať zahrát svoji oblíbenou písničku, teď máte jedinečnou, tedy ne jedinečnou, protože písničky na přání vám hrajeme každý den od 12 do 13 hodin, ale prostě ideální příležitost. Písničky na přání plníme na čísle 22 155 37 22, případně na e-mailové adrese zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Ať už zavoláte nebo napíšete, já se moc těším.

0: To je krásný, takový něžný vstup do písniček na přání, a to s nahrávkou, která pochází z autorské dílny Jiřího Zmoška a Zdeňka Borovce a kterou v roce 1982 naspívala Marie Rotrová. Ano, ten vůz už jel, písničky na přání se ovšem teprve rozjíždí a my začínáme telefonátem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, Trašárka z Liberce. Takže písnička, kterou jsme spolu dneska připravili, je na námět Monči, byl to její typ a myslím si, že je moc hezká, i když je asi trošku smutnější, ale je nádherná. A písnička bude pro všechny známí a přátelé, co si hrajem. Jenom bych chtěla zkázat panu Vlastíkovi, dá o sobě vědět, že je v pořádku, jestli bude mít možnost, jestli o něm vy teda něco nevíte.
0: Nevím, nemám vůbec představu pana Vlastíka, už jsem dlouho neslyšel, do písniček na přání se nám už dlouho nezapojil.
1: Takže to pak by písnička byla pro kamarádku Marcel a Petra, se kterým jdu na kávu. A jinak Gabo Zelený hlásí, že Tigrům se teda dařilo proti Švédům v Champion League a v hokeji teda samozřejmě. No a ve fotbale bohužel nám to opět nevyšlo s Anglií. Tam to bylo trošku smolný, ale prostě i to je život. Aspoň jsme potrénovali a budeme připraveni na další.
0: Ano, kdo může říct, že trénoval fotbal s Anglií, že? No ale aspoň, že těm bílým Tigrům se vedlo proti Frelundě. Říkala jste 3-2, že? Po prodloužení.
1: Ano, 3-2 po prodloužení.
0: Tak to jsou rozhodně dobré zprávy. To mě nepopadla, zárumčivá nálada. To je název písničky, kterou jste vybrala od Crash Test Dummies. Paní Šárko, moc krát děkuji za zavolání a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou, mějte se hezky.

0: Na necelé 4 minutky jsme zabrousili do 90. let. Kapela Crash Test Dummies a velmi dobře se uvádí tato písnička. No a 2 minuty po čtvrt najednou budeme v písničkách na přání pokračovat. A kdo se do Českého rozhlasu Liberec dovolal? Dobré odpoledne.
1: Já vás dobrý odpoledne vám přeju, tady Jarka Zrechnova. Chtěla bych zahrát písničku, na které jsme strmovali, od Petra Muka. A Šárenko, ty jsi sportovkyně první třídy. Ty jsi informátorka bezvadná. A po panu Vlastimilovi taky nic nevím. A Saša, mě zajímalo, co je s ním.
0: Dobrá, tak budeme doufat, že se ozve. No samozřejmě paní Šárka je velký sportovní fanoušek. My už ji tady v podstatě považujeme za takového externího sportovního redaktora. My tady máme vždycky takový hezký sportovní servis. No dobrá, tak já tady posílám písničku. My jsme se domluvili na Petrovi Mukovi.
1: Já jsem lidičkám, který poslouchají a který mám ráda.
0: Dobrá, a jim tady posíláme Bonsoir, Mademoiselle Paris. Moc krát děkujeme.
1: Jasně, vám taky, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Teddy Swims se nám zaspíval Lose Control, další něžná písnička v té naší zatím půl hodině písniček na přání. Jak se to bude vyvíjet dál? No, já mám takové tušení, ale konkrétně už nám to prozradí naše další volající. Dobré odpoledne.
1: Krásné popoledne, Filipe, přeji hezký odpoledne i posluchačům. Chtěla bych se zahrát písničku O bláznech od Michala Penka. A bude ta písnička pro naši babičku Marušku do Fiedlandu i pro Jarušku a všem posluchačům, co se necháváme hrát, i pro vás. A babičce bych chtěla poděkovat za krásný týden strávený u ní. Moc jsme si to užili.
0: No to věřím, babička se o vás určitě hezky postarala. Ani nádobí jste mít nemusela.
1: Ne.
0: To bych říkal full service, týdenní dovolená all inclusive u babičky. Já si říkám, že bych se možná někdy s vaší babičkou mohl seznámit a taky tam na týden vyrazit. Do Friedlandu to nemám daleko. No dobrá, ale zatím ji nechám vám a písničku samozřejmě posílám i vám, i babičce a jak jste říkala všem posluchačům. Michal Penk O bláznech, tak se mějte krásně a zase příště. Naslyšenou.
1: Děkuji moc, naslyšenou.

0: Zatím se nám ta hodina písniček na přání tak příjemně, vlažně vlní teď v rytmu Michala Penka, jeho nahrávky O bláznech. Máme 3 minuty po 1:30, čili jsme vstoupili do druhého poločasu písniček na přání a jak bude probíhat ten, to teprve uvidíme. Tu druhou půli začínáme telefonátem. A kdo pak se k nám dovolal? Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipku, Božena Vyberce, a já tuhle tu písničku chci poslat pro celou moji rodinku, pro mýho bratránka do Ptoka, tomu už jsem dlouho nedávala taky, ale pro všechny, pro Jindřišku, jestli ještě slyší, tak dobrou chuť obědu, pro Janu Borastnavy, pro pana Luška, pro vás do rádíka taky, no a pro všechny posluchače všude tam, kde poslouchají Český rozhlas Liberec. Všem přeji krásný den, vám taky a za zahrání děkuji a zase příště naslyšenou.
0: Pochopitelně není zač, my moc krát děkujeme za zavolání, taky přejeme krásný den a budeme se těšit příště naslyšenou.
1: Já tak naslyšenou.

0: Usměj se na svět, to je rada Jaroslava Samsona Lenka, která dozněla 7:07. No a my s úsměvem přivítáme další volající a to je vzácná návštěva, protože tuto dámu znáte především z e-mailových vzkazů. Tak doufám, že toto antré přivítala samozřejmě s povděkem a paní Hana. Krásné odpoledne.
1: Dobrý odpoledne. Já bych chtěla teda přivítat všechny posluchače nebo... A chtěla bych reagovat na tu originalitu, co jste říkal. A jelikož úplně běžně nehrajete zpěváka, který je podle mě úžasný zpěvák Vlastu Horváta, tak bych chtěla píseň od něj.
0: Dobře.
1: Posílám samozřejmě všem posluchačům.
0: No vy už jste několikrát projevila známky vytříbeného hudebního vkusu. Řekl bych skoro z pravidla, si píšete o nějaké originální kousky, tak dneska jste si zavolala, já jsem rád, že se konečně poznáváme i takto osobně, alespoň po telefonu. Tak paní Hano, já vám samozřejmě s velkou radostí Vlastu Horváta posílám, mějte se krásně a budu se zase příště těšit, ať už na mý e-mail, anebo na telefonát.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pavel Bobek nám dospíval v Českém rozhlase Liberec a písničky na přání pokračují dál i minutu po 1:15. A teď nám přišel e-mail až z Prahy. Pan Martin nám napsal: zdravím a prosil bych o zahrání písničky Benjamín od paní Zagorové.

No, jak se nám ty písničky na přání hezky rozjíždí, jak vypadal začátek tak vlažně a řekl bych velmi zasněně laděný, tak teď už tady Hana Zagorová nabrala na obrátkách a v tom budeme také pokračovat, protože nám přišel e-mail od paní Moniky a v něm se píše, prosím zahrát panu Martinovi na údržbu do Hejnic písničku od Maxim Turbulence, jede mašinka, aby mu šla práce lépe od ruky a moc krát děkujeme a také pozdravujeme i k vám do rádia. My samozřejmě zdravíme opačným směrem, přejeme stále krásné odpoledne a tady je Maxim Turbulence.

takový těžkotonážní závěr písniček na přání. Skupina Maxim Turbulence. Jede, jede mašinka. No, mašinka už dojela. Písničky na přání jsou u konce, alespoň pro dnešek, ale samozřejmě zítra po 12. hodině vám zase budeme hrát na přání. Teď už se ale pojďme chystat na události nejbližší. Po 13. hodině tady s největší pravděpodobností poteče krev, ovšem modrá krev, protože hostem Alex Minářové bude příslušník starého českého šlechtického rodu Kinských, Francesco Kinský dal Borgo. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec stále krásné odpoledne a po 14. hodině se na vás opět budu těšit. Zatím naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie v České Lípě hledá pachatele, kteří opakovaně pokládají na kole kameny. Bývalý europoslanec Robert Dušek a ex-náměstek libereckého hejtmana Martin Sepp nastoupili do vězení. Dnes v 16 hodin končí možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. A odpoledne bude ubývat oblačnost a teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední dva roky jde už o čtvrtý případ na stejném místě pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se to stalo minulý týden. Ten do kamenu pokaždé narazil vlak. Nikomu se nic nestalo, nehody ale způsobily škody na vlacích. Riziko v takovém případě hrozí i lidem okolo trati, říká mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
2: Kdokoliv se pohybuje v blízkosti té trati, tak ten kámen, který třeba odletí při tom najetí, nebo jenom jeho kousek toho kamene, tak to může znamenat takový projektil, který opravdu může zranit nebo poškodit majetek.
0: Policie hledá svědky a případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení. Všichni odsouzení v dotační kauze spojené s výstavbou lázní v Chrastavě minulý týden nastoupili do vězení s odvoláním na mluvčí libereckou krajskou soudu Karolínu Francovou. O tom informoval server Náš Liberec. Mezi odsouzenými jsou i bývalý europoslanec Robert Dušek a ex-náměstek libereckého hejtmana Martin Sepp. Vinu 10 lidí potvrdil letos na jaře Vrchní soud v Praze. Duška a Seppa poslal do vězení na 5 let.
3: Případ se týká evropských projektů z let 2008 až 2012. Kauza je spjatá s výstavbou termálních lázní v Chrastavě, s rekonstrukcí rozhledny Liberecká výšina a taky opravou hotelu Praha v Jablonci nad Nisou. Podle soudu obžalovaní na tyto projekty protiprávně získali téměř 200 milionů korun z evropských fondů. Důležitými aktéry celého případu jsou podle soudu společnosti skupiny Imstav a jejich majitel Jan Imlauf. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Turnov otevřel novou moderní knihovnu ve Skálově ulici. V provozu je ode dneška jedna vnější stěna budovy, slouží jako promítací plátno přilehlého letního kina. Budova architekturou symbolicky odkazuje na český ráj. Účelem knihovny je především vytvoření prostoru pro setkávání lidí. Stavba knihovny trvala 2,5 roku. Lidé dnes mají poslední možnost požádat o voličský průkaz pro senátní volby. Vyřídit si ho můžou už jen osobně, a to do 16 hodin na obecním úřadě v místě trvalého bydliště. Průkaz můžou využít voliči, kteří chtějí hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od sněmovních nebo prezidentských voleb ale musí zůstat ve svém senátním obvodu. Pro komunální volby průkaz neplatí, Čechům v zahraničí ho vydávají zastupitelské úřady. I tak ale musí přijet hlasovat do Česka.
1: Počasí.
0: A je většinou oblačno, postupně bude oblačnost od jihozápadu ubývat a k večeru začne převažovat slunečno. Teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni Celsia. Vítr fouká většinou slabý proměnlivý nebo jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněná ulice Budyšinská, a to ve směru na centrum. Objížďka je značená a vede přes ulice Generála Píky, Žižkovo náměstí a ulici Přemyslova.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Do Alex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí. Zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřekl a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě.
0: Byste měl na co? Věděl
1: určitě.
0: Byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo, vy jste 83. ročník, takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to blížilo.
1: Česko. Já tak. Jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady, v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vnímáte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturu Santini. Jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy. Ale jedna věc si pamatuju čistě jasný. To bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno, zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům měl bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídil do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě. Kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodní firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil. A ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt tzv. Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiversitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si jako město. To si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s těma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situaci. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Frančeskem Kinským Dalborgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále?
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodát už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak je to, když to řeknu takhle, umělectví, jo? Protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matere seděl tou dceru, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má, a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili, bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pase, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dalborgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Francesco Kinský dal Borgo je naším hostem. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala. A kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Uhum. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století.
2: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgány. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další věc je, že musíte se podívat z ohledu, že opravená budova, která nemá funkci, jenom bude chátrat za x let. Je potřeba jim vrátit tu funkci, vrátit tu život, a v tom případě bude prospívat. Bude prospívat právě proto, že má nějakou funkci.
1: Tak a vy jste zmínil, že majetek a ty nemovitosti spravujete samozřejmě společně se svým bratrancem, tatínkem, takže když právě přichází nějaké důležité rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodinám, je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožněni, třeba hlasujete nebo přete se
2: určitě,
1: také?
2: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
1: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
2: To je prostě velká odpovědnost a krásný s tím, že máte možnost opravdu se

0: věnovat něco, který za mě dává smysl.
1: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe a pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem vy jste vyrůstal a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném, než vy, neobklopen třeba tou krásou?
0: Ne, já si myslím, že jde, jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
1: ale
0: já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
1: Francesco Kinský dal Borgo je stále naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským Dalborgo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňoval, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforsní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak jsem, já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to je jaká tradice aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama, mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom pití.
0: A vy jste chodívával domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jakdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský Dalborgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si stále povídám s Franceskem Kinským, Dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím. A budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví
1: jasně,
0: a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30letovou válku, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různé barvy. Jo. Až potom hrabě Octavian Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák, a dneska se říká koně Kinských a je to, a taky byl ten, který začal jezdit parforsní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik velké Pardubicky, jaký známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce Slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Octavian a Latabran, Octavian Kinský, Latabrandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh výzdární, konírny a kočárovny, kopitem sem, kopitem tam, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforsní hon na počest Octaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kde vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit, jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s ním jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali znamali z nožičky. Ne, my ty psi, ta smečka psů, která je určená k takovým honu, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešní trasu.
0: No dobře, tak na to tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně dnes přišel i pozvat Francesco Kinský Dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
1: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Celníci na severovýchodě Čech zadrželi během léta stovky tisíc neokolkovaných cigaret. Silničáři budou o víkendu provádět pravidelnou údržbu libereckého tunelu. V Novém Boru dnes otevřou nový úsek cyklostezky směrem do České Lípy a ve čtvrtek bude oblačno a zataženo s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy jsou nachystané a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Stovky tisíc cigaret a dalších tabákových výrobků zajistili během léta pracovníci celního úřadu Liberec. Únik na spotřební dani dosáhl téměř 4 miliony korun. Šlo především o cigarety bez tabákových nálepek. Podle mluvčí celního úřadu Jitky Fajstavrové je nelegální distribuce tabákových výrobků jednou z hlavních oblastí, na kterou se celníci zaměřují.
2: Zajistili jsme téměř 773 tisíc kusů cigaret, cigarillos a doutníků, více než 34 litrů náplní do elektronických cigaret, 7 kg zahřívaných tabákových výrobků, dále 14 kg tabáku ke kouření a 185 gramů nikotinových sáčků.
0: Provoz na průtahu Libercem omezí pravidelná údržba tunelu. Od pátku do pondělního rána bude průjezdný vždy jen jeden z tubusů. Podle mluvčí stavební firmy Eurovie, která bude údržbu tunelu provádět, budou technici čistit vozovku, mít stěny a stropy tunelu, čistit odvodnění a také kontrolovat a opravovat osvětlení a dopravní značení tunelu. Zároveň ověří funkčnost bezpečnostních a technologických systémů tunelu. Od pátečních 18 do sobotních 16 hodin bude uzavřený tubus ve směru od Turnova a poté do pondělních 4 hodin ráno, tubus v opačném směru, tedy od Děčína. Lidé z Nového Boru na Českolipsku budou moci ode dneška využívat nový úsek cyklostezky ve směru na Českou Lípu. Měří přes 1,4 km a vede od koupaliště v Chotovskému kopci. Stavba nového úseku stála 33 milionů korun, říká mluvčí novoborské radnice Jiří Lebiš.
3: Jeho nejvýraznější součástí je lávka přes silnici 1/9 u společnosti Artifex. Právě bezpečné překonání hlavního tahu, po kterém denně projede 16 000 automobilů, patří k nejdůležitějším přínosům projektu.
0: Nový Bor už připravuje další etapu z Chotovic do Pihalu. Začít by mohla příští rok. Slovensko bude v neděli v referendu hlasovat o zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Informovala o tom agentura APA. Návrh předložila proruská strana Pravda, která do parlamentu vstoupila po dubnových volbách. Slovinsko je třetí evropskou zemí, která vyhlásila podobné referendum. Na Slovensku a ve Švýcarsku návrh v hlasování neuspěl. Slovenci budou zároveň hlasovat o zrušení volebního práva cizinců v komunálních volbách.
1: Počasí.
0: A noc bude jasná až polojasná, k ránu bude oblačnosti od západu přibývat a ráno bude převládat oblačno a objevit se můžou ojedinělé mlhy. Teploty nám klesnou na 8 až 5, v údolích až na 3 stupně, ve Frýdlantském Výběžku a na Liberecku na 13 až 10 stupňů. Zítra ráno čekejme ještě oblačno, přes den bude převládat zatažená až oblačná obloha a ojedinělé se vyskytne déšť nebo přehánky. K večeru se déšť nebo přehánky od západu rozšíří na celé území Libereckého kraje. Teploty přes den 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A olej na silnici máme hlášený v ulici Kozimovo náměstí. Mimo něj v úseku doporučujeme zpomalit.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné a pohodové středeční odpoledne. Tak si představte, že policie v České Lípě letos řeší už druhý případ, kdy někdo položil kameny na koleje a najel do nich vlak. Stejné případy se staly i loni, pachatele se zatím nepodařilo dopadnout a to je něco, na co si za malou chvíli posvítí naše kolegyně Adéla Jindrová. S regionálním stopařem se pak také půjdeme podívat, jak pokračuje rekonstrukce na skalním hradu Vranov na Malé Skále a děti budou v dětské anketě rozebírat, kdo je to herec. Já jsem se dočetl, že to je biologický organismus, který dokáže přeměnit cizí slova na vlastní slávu a kávu zdarma. Co je na tom pravdy, to se dozvíme krátce před celou. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec Helena Mondráčková a ty se ptáš, co já, a my se ptáme, kdo. Policie už po čtvrté za poslední dva roky řeší nehodu vlaku mezi Novým Borem a Českou Lípou. Opakovaně tam někdo pokládá kameny na koleje, což způsobuje zastavení vlaku a následně i provozu. A podrobnosti zjišťovala redaktorka Adéla Jindrová, kterou vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Přibližně před dvěma týdny se nehoda stala v zatáčce za zastávkou Česká Lípa Střelnice pod sídlištěm Sever. Vlak z Nového Boru najel do nastražených kamenů o velikosti zhruba 10 až 20 cm a musel zastavit. Podle mluvčí policie Ivany Balákové se nehoda obešla bez zranění, ale na kolech vlaku vznikla škoda za minimálně 100 000 korun.
0: A tento týden v pondělí se stala nehoda znovu, je to tak?
1: Ano, a stalo se to na stejném místě. Nehoda se naštěstí také obešla bez zranění, ale zastavila provoz na zhruba 2 hodiny. Případ policie stále vyšetřuje a škody zatím nejsou známé. Policisté aktuálně hledají svědky obou letošních nehod.
0: A má policie nějakou teorii ohledně viníka?
1: Policie podle mluvčí Ivany Balákové pracuje s hypotézou, že tam kameny nastražili děti nebo mládež, která se tím baví. Zároveň podle ní jde o odlehlé místo, kudy nikdo moc nechodí. Sídliště Sever je sice kousek, ale je oddělené loukou. Mluvčí Baláková také dodala, že v minulém roce se staly 2 podobné nehody přibližně ve stejném místě.
0: A chystá tam policie nebo správa železnic nějaká mimořádná opatření?
1: Zatím ne. Podle mluvčího správy železnic Martina Kavky nelze všechny tratě sledovat a oplotit.
2: Samozřejmě apelujeme na to, aby lidi nevstupovali do kolejiště tam, kde na to není určený prostor, znamená mimo nástupiště, a samozřejmě, aby nedávali nic na koleje, ale pokud se někdo rozhodne dát něco na koleje, tak samozřejmě není v silách nikoho, aby tomu zabránil.
0: A jak nebezpečné jsou nastražené kameny na kolejích?
1: Mluvčí zprávy železnic Martin Kavka řekl, že nebezpečí nehrozí jen lidem ve vlaku, ale i viníkovi a dalším osobám v blízkosti tratě.
2: Kdokoliv se pohybuje v blízkosti té trati, tak ten kámen, který třeba odletí při tom najetí, nebo jenom jeho kousek toho kamene, tak to může znamenat takový projektil, který opravdu může zranit nebo poškodit majetek.
0: A jaký trest může viníkovi hrozit?
1: Policie případy šetří pro podezření z obecného ohrožení a podle trestního zákoníku za něj hrozí odnětí svobody na 3 až 8 let.
0: O nehodách vlaků na Českolipsku nás informovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do středy nabízíme debaty s lídry kandidátek v Liberci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: A my za regionálním stopařem chvátáme na skalní hrad Vranov z 15. století. Ten prošel řadou proměn. Nám se částečně dochovala podoba, kterou mu vtiskl František Zachariáš Rémiš. Asi nejvýznamnějším prvkem je novogotický letohrádek, který je už několik měsíců obklopen lešením, ke kterému se vydal už avizovaný regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Od letohrádku, který byl na místě původní hradní kaple dokončen před 200 lety roku 1826 a tvoří dominantu, současnou dominantu Vranova, nazývaného také Panteon. Já jsem tady vlastně na takovém tom ochozu, balkonku, nebo jak to nazvat, u toho letohrádku, kde začaly práce v plném rozsahu. Teďka jsme tady na chvilku vystřídali dělníky, kteří tady provádějí zřejmě sanaci původní omítky. Jsem tady spolu se stavbyvedoucím Liborem Stejskalem. Letohrádek je pod lešením už nějaké 3 měsíce. Co se za tu dobu stalo?
3: Dobrý den, tak samozřejmě se museli potvrdit věci technického rázu, které jsme předpokládali tak, aby jsme věděli, jakou technologii vlastně tu opravu a tu údržbu na tom vnějším plášti budovy provést. To se postupně v podstatě rozkrývalo a utvrzovalo v tom a precizovalo ten technologický postup i materiálové složení. A nyní už vlastně v plném proudu probíhají ty práce samotné, to znamená v těch místech, kde ta omítka je totálně zdegradovaná, tak dochází k jejímu sejmutí, pak samozřejmě penetračním vrstvám a doplnění té vrstvy a v finále bude vlastně štuková vrstva a nátěr jako takový.
2: Letohrádek je samozřejmě památka, takže tady asi i památkáři k tomu mají co říct.
3: Ano, spolupracujeme samozřejmě s památkáři, to v podstatě alfa a omegou, na tom to stojí a na tom to padá. Musím říct, že to je velmi vstřícná a plodná spolupráce, protože nám vycházejí jednak vstříc a jednak hledáme v podstatě ty optimální řešení, jak v té technické, tak třeba i té časové nebo strukturální jako formě. A v podstatě jsme se posunuli velmi, velmi záhy k tomu, jakým způsobem tu realizaci vlastně provést.
2: Narazili jste na nějaké zajímavosti během dosavadních prací, třeba jak je vůbec ten letohrádek tady na té skále upevněn?
3: Ano, jsou to takové překvapení, že jsem tam každý den, bych skoro řekl, a člověk se samozřejmě s tím jakoby musí asi zžít, protože to je tak, jak to říkáte, je to prostě historická budova, navíc ještě na tom místě, kde je. Takže někde nás třeba překvapilo, že to zdivo není jenom smíšené, ale je hodně, hodně, hodně kamenné. Někde zas naopak, že třeba ta rostlá skála sahá pod ty samotné základy poměrně jako mělce, to znamená, čekali jsme, že třeba to zdivo bude daleko hloubš. A to jsou takové věci, které nás samozřejmě, nechci říct, úplně překvapí, ale je to v podstatě nějaké buď potvrzení, nebo naopak nějaká výjimka, která se každý den objeví.
2: Dá se už teď říct, za jak dlouho by mohly být práce dokončeny a jaká bude vlastně finální podoba?
3: Tak práce jsou naplánované v podstatě na jaro příštího roku dokončení s tím, že bychom nejraději tu větší část stihli už letos, to znamená to křídlo, které je teda na té východní stěně a jižní, ta západní, které je vlastně přístupné z parkánu a tvoří vlastně hlavní vstup do toho objektu, tak to by se dodělávalo na jaře příštího roku. To znamená, takhle by to mělo v podstatě probíhat. Uvidíme samozřejmě, jakým způsobem nás počasí případně nechá pracovat a bude možné samozřejmě vůbec pracovat.
2: A jak bude letohrádek vypadat, myslím, barevně?
3: Tak to je v podstatě věc, která by se měla zrovna zítra nějakým způsobem rozhodovat. Netvrdím, že se úplně rozhodne, ale je teda už nějak v podstatě předdefinováno to, že by neměla měnit barevnost výrazy od toho současného stavu. Samozřejmě to barevné provedení, které je dneska viditelný, tak je nějakým způsobem samozřejmě degradovaný. To znamená, s největší pravděpodobností to bude maličko svěží odstín tohoto tvaru nebo této barvy. A ve chvíli, kdy se dojde k tomu odsouhlasení právě s památkáři, tak by samozřejmě se to realizovalo v podobném duchu, jako je to dneska.
2: No a my samozřejmě budeme postup prací na Vranově sledovat a vy můžete také, protože hrad Vranov je až do konce října otevřen každý den a pak ještě o víkendech.
1: Na hrad Vranov nás vábil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Růže z Texasu, no tak to je písnička, která jakoby za těch 61 let, co jí známe, vůbec nezestárla. Valdemar Matuška je v Českém rozhlase Liberec za námi a před námi rubrika Co v učebnicích nebylo. Jestli pak jste věděli, že někteří lidé mají o žebro navíc, no představte si to, jejich rentgenový snímek zřejmě vypadá jako fotografie radiátoru. A víc vám už v tuto chvíli řekne Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nás navštívil Bruno Mars. Máme 10 minut před 15. hodinou. Máme středu 7. října a to je kromě jiného Světový den bavlny. Z hodin dějepisu si asi vybavíte, že sběr bavlny nebyl vždy úplně důstojnou prací a také celkem logické, že na dnešek vychází také Světový den za důstojnou práci. To říkám v době, kdy se zřejmě nedůstojně chystáte prchnout ze zaměstnání. Jinak pokud se podíváme ještě jednou do kalendáře, dnes by se dožila 100 let herečka Jana Dítětová. Tu si můžete pamatovat například z filmů Jak vytrhnout velrybě stoličku nebo Z čerty nejsou žerti, ale jestli pak vědí předškoláci, kdo je herec a co dělá? Na to se jich ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Děti, víte, kdo to je herec?
2: Herec je, když třeba hraje nějakou pohádku, nebo nějaký cirkus, nebo nějakou, nevím.
1: A jak hraje?
2: Třeba hraje na kytaru, nebo na piano.
3: Na buben.
4: Mám třeba na tabletu.
5: Na housle.
1: Víte, kde herec hraje?
5: Na podiu.
1: A co tam dělá?
2: Bývá a pak tam hraje na ty nástroje.
3: Třeba hraje doma.
4: Třeba hraje na mobilu. Bylu. Třeba hraje v pohádce.
5: Ne.
4: Třeba hraje to venku.
1: A co herecké hraní potřebuje?
4: Třeba divadlo a může hrát i venku na zahradě.
6: Třeba u babičky. Třeba počenáky větší tady může hrát a třeba s houslem nebo s pianem.
7: Musí to umět zpívat a musí umět tancovat a musí umět hrát na nástroje.
8: Třeba může hrát na fotbala.
9: Třeba může hrát ping-pong.
10: Improvizovat může třeba.
11: Třeba může hrát na hokeji.
12: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Cukrář Josef Maršálek hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík se na Madejze vydají po stopách Cristiana Ronalda. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu pražských symfoniků pod taktovkou šéfdirigenta Tomáše Netopila s událostmi v kultuře v přestávce. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Veřejná doprava hrazená Libereckým krajem od ledna podraží v průměru o 2%. Za pád dítěte na zem při porodu uložil soud lékaři z České Lípy podmínku. Rozsudek není pravomocný. Friedland opravuje fasádu domu v Děkanské ulici. A zítra čekejme oblačno až zataženo, déšť i přehánky. A teploty mezi 17 až 20 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Integrovaná doprava v Libereckém kraji od nového roku opět zdraží. Ceny jízdného vzrostou v průměru o 2%. Rozhodli o tom krajští radní. Důvodem je růst cen pohonných hmot a zvýšení minimální mzdy, která se od ceny jízdného také propisuje. U krátkých jízd z okrajových částí Liberce a Jablonce nad Nisou se naopak systém výpočtu jízdného změní ve prospěch cestujících. Vzniknou nová tarifní pásma, která zohlední skutečnou délku jízdy.
3: Například dnes platí cestující z Krásné Studánky do Mníšku stejně jako ze sídliště Vesec v Liberci, které je o více než 10 km dál. Roční síťová jízdenka naopak zdraží z dnešních 10 na 12 tisíc korun. Změní se také zvýhodnění podle způsobu platby. Výhodnější bude placení elektronickou peněženkou přes Opus Card nebo mobilní aplikaci Idolka. Placení v hotovosti bude dražší v průměru o 10 korun. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Podmíněný trest na 4 měsíce s ročním odkladem uložil okresní soud v České Lípě lékaři z Českolipské nemocnice za pád dítěte na zem při porodu. Událost se stala v roce 2022. Dítě po něm nemá zjevné trvalé následky. Lékař má také podle soudu dívce zaplatit odškodné 350 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, zdravotník vinu odmítá a na místě se odvolal. Případ proto bude řešit krajský soud. Ve Friedlandu na Liberecku začaly práce na opravě fasády domu v Děkanské ulici. Informoval o tom město na svém webu. Oprava je rozdělena do dvou etap. První by měla být hotová v listopadu. Příští rok v dubnu začne stavební firma pracovat na průčelí domu směrem k náměstí. Oprava by měla skončit zhruba v červenci. Radnice za ní zaplatí asi 1,5 milionu korun.
4: Vnitřní prostory budovy začalo město opravovat na začátku tohoto roku. Od srpna slouží tanečnímu klubu. V celém druhém podlaží vznikly sály určené pro taneční tréninky a nové sociální zázemí. Součástí opravy byla taky kompletní obnova elektroinstalace, ústředního vytápění a vzduchotechniky. Upravená je taky vstupní chodba a technické místnosti v prvním patře. Z Friedlandu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Úřady před komunálními a senátními volbami zabezpečují své systémy před hackerskými útoky. V kontaktu jsou například s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Podle něj totiž hrozí hlavně takzvané DDoS útoky. Při nich pachatelé přetíží web nadměrným počtem kontaktů a vyřadí ho tím dočasně z provozu. Volební místnosti se v Česku otevřou v pátek ve 2 hodiny odpoledne.
1: Počasí.
2: Ve čtvrtek bude zpočátku oblačno, postupně čekejme zataženo až oblačno a ojediněle se vyskytne déšť nebo přehánky. K večeru se déšť nebo přehánky od západu rozšíří na celé území kraje. Odpolední teploty 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ulice Radniční a u stadionu v Tanvaldu jsou kvůli práci na inženýrských sítích zúžené na jeden jízdní pruh. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: V návaznosti na zelenou vlnu samozřejmě zdravíme všechny řidiče, ať už jedete kamkoliv, třeba do Varnsdorfu, ať je to jakkoliv nepravděpodobné. No a pokud tam máte namířeno, tak se určitě zastavte v místní nemocnici, protože v tamní kantýně prý mají výborné domácí koláčky. No ale hlavně po rekonstrukci za 40 milionů korun se tam dnes otevírá správní budova nemocnice, jak už jsem říkal, ve Varnsdorfu na Děčínsku, a tam se živě přeneseme za naší kolegyní Danielou Pilařovou. S Janou Švecovou budeme probírat, jak funguje dostupné družstevní bydlení v zahraničí. To odhalil Týden architektury v Jablonci nad Nisou a tam se tedy s Janou Švecovou vypravíme. No a v rubrice Co je nového se spojíme s Janou Fričovou a probereme přehlídky Krakonošů v divadelní podzim. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapraní a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Krásné a hlavně pohodové odpoledne vám stále přeje Český rozhlas Liberec, a to i 10 minut po 15. hodině. Varnsdorf na Děčínsku pokračuje ve zvelebování tamní nemocnice. Aktuálně je hotová rekonstrukce správní budovy zdravotnického zařízení za více než 30 milionů korun. V objektu jsou kanceláře, garáže pro sanitky a nově také moderní kantýna pro pacienty a návštěvníky. A na místě je také naše reportérka Daniela Pilařová. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne. Správní budova varnsdorfské nemocnice je teď velice moderní a jak mi vysvětlil zástupce stavby vedoucího Jiří Pavlus, objektu samotného mohla firma použít jenom obvodové zdi, jinak všechno je tady nové. Přibyla tady terasa pro návštěvníky, ta vede přímo z moderního bufetu a nachází se nad garážemi a zázemím pro sanitky a sanitáře. Ve zbytku budovy jsou kanceláře a objekt má novou fasádu, střechu i její konstrukci a podlahové vytápění, o které se stará tepelné čerpadlo. Na jeho střeše jsou potom fotovoltaické panely. Celá stavba působí velmi čistým, jednoduchým a moderním stylem. Ještě pro zajímavost dodám, že ten, kdo dlouho ve varnsdorfské nemocnici nebyl, bude opravdu příjemně překvapený. Před 2 lety touhle dobou totiž připomínala správní budova s kantínou kulisy z filmu ze 60. let a dokonce tady bylo i původní vybavení.
1: No, můžeš připomenout další investice města do areálu nemocnice?
2: Určitě. Město za poslední roky do rekonstrukce varnsdorfské nemocnice investovalo několik desítek milionů korun. Ať už šlo o kompletně vybudovaný moderní stravovací provoz, novou hlavní rozvodnu v suterénu objektu, anebo záložní zdroj pro nouzový chod nemocnice. Zbývalo tedy dát do pořádku ještě tu administrativní budovu, co se teď stalo. A pár zajímavostí o ní byla dokončená v rámci akce Z v roce 1958 a od té doby žádnou zásadnější proměnu neprošla. A bylo to na ní znát. Samotná rekonstrukce sebou taky přinesla několik problémů. Tím největším byla asi spodní voda, která začala do suterénu vnikat, když ho stavební firma prohloubila o 60 cm, jak popsal zástupce stavby vedoucího Jiří Pavlů.
3: Jsme se vlastně dostali pod úroveň základové spáry a začala nám sem vznikat vlastně tlaková voda. Museli jsme přijít k tomu, že vlastně obvodové zdivo, které navazuje na okolní terén, tak se dělá tam vlastně tlaková celoplošná injektáž. Zdrželo to samozřejmě ty práce, muselo se na to vlastně udělat i částečně nový rozpočet a bylo tam prodloužení vlastně termínu o cca 2 měsíce.
2: A podle mluvčího radnice Tomáše Seckého stála rekonstrukce budovy 33 milionů korun bez DPH. Město ji platilo ze svého. A má teď ještě ale přislíbenou dotaci 3,7 milionů korun z fondu životního prostředí na zateplení a novou střechu objektu. Městská nemocnice ve Varnsdorfu slouží primárně jako nemocnice následné péče, tedy jako léčebna dlouhodobě nemocných. Jsou tady ale ambulance specialistů a funguje tu úrazová pohotovost. Nemocnice má i vlastní rentgen, ultrazvuk, laboratoř nebo rehabilitaci.
1: Říká naše kolegyně Daniela Pilařová. Já moc krát děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: moc často se nestává, aby maďarská muzika ovlivnila celosvětovou hudební scénu, ale stalo se zrovna v tomto případě. Skupina Omega, kdy si vydala písničku Dünhajulan a tu si půjčila třeba německá kapela Scorpions a nebo v tuzemsku Aleš Brichta. Dívka s pěrlami ve vlasech, tak zní tedy písnička v jeho verzi. Tolik hudební historie a teď už se jdeme podívat na dny architektury. Besedy, vycházky i komentované prohlídky. Tak pojal dny architektury Jablonec nad Nisou. Jednou z akcí byla i přednáška architektky Magdaleny Havlové, autorky studie s názvem Náš dům, a tématem bylo dostupné družstevní a nájemní bydlení v zahraničí, jeho formy a financování.
1: Především takhle v tom Švýcarsku mají ty družstva vlastně více než 100letou tradici, takže mají vlastně na čem stavět. A ten základní princip spočívá v tom, že ta družstva si tam udržela ty svoje základní principy neziskovosti, komunity, sdílení.
2: Vysvětluje rozdíl je architektka Magdalena Havlová, která se zabývá principy nájemního bydlení a sociálních družstev v zahraničí, například ve Švýcarsku, kde tento model úspěšně funguje, a vysvětlila, na jakém principu.
1: Fungují vlastně na tom principu, že já, pokud chci vstoupit do toho družstva, tak vlastně musím složit nějakou kauci, která je poměrně jakoby dostupná pro většinu lidí. Pak vlastně platím nájem, který je nějakým způsobem regulovaný tím družstvem, a pokud splňuji podmínky, které jsou vlastně určeny stanovami, tak v tom bytě můžu bydlet vlastně, jak budu potřebovat.
2: Popsala také zásadní rozdíl mezi našimi bytovými družstvy a mezi sociálními družstvy, které fungují v zahraničí nikoliv jako dostupnější způsob pozdějšího získání bytu do osobního vlastnictví, ale spíš jako nájemní bydlení.
1: Tím, že jsem vlastně členem družstva, tak zároveň spolu rozhoduji o tom, kam ty peníze z toho mého nájmu vlastně půjdou. Takže ty družstva pak vlastně investují tímhletím způsobem sami do sebe a můžou se dál rozvíjet a rozvíjet i ten svůj bytový fond. A pokud chci samozřejmě odejít, tak ta kauce se mi vrátí zpět, takže to funguje opravdu na tom principu nájemního vlastnictví, nájemního bydlení, stejně jako je to třeba u obecních nájemních bytů.
2: A zmínila také způsob, jak a kdo by mohl tento model výstavby financovat.
1: Myslím si, že by to mohly být třeba banky, které vlastně mají i sami tu možnost financovat takovéhle projekty. Pokud by se jim podařilo třeba ve spolupráci s městy založit družstva, tak by to třeba mohlo fungovat. Zároveň je třeba říct, že to družstevnictví nebo družstvo je vlastně v české legislativě chápáno nebo vedeno jako obchodní společnost, takže tímhletím způsobem vlastně se to družstvo, jako ho známe třeba v zahraničí, založit nedá, ale jsou tady určité způsoby, například sociálních družstev, ale pořád ta praxe je tady ještě velmi v začátcích a myslím si, že bude potřeba učinit hodně politických kroků i právních vlastně kroků legislativních, aby se to tady mohlo posunout někam dál.
0: Připomenu, že další akce v rámci Dnů architektury se v Jablonci nad Nisou koná zhruba za 14 dní, přesně tedy 23. října v 18.30 v knihkupectví na náměstí u radnice, a tématem bude i tentokrát cesta k dostupnému bydlení.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: závidím housky. V pohodovém odpoledni v Českém rozhlase Liberec Naďa Urbánková, závidím. No já tady musím upřímně říct, že závidím vám všem, kteří se třeba v pátek dostanete do Vysokého na Lízerou, protože tam už právě tento pátek začíná 57. ročník národní přehlídky venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim, a to bývá velká taškařice. Vy během 9 dnů uvidíte 17 představení, 12 inscenací, také vás čeká vzdělávací program, setkání s hereckou osobností i tradiční společenský program. Ta přehlídka potrvá do soboty 17. října a my si teď o ní promluvíme s jejím mluvčí Janou Fričovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak jak už jsem říkal, v pátek ve Vysokém na Lízerou začíná 57. ročník Krakonošova divadelního podzimu. Na co se mohou diváci letos těšit?
1: Tak přehlídku zahájí soubor Šamuštítina muzikálem Spamalot, takže start bude opravdu velký a plný humoru. V soutěžní části se pak představí například Dům rozkoše, Slečna Marplová, Pletichy pralesa, Romeo, Julie a tma, nebo Meš, nebo Láska, sex a žárlivost. Myslíme samozřejmě i na děti, pro které máme pohádku Měla babka čtyři jabka. No a velkým lákadlem bude také setkání s hercem Jaroslavem Satoranským, které se uskuteční v pondělí 12. října.
0: On ten Krakonošův divadelní podzim ale není jen o představeních. Co všechno dalšího přehlídka nabízí?
1: To je pravda, velkou část programu tvoří vzdělávání. Každý večer po představení se koná seminář KDP, kde diváci společně s odborníky rozbírají právě zhlédnutou inscenaci. Navazují pak rozborové semináře s odbornou porotou. No a máme také tradiční seminář neboli dílnu pro režiséry a mladým zájemcům o divadlo je určený kurz KDP mladým. Kromě toho je připravený bohatý doprovodný program. Výstava fotografií z loňského ročníku, výstava věnovaná dvěma stům 40 letům Ochotnického divadla ve Vysokém nad Jizerou, nebo vzpomínka na Slávku Hubačíkovou, legendární vypravěčku krkonošských poudaček. No a samozřejmě nechybí tradiční vítání souboru a závěrečný sejkorák.
0: No, když už si to zmínila, ta letošní přehlídka má navíc ještě jeden důležitý kontext. České ochotnické divadlo bylo loni zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Co to pro vás znamená?
1: Tak je to určitě obrovské uznání práce tisíců lidí, kteří se ochotnickému divadlu věnují napříč celou republikou. A pro nás je to samozřejmě velmi symbolické, protože právě ve Vysokém nad Jizerou, kde má ochotnické divadlo tradici dlouhou 240 let. Zápis UNESCO ukazuje, že nejde jen o samotná představení, ale také o setkávání lidí, předávání zkušeností a mezigenerační spolupráci. I Krakonošův divadelní podzim je toho krásným příkladem. A právě letošní přehlídka může být dobrou příležitostí si připomenout, že České ochotnické divadlo má nejenom dlouhou historii, ale také živou současnost a ještě živější budoucnost.
0: Říká mluvčí přehlídky Krakonošův divadelní podzim Jana Fričová. My moc krát děkujeme za informace a také za pozvání a těšíme se na slyšenou.
1: Já se těším třeba na to, že se ve Vysokém potkáme. Na slyšenou.
0: Tak tedy i na viděnou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Pokne naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: No, my jsme se už kolikrát bavili s kolegy na téma zdravé stravování a dospěli jsme k závěru, že to není nic jednoduchého, obzvlášť díky těm reklamním trikům výrobců, díky kterým si kolikrát člověk myslí, že si dá knedlík z biomouky a napříště se mu vyrýsuje pevný pekáč buchet, na kterém by mohl strouhat parmezán, ale tak to skutečně není. No a na marketingové pojmy v potravinářství si tentokrát posvítila redaktorka Bára Kvapilová.
2: Potraviny v obchodech mívají nejrůznější nálepky, například fitness, proteinový, farmářský anebo tradiční. Co to pro nás znamená?
3: Tak bohužel v celé řadě případů to pro nás neznamená nic, protože celá řada těch pojmů je opravdu jenom marketing bez nějaké pevné opory v předpisech, které by říkaly, co výrobek označený tímto slovem má znamenat.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Když se podíváme na párky, tam asi neočekáváme značku fitness.
3: Tak pardon, já teda u těch párků bych si dovolil oponovat. Samozřejmě slovo fitness tam asi úplně čekat nebudeme, ale můžeme tam třeba najít, že jsou to třeba dětské párky a to existuje. A rozhodně bych jenom na označení pro děti nespoléhal a doporučuji v takovém případě zkontrolovat, jestli třeba ten výrobek nemá příliš vysoký obsah soli.
2: Když na másle najdeme nápis tradiční, co to znamená?
3: Slovo tradiční zrovna u másla má většinou význam, že to máslo neobsahuje 82% tuku, ale 84% tuku. To je jedna z mála výjimek, kdy ten název něco znamená, kdy ten pojem má svůj definovaný význam. Ale jinak můžeme na másle najít celou řadu slov marketingových, a to je třeba slovo selské nebo farmářské. Tato slova ve spojení s máslem nemají žádný předepsaný význam. Takže u těch másel bych si všímal zejména teda to slova tradiční, anebo si můžeme všímat slova bio, které má u másla samozřejmě také svůj význam.
2: Co to znamená bio?
3: Tak bio znamená, že ten výrobek byl získaný v ekologickém zemědělství. Je to systém, kde je omezeno používání pesticidů, používání umělých hnojiv a velmi se dbá na to, aby třeba chovaná zvířata byla krmená ve volné přírodě, na pastvě, z regionálních surovin. Je to prostě systém, který má zajistit co nejšetrnější ekologickou produkci. Docela častý omyl je, že bio znamená, že ta potravina je zdravější. To automaticky tak není. To slovo bio opravdu znamená, že kupujeme výrobek, který vznikl způsobem šetrným k přírodě.
2: Máte ještě nějaký další příklad toho marketingového pojmu?
3: Tak aktuální je slovo proteinový. To nacházíme na celé řadě speciálních potravin, například speciálních mléčných výrobcích, ale prakticky se s tím můžeme setkat na čemkoliv. To slovo proteinový samo o sobě neříká, kolik proteinu takový výrobek může obsahovat. Obvykle se tímto slovem označují výrobky, které obsahují více bílkovin než běžná varianta téhož, ale rozhodně bych doporučoval všímat si skutečného obsahu bílkovin ve výrobku. A tady můžu dát třeba jeden příklad, kdy to slovo proteinový může být vlastně trošku zbytečné. Když budu mít nějaký mléčný dezert a on bude proteinový, tak si můžete třeba všimnout, že když vedle něj postavíte obyčejný tvaroh, tak ten tvaroh má úplně stejný obsah bílkovin a v některých případech dokonce i vyšší.
2: Říká odborník na potraviny Jan Mariška ze spotřebitelské organizace D-Test. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: No a zítra si v naší rubrice povíme o bezpečnosti při komunikaci s bankou.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie v České Lípě hledá pachatele, kteří opakovaně pokládají na koleje kameny. Kopec Vyskeř bude dál spásat stádo ovcí. S náklady pomůže Liberecký kraj. Ukrajina po nočních ruských útocích hlásí nejméně 22 mrtvých. A ve čtvrtek bude oblačno až zataženo s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy jsou nachystané a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Policie v České Lípě řeší opakované pokládání kamenů na koleje. Za poslední 2 roky jde už o 4. případ na stejném místě, pod sídlištěm Sever na trati do Nového Boru. Naposledy se to stalo tento týden. Do kamenů pokaždé narazil vlak, nikomu se nic nestalo, nehody ale způsobily škody na vlacích. Riziko v takovém případě hrozí i lidem okolo trati, říká mluvčí zprávy železnic MI pro mimořádné události Martin Kavka.
2: Kdokoliv se pohybuje v blízkosti té trati, tak ten kámen, který třeba odletí při tom najetí, nebo jenom jeho kousek toho kamene, tak to může znamenat takový projektil, který opravdu může zranit nebo poškodit majetek.
0: Policie hledá svědky a případ vyšetřuje kvůli podezření z obecného ohrožení. Na údržbu kopce Vyskeř v Českém ráji přispěje Liberecký kraj 165 tisíc korun. Peníze jsou určené na stádo koz a ovcí, které Čedičový kopec spásá. Původně hradilo tuto péči o krajinu Ministerstvo životního prostředí. To ale kvůli nedostatku peněz nemá v dotačních fondech na tuto činnost prostředky. Spásání 3-hektarového pozemku zajišťuje pro obec Vyskeř soukromý chovatel.
3: Aby náklady na udržení kopce bez náletových dřevin nenesla sama obec, přispěje jí Liberecký kraj. Kopec Vyskeř, na jehož vrcholu je kaple svaté Anny, je jednou z dominant Českého ráje. Před 5 lety se odlesnil kvůli kůrovcové kalamitě. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápše z TOP 09 by měl zůstat holý i nadále, aby se zachovaly výhledy do krajiny. Proto usiluje obec i hejtmanství, aby byl kopec vyňatý z fondu lesní půdy a převedl se na půdu zemědělskou, která se nemusí ze zákona znovu zalesnit. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Riegerova stezka v Semelech by měla být po opravách opět otevřená do konce tohoto týdne, informovala o tom radnice na sociální síti. Město na vyhledávané turistické trase rekonstruuje vysutou kamennou galerii. Opravený bude i několik set metrů dlouhý dřevěný ochoc nad řekou. Pracovníci stezku rekonstruují od začátku září. Práce mají nyní asi týden zpoždění. Definitivní termín otevření stezky bude záviset na počasí. Noční ruské údery na Ukrajinu nepřežilo nejméně 22 lidí, informují o tom tamní úřady. Nejvíce obětí hlásí město Priluky na Černěcké oblasti na severu země, kde zemřelo 16 lidí, včetně několika dětí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích uvedl, že Moskva v noci vyslala 70 raket různého typu i nepilotované letouny. Ukrajina už se více než 4,5 roku brání rozsáhlé ruské invazi.
1: Počasí.
0: A zítra čekejme zataženo až oblačno, ojediněle se vyskytne déšť nebo přeháňky. Teploty vystoupí na 17 až 20, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A silnice 3. třídy mezi Čtveřínem a Pěnčínem je uzavřena, pracují tam stavbaři. Objížďka vede přes silnici 2. třídy číslo 610, tedy přes Příšovice a Přepeře. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Máš oblíbený pořad plný ukázek z archivu, těch humorných je tady. Patrik Rozená vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák. Slávko,
5: samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
4: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s humoriádou a Slávek Jandák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude ta první?
1: No můžem, Patriku. Mně napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali ten Cibulka Munzar.
0: Dobře, jo? A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych se dal do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Říkají, ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte vy vole, až napnou zase vás, protože musím být mladý. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Ukázka z pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér. A odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlej 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák. Byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskaři v takovém případě vidět fotku třeba z mládí, nebo to tak je
1: jejich tvůrčí? Já myslím, že na to oni kašlou. Jo. Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečný, a to bylo až do konce film, kde hrajou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací, tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličej.
0: Ne.
1: To byla trošku hustota, opravdu.
0: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
1: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
0: No tak to už pěkně 2-3 hodiny během toho.
1: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
0: A pak to šlo do cateringu.
1: No pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme, já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, ježíš, díč, co mu nalepená paruka. Pro Krista, že na to nekouchaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
0: Takže klobouk dolů před jejich prací. Umí
1: samozřejmě.
0: To, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila. Může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
1: To je těžká konkurence.
0: No, tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak ve hře připomíme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel z Bojkovic.
1: Taky přeju dobrý den.
2: Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi aj dřív jako herec. A vybral bych, a to Patryku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Mějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další bod.
3: Luděk Munzar další.
1: Ať se daří. Kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky. To je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano, moc.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štátní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptěl mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zout bagančata a obout si přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňurami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat, ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. Představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces a když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnout, všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si jí kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František Nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
0: Humoriáda.
1: Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě mockrát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak přes smrtní chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněný. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře,
1: a jsou svědomi, co to může způsobit.
3: Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ano. Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s reliovými jezdci Škodovky, Finny, to bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli reliový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, ne polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších ano. závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukáznějíc se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo. No. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono to je jak zlato, ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase rád.

0: aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
1: My dva? Dášo.
2: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
1: Proč my dva bychom se hádali?
0: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce.
3: Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
1: Ano.
2: Ano.
1: Pardon.
3: Ulehli jste?
1: Ano.
3: Zhasli jste světlo?
1: Ano. Samozřejmě, ano.
3: No. Objali jste se?
1: Ano.
3: Políbili?
1: Políbili.
3: Pan Koňas pracuje od 7, slečna Klučhořová od 8:30. Na kdy si nařadíte budíka?
1: Na 6:30.
2: Na 6:30.
3: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
2: Je přeci samozřejmé, že si nařídíme budíka na 6:30. No. Když si Váša, tedy pardon, pan Koňas trochu pospíší, klidně to stihne.
1: Ale jak to klidně, no přece.
3: A co bude se snídaní?
1: Co bude se snídaní? Drahoušku, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
2: Ale kočičko zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
1: Ale bambulinko, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se, pánové, už dvakrát při krájení chleba pobodal.
2: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
1: To bych nepřipomínal. Paní... Na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda.
2: No. Žárli, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
3: Koho namažete?
2: No, ten chleba.
1: Ovšem, ten ti do rána okorá.
2: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
4: Bado. Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
5: Ano.
4: No, tak... Kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
5: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
4: Takže když se probudíte, tak se
5: probudíte.
4: Tak
5: my se budíme každý trošku jinak.
4: Ano.
5: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme. To už nemá smysl.
4: Jo.
5: To nemá, v tomto věku to nemá smysl.
4: Věkem to přestává mít smysl?
5: Já si myslím po té 70. Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
4: Jo.
5: No a před tou 80. to už nemá smysl.
4: Jo, to už je to zmoudření, jo?
5: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselej. Tak to má bejt.
4: Mm-hmm. K hercům, kteří tu hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
5: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou, takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala, takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menšík, s tím jsem jako o třech oříšku po popelku až po divoký víno a já nevím, co všecko. Tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel... Před jeho barák, on bydl asi v 6. patře. To jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky, nakytky, které byly v barvách Slávie.
4: On až tak,
5: no jistě upozorňoval, tady žije slávista. Velký slávista to byl. Takže všechny ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
4: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu, vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Mm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přestali jít.
3: Chtěl bych hlasovat... Slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce o Popelce. Moc děkuju.
2: No jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu. A tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hraček německých,
4: ano,
2: která se v té pohádce
4: objevila. Mě přestali technika trošku, takže tak. Mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka. A já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře. Ještě nějaký ten hlas přidáme? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct. Máte ho mít, Venčíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídaní sám, že?
8: Oh, co vás nemá? Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídaní.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si to, si ani nedovedeš představit.
9: Ale jo, to, že se to nedovedu představit, když se starala o tebe.
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopusti si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte.
7: Aha. Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz?
8: No, ten
7: hlava rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme,
8: prosím,
9: proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tohle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: To jde.
9: Lístek na Kanadu 150 korun,
8: no,
9: pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, u nás zblajízne 10 rakviček, jen to hvízne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Ale. Pan Koňas, slečno Dučhořová, holduje alkoholu?
8: No, prčka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
7: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
7: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuju, kvůli mě nešli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: A ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu, ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kokta, to má spytí.
8: Že se nestydí čty, ačkoliv ty ses nikdy nestydila.
9: Jak to se mnou, mluvíš tady před lidma.
7: No, pokračujte.
9: Netvor, do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu slečno, mauzta.
7: Okamžik, prosím. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku. S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
8: My dva? Dášo?
9: Vášo?
8: Nikdy!
9: Nikdy!
7: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásnej ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo, to trvalo strašně dlouho, že on chud listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, je
4: bylo
2: na co to vzpomínat.
4: Hezký, my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, co bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl, takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému co? Svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval. Já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways. No, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A bylo to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
2: Ale pořád
4: je dobrý. To hůř fajn, vážení, ale strana musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, nebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všechny ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: No. Jsem se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, Kroměříž, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, podovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře. A ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Homoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Homoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo ano. Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc. My taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů, i těch od SMS-kařů, je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám.
8: Někdy, ano?
7: Znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherný.
7: No já ne,
8: to je krásný.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno. Goethe.
8: Čí?
7: Ale... No jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam. Ja,
7: eine kleine Nachtmusik.
8: Dobře, na jedné straně žena může povznést, může výš, k výšinám, nad oblačným výšinám, ale na druhé straně, pozor, může žena srazit člověka
7: do propasti.
8: Ano, může.
7: No jo. To je tak, když jsme vznášeni k hvězdám, tak je to vždycky cílem ženy.
8: Ale jsme-li dole, je to vinou nás mužů.
7: Ano. Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
8: Já bych
7: nebo...
8: to řekl lépe, jestli byste dovolili.
7: Samozřejmě, řekněte to lépe. Ano.
8: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
7: Kam vy znáte pro ta slova?
8: Žena kultivuje společnost.
7: Ano.
8: Pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost. Malé.
7: Ano, takovou...
8: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. To nikdy není.
7: Nemám to rád.
8: Já to strašně nemám rád. Je to je vulgární.
7: Ano.
8: Padají nechutná slova.
7: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to.
8: Neříkejte to.
7: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
8: No.
7: Vy jste to řekl.
8: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
7: prozásní,
8: vzduchovní.
7: I vy jste vzduchovní. Jak vešla ta blondýna, dala vás.
8: Já jsem říkal krásné věci.
7: No, potom jsem říkal krásné věci.
8: To tady řekněte.
7: Jak jste říkal, co, no tak tako, ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
8: Ty neříkej.
7: No. Já bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
8: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
7: Kde byl? Kde
8: v jakém prostředí mezi zvěří?
7: Ano.
8: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
7: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl svou ideál, vedle sebe vzor.
8: Ale všichni by byli takový. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchoři.
7: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
6: Hezký den vám všem.
1: Ať se daří.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Cenový strop na naftu zítra klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Zájem o přihlašování nových lidí k trvalému pobytu ve Špindlerově mlýně pár desítek hodin před volbami roste. Vedení České Lípy udělilo 6 laureátům poděkování starostky. A zítra čekejme oblačno až zataženo, déšť i přehánky a teploty mezi 17 až 20 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moci nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů, to je o 74 haléřů méně než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění, zůstane na 46 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Radnice ve Špindlerově mlýně zaznamenává krátce před komunálními volbami nezvykle velký zájem žádostí o přihlášení k trvalému pobytu. Nezávislý starosta Martin Jandura, který bude mandát obhajovat, to považuje za snahu ovlivnit výsledky voleb. Zvažuje podat trestní oznámení.
5: Teďka samozřejmě těch žádostí ještě ve dnešní den přibylo, lidé volají, chtějí se přihlašovat.
6: Potvrzuje zájem nezávislý starosta Martin Jandura, který celou situaci považuje za účelovou a bere ji jako snahu ovlivnit volby.
5: Je tady spoustu zájmových a vlivových skupin, jsou tady miliardové projekty, jsou tady změny územního plánu. Jsme v přímé komunikaci s ministerstvem vnitra, ladíme to s právním týmem a určité páky na to jsou.
6: Do 15 členného zastupitelstva kandiduje celkem 7 uskupení, což v tomto horském městě roky nebylo. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: 5 osobností a 1 kolektiv obdrželo v České Lípě poděkování starostky. Jedná se o nejvyšší ocenění města. Oznámila to mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová. Mezi oceněnými je například učitelka a trenérka rozpleskávaček Monika Dvorská nebo policista František Staněk.
7: Další z oceněných je třeba Eva Barkmanová, dlouholetá předsedkyně spolku Českolipská Vesna, který pomáhá pacientům s rakovinou a jejich blízkým. Poděkování obdrželi také 2 lékaři, praktik František Deči a kardioložka Věra Stojová. Kolektivní ocenění dostal i domov pro seniory v ulici Na Blatech. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová neuspěla s dovoláním v kauze nehody podnikatele Zdeňka Pelce. Její stížnost zamítl nejvyšší soud. Někdejší dlouholetý šéf lodinické gramofonové firmy GZ Media podle policie pod vlivem alkoholu havaroval a těžce se zranil. Řidič protijedoucího vozu střet nepřežil. Justice později Pelcovo trestní stíhání zastavila s ohledem na jeho vážnou nemoc. Bradáčová s tím nesouhlasila a žádala, aby nejvyšší soud dosavadní postup přezkoumal.
3: Počasí.
4: A ve čtvrtek bude zpočátku oblačno, postupně čekejme zataženo až oblačno, ujedinile se vyskytne déšť nebo přehánky. K večeru se déšť nebo přehánky od západu rozšíří na celé území kraje. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A na silnici 3. třídy v Horní Světle na Liberecku vyšetřuje policie dopravní nehodu. V úseku doporučujeme zpomalit.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. K
2: Krásné pozdní odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Dnes je středa 7. října, což znamená, že komunální volby už nám klepou na dveře a před námi je stejně jako včera a předevčírem předvolební debata, ve které vám kandidáty na post libereckého primátora představí už za malou chvíli Jana Švecová a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Komunální volby 2026.
1: Dobré odpoledne, vítám vás při poslechu poslední ze tří předvolebních debat před komunálními volbami. Dnešními hosty debaty jsou na základě losování paní Petra Bártová za Demokratickou stranu zelených, za práva zvířat, tedy sdružení DSZ, za práva zvířat a nezávislí kandidáti. Dobrý den, vítám vás.
2: Dobré odpoledne.
1: A Tibor Baťány za uskupení Libe s vykřičníkem.
3: Hezké odpoledne a děkuji za pozvání.
1: Také vás tady vítám a třetím hostem dnešní debaty, ve které se utkalo celkem 11 kandidátů na primátora, měl být Krištof Kolmazník za Českou stranu asociálů, ten ale účast v debatě odmítl. Debatou vás bude provázet Jana Švecová, přeji příjemný poslech.
0: Komunální volby 2026.
1: Já bych na úvod vás poprosila o krátké představení, tedy kde a v jaké pozici v současné době působíte a proč kandidujete na primátora Liberce. Na odpověď máte zhruba jednu minutu a začnu u dámy paní Bártová.
2: Mé jméno je Petra Bártová. Pracuji jako likvidátor velkých průmyslových odpovědnostních škod a v zahraniční pojišťovně. Kandiduji z toho důvodu, byla jsem požádána stranou Demokratickou stranou zelených za práva zvířat, abych je zastupovala jako nezávislá kandidátka. Narodila jsem se v Liberci a jsem vlastně pátá generace rodiny Nesvadbů a žijeme tady v Liberci v Ruprechticích od roku 1850. Takže považuji jakoby za svou čest a povinnost se starat o blaho Liberce. A další mojí motivací je to, že od malička mám ráda zvířata a přírodu a ráda bych se podílela na zlepšení
1: jejich situace. Dobře, a pan Baťány a jeho minuta?
3: Dobrý den, jmenuji se Tibor Baťány. Dali jsme dohromady uskupení Libe. Někteří si mě možná ještě pamatují z doby, kdy jsem působil jako primátor města Liberce v roce 2014-2018. Profesně jsem elektrotechnik, podnikatel, živím se návrhem, konstrukcí a vývojem testovacích zařízení. Já už jsem si upřímně nikdy nemyslel, že se vrátím do politiky, ale ta bezúspěšná situace v Liberci mě po 8 letech donutila zase se zapojit do komunální politiky a tímto i do voleb.
1: Tak to byla vaše minuta a vaše představení.
0: Komunální volby 2026.
1: První téma, na které se v našich debatách zaměřujeme, je dostupné bydlení v Liberci. Paní Bártová, vy už jste to zmínila, tak začnu u vás. Jaké řešení byste tedy navrhovala v té současné bytové krizi, kdy lidé s běžným příjmem a zejména tedy mladí lidé vidí dostupné bydlení jako zásadní problém?
2: Já jsem se touto otázkou podrobně zabývala. Vlastně my považujeme dostupné bydlení ne za jednorázový projekt, ale za dlouhodobou povinnost města. Nechceme, aby mladí lidé vlastně odcházeli z tohoto města, protože je tady určitě potřebujeme. Bohužel v současné době není mnoho volných bytů k dispozici a ve výstavbě poptávka převyšuje nabídku.
1: A jaké řešení teda byste navrhovala?
2: Navrhujeme u městských bytů předem nastavit a zveřejnit pravidla pro výběr občanů, kteří by je dostali.
1: Já vám musím vstoupit do řeči, protože ta pravidla jsou nastavená, problém je, že nejsou ty byty.
2: Pokud se týká nějakého návrhu, jak prostě získat další bydlení, tak k tomu bychom samozřejmě chtěli využít městský majetek. Domnívám se, že by byla možná rekonstrukce nějakých prázdných objektů. Byla by určitě možnost využít brownfieldy. Navrhujeme třeba zřídit funkci manažera brownfieldů, který by aktivně vyhledával vhodné objekty a vyvíjet třeba například i tlak na vlastníky nějakých zchátralých budov. Museli by třeba hradit nějaký poplatek za značně neudržovaný objekt, který třeba je i nebezpečný okolí. Vím, že všude je spousta opuštěných budov a domků na Liberecku.
1: Mm-hmm. Tak to by měla řešit současná nájemní kancelář, ale já se chci zeptat, když jste zmínila ty brownfieldy, tak kdo by měl stavět ty byty? Mělo by je stavět město, nebo by je měli stavět soukromí developeři, nebo jakou formou by ta výstavba měla být?
2: Já bych upřednostňovala určitě město. A otázkou je samozřejmě, pokud by toho bydlení bylo více, tak by se ty byty mohly i zlevnit. Nebyly by vlastně, nestály by tolik jako od těch soukromých developerů. Uhum. A myslím si, že by se daly využít vlastně i tituly družstevního bydlení a nějakých startovacích bytů, uhum, třeba i pro absolventy univerzity.
1: Rozumím, to je návrh nebo řešení Petry Bártové. Tibor Baťány navrhuje co?
3: Já bych vám strašně rád chtěl říct, že máme na to recept, ale nedostupnost bydlení není jenom liberecký problém.
1: Není,
3: je to celostátní záležitost. Co se týče Liberce, my si musíme uvědomit, jak to tady historicky bylo. Po revoluci Liberec získal na 18 000 městských bytů. Ty prošly velkou privatizací a ten bytový fond se strašně stenčil. Na nějakých 1300 bytů. Což je nedostatečná kapacita. Navíc jsme nedávno přišli o dalších 300 bytů díky nešťastnému sporu s družstvem. Je to tady nedaleko od vás. Jo.
1: Pane Baťány, já se omlouvám, ale skočím vám trochu do řeči. Ano, máte pravdu, protože Liberec je skutečně na chvostu s těmi nájemními byty. Myslím, že v současné době má jenom 6% toho bytového fondu ve svém majetku. Ale já jsem se vás ptala, nebo posluchače bude zajímat, jaké máte řešení?
3: Upřímně, efektivní řešení, které to vyřeší v jednom volebním období, neexistuje. Muselo by se bydlení stát opravdu prioritou pravděpodobně několika vlád, které půjdou po sobě. Musel by tam být jasný konsenzus a musel by vzniknout skutečně závazný plán toho, jak toho budeme dosahovat. Řekněme, že se budeme bavit o 100 bytů za 4 roky. Ovšem, ta příprava něco zabere, takže bereme raději 10letý plán. A co 4 roky, to 100 bytů. Jsou tady ovšem dvě věci. Máme to kde stavět? To si myslím, že by se našlo. Otázka číslo 2 je, jestli na to budeme mít také peníze. Protože i když budeme velice skromní, když budeme hospodařit velice efektivně, a to není vždycky samozřejmostí, tak 100 bytů, to se rovná 500 milionů. Jo? Korun, to je 500 miliardy. Pokud bychom chtěli postavit 200 takových bytů, je to miliarda. A na to je zapotřebí silná politická vůle všech zúčastněných. Jinak to nepůjde.
1: Rozumím tomu. Jenom stručně se vás zeptám, protože teď jsou vypsané evropské fondy s tím, že ale město se musí zadlužit. Už to není ta vysoká spoluúčast právě těch evropských dotací. Byl byste proto, aby město se zadlužilo a stavilo?
3: Město bylo zadluženo už několikrát, v podstatě z dluhu už 20 let nevystoupilo a teď se ten dluh opět zvyšuje. Jak infrastrukturní, tak opravdu finanční. Takže nemůžu říct v tuhle chvíli, že bych byl jednoznačně pro. Záleželo by opravdu na těch podmínkách, těch dotačních podmínkách, protože většinou jsou v tom i další kličky a ty já neznám, takže neumím vám na to teďka odpovědět.
0: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte předvolební debatu s kandidáty do komunálních voleb v Liberci. Pozvání do dnešní přijala dvojice lídrů kandidujících subjektů, Petra Bártová za Demokratickou stranu zelených a Tibor Baťány za uskupení Libe. Třetím hostem, připomenu, dnešní debaty měl být Krištof Kolomazník za Českou stranu asociálů, který tuto možnost nevyužil. Druhým tématem, kterému se budeme věnovat, je doprava v Liberci a rekonstrukce silnic. Tak máte recept na to, aby řidiči nemuseli čelit těm četným uzavírkám, kdy staví třeba na jednou město, kraj, ŘSD, musí pokračovat v těch nutných opravách? Pane Baťány, začnu vás.
3: Právě ta svízelná doprava byl jedním z těch primárních důvodů, proč jsme se rozhodli, že budeme letos kandidovat po 8 letech. A ano, mám pocit, že je to šlendrián, že je to nedůsledný výkon svých práv a povinností. Město neplní to, co má.
1: Vůči komu?
3: vůči občanům. V době, kdy jsme byli na té radnici my, v roce 2014 až 2018, jsme byli občas až velice nepříjemní k vlastníkům infrastruktury, k síťařům a někdy i ostatním majitelům komunikací. Ale byla to nutnost, protože pokud jsme chtěli plánovat nějaké, v nějakém střednědobém horizontu a v tom navazující kapacitní objízdní trasy a uzavírky, museli jsme mít jasný plán, jak to bude vše navazovat. Uh-huh. A na tohle řešení současná radnice úplně rezignovala. A nebo to dělá velice ledabile. My se k tomu chceme vrátit. Chceme se vrátit k takzvaným schůzkám sdruženkářů, síťařů a ke schůzkám s ostatními majiteli infrastruktury.
1: Takže lepší koordinace, paní Bartová, by navrhovala co?
2: Já vlastně mám podobný názor. Myslím si, že město by mělo zavést každoroční plán uzavírek schvalovaný před stavební sezónou. Vlastně i s ostatními subjekty. Nejde tady vlastně o nějakou náhradu jednotlivých správních povolení, ale bylo by důležité to řešit v koordinaci vlastně se složkami záchranného sboru, s MHD, teď mě nenapadají všechny složky, nevím teď, ale...
1: Pan Baťány do toho chce vstoupit?
3: Paní Bartová to říká dobře, akorát bych ji opravil, to nemůže být jednoroční plán. To město musí plánovat na několik let dopředu. A to neberte jako výtku, je to jenom z té mé praxe. To, co se stalo třeba teďka z ŘSD, ta oprava toho mostu, to město vědělo dávno, dávno předtím, než v podstatě ta stavba začala. Ty vlastníci infrastruktury musí tu opravu nebo rekonstrukci nebo výstavbu nejdříve vyprojektovat, pak vysoutěžit a podobně. A to je mraky času na to, aby se na to město připravilo a aby s tím dotčeným komunikovalo. Ta nedostatečná komunikace je ten největší problém.
1: Tak to jste označili. Já se ještě zeptám na jednu věc, protože ten dopravně neprůjezdný často Liberec jedním z těch důvodů, nebo dalším důvodem, abych byla přesnější, není jenom tedy nejsou ty rozkopané silnice a ty různé silniční stavby, ale je to i vlastně velmi silná individuální doprava. Já se chci zeptat, protože některé strany a subjekty to navrhují, byli byste pro motivovat lidi, aby využívali víc MHD cestou zlevnění jízdného, paní Bartová?
2: Tak já bych proto byla, ale za splnění určitých podmínek.
1: To znamená jakých?
2: To znamená, muselo by to být přesně zanalyzované, vlastně, jestli to pomůže vlastně tomu, jak silná je doprava třeba večer, jak silná doprava je, dejme tomu, před půlnocí, jak silná doprava je ráno a podle toho bych to asi potom řešila.
1: Pan Baťán, byl byste pro nějaké zlevnění jízdného jako motivaci, aby lidé přestali jezdit autem ve větší míře a víc využívali MHD?
3: Nebyl bych proto, a to není proto, že bych chtěl lidem brát něco z jejich kapes, ale ono to nefunguje. Někde kolem roku 2015 estonský Tallinn rozhodl na základě právě takových těch levicových občanských názorů uskutečnit to přání, které prošlo i v referendu, že budou mít zdarma veškerou dopravu, veřejnou dopravu, myslím. Po 5 letech byli nuceni ten projekt zastavit, protože se jim zoufale nedostávalo peněz do rozvoje.
1: Z ekonomických důvodů.
3: Ale měli i určitý poznatek. Zatímco před tímto nástupem tohohle projektu používalo to MHD 40% cestujících nebo zbývalo, tak se to snížilo ještě o 10%. Bylo to neefektivní a byli nuceni to zrušit.
1: Já se omlouvám, ale protože nebudeme rozebírat Tallinn, ale problematiku Liberce, tak vy to prostě považujete za nefunkční a není to recept, který by lidi motivoval.
3: Jediný recept, který by tady měl fungovat a mohl by fungovat, je, protože ty ceny v MHD nejsou vysoké. S jednou výjimkou, a to jsou ty jednorázové jízdenky.
1: A tam byste byl pro zlevnění?
3: Tam by byl jednoznačně pro zlevnění, abychom alespoň někoho občas dostali do toho autobusu, aby zjistil, že třeba už je to kvalitní doprava, čistá doprava a podobně. Ale nemůže cena třeba 34 korun, nemůže být konkurenceschopná s dnešními alternativy typu taxi Bolt a podobně. Takže tam bych to snížení uvítal a myslím si, že by to nemělo takový dopad do rozpočtu toho dopravního podniku, jako ta slibovaná MHD pro děti do 15 let zdarma. Nezlobte se na mě, roční kupon za 990 korun, to je v dnešní době opravdu cena nízká.
1: Říká Tibor Baťány a přikyvuje Petra Bártová.
2: Můžu ještě?
1: Ano, velmi stručně.
2: Já jsem jenom chtěla k tomu dodat, že jsem měla taky de facto na mysli ty jednorázové jízdenky, protože vlastně jedete třeba 5 minut a zaplatíte 34 korun a to se mi zdá docela hodně.
0: Komunální volby 2026.
1: Posloucháte poslední ze série předvolebních debat s kandidáty na primátora města Liberce. Pozvání do této debaty přijala Petra Bártová, nominovaná za Demokratickou stranu zelených, a Tibor Baťány z uskupení Libe. Připomenu, že třetím pozvaným do dnešní debaty byl Krištof Kolumazník za Českou stranu a sociálů, který ale účast v debatě odmítl. Posledním tématem a dalším kritizovaným tématem Liberečanů je nedostatek míst k parkování. Tak stejně jako vašich předřečníků se zeptám, jaké řešení byste nabídli, aby lidé na sídlištích mohli zaparkovat, aby se dalo zaparkovat v centru, a jestli vůbec existuje nějaké řešení, když aut přibývá, ale prostor zůstává stále stejný. Tak kdo se hlásí o slovo?
2: No,
1: paní Bártová.
2: Tak já vím, že s parkováním je problém jak v centru, tak i v jednotlivých částech Liberce, hlavně tedy na sídlištích, ale na těch sídlištích tam nevidím moc nějakou cestu, protože tam opravdu ta místa nenafoukneme. Jde o to asi, aby se zavedla nějaká rezidentní či placená parkování, že obec může nařízením vymezit zóny placeného stání, včetně vlastně nějakého režimu pro rezidenty, podnikatele a vlastníky nemovitostí. Jde o to, že vlastně tam potom dlouhodobě odstavují vlastně vozidla lidé, kteří tam vůbec nebydlí nebo kteří tam nepracují.
1: To znamená, že se tam někdo zaparkuje a využívá to jako neplacené parkoviště?
2: No, jako já vím ze zkušenosti, že se to stává, protože třeba v Pavlovicích tam bydlí sestra, tak tam prostě samozřejmě už se to opravovalo, to parkování, ale parkují tam asi z nedalekého učiliště, nevím, jestli to jsou studenti, nevím, co tam je přesně, a nedá se tam zaparkovat. Takže vlastně lidé, kteří tam bydlí, tak nemají místo.
1: Pane Baťány, vaše řešení toho problému. Paní Bártová tady říkala, že by se mělo regulovat to parkování na sídlištích. Tak je to vůbec možné? Jakou formou?
3: Jedno řešení nebude rozhodně stačit, bude to kombinace řešení několika. V době našeho působení na radnici my jsme to dělali opravdu individuálně. Na podnět těch občanů jsme šli, vzali jsme dotčené lidi z dotčených orgánů, ať to byla policie, odbor dopravy a tak dále, a šli jsme se do té lokality podívat. A začali jsme řešit, co by šlo, zbytková zeleň odebrat, umístíme tady parkovací stání a podobně. To ještě nějakým způsobem lze, ale na těch sídlištích bude do budoucna. Ten problém graduje. Ono už o moc víc aut nebude. Už to nemá kdo řídit, klesají statistiky, kdo má nově řidičák a podobně. Takže řekněme, že my jsme na tom vrcholu té amplitudy. Ale nějaké řešení ještě doplňkové zapotřebí bude. Já jsem proto, aby se postavil prostě parkovací dům, ale s cenovou dostupností. Ne tak, jako se to stalo na přelomu milénia tady v Rochlicích, kdy se postavil parkovací dům, ale pro vysoké ceny nájmu těch míst tak bylo nevyužívaný. Takže pokud město umí postavit parkovací dům na svoje náklady v centru města, měl by to udělat i na těch sídlištích, které jsou 40 let staré a oni za to nemůžou, že jsou takhle stavěné a projektované.
1: Rozumím.
0: Komunální volby 2026.
1: Tak to bylo poslední téma. Hosty dnešní vlastně předvolební debaty byly Petra Bártová za Demokratickou stranu zelených za práva zvířat, Sdružení DSZ za práva zvířat a nezávislých kandidátů. A druhým z hostů byl Tibor Baťány z uskupení Libe. Třetím měl být Krištof Kolomazník za Českou stranu asociálu, který tuto možnost nevyužil. Paní Bártová i pane Baťány, já vám děkuji za to, že jste přijali pozvání, že jste přišli diskutovat a že jste nabídli svá řešení posluchačům a voličům k dispozici. Děkuji.
2: Děkuji za pozvání.
3: Já děkuji znovu za pozvání a přeji hezký den.
1: A od mikrofonu se loučí Jana Švecová.
0: Komunální volby 2026. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

No, čas kvapí, už se nám blíží 18. hodina. My jsme si v této hodině poslechli poslední ze série předvolebních debat. Český rozhlas Liberec pochopitelně dál zůstává s vámi. A co vás na našich vlnách čeká, tak v úderem 18. hodiny samozřejmě zprávy. Ty pro vás dnes připravuje Lída Jiroutová. A po 18. hodině setkání u mikrofonu. Hostem tohoto pořadu byl válečný zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín, se kterým se moderátor pořadu Pavel Petr potkal v létě na festivalu Banát v Rumunsku. A vy si můžete poslechnout rozhovor o objevování nových míst, cestování i práci, při které může jít o život. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se budu těšit na slyšenou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Liberec má nedostatek komisařů pro řidičské zkoušky. Česká lípa schání vánoční strom. WHO požádala Rusko o informace o dalším případu člověka nakaženého morem. A ve čtvrtek bude oblačno až zataženo s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. V Liberci je nedostatek zkušebních komisařů pro řidičské zkoušky. Krajské město jich má aktuálně 6, 3 stále a 3 pomocné. Vzhledem k počtu autoškol ve městě je ale podle magistrátu potřeba ještě jeden další. Autoškol je v Liberci necelých 40, říká mluvčí města Jana Kodymová.
4: V ORP Liberec je celkem 39 aktivních autoškol. Za rok 2025 magistrát provedl 3873 zkoušek, tedy testů a jízd, včetně těch opakovaných. To vychází měsíčně v průměru na 322 zkoušek.
3: Podobná situace i v sousedním Jablonci nad Nisou. Vedení České lípy hledá letošní vánoční strom. Stát bude opět na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Strom by měl být zdravý, hustý a urostlý. Měl by měřit alespoň 12 metrů a stát na přístupném místě, říká referentka pro veřejnou zeleň městského úřadu Ivana Kulasová.
5: Jsem myslel na to, že prostě tam musí přijet velké auto i s nákladní plošinou, že jo, a musí tam být jeřáb. Tak aby na to taky lidi mysleli, že prostě se tam musí dostat technika.
3: Lidé z Nového Boru na Českolipsku mohou ode dneška využívat nový úsek cyklostezky ve směru na Českou lípu. Měří přes 1,25 kilometru a vede od koupaliště k Chotovickému kopci. Nový Bor už připravuje další etapu z Chotovic do Pihelu. Začít by mohla příští rok. Světová zdravotnická organizace WHO požádala ruské úřady o informace o dalším případu nákazy morem. Informovala o tom agentura Reuters. Podle ruských médií se nakazil zaměstnanec Sibirského ústavu pro boj proti moru. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko WHO informovalo v souladu se zavedenými postupy. Debata o bezpečnostní situaci přichází po nedávném úmrtí laborantky v Irkutském ústavu, která podle místních médií zemřela na plicní mor.
2: Počasí.
3: Noc bude jasná až polojasná, k ránu bude oblačnosti od západu přibývat a ráno bude převládat oblačno a objevit se můžou ojedinělé mlhy. Teploty nám v noci poklesnou na 8 až 5, v údolích až na 3 stupně, ve Frýdlantském Výběžku a na Liberecku nám teploty klesnou na 13 až 10 stupňů. Zítra čekejme zataženo až oblačno, ojedinělé se vyskytne déšť nebo přeháňky. K večeru se déšť nebo přeháňky od západu rozšíří na celé území kraje. Odpolední teploty 17 až 20 stupňů, na horách 13 až 16 stupňů Celsia a vítr mírně jihovýchodní až jižní. Odpoledne se změní na jihozápadní a k večeru se bude měnit na západní až severozápadní a postupně bude sílit. Rozptylové podmínky po ránu ještě převážně mírně nepříznivé, během neočekáváme dobré až velmi dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A na silnici druhé třídy 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
6: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec míříme do rumunského Banátu. Možná se ptáte, proč? Právě tady jsme si ale dali dostaveníčko s novinářem a v posledních letech válečným zpravodajem na Ukrajině Martinem Dorazínem. To proto, abychom natočili setkání u mikrofonu. Na Banátu byl Martin Dorazín hostem festivalu v místě, kde se do dnešního dne zachovalo z původního českého osídlení 6 vesnic. Martine, moc díky za tvůj čas věnovaný rozhovoru.
7: Já strašně děkuju za pozvání a hrozně rád vystupuju i v těch regionálních rozhlasech, protože to má zase jiné publikum. Rád vystupuju u nás na Valašsku, protože jsem odtamtud, takže rádio Zlín, ale samozřejmě jakýkoliv region je velmi milý a jsem rád, že jsem dostal toto pozvání.
6: A my už se do povídání pustíme za pár minut, jen co dohraje písnička. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech.

0: Martin Dorazí, novinář a hlavně redaktor Českého rozhlasu, je při festivalu Banát mým hostem. Tak Martine, chtěl jsi být od malička novinářem, jaké jsi měl sny jako dítko školou povinné?
1: Já jsem asi nechtěl, možná jenom podvědomně, protože už jsme vydávali jakési školní časopisy a takové ty čtecí nástěnky, stěn gazeta, že jo, rusky, to je ono. A já si nasadím klobouk bolka, polívky musí být u toho. A já jsem strašně rád cestoval, můj táta pracoval na dráze, takže jsme měli jízdenky zadarmo, tak jsem hodně jezdil i sám po republice jako malý kluk, úplně jsem sedl do vlaku, jel jsem na druhý konec Československa tehdejšího a rodiče se z toho vždycky zhrozili. A pak mě napadlo, že by bylo zajímavé později už, že by jako bylo zajímavé se podělit jako s někým o ty zkušenosti, abych to nepovídal jenom mámě, která nebyla ráda, že jsem takto utekl vlakem Československých drah někam, ale vždycky jsem se vrátil. A je to strašně důležité, to malé dítě musí mít samostatnost a musí si umět koupit jízdenku a orientovat se v těch tlustých jízdních řádech tehdejších, v těch knížkách. A tak mě napadlo, že by to bylo dobré o tom psát a vždycky jsem měl strašně rád cestopisy, Verneovky, to jsou vlastně takové pohádkové cestopisy, ale nikdy mě napadlo, že vlastně se k tomu dostanu, protože já jsem dlouho nevěděl, co vlastně chci dělat. Určitě to nebyla medicína, určitě to nebylo vysoké učení technické, určitě to nebyla fakulta tělovýchovy a sportu. Tak nějak mezi tím chemie mě třeba bavila, tam jsem dlouho uvažoval o tom a možná je to škoda pro chemii. To si dělám v legraci. Určitě to není škoda pro chemii. A pak jsem se dostal tak nějak už během studií k takovým těm školním univerzitním časopisům vycházejícím a potom také už mě napadlo, že když se vrátím do Prahy z tehdejšího Sovětského svazu, z Leningradu, tak co po revoluci, co budu dělat vlastně. Jako. A byla to náhoda hodně, jo, protože mě oslovila Olga Jeřábková, která se tam vrátila, vyhozená po 68. a my jsme se znali a ona říkala, jestli bych to neskusil, tak jsem to zkusil a už jsem tam od toho roku 91.
0: Zdá se to jednoduché, ale když se zamyslíš nad tím, co tě na té novinařině nejvíc baví. Já třeba to beru z pohledu sportovního redaktora, kde mě baví přímé přenosy, protože je to ten správný adrenalin. Už jenom proto, že člověk co řekne, tak nemůže vrátit. Už to tam zazní v tom éteru. Navíc říkám, že ta práce je neuvěřitelně pestrá, že to není jako ve fabrice, kde člověk po 8 hodinách se sebere a jde domů. Každý den, ať je to fotbal, tak je jiný, než byl ten den předtím. Jo, takže i tohle to vlastně, i včetně třeba setkání se zajímavými lidmi, mi dává jako radost té práce. Jak je to u tebe?
1: Je to určitě tak, ale někdy samozřejmě asi i ty zatoužíš po té fabrice, že si odpracuješ svoje a máš čistou hlavu, protože u nás vlastně není ta čistá hlava nikdy, protože pořád i po práci myslíš na to, co budeš dělat dál a co si udělal a takhle, ale asi bych to taky nemohl takhle úplně dělat v té fabrice. No a ta novinařina je úžasná právě v tom, že ti nabízí spoustu setkání se zajímavými lidmi, které by si asi jinak nepoznal, nebo by tě to ani nenapadlo, nebo by ses k ním ani nedostal. Teď nemyslím úplně jako celebrity nějaké nedosažitelné běžnému člověkovi, ale i úplně obyčejné lidi. A já jsem si říkal, každý si asi myslí, že má nějaký trošku literární talent, že by něco měl psát jako uměleckýho nebo umělou takovou věc, umělecky umělou, ale pak si vždycky říká, že to není vůbec zapotřebí, protože ti lidi třeba tady v Eibenthalu, kdekoliv, ti, kteří tam žijí, tady Češi, že v tomto případě, ti vypráví takové věci, které by si člověk nevymyslel a nikdy by chtěl. Jejich příběhy, tady ty hornické tragédie v těch chromových dolech, všichni jsou tím postižení, žijou tím. Jejich příběh našich hostitelů, kteří odjeli za lepším životem jako Češi do Česka v rámci programu návratu, ale zase se vrátili, protože se nezžili úplně s tím českým prostředím. No, oni jsou tady po staletí vlastně, i když jsou Češi, tak pro ně už to bylo cizí a vrátili se a tady jsou šťastní a spokojení. A to by se jinde nedozvěděl, nevyčetl vlastně. Tak mě strašně zajímá právě ty úplně normální lidi. Samozřejmě i ti slavní lidé jsou velmi zajímaví tím svým životem a vším, ale o to se zajímá jiný druh tisku. Mě baví dělat tohleto s těma obyčejnýma lidma hodně.
0: Za Martinem Dorazínem se vrátíme také v druhé části povídání při setkání u mikrofonu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Martin Dorazí, novinář a redaktor Českého rozhlasu, je mým hostem při setkání u mikrofonu. Povídáme si při festivalu Banát přímo v Rumunsku. Mimochodem Martin je jeho hostem. No a čím tě právě tato oblast Banátu zaujala?
1: Je to nádherná příroda. Já jsem se sem dlouho chtěl vypravit i tím vlakem dohromady všechno, aby ten zážitek byl úplně komplexní a ucelený, protože na tom je to postavené, že lidi jedou zvláštním vypraveným vlakem, který tady na ně čeká. Pak se dostávají lodí, autobusy do těch hor a bydlí se u těch lidí. Lucka Redlová, moje kamarádka a rodačka z Valašského Meziříčí, mi o tom vyprávěla, protože ona patří k inventáři tohoto festivalu, už je tady skoro od prvního ročníku a nikdy mi to nevyšlo, až potom nakonec s tou besedou vlastně mě oslovili už před 3 lety, a takže už jsem tady po třetí nebo po čtvrté. A já tu oblast mám strašně rád a znal jsem ji z druhé strany, když jsem byl dlouho, jako asi 7 let v Jugoslávii, na různých místech jsem působil, tak jsem jezdil do toho srbského Banátu, kde je taky česká menšina. A tady jsem nikdy nebyl a jsem hrozně rád, že poznám to i z té druhé strany.
0: Rád objevuješ nová místa?
1: Já mám rád to i to. Já se hrozně rád vracím tam, kde už jsem byl a kde to znám. Vždycky je tam ještě něco nového. A pak zase se vydat trošku do úplného neznáma a takhle to střídat.
0: Ty jsi tady měl přednášku na festivalu. Čeho se týkala ta přednáška?
1: Ta beseda byla o Ukrajině současné. Loni nám, včetně promítání filmu Válečný zpravodaj, to trošku zmařila příroda, protože byla průtrž bračen. Takže letos jsme to tak dokončovali. A bylo to o té aktuální situaci a o tom, co my s tím můžeme dělat nebo nedělat.
0: Dá se vůbec v tom nabitém, napichovaném životě říct, jaká další třeba zajímavá místa si navštívil? Asi by to bylo na dlouhé vyprávění, dlouhý seznam.
1: Od toho roku 91 v rámci té práce, no tak bylo toho hodně, no. A některé oblasti mám strašně rád, jako Blízký východ. Tam jezdím i na dovolenou a nejenom tuto část, třeba severní Afrika je úžasná. Nemám žádný vztah třeba k té dálné Asii, tam mě vůbec nic netáhne, já to nepovažuji za něco, co bych musel mít. Já mám rád střední Evropu, zkoumání těch jazyků a blízkostí těch našich kultur a odlišnostmi, které mezi námi jsou, mezi námi Slováky, Poláky, Rakušany, Jihoslovany. Je to zajímavé, jak vlastně máme tu hodně habsburskou společnou minulost mnozí a tam je hodně společného, třeba přísloví a takové, ale zase jsou tam úplně jiné věci, temperamenty. Poláci, to je takový severní Balkán, tou mentalitou, tím temperamentem, a to myslím v dobrém. A jako v Česku hodně lidí zná Patagonii nebo dokonce Antarktidu a Austrálii a nezná vůbec ty sousední země, jak jsou hezký a zajímavý, a ani se o to nesnaží. Mi to připadá tak velká škoda, protože já jsem byl strašně rád zpravodaj v Polsku třeba, když se ptáš na to, kde jsme byli, tak mi se tam hodně líbilo, protože jsem sledoval, jak ta země se obrovsky rychle vyvinula a přeskočila nás. My jsme si vždycky mysleli, že jsme nejlepší a nebyla to ani tehdy pravda a teď už vůbec ne. Čímkoliv, infrastrukturou, tím, jak funguje státní správa, jaké jsou silnice, cyklostezky, taková ta vybavenost, tak to je v Polsku na daleko vyšší úrovni a nejenom někde ve velkých městech, ale už i na tom venkově, a myslím si, že to je důležité třeba o tom mluvit, proto jsem rád novinář, že tu zkušenost můžeš někomu u nás sdělit, abychom nezůstali v tom českém kotli, ve kterém se vaříme a pak z toho pramení ty konflikty.
0: Já jenom připomenu, že natáčíme na festivalu Banát, to protože určitě bude slyšet z ulice nebo vlastně tady z vesnice ta kulisa, která provází festival, ale v této části povídání se tě ještě zeptám na jednu věc. Dokážeš při těch cestách jet bez mikrofonu? Nebo pokaždé je to tak, že sebou prostě máš i pro jistotu ten mikrofon, kdyby tam něco zajímavého bylo, abys to natočil?
1: No, to mám určitě a považuji to za takové jako součást i té práce, že ten odpočinek ani, nebo to volno, ani ta dovolená není tak úplně, protože když je něco zajímavého, tak já mám sebou rekordér, počítač, můžu to kdykoliv udělat a když něco opravdu takového zajímavého, tak to natočím.
0: Tak to máme úplně stejné. S Martinem Dorazínem si o jeho novinářské práci budeme povídat opět po písničce.

0: Naladili jste si Český rozhlas Liberec, pořad Setkání u mikrofonu a povídání s válečným zpravodajem Českého rozhlasu Martinem Dorazínem. V posledních letech je místem, ze kterého přinášíš nejrůznější informace, Ukrajina. Jak vlastně vypadá takový den válečného zpravodaje? Předpokládám, že je to jedna velká improvizace.
1: Proto nemůžu dodržovat to, co ostatní zpravodajové zahraniční, že posílají týdenní plány dopředu, což mají rádi editoři a takové ty úřednické typy v rádiu a nepochopí, že prostě v některých situacích se nedá plánovat. A vůbec celkově na zpravodajské stanici by se nemělo plánovat, protože je to o tom, co se děje teď a stejně se to schéma potom, nebo ten obsah potom mění, přizpůsobuje situaci, takže to nemá smysl, ale to jim nevysvětlíš. Oni mají svůj pohled, máme svůj pohled, ale já jsem díky tedy té válce, tady to slovo díky opravdu na místě, zbaven té povinnosti si vymýšlet týden dopředu, co budu dělat, protože my nevíme, co bude za hodinu, jak se to změní, je to dané tou válkou a tím jejím vývojem a tím, že vlastně je to nepředpovídatelné. A vlastně na té práci, když se vracíme ještě k té otázce rozhlasové, to mě na ní hodně baví. Já nemám rád psanou žurnalistiku, asi umím napsat článek, ale nebaví mě to tak, jako ten rozhlas, i když jsi mluvil o tom, že když něco řekneš, tak už to nemůžeš vzít zpátky jako sportovní komentátor, tak my vlastně děláme hodně živých vstupů a u těch 90. let se to rádio pohnulo směrem, my jsme to strašně tlačili, aby bylo co nejživější od těch vysílání těch konzerv k tomu aktuálu a myslím si, že se nám to povedlo a právě u těch věcí, jako je válka, živelní katastrofy, je důležité prostě být na místě a dělat to okamžitě tady a teď, protože jde i o to rychlost a navíc jako médium samozřejmě rozhlas má obrovské schopnosti to šířit okamžitě i ty varovné zprávy, třeba vyslat včas ty signály. Já myslím, že Český rozhlas je v tom naprosto nezastupitelný a nic ho nenahradí.
0: Na té Ukrajině pohybuješ se sám nebo jste ve skupině novinářů?
1: Ono je to případ od případu, někdy se jede v menší novinářské skupině, ty větší jsou skoro vyloučené, protože televize, rozhlas a píšící novináři nemůžou být spolu, protože každý potřebuje jiný typ, jiný čas, jiné prostředí. A my potom čekáme, než si televize dotočí záběry, chceme už jít někam, kvůli tomu nestíháme něco jiného, takže lepší jsou ty malé skupinky, jedno auto, ale já hodně jezdím i sám, protože si zase sám úplně rozhoduju, kam pojedu, kam nepojedu a nemusím si v těch nebezpečných situacích ještě starat o jiné a mít za ně zodpovědnost, jako když řídím to auto třeba.
0: Jak je složité tam třeba najít internetové připojení, protože to samozřejmě potřebuješ.
1: Já myslím, že s internetem je na tom Ukrajina velmi dobře, jsou výpadky, které jsou dané tím z počátku konfliktu, že prostě ještě neměli záložní zdroje pro ty vysílací a retranslační věže, ti mobilní operátoři a teď už to mají vlastně s akumulátory, takže i když vypadne elektřina na dlouho, tak ty akumulátory to dokážou utáhnout a ku podivu to funguje víceméně velmi dobře. Na některých místech, kde byste to nečekali, tak tam internet je. Samozřejmě jsou omezení v těch válečných zónách, kde je to různě rušené. No, třeba nefunguje GPSka, z bezpečnostních důvodů se vypíná, takže je dobré si se třeba vzít mapu nebo ta místa znát, kam už jedeš. Nehdy jsem bloudil v Charkově, který je obrovský, ačkoliv ho znám, tak v tom 2 milionovém městě prostě bez GPS signálu je to špatné, jak jsem zajel úplně jinam, než jsem chtěl a pak mi lítali nad hlavou nějaké drony, tak jsem pochopil, že to už jde opravdu špatným směrem, se blížím k té ruské hranici, která je tam blízko, ta fronta, se zase otočil, takže s internetem je to dobrý. A máme tam víceméně a máme Starlink a teď už je ten Starlink se dá namontovat do auta a to hodně pomáhá nejenom vojákům, ale všem v těch situacích, kdy potřebují ten internet, protože já jsem si uvědomil, že vlastně asi bych to nevydržel, nikdo by to nevydržel dlouho bez informací. Nejhorší je ten strach, když máš nedostatek informací, nevíš, co se kolem tebe děje. My víme díky sociálním sítím, Telegramu, hlavně přesně, co kdy letí, kam to přiletí, většinou to tak opravdu je. To včasné varování je důležité a ta celková informovanost přispívá k tomu, že není chaos a není panika.
0: Martin Dorazí je hostem pořadu Setkání u mikrofonu a není důvod to měnit. Za pár minut v našem povídání budeme pokračovat.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
4: doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Povídáme si s redaktorem Českého rozhlasu Martinem Dorazínem, dotkneme se samozřejmě pozice válečného zpravodaje. Musím říct, že máš můj velký obdiv, přeci jen ti při tvé profesi může jít o život. Tuhle skutečnost si ale člověk asi nemůže připouštět, jinak by tu práci nemohl dělat.
1: No ne úplně, tak abys nemohl nic dělat. Asi člověk musí být trošku jako psychicky proto vybavený a mít hlavně nějaké zkušenosti už dřívější, vrhnout někoho do tak šílené.

0: Dynem byl takový úplně vyhraněný. Mě baví i ta analytika v tom zahraničí, zkoumat, proč to tak je, ty politické, společenské procesy, mluvit o tom na nějakých publicistických stanicích a formátech, ale tady to je daleko akčnější a je to důležitější. Myslím si, že rychle přinést ty informace, plus samozřejmě tu analytiku, a že jsem se to tam naučil, tak to můžu někde zužitkovat, a opravdu to byla obrovská, obrovská zkušenost, a zvlášť, když byl člověk mladý, tak to vstřebal do sebe hodně a rychle, včetně jazyku a toho, co k tomu patří. A pak už jako vlastně je to takový základ, na kterém můžeš pokračovat dál.
1: Mimochodem, kolik těch jazyků tady ovládáš?
0: No tak já už taky zapomínám. Když to nepoužíváš, tak zapomínáš. Třeba němčinu jsem skoro úplně zapomněl. Já rozumím tomu textu, protože ji nepotřebuju vlastně nikdy. Takže normálně vlastně rusky, polsky, srbochorvatsky, to je vlastně konglomerát velice podobných jazyků. Ukrajinsky rozumím, nechci to mixovat dohromady s ruštinou, takže já mluvím rusky, oni mluví ukrajinsky, když chtějí, a rozumíme si jako Češi a Slováci, ale na Ukrajině se taky hodně mluví rusky, v Charkově, v Dněpropetrovsku, bez Dněpru, v Oděse, v Kyjevě částečně taky, takže to není problém. No angličtina, jak takový dorozumívací obecný jazyk, ale mrzí mě, že neumím arabsky třeba, protože to by mě strašně bavilo a zajímalo, anebo španělsky třeba, ale tak třeba to ještě přijde.
1: Mimochodem, když už se někam vydáš, jak je těžké třeba si tam získat kontakty v těch zemích, kde jsi?
0: No bylo to těžké třeba v severní Africe, v Libii, kde jsme těch kontaktů měli opravdu velice málo a nebylo tam žádné spojení, ani telefon, ani internet nefungovaly, protože tehdejší diktátor Kadáfí, kterému to patřilo, tak to samozřejmě všechno povypínal, takže tam to bylo složitější, ale oni zase, hodně lidí tam mluvilo anglicky, takže to nebyl takový problém. Ti, kteří pracovali s ropou a kolem ropy, tak uměli velice slušně. A tam je to často, koho potkáš v kavárně, protože to je arabský styl života, který se odehrává v těch kavárnách. Oni od rána nemůžou alkohol, takže od rána do večera sedí v kavárně, pijou 50 káv a kouří 100 cigaret. A oni jsou velmi komunikativní, a když tě vidí, že tam máš nějaké problémy jako cizinec, tak ti hrozně rádi pomůžou. Takže takhle se to tam jako navazuje. Někde to jde rychle, někde moc ne. Ty společnosti jsou různé, třeba Rusové jsou hodně nekomunikativní a tam jsem strávil skoro třetinu života. A jenom tak někoho oslovit na ulici, to se nedělá, protože ten člověk se lekne, že se mu něco stane. Jo. Tam je ten jejich prvotní pocit je strach a s nikým se nebavit. Oni neznají ani svoje sousedy kolem sebe, radši je neznají. Na dveřích nemají vizitky, jo. Že to je, aby nikdo nevěděl, kde bydlí, nechtějí prostě s nikým komunikovat. To je z těch stalinských dob, kdy prostě i ten soused byl ohrožený, tak to mají pořád v sobě. Naopak třeba v Polsku a na Balkáně se pracuje strašně dobře kvůli té otevřenosti lidí a jejich pohostinnosti. Poláci navíc mají takovou tu národní hrdost v dobrém smyslu, že ti chtějí tu zemi, když ví, že si, i když jsi Čech, tak nejsi úplně cizinec, ale když se jich ptáš na nějaké zajímavosti, na to, jak, co mají v tom městě dobrého, tak oni rádi ti povídají. Takže to netrvá dlouho, může se s nimi velice rychle zkamarádit.
1: S Martinem Dorazínem se k našemu povídání vrátíme opět po písničce.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pořád setkání u mikrofonu posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Liberec společně s mým hostem, zpravodajem Českého rozhlasu Martinem Dorazínem. Zažil jsi někdy situaci, kdy jsi měl skutečně strach o svůj život?
1: No to já zažívám teď velmi často, když sedím na záchodě v koupelně za koupelnou schovaný pravidlo dvou zdí, ta první zeď zachytí ten hlavní náraz a ta druhá ty úlomky, tak tam máš strach, když letí ty rakety. Na drony už jsme si všichni zvykli. Oni taky dokážou udělat obrovskou paseku, když je přímý zásah, když to má 50 kg trhaviny, ten šahid a podobné typy, tak opravdu to není žádná sranda, protože když si uvědomíš, u nás někde někomu bouchne nějaké malé množství náhodou a je to obvykle několik deka a tady jsou to desítky kilogramů, tak není dobré to podceňovat, ale všichni si na to zvykli, protože těch dronů lítá hodně. Ale když letí raketa a víš, že s tím nic neudělají, tak už máš strach a jenom se tak jako třeseš a hledáš si to nejbezpečnější místo a modlíš se, aby to nebyl přímý zásah.
0: Máš v hlavě nějakou reportáž, která ti utkvěla v paměti a kterou tam dodnes máš? Dá se na něco takového vzpomenout nebo něco takového vybavit?
1: No já, protože mě to z nějakých důvodů vyhazuje neustále YouTube, tam je krásná reportáž o oslích pana Antunoviče na Perješci v Chorvatsku. A lidi si to strašně oblíbili a má to tam kvanta sledování a já si to pořád vybavuji a vždycky, když jsem na Pelišci a teď tam zrovna jedu, protože to miluju ten poloostrov a ty lidi mám tam známé a tam je to ten pan Antunovič, který má konobu a jídlo a dělá pršut a dělá takový ty místní speciality a k tomu má stádo oslů. Tak to se mi myslím povedlo, protože jsem dělal rozhovor s oslem, oni byli komunikativní hodně a ještě jsem k tomu natočil video, tak třeba to z těch zábavnějších, že jo? Ale jinak z těch seriózních reportáží mám třeba hroznou radost pro ty, kteří znají seriál Fauda izraelský na Netflixu, to je o těch speciálních komandech, kteří pracují i mezi Palestinci a Araby, o židovských vlastně, kde odhalují ty začátky toho terorismu nebo snaží se tomu předcházet a takhle. Tak já jsem ty lidi z té Faudy opravdické potkal na Ukrajině, protože oni je školili. Čili taky mimochodem je to takové popření toho mýtu o tom, že Ukrajinci jsou nacisti, protože Židi by asi těžko z Izraele jeli pomáhat a školit nacisty na Ukrajinu, když je vyvražďovali. I když to tam taky v určitém stupni bylo, ale nelze takhle mluvit o Ukrajině. No a tam jsem potkal a oni byli komunikativní. Ten Izrael zajímavý v tom, že oni ti lidi ví, co ti můžou přesně říct, a ne, že řeknou, že ti neřekneme ti nic. Jo? Takže jsem s nima strávil takový večer a oni mi vlastně tu svoji práci popsali a zjistil jsem, že se vůbec neliší od toho seriálu. Takže ten seriál Fauda, doporučuju na Netflixu, je opravdu opřený od zkušenosti těch komand.
0: Teď jsme tady na festivalu Banát, v relativně v klidném místě. Jak se člověk tváří, nebo jak to vlastně vnímá, když je někde, kde nemusí být neustále ve střehu? Dokáže si přitom člověk odpočinout, zrelaxovat?
1: No já jsem ještě pořád ve střehu, to bude trvat asi delší dobu a když se ozve nějaký tlumený výbuch, někde upadne něco tady, tak mě to tak zbystřím s pozorním. Pořád jako to máš, nebo letadla, že jo? Když slyšíš letadlo, tak si říkáš, aha, to je nějaké ohrožení. Ne, že prostě, hele, koukej, letí letadlo, ale hele, to může, jako, to není dobrý.
0: Martine, řekni mi, jak se člověk třeba psychicky vyrovnává s tím, co kolem sebe vidí. Kolem sebe zažíváš nebo vidíš různé tragédie a podobně. Tak jak člověk třeba s tímhle se dokáže vyrovnat, že vedle sebe třeba vidí umírat lidi a podobně?
1: Nesmíš si to tak úplně brát asi k srdci. Trošku cynicky to zní, ale nesmíš tomu úplně podlehnout, protože si tam kvůli té práci a ty emoce, když tam jsou a měly by tam být, není to špatně, když jsou ty příspěvky podle mě teda zabarvené trošku, ale ne hystericky a ne nějak panicky. Každý si to musí oskoušet sám, to se asi nedá moc naučit. Myslím, že záchranáři třeba, kteří přicházejí každý den do styku s dopravními nehodami, s požáry, tak asi mají taky něco podobného, že musíš si na to zvyknout, protože jinak bys to nemohl vykonávat.
0: Povídáme si s Martinem Dorazínem při setkání u mikrofonu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Poslední část rozhovoru nás čeká už za pár minut.

Kartom na dvorek a taký porcelán. Som modrýma cibulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, lebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není šťastie.

0: Sí.
1: Jdeme do závěrečné části povídání s kolegou novinářem Martinem Dorazínem. Přičem si válečný zpravodaj vlastně dokáže odpočinout a čím ty relaxuješ? Je to pro tebe lyžování třeba?
2: Je to lyžování, ale na Ukrajině sice jsou lyžařské areály, jsou ale výrazně dražší než Alpy, protože tam jezdí všichni Ukrajinci, ti, kteří nemůžou do zahraničí kvůli válce, nesmí. Takže je to tam obsazené, takže tam jsem ještě nelyžoval. Chci tam jít udělat o tom aspoň reportáž, ale to zase u nás bude takových divných potom povídání lidí. Vidíte, oni si tam lyžují a mají bojovat a ne, takže já, to je taková práce zvláštní. O tom mluvit, že i na Ukrajině je normální život a že lidi tam normálně odpočívají, lyžují, koupou se, v Oděse jsou plné pláže lidí. Je to dáno tím, že oni nemůžou do zahraničí, vlastně ti chlapi od toho věku do 60, 25, 60, kolik to mají. A tak já odpočívám stejně jako oni, jo. Ležím na pláži, ráno si jdu zaplavat, večer si jdu zaplavat, to je výhoda Oděsy, být zpravodajem v Oděse má nevýhody některé, ale tady to je obrovská výhoda, že se dá koupat ráno, večer, plavat a mě to pomáhá na páteř. A je to takové prostě vyčištění hlavy, než tam dojedu na té koloběžce, jdu přes park, tam mi vůbec spadla raketa nedávno do toho stadionu Černomorec, krásný obrovský stadion v parku a tam zrovna, ale nejel jsem kolem, byl jsem kousek od toho, takže tam to projedu a dám si někde kafe, nějaké jídlo, pak se zase vracím. To je úžasný relax, ale my si nemůžeme představovat, že to je prostě všude je fronta. Ona není, všude je to nebezpečné, ale ta fronta je poměrně daleko a tam je to hrozné. Jako když pojedeš do Kramatorsku, Sloviansku, než kvůli už do Družkovky nebo do Charkova, tak tam už tu frontu opravdu cítíš a odtamtad je dobré odjet na nějaký čas. Ale v těch ostatních místech se dá zůstat a sám normálně odpočívat, protože můžeš jít do opory. Když tě třeba pětkrát poplach vyhodí ven, tak to je rozkouskovaná opera, je zajímavá, to je pak v délce Wagnera. Ale všechno funguje, kina jsou, restaurace fungují, tam je spousta vynikajících barů a kaváren v Oděse, ta je tím známá, proslulá, parků, muzeí, divadel, takže to obrovský relax tam je, a tak jako ty všichni ostatní. No.
1: Moje manželka, která tě velice dobře známe, dokonce prozradila, že z Donbasu jsi přivezl psa německého ovčáka se jménem Rajfon Donbas, je to pravda? Jaký se k tomu váže příběh?
2: Je to obrovský německý ovčák, asi dvakrát větší než naši, protože naši už, jak jsou přešlechtění, tak nějak jsou, a už nemají tu správnou stavbu těla a on je má, je to prostě obluda neuvěřitelná a my jsme tam našli, když paní se evakuovala z dnes už okupovaných částí Ukrajiny u Vuhledaru z Pavlivky, takže on je Rajfon Donbas und Pavlivka. A tam byla prostě rozhodnutí, bylo několika sekundové, začínalo ruské ostřelování, já jsem ho tam nechtěl nechat, ale museli s náma s superchlíkama, naházeli jsme ho, hodili jsme ho do auta, takové dodávky a sami naskočili s fotografkou Ivou Zímovou a on si nás hned oblíbil a já jsem mu nechtěl už potom dát, když jsme přijeli do bezpečí, tak už jsem mu nechtěl dát do útulku, protože on se už tak zvykl, že zůstal se mnou a teď teda máma z toho neměla radost, protože ho má na krku, já ho tam nemůžu mít, když často jezdím pryč a zavřený obrovský pes v bytě, to je trápení zvířat. Takže ho má doma, už si zvykla, už je to takový její pomocník, protože ji prohrabává zahradu a dělá díry tam, kde máma nechce, protože on chce pomáhat, taky tam reje ty záhony, ale jinde, než máma chce, takže ona si s ním hodně užije. Je to nádherné. A to zvíře je strašně vděčné, jo, za to potom. A je to vidět, jo, že on není zlý, nechce vědomě uškodit, i když škodí někdy, ale strašně ta vděčnost a to, prostě to jeho chování je úplně jiné než u psa, který nezažil. On zažil obrovské ostřelování, byl zavřený v garáži, bojí se uzavřených prostor, my ho nemůžeme dát do kotce a nemůžeme ho nechat zavřeného, musí být otevřené dveře, protože vedle něho dopadl granát asi metr a půl dělostřelecký, tam byla jáma hluboká a to on slyšel a to, z toho má strašný stres do teďka.
1: Tu práci ocenil i prezident Petr Pavel, co třeba i tohle ocenění tvé práce vlastně pro tebe znamená osobně?
2: Bylo to hodně nečekané, protože to se takhle novinářům běžně neuděluje, v podstatě jsou to výjimečné případy, tak jsem strašně rád, že to tak bylo a pozval jsem rodiče, právě mámu, tátu. Ocenění si může pozvat dva lidi do toho Vladislavského sálu s tou mystickou atmosférou nasvíceného, s tím historickým průvodem, tak jako to si pamatuješ na celý život. No. A to je taky forma toho, vlastně, když je něco špatně, tak si vzpomeneš na tohle a je to trochu lepší.
1: Martin, řekni mi na závěr našeho povídání. Vyměnil bys někdy tu práci v terénu, třeba za práci redaktora přímo v budově Českého rozhlasu, někde v kanceláři?
2: Ani za nic.
1: S Martinem Dorazínem jsme si povídali při setkání u mikrofonu v rámci festivalu Banát pořádaným nadšenci z České Lípy. Martine, díky za tvůj čas a zajímavé povídání.
2: Děkuju moc a zdravím.
1: Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Český rozhlas Liberec,
0: Rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Veřejná doprava v Libereckém kraji od ledna zdraží v průměru o 2%. Cenový strop na naftu zítra klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Ruský raketový útok na Ukrajinu zabil více než 20 lidí a dalších desítky zranil. A zítra čekáme oblačno až zataženo, déšť i přehánky a teploty mezi 17 až 20 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezký večer. Cestující příměstskou dopravou v Libereckém kraji si od nového roku připlatí za jízdenky. Ceny vzrostou v průměru o 2%, rozhodli krajští radní. Důvodem je růst cen pohonných hmot a zvýšení minimální mzdy. Roční síťová jízdenka zdraží ze současných 10 000 na 12 000 korun. Výhodnější bude placení jízdenek elektronickou peněženkou přes kartu Opuscard nebo mobilní aplikaci Idolka. Změnu ještě musí projednat zastupitelé Libereckého kraje. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra klesne. Jeden litr budou čerpací stanice moci nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. Je to o 74 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nezmění, zůstane na 46 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Stovky tisíc cigaret a dalších tabákových výrobků zajistili během léta pracovníci celního úřadu Liberec. Únik na spotřební dani dosáhl téměř 4 milionů korun. Šlo především o cigarety bez tabákových nálepek. Podle mluvčí celního úřadu Jitky Feistvarové se je nelegální distribuce tabákových výrobků jednou z oblastí, na kterou se celníci zaměřují.
4: Zajistili jsme téměř 773 tisíc kusů cigaret, cigarillos a doutníků, více než 34 litrů náplní do elektronických cigaret, 7 kg zahřívaných tabákových výrobků, dále 14 kg tabáku ke kouření a 185 g nikotinových sáčků.
3: Rusko provedlo v den 74. narozenin svého prezidenta Vladimíra Putina další masivní kombinovaný útok na ukrajinská města. Vystřelilo 70 raket různých typů, včetně balistických a nadzvukových, a vyslalo asi 150 útočných dronů. Při útocích zahynulo přes 20 lidí a desítky byly zraněny. Nejvíce lidí, 18, z toho 4 děti, zemřelo v prilukách v Černihivské oblasti. Přes 50 lidí bylo zraněno.
5: Čety záchranářů, sepsi a také dobrovolníci celý den prohledávali trosky cihlového pětipodlažního domu, který zasáhla ruská raketa a úplně zničila dva vchody. Většina obětí zahynula ve spánku. Mluvčí záchranné služby DSNS Nina Lucenková ukrajinské televizi řekla, že pátrací operace stále pokračují a dopoledne se z závalů podařilo vyprostit 15 lidí, z toho jedno pětileté dítě. Dva lidé zahynuli při útoku na Kyjev a dva další v Oleksandrii v Kirovohradské oblasti. Rakety a drony zasáhly také Dnipro, Kremenčuk a Záporoží. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Počasí.
3: A zítra čekáme oblačno až zataženo, déšť i přehánky a teploty mezi 17 až 20 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A v Liberce v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžena vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení tam potrvá do konce října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V Hezky česky opět pokračujeme s výpisky Dagmar Magincové, co kde pochytila, co kde bylo hezky česky, nehezky nečesky. Tak třeba jste našla, mám tu seznam, v přilehlých džínách. Přilehlá je ulice možná.
2: Přesně. To slovo přilehlý znamená sousední, ležící v těsné blízkosti. No, ty džíny jsou spíš přiléhavé, tedy těsně obepínající. No a to je malinký rozdíl, ovšem před 100 lety, kdy se zase džíny tady nenosily, bychom to tak říct mohli. Dneska už to je spíš otázka toho, že někdo tuší, že to slovo je blízko.
1: Teď nás čeká perla za zazděnou zdí. To je pěkný jazykolom.
2: Za zazděnou zdí starého domu. Bylo to nějaký hrozně napínavý článek, už si tedy nespomenu o čem. A někdo se do toho tak položil, že místo zazděného otvoru tam rovnou šoupnou tu zeď.
1: Hodně úsměvný je i umělý plast.
2: Tak, když si uvědomíme, že plast je umělá hmota, tak je to řečeno umělá hmota.
1: Nemáme přírodní plast.
2: Ale pokud by někdo opravdu chtěl říct umělý plast, tak tenhle způsob vlastně představuje jistou stylistickou figuru, ale musela by to být nějaká hodně vysoká literatura, kde by šlo o to, že těmi synonymy nebo opakováním nějak poutáme pozornost na to, co chceme říct, dáváme na to důraz.
1: A ještě tu máte pár ukázek z vašich oblíbených kvízů, tak jsem s nimi.
2: Tam to není tak dramatické. Třeba znáte chemický vzorek kuchyňské soli. To je takový překlep, ale hezký.
1: Chemický vzorec.
2: Tak.
1: Je to tak. A trocha slovenštiny na závěr.
2: Ano. Český kvíz o slovenštině, kde otázka zněla, jak se po slovensky řekne rampouch. Po slovensky, česky, slovensky, bez té předložky.
1: A jak se řekne rampouch?
2: Cencůl.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že někteří lidé mají žebro navíc? Biblický příběh o Adamovi a Evě vypráví, že Bůh stvořil ženu z žebra, které odebral Adamovi. První člověk tak strávil zbytek života ochuzen o část svého těla. Naproti tomu existuje docela velké množství lidí, v Turecku je to třeba 6% populace, kteří mají naopak jedno žebro navíc. Říká se mu krční žebro a vyrůstá ze 7. krčního obratle. Žebra jsou párové kosti, vycházející symetricky ve 12 párech z hrudních obratlů a směřující k hrudní kosti. Některá jsou s ní spojená malými klouby, jiná pouze vazivem, nejspodnější žebra pak končí volně. Dohromady tvoří hrudní koš, chránící důležité orgány jako srdce nebo plíce. Průměrně jeden člověk ze 200 má však ještě jedno nebo dvě žebra navíc. 13. pár se objevuje v oblasti krku a krátké kůstky jsou buď pevně nebo vazivově spojené s nejbližším žebrem. Lidé o této drobné anatomické anomálii často vůbec nevědí, protože je nijak neomezuje a přijde se na ni třeba při náhodném rentgenu. Někomu však může nadbytečné žebro utlačovat cévy nebo nervy v oblasti krku.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Život je šatna v kabaretu.

a znáš i svět. Sto problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Novou koncepci výstavby české armády příští týden projedná vláda. Nový most v Opavě Držkovicích postaví společně kraj a polská obec Branice. A počasí zítra postupně čekáme velkou oblačnost, později od západu na studené frontě s deštěm. Maxima kolem 21 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Vláda příští týden projedná novou koncepci výstavby armády České republiky. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně to potvrdil náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Dokument má určit rozvoj schopností vojska v dalších několika letech. Armáda bude podle Hlaváče koncepci následně vysvětlovat zástupcům obranného průmyslu, který chce do procesu více zapojit.
3: Pokud budeme technologii 5 let specifikovat, soutěžit a pořizovat, budeme kupovat něco, co už je technologicky překonané, a to není adaptace. To je zpoždění, to jsou ztracené investice a demotivace. A právě proto se musí změnit i vztah mezi armádou a průmyslem.
2: Husinecká přehrada na Prachaticku kvůli dlouhodobému suchu téměř vyschla. Zůstává v ní už jen asi 1% běžné zásoby vody. Vyplývá to z grafů povodí Vltavy. Vodohospodáři už budou z této přehrady pouštět jen tolik vody, kolik do ní přiteče.
4: Přímo k vodě se tady dostat nedá, a to ani z hráze, ani z jiných míst, protože kolem přehrady platí ochranné pásmo. Také se tu ozývají z amplionů pokyny, aby lidé nikam nevstupovali, jinak přijede policie. A z hráze to celé pozoruje penzista Zdeněk Sklatov.
5: No já jsem starý čundrák a chodím po Šumavě od malička, ale takovýhle stav tady na přehradě je teda opravdu ubohé.
4: Ředitel povodí Vltavy Jiří Balon Českému rozhlasu řekl, že v případě, že bude klasická zima a bude sněžit nebo aspoň pršet, přehrada se do jara naplní. Z Husinecké přehrady Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Moravskoslezský kraj i polská obec Branice společně postaví nový most v opavské městské části Držkovice. Předtím bude nutné starou, povodněmi poničenou mostní konstrukci zbourat. Potvrdilo to moravskoslezské hejtmanství. Kompletní obnova bude stát kolem 80 milionů korun. Každá strana zaplatí polovinu.
6: Povodně v roce 2024 výrazně poškodili celou mostní konstrukci a do Branic se z Držkovic od té doby přes řeku nedá dostat. Nový most by měl být hotový do roku 2032. Česká a polská strana budou spolupracovat ve všech fázích stavby, včetně přípravy. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
2: Ester Ledecká vstoupí do nové lyžařské sezony pod vedením nových trenérů. Budou jimi Rakušané, Pichler a Grasser. S snowboardovým koučem zůstal Američan Reiter.
1: Počasí.
2: V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost. Během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni ve východní polovině Moravy a také ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku ještě místy polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky většinou mezi 16 a 20 stupni, jinak budou maxima mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony v omezení za Sackou. Zhruba na 33. kilometru stojí v omezení nepojízdná dodávka. Blokuje jeden pruh, zdržíte se do 10 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
7: Je potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Vyrůstal v Itálii, do Česka se naplno vrátil až v dospělosti. Dnes se stará o rodový majetek, mezi který patří hrad Kost či zámek Karlova Koruna. Francesco Kinský del Borgo je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Olex a host dnes zavítal Francesco Kinský dal Borgo, potomek slavného šlechtického rodu chlumecké větve Kinských Borgo. Když se řekne Kinský dal Borgo, tak většina lidí si vybaví pozemky, zámky, hrady, koně, staletou historii. Co si představíte vy osobně?
1: To samý, podstatně. Já oproti jiný členy našeho rodu mám tu čest sloučit i tu italskou část. Někteří z nás jsou kinský a my jsme kinský dal Borgo právě díky moje babička, která se narodila v Itálii. Ta byla poslední z rodu dal Borgo netolický, proto ta česká taky byla nějak čas česká. A je to fajn mít ten oboj pohled, jak z Itálie, jak tady v Čechách.
0: Ano, vy jste vyrůstal v Toskánsku, nedaleko Pizy na venkově.
1: Ano, mezi Pisa a Luka.
0: Kdy jste poprvé uslyšel o Česku?
1: No, mě bylo asi, já nevím, 9 let nebo 10, protože moje dědeček, který se narodil v Čechách a pak v roce 48, jak přišel v Itálii se oženit, nemohl potom bohužel se vrátit, nebo bylo mu doporučeno, ať se nevrátí. Zůstal celou dobu v Itálii a moc nám nemluvil o co tam bylo, co tam nechal, což na jednu stranu dobrý, protože musím říct, že mu nekazilo život, respektive on to bral jako životní smůla, ale sice, že je to uzavřená kapitola a život jde dál, vzal se a našel si normální práce v uvozovka a lituji jenom to, že spousta věcí, které dneska bych chtěl vědět, on nám neřek a mě nenaučil česky. Já jsem přišel tady, já jsem si to musel naučit nějak horko těžko. A to byla výzva.
0: Tak k tomu se samozřejmě dostaneme. Nicméně, když zmiňujete svého dědečka, ano, on vlastně nástupem komunistické moci, tak mu byl sebrán veškerý majetek, který tady měl. Čili vy říkáte, on si nestěžoval, on o tom příliš nemluvil a dnes říkáte, že kdyby o tom býval mluvil, že vy byste se ho více ptal? Protože
1: určitě.
0: Byste měl na co? Věděl určitě. Byste na co?
1: Protože dneska je to v rámci moje profese, nejenom profese, jako já sice doprovázím na zámku, na hradě kost, ale osobně mě ta historie baví a zajímá a je spousta věcí, které bych chtěl se mu zeptat, jako proč to takhle je, nebo proč to takhle bylo, bylo to tak nebo nějak, ale už nemůžu.
0: Už nemůžete, já jsem se vás ptala, kdy jste poprvé slyšel o Česku, vy jste říkal, bylo mi tak 9 let, tak si říkám, to bylo ještě Československo. Vy jste 83. ročník, ano. Takže počítejme, to bylo už pomalu.
1: Už
0: se
1: pomalu
0: to blížilo.
1: Česko. Já jsem přišel poprvé v Chlumci nad Cidlinou, když už byla Česká republika.
0: Jak to na vás zapůsobilo tady v České republice?
1: No, víte, když jste dítě, vy máte ten svět trošku jinak. Já jsem v té době moc nestálo za historie nebo za architekturou Santini. Jsem spíš honil pávy kolem parku a lezel na stromy. Ale jedna věc si pamatuju čistě jasný. To bylo, my jsme přišli poprvé v zimě se rozkoukat a bylo všechno šedivý. Pamatuju si ten smrad z uhlí, prostě když jste normálně dýchal na uhlíci, prostě se cítil opravdu uhlí ve vzduchu. Všechno bylo šedivý, baráky nedodělaný, bez fasády a mě způsobilo trošku jako smutno. Jo. Pak znova jsem přišel po rok, myslím, ale v létě a najednou úplně jinak. Všechno, zelený, kytky. Pamatuju si taky, že jsem první vnímal, že něco se změní, jak lidi začali malovat vlastní domy, jako fasády. A tak, aha, tak říkám, už něco se mění, jako prostě už jsou barvy. Dřív každý dům měl bylo šedivý, bez omítky, že jo?
0: Tak, ale tam to ještě rozhodně nevznikla ta myšlenka, že byste se natrvalo přesídil do České republiky, to přišlo až mnohem později a o tom budeme mluvit také za malou chvíli. Naším hostem je Francesco Kinský dal Borgo.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Franceskem Kinským Dalborgo, který se před 14 lety navrátil do míst, kde má jeho rodina dlouholetou tradici. Tak vy jste Českou republiku navštívil už co by dítě. Kdy ale přišla ta myšlenka, ten nápad, to rozhodnutí tu trvale žít?
1: Bylo po studium, když jsem maturoval v univerzitě v Holandsku, ve Wageningenu, a moje první představa byla, že budu pracovat v nějakou mezinárodnou firmu, ideálně na vývoj obnovitelné energie, ale bylo to rok 2010, tak plná krize, a já jsem v té době nebyl ani inženýr, ani ekonom MBA, takže prostě, jak se říká, ani ryba, ani maso, něco mezi, a takže to úplně nešlo, jak jsem si představil. A ve finále jsem našel práce, stáže v Bruselu pro Evropská organizace vlastníků půdy, a tam jsem pracoval 2 roky, až jsem měl příležitost pracovat na projekt takzvaný Wildlife Estates, který byl taková značka, certifikát určený pro soukromní pozemky, který prokázali, že udělají opravdu něco ke prospěchu biodiverzitu a příroda v rámci těch hospodaření. A takže začal jsem cestovat do Čech jednou za pár měsíce, pak jednou za měsíc, a už mě začalo vrtat v hlavě, jako jestli by tady nezůstal, protože Brusel mě nikdy jako moc nelákalo.
0: Tak ale to si jako město. To si žádalo i naučit se česky, naučit se jazyk, kterým se tady domluvíte. Jste říkal, dědeček mě česky nenaučil, tak ani to, že se budete muset naučit relativně těžký jazyk, vás neodradilo od toho tu zůstat. Kdy jste začal s češtinou?
1: Já jsem začal nejdřív online, jsem měl takový soukromý lekce před Skype v té době, a potom prostě jsem si do toho ponořil, protože když jsem tady přišel, jsem musel prostě nějak komunikovat, a já jsem takový, že jako moc se nestydím, takže prostě já zkouším. Bylo to občas těžký, občas legrační, každopádně vždy zajímavý. Pamatuju si jasně, že většinou jsem měl 2 reakce od lidí. Buď lidi se snažili prostě mě pomoct, jako opravdu se snažili rozumět, protože se dívili, že nějaký cizinec se snaží prostě mluvit česky, a nebo prostě opakovali to sami jen nahlas. A to bylo trošku nepříjemné. No.
0: Učíte se stále česky?
1: Každý den.
0: Tak tím, že mluvíte, to určitě ano, ale máte třeba svoji lektorku nebo lektora nebo online, nebo ještě stále?
1: Doma. Manželka je Češka, děti mluví jak česky, jak anglicky, protože já s nima mluvím anglicky jenom, a občas i oni mě upravujou s těma chybama, který dělám, takže je to stále vývoj. Ale určitě je dobrý, nebo bych nikdy nemluvil takhle, kdybych nemusel mluvit každý den, tak.
0: Jak dlouho vám to vlastně trvalo, jak dlouho jste se učil, než jste opravdu třeba i udělal takovýto rozhovor?
1: Určitě mě trvalo, já bych řekl, asi 5 let, když jste schopný udělat vtipy ve cizím jazyku,
0: ano.
1: Pak víte, že zvládáte.
0: No a v jakém jazyce se vám zdají sny?
1: Už míchám. Jako někdy, jasně, protože i přemýšlím v češtině někdy. Je to podle situace. Jestli třeba jsem v Itálii a začnu mluvit víc italsky, tak už připínám, nebo v angličtině, v češtině. Jediná věc, která mě opravdu obtěžuje, je ta francouzština. Dřív jsem měl dobrou francouzštinu, když jsem to více procvičil, a dneska je to bída. Mně to nejde, a jakmile začnu, prostě se snažím mluvit francouzsky, se to přepne s tou češtinou a z toho vznikne guláš.
0: Tak vidíte, ale čeština bída rozhodně není, takže ne. To je asi to podstatné teď, co potřebujete. Francesco Kinský Dalborgo je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Frančeskem Kinským Dalborgo, který od roku 2012 trvale žije v České republice a spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, hrad Kost, nebo třeba obory Kněžičky a Polesí Luhy. Když se na ty stavby podíváte, tak vidíte nádhernou historii nebo hlavně obrovské starosti, práci a tak dále?
1: Jeden bez druhý nejde. My se o tom staráme, jak se staráme, protože především je naše dědictví, je naše odpovědnost. Jinak věřím, že bychom měli to jednodušší jako všechno prodat už dávno, ale nemůžete přerušit ten příběh, který už před váma běží 300 let, že jo?
0: Je to zodpovědnost?
1: Velká.
0: Velká zodpovědnost. A v tomto duchu vychováváte i své děti, že jednou až tak zkrátka o to dědictví se budou také starat a také ho zachovávat pro další generace.
1: Tak je to, když to řeknu takhle, umělectví, jo? Protože já na ní nechci tlačit příliš, stejně jako moje rodiče netlačili příliš na mě, musíš to dělat, budeš jenom ty. Já doufám, že bude její přirozený rozhodnutý. Jediné, co se snažím dělat prozatím, je jim nechat prostor a dát jim příklad. Já ji vezmu sebou občas v práci, nebo jim ukážu, co všechno děláme, o co se staráme, a děti jsou zvědaví, děti sajou, takže já vidím určitý, jak jim to prostě zajímá, začnu se ptát a tohle, a je to občas vtipný, jak to berou, ale určitě za mě příklad, osobní příklad je nejlepší vodítko.
0: Tak matr seděl tou dceru, tak si třeba na zámku může připadat jako princezna, ne?
1: Jo, až moc, bych řekl, občas ji musím prostě držet na zem. Jo. A to je výhoda, já si myslím, že takhle, já jsem měl výhodu, že jsem vyrostl v Itálii, kde moje jméno bylo pouze divný. Neznamenalo nic, lidi prostě neměli žádný očekávání, nevěděli, a to má, a měl určitou výhodu, že prostě jsem neměl ani příležitost, jo, si nějak myslet hodně o sobě. A doufám, že tu pokoru, že moje děti budou mít taky tu pokoru a ta skromnost, protože je to velice důležitý.
0: Vy vlastně také hned, jak jste nedospěl, tak jste se nešel nebo nezačal věnovat tomu odkazu, tomu dědictví. Vy jste si budoval svoji kariéru, čili ani váš tatínek, vaše rodina vás do toho nenutili, bylo to vaše přirozené rozhodnutí, kdy jste jednoho dne přišel a řekl jste, já se půjdu starat o to, co tady naši předci vybudovali, abych to uchoval pro další generace.
1: Ano, ne, že jako otec mě k tomu vedl, respektive on jediný, co chtěl, až jsem začal pracovat, je, aby jednou za čas se účastnil představenstvo. Třeba můj bratranec Karlo, ten žije o rok dřív tady, ten se stěhoval tady první, když jsem já ještě pracoval jinde. Víte co, je to takový, nevím, jestli jsem přišel příliš brzo, mohl jsem pracovat dále, mohl jsem sbírat jako ještě více zkušenosti. Možná, že vždy mě bude chybět ten pocit, že jsem něco opravdu provedl sám, ale už je to pasé, že jo? Už jsem si vybral svoje cesta v životě, už je to tak, a myslím, že mám se soustředit, aby mohl nechat svoje vlastní otisk na to, co máme a co děláme. Nejsem na to sám, rozhodně, jako, jak jsem říkal, bratranec tady pracuje aktivně každý den, táta přijde každý měsíc na jednání, taky strýc. Je to prostě, je rodinná firma a rozhodujeme si o věci jako spolu.
0: Říká Francesco Kinský Dalborgo, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

zase to sama. Seber se to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: spalko půjdeš spát. Holuby odlítly, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Francesco Kinský Dal Borgo je naším hostem. My jsme v minulém vstupu mluvili o tom, co spravujete, o tom, jaké dědictví uchováváte pro další a další generace. Nicméně, co je z pohledu vlastně té správy nejnáročnější? Jsou to peníze, památkáři, zaměstnanci nebo právě ta odpovědnost vůči dalším generacím?
2: Bych řekl, že všechno, to se jmenovala, a kombinace. Protože, když jste mluvila o ty budovy, najít peníze k rekonstrukci je to jenom podstatně jedna věc. Další věc je sehnat povolení, abyste dělali, co chcete dělat. Uh-huh. A ještě důležitější za mě je najít ten záměr, co s tou budovou dělat. Protože ať je, jak je, většina budovy kulturní památky ztratily původní funkce, které měly. Dneska prostě nejde udělat, co se dřív dělalo. A tak musíte najít něco funkční, smysl úplně nový, a to je velká výzva. No.
1: No a jak se právě rozhoduje, co zachovávat, přesně třeba zachovat to, jak to přesně dělali vaši předci, a kdy už je potřeba udělat nějaký kompromis právě s tím, že je 21. století.
2: Jako není náš rozhodnutý úplně, je to vždycky konverzace s památkářema, se státními orgánymi. A kdybych bylo moje čistě rozhodnutý, bych řekl, že důležitý je mít vkus. Jo, v tom prostě vyrůstáte. Když vyrůstáte, žijete přímo v nějakým památkem, máte kolem sebe starožitnosti, je to přirozená věc skoro. Ale další

0: rozhodnutí, kromě památkářů, tak se radíte právě i jako rodinám? Je to rozhodnutí, se kterým jsou všichni, jste všichni jakoby stotožněni? Třeba hlasujete nebo přete se
1: určitě,
0: také?
1: Jako hlasujeme, ale scházíme se každý měsíc, minimálně všichni, a necháme si samozřejmě poradit od našich ředitelové, který máme v různých obor, a zatím to funguje. I když občas nejsme všichni v souladu, no tak hraje majorita, nebo vyhraje majorita, kdo hlasuje. No.
0: Tak už to bývá. Jaké to je vlastně vyrůstat obklopen krásou?
1: To je prostě velká odpovědnost a i krásný s tím, že máte možnost opravdu se věnovat něco, který za mě dává smysl.
0: A je to i tak, že když vyrůstáte obklopen krásou, tak prostě i v dospělosti chcete mít kolem sebe, a pak třeba vidíte něco, co se úplně nestotožňuje s tím, v čem vy jste vyrůstal, a nechápete to, že třeba někdo jiný vyrůstá v něčem jiném, než vy, neobklopen třeba tou krásou?
1: Ne, já si myslím, že jde, jako každý je individuálně a svůj. Jsou lidi, kteří rostou ve zámku a pak jsou rádi, že jsou v malém bytě v moderním nábytkem. Jo? Jako,
0: to se
1: ale
0: nestalo.
1: Já mluvím za sebou. Mm-hmm. Já mluvím za sebou. Mě opravdu zůstal ten vkus. Já mám rád prostě dřevo, kámen, mám rád starožitnosti, a myslím si, že protože jsem vždycky kolem sebe to měl.
0: Francesco Kinský dal Borgo je stále naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si stále povídám s Františkem Kinským Dalborgo, potomkem jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů. Když jsme hovořili o různých rekonstrukcích a opravách toho nádherného majetku, který spravujete, ať už je to hrad Kost, ať už je to zámek a další, tak která rekonstrukce z vašeho pohledu byla nejnáročnější a skutečně dostála tomu, co jste zmiňoval, že je potřeba, aby ta nemovitost nebo ten objekt byl funkční?
1: Určitě bych řekl naše zámecká jízdárna, protože my jsme od začátku věděli, že nechceme vrátit tam ta funkce jakoby jezdecká, protože by to nedávalo ekonomický smysl. Sice ty koně na zámku jsou, ale ve stáji a ve výběhu ven, ale ta jízdárna se zrekonstruovala na multifunkční prostor. Respektive dneska v něm máme výstavu, samostatnou výstavu, kde lidi si můžou naučit o historie koně Kinský, historie parforcní honu i až ta velká pardubická, která je spojena z našeho rodu. Jo, ale pokud budeme mít příležitost, což máme příležitost, děláme tam firemní akce, konference, svatby, protože je to jeden z málo prostorů, kde se vejdou až 300 lidí třeba v našem okolí.
0: Takže ten příklad jízdárny vlastně dokládá tu situaci, kdy jste byli vlastně konfrontováni s tím 21. stoletím, že už zkrátka jízdárna jako taková, koně prostě už to nebylo něco, co by se hodilo do této doby?
1: Ano, dá se to takhle říct. My jsme si rozhodli jako prostě udělat tam systém topení a vzduchotechnika, čistě protože jsme chtěli tam mít lidi a ne koně.
0: Vy sám ale nebydlíte na zámku, je to tak?
1: Já jsem bydlel na zámku asi rok v apartmánu proti zámku, kde dneska jsou rodiče, když přijdou na návštěvu, a jsem z toho utek vysloveně, protože navíc mám dva jezevčici a ji vyvenčit v parku bylo vždycky jako zajímavý. No. Tak jsem, já oceňuji to, že prostě mám svoje zahradu, mám svůj prostor a nemám nikdo, který se ptá třeba, kde jsou záchody, anebo jestli mu podepíšu nějaký pohled.
0: Tak. Máte zkrátka soukromí.
1: Ano, ano, to je určitý bohatství.
0: Vaši rodiče tedy žijí v Itálii. Jak často vy se dostanete domů, nebo tak, co je vlastně vaše domů teď? Je to jedu domů do České republiky, jedu domů do Itálie?
1: Ano, já to říkám bez problému. Mám dvě domovy, jedna v Čechách a jedna v Itálii. A když jdu v Itálii, snažím se aspoň třikrát za rok, hlavně, aby tam vedl i děti, aby měli k tomu vztah. A když jsem v Itálii, se cítím jako ježíš, konečně jsem zpátky doma, všechno super, a po pár týdnů už se těším do Čech, a když jsem v Čechách, říkám, jak je to tady všechno fajn, a takhle to je.
0: Co vám chybí z Itálie, co jste si nemohl přivést sem?
1: Moře. Jídlo. A samozřejmě ty kamarádi, který mám od mlády. Jo. Je to zajímavé sice, že ta tradice naše o aperitivo ještě nechytla, ani v Praze se nechytla.
0: A to jaká tradice aperitivo?
1: Že vůbec děláme aperitivo. V Itálii už v 7 hodin po práci jedete ven, si dáte nějaký drink v baru, potkáte se buď v kolegama nebo s kamarádama mezi tím a máte zadarmo nějaké jídlo a pak se můžete rozhodit, jestli jdete doma na večeři, anebo jestli pokračujete do nějaké restaurace, anebo jenom k pití.
0: A vy jste chodíval domů, nebo jste pokračoval?
1: No, jakdy, ale pade na pade.
0: Francesco Kinský Dalborgo zůstává naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex, ahoj, si stále povídám s Franceskem Kinským, Dal Borgo, který od roku 2012, tedy 14 let, už trvale žije v České republice, kde spravuje zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, také hrad Kost a další. Ale my se teď zastavme v Chlumci nad Cidlinou na zámku Karlova Koruna, protože tam proběhne zajímavá, krásná akce, která se bude týkat koní. Doslova se jmenuje Slavnosti koní a tradic. Vy sám máte svého koně?
1: Ještě nemám. A to je, protože jsem příliš odpovědný a přiznávám, že nemám moc času na ní zatím a budu ho mít, až si udělám víc času. Nicméně je moje sestra Eleonora, která příliš jako pokračuje ta konská tradice v rodině. Ona od, když jim bylo 6 let, že jezdí a závodí na koně a dneska vede jezdecký centrum v Itálii, Toskánsko.
0: Ostatně máte to v krvi, to jezdectví
1: jasně,
0: a koně.
1: Jasně. Kinští ještě před 30letovou válkou, představte si, byli známi, protože chovali koně ze zajímavé barvy, různé barvy. Jo. Až potom hrabě Octavian Kinských vyšlechtli svoje vlastní plemeno, ten chlumecký plavák. Dneska se říká koně Kinských a je to a taky byl ten, který začal jezdit parforcní hony ale anglického stylu, právě kolem Chlumci a podílel se na vznik Velké Pardubicky, nějaký známe.
0: Tak. A když se přesuneme do současnosti, tak 10. října, už tuto sobotu, se bude konat tedy akce Slavnosti koní a tradic. Na co se mohou návštěvníci zámku Karlova Koruna těšit?
1: No, to bude program otevřený pro veřejnost a tam plánujeme mít představený kladrubský koně, představený kinský koně, budou tematické prohlídky na téma Octavian a Octavian Kinský, Lata Brandisová na zámku Karlova Koruna, bude okruh v jízdárně, konírně a kočárovně kopitem sem, kopitem tam, bude polo, akce polo na zámku a samozřejmě naše tradiční parforcní hon na počest Octaviana Kinského, která startuje ze zámku, budeme mít nějaký 25 kilometrů trasu kolem Chlumci, Mlékosrby a pak se vrátíme na zámku se slavností fanfáry.
0: Tak a samozřejmě návštěvníci se předpokládám budou moci potkat a pozdravit i s vámi. Uvidí vás tam někde?
1: Já tam určitě budu.
0: Jedna věc je, že tam budete, ale kdy vás případně najdou?
1: Na koně. Protože já budu jezdit, tak jestli mě chtějí chytit jediný v 10 hodin, když udělám uvítací slovo všem a potom, až se vrátíme kolem a teď půl styrží, tak budu na zámku a rád.
0: Budete pozdravit. Na koni, ale na vypůjčeném koni. Vlastně.
1: Ano, na půjčený koni.
0: Jezdíte na jakémkoliv koni, nebo k němu musíte mít nějaký vztah?
1: Je vždycky lepší mít ke koním vztah. Já jsem měl kůň, který stále jsem si půjčil od kamarádama, protože ta malá skupinka, s kým jezdím, tazvaný žebráky Hounds, pochází z Tachova a to je kamarád, který dědil tu tradice po tátovi. Je Holanďan, ale žije v Čechách už dlouho díl než já. Mají smečku psy, mají koně právě a s nima jezdím. A mimo jiné, nebo mezi náma, z naše skupina patří i Vašek Vidra a ten taky bude na zámku, tak lidi se můžou těšit ne moc na mě, ale spíš na Vaška, který přijde taky.
0: A vaše jezevčice nebo jezevčíci budou také přítomni?
1: Nebudou, protože by ani nestíhali z namalý nožičky. Ale ne, my ty psy, ta smečka psů, která je určena k takovým honům, jsou spíš harriery, to jsou vyšší psy. No. Musím zmínit, uklidnit možná posluchače, že my nelovíme na živou zvěř, ale jenom na falešný trasu.
0: No dobře, tak na to, tedy na slavnosti koní a tradic do zámku Karlova Koruna vás vlastně dnes přišel i pozvat Francesco Kinský Dal Borgo, který byl naším hostem. Já vám za to moc děkuju, ať se sobota vydaří a ať se vám daří celkově.
1: Já taky a uvidíme se v sobotu na zámku. Děkuju moc, že jste poslouchali.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou.
5: Hodina.
0: Český rozhlas zprávy.
5: V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky dnes padly peněžité tresty. Vedení Třemešné na Bruntálsku připravuje velké opravy mostů a silnic. Basketbalisté Slávie na úvod Ligy mistrů prohráli a počasí zítra postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. V kauze vydírání kardiochirurgů Jana Pirka a Ivana Netuky padly dnes peněžité tresty. Bývalý náměstek Institutu klinické a experimentální medicíny Jiří Malý má zaplatit 50 tisíc korun. Bývalý šéf IT oddělení Petr Raška 80 tisíc. Rozhodl o tom obvodní soud pro Prahu 4. Malý a Raška k jednání nepřišli. Vinu v minulosti už odmítli. Rozsudek není pravomocný, říká státní zástupce Jan Vychyta.
6: Soud se v části ztotožnil s návrhem obžaloby, tudíž s rozhodnutím mohu být částečně spokojen.
5: Vedení radnice v Třemešné na Bruntálsku nechá opravit své mosty a silnice. Obec získá finance z programu Živel 1 na obnovu po povodni. Na rekonstrukci infrastruktury Třemešná získala 60 milionů korun, což je více než celoroční rozpočet obce. Teď vybírá dodavatele stavebních prací.
7: Celkem jde o 14 mostů a 10 úseků silnic. Mezi nimi je například výjezd na Polsko v lokalitě Damašek, cesta kolem fotovoltaiky i cesta před požární zbrojnicí. Obec současně nahradí i část starého vodovodního řádu směrem do místní části Rudíkovy. Střemešné Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Včelaři z Valašského Meziříčí, kterým nákaza zničila chovy, získají od města 100 000 korun. Kvůli moru včelího plodu nařídili veterináři 6 včelařům zlikvidovat včelstva i vybavení. Peníze jim teď pomohou chovy obnovit, říká mluvčí města Jakub Mikuš.
8: Velkou část nákladů zaplatí včelařům ministerstvo zemědělství. Tyto náhrady ale nepokryjí vše. Dotace od města proto doplní rozdíl mezi částkou vyplacenou státem a skutečnými náklady včelařů. Částku jsme odhadli spolu s místním svazem včelařů a v případě potřeby jim město ještě navýší.
0: Sport.
5: Basketbalisté pražské Slávie era NBK prohráli první zápas v sezóně Ligy mistrů. Albě Berlín v Pardubicích podlehli 86-110. A basketbalisté Opavy prohráli úvodní zápas Evropského poháru Mezinárodní federace FIBA. Na chorvatský Split nestačili 68-74.
0: Počasí.
5: V noci čekáme ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci přibývání oblačnosti od západu. Nejnižší teploty mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku většinou mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně budou vyskytovat na celém území. Na východě a jihovýchodě republiky ojediněle i bouřky. Později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu mezi 16 a 20 stupni, jinak mezi 19 a 25. Vítr zpočátku pouze slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na trojce z Prahy do Tábora za Benešovem bude do pátku brzdit provoz. Nové omezení je u odbočky na Neveklov. Aktuálně se v místě zdržíte do 5 až 10 minut. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Už za několik málo minut pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Setuza. Severočeské tukové závody, na jejich počátku bylo legendární mýdlo s jelenem.
1: Říká vám něco firma Setuza?
2: Setuza to mi nic neříká.
1: Když vám napovím mýdlo s jelenem.
2: Aha, tak to si pamatuju, v tom prala babička ještě moje, občas i já.
1: Má mýdlo s jelenem nějakou vůni?
2: Myslím, že ne.
3: Myslím, že nemá vůni a používala se na ruční praní. Nebo používalo se na ruční praní.
2: Má vůni, trochu má a není moc příjemná.
1: Jak myslíte, že je mýdlo s jelenem staré?
3: Počítám někdy začátkem století, minulého.
2: Dost, asi 80 let. Já bych řekla aspoň 100.
0: Setuza, společnost se sídlem v Ústí nad Labem, se zabývala především zpracováním olejnin. Vyrostla na základech, které položil Johann Schicht, slavný výrobce mýdel, a nejen jich, jak se za chvíli dozvíme. Věhlas mu přinesla především bílá kostka mýdla, kterému naše babičky říkali šichťák, a nedali na ně dopustit, protože dobře věděli, že mýdlo s jelenem vypere úplně všechno. Kde se ve znaku vzal ten jelen? O tom už se dneska můžeme jenom dohadovat. Johann Schicht své řemeslo zdědil po tatínkovi. Ten byl řezníkem a mydlářem. Mýdlo se totiž původně vyrábělo ze zvířecích tuků a výroba toho, co máme dnes spojeno s libou vůní, ani trochu nevonila. Ba naopak. Historie mýdla je velmi dlouhá. Nejstarší známý recept na jeho výrobu z doby 2800 let před Kristem nám zanechali Babyloňané. Mýdlo však nepoužívali na mytí. Prý se jim po něm rychleji hojily rány. Hezkou legendu o vzniku mýdla mají staří Řekové. Ti k uctění bohů spopelňovali na hranicích obětní zvířata. Kolem jednoho chrámu na ostrově Lesbos se povalovala spousta zbytků tuků a popela. Když pršelo, stékala tato podivná hmota do řeky a místní pradlenky si prý dlouho lámaly hlavu, jak to, že jim to v té žlutozeleně zbarvené vodě tak dobře pere. Ve středověku se mytí mýdlem považovalo za škodlivé. Naštěstí už je tato doba za námi. A velký comeback začalo slavit až v 19. století. Za otce novodobého mýdla je považován francouzský chemik Michel Eugène Chevrel. Díky němu se mýdlo stalo dostupným prostředkem pro každého a za to právem patří mezi 72 významných mužů, jejichž jméno je zapsáno na Eiffelově věži. Další osobností, kterou stojí za to si připomenout v souvislosti s mýdlem, je newyorský podnikatel William Colgate. V roce 1806 si založil obchod se škrobem, mýdlem a svíčkami na Manhattanu. O pár let později si otevřel vlastní továrnu na jejich výrobu a ta mu vynesla královské jmění.
4: Kdo by neznal mýdlo s jelenem? Ale vyrábí se úplně stejně, jako když se narodilo?
5: Úplně stejně to určitě nebude, protože doba se změnila a jak zdroje surovin, tak vlastně i výrobní procesy jsou přizpůsobené současnosti.
6: S Jiřím Machačem, vedoucím výroby Schicht Olomouc, si povídala Světlana Lavičková.
4: To znamená, že jestliže bylo mýdlo s jelenem už oblíbené před 50 a více lety, tak teď je ještě lepší, tudíž ještě oblíbenější.
5: Řekněme, že jsme zachovali tradici, kvalitu i tu značku, takže můžeme říct, že je minimálně tak účinné, tak jako bylo i tak oblíbené.
4: Mýdlo s jelenem jsme většinou používali a v současné době také používáme i k přepírání v ruce, ale třeba i dětského prádla. To složení tomu odpovídá?
5: Ano, mýdlo s jelenem je vhodné i na přepírání dětského prádla.
0: Severočeskému podnikateli německé národnosti Johannu Schichtovi se občas říká druhý Baťa. Nejen proto, že jeho úspěch daleko přesáhl hranice vlasti, ale také proto, jak se choval ke svým zaměstnancům. Narodil se 8. března 1855 v Rynolticích u Liberce jako nejstarší ze 4 synů. Jeho otec Georg si doma, takřka na koleně, otevřel malou varnu mýdla. Příslušné živnostenské oprávnění mu úřady udělili 6. července 1848 a tímto datem to všechno začalo. Podnikání se nerozjíždělo snadno. Zpočátku se celý provoz tísnil ve sklepě rodinného domku. Do práce se s vervou zakousla celá rodina. Co se jeden den vyrobilo, to se druhý den hezky pěšky rozneslo po okolí a prodalo pěkně z ručky do ručky. Georg to vzal za správný konec. Vyráběl kvalitní zboží za nízké ceny, o zákazníky proto neměl nouzy. Postupem času se mohl i s rodinou přesunout do většího stavení a skromná domácí dílna se postupně proměnila ve skutečnou továrnu. Když po 30 letech Georg svůj podnik předával svým synům Johanovi, Josefovi a Francovi, šlo sice o nevelkou, ale už slušně zavedenou firmu s 10 dělníky, 2 úředníky a zázemím 1000 zákazníků. Ze svých synů si Georg jako nejschopnějšího vybral Johana a poslal ho do Liberce vyučit se obchodníkem. Odtud Johan směřoval do Vídně. Uchytil se v účtárně velkoobchodníka s tuky a oleji a měl možnost poznat velkoobchod v skutku ve velkém stylu. Po návratu Johan předstoupil před rodinou radu s radikálním řešením. Je čas najít nové sídlo firmy. Věděl, že je potřeba dostat podnik blíž k železnici a lodní dopravě, čímž se výrazně zlevní doprava výrobních surovin a uhlí a rozšíří se odbytiště. Nastalo tedy stěhování do Ústí nad Labem, přesněji řečeno na území mezi obcemi Kramoly a Novosedlice v katastru Střekova, kde se začala koncem léta 1882 stavět nová továrna. Zatím nic moc velkého, 2 budovy a 1 komín, to bude muset pro 10 dělníků a 2 úředníky stačit.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Šichtovy závody však nevyráběly jen mýdlo, jak by se mohlo zdát, ale také další rozličné produkty tukového průmyslu. Byl zbudován závod na zpracování olejů a palmového jádra. Šlo o jedinou továrnu tohoto druhu v celém Rakousku. Dál přibyla výroba vodního skla, po ní provoz na výrobu stearinu, další na výrobu kokosového oleje z kopry, přidali se svíčky, glycerín, fermeže a konečně roku 1891 přišlo na svět ono už zmiňované mýdlo s jelenem, které udělalo z firmy hotovou legendu. Ale nezůstalo čistě jen u výrobních hal. Kromě vlastní továrny majitelé vybudovali elektrárny, doly, vodárnu, železniční vlečku, pilu. Plynulou dopravu surovin i zboží na dlouhá léta zajišťovala paroplavební společnost. Na samém počátku 20. století byl celý závod plně elektrifikován a energie sloužila i pro veřejné osvětlení ve Střekově. Pobočky rostly jako houby po dešti. Johanovy plány zkrátka vyšly. Firmičku, kterou s bratry rovným dílem zdědil po otci, během několika let pozvedl mezi nejvýznamnější podniky v monarchii. Jeho zásluhy ocenil i císař František Josef I. a udělil mu titul císařského rady.
2: Je, tady to krásně voní čistotou. Kde jsme se ocitli? Tamhle, když vidím bílé pytle, někdo sype surovinu, to je mlýnice.
3: My tomu zařízení říkáme hnětač, ale ano, v podstatě můžete tomu říkat i mlýnice.
2: To znamená, že on tam sype co?
3: Sype tam hlavní surovinu při výrobě mýdla, mýdlové vločky. To je právě to, my je nakupujeme už jakoby od dodavatele, nevyrábí se u nás. Takže výroba mýdlových vloček probíhá u našeho dodavatele.
2: Takže tam do té násypky, která vypadá jako ta mlýnice, tam tedy se sypou ty mýdlové vločky a s nimi se děje co? Pojďme se podívat blíž.
3: Do toho hnětače se sypou mýdlové vločky a přidávají se tam všechny další suroviny, které potom dohromady tvoří mýdlo s jelenem. V podstatě v tom hnětači dochází k první homogenizaci té hmoty, teda důkladnému promísení tak, aby byly vlastnosti v každé části stejné. V podstatě ten samý proces probíhá i v té druhé části, v tom pilírovacím stroji, odkud vidíte, jak stoupá nahoru ten pás. A už ty kousky toho jakoby namíchaného mýdla znovu vchází do třetího hnětače.
2: Takže dobře, z pilírovacího stroje vycházejí takové zlomky a pak to jede kam?
3: Potom ta hmota padá do dvojitého hnětače, kde dochází už opravdu k té poslední jakoby homogenizaci promísení a z ní vypadávají tady ty kousíčky, vypadá to podobně, jako když máte mlýnek na maso.
2: A tadyhle z toho neudělám sekanou, ale z toho se teď budou tvarovat ty kostky mýdla s jelenem.
3: Ano, výstupem z tohoto stroje je potom takzvaný mýdlový had, což je tady ten, když se podíváte, jakoby nekonečný kvádr vysouvajícího se bloku mýdla a ten najíždí na naši řezačku, kde už se potom ten had porcuje na části, teda odpovídající velikosti, v tomto případě něco přes 200 gramů, protože vyražené hotové mýdlo má 200 gramů.
2: No jo, ale to teď běhají, vyjdou ven jenom ty kvádříky, ale kde se tam vezme ten jelen?
3: Ten jelen se tam vezme v našem lisu, kde vlastně ta hmota, která vchází do lisu, je na raznicích stlačená a vyrazí se tam z jedné strany teda logo s jelenem, tradiční, a z druhé strany hmotnost, obsah mýdla a zase logo s jelenem.
2: No ale když to mýdlo teď vezmu do ruky, ono je teplé. Možná bych ho i prohmátla.
3: A samozřejmě po té výrobě, protože ta hmota je mechanicky hodně namáhána, tak dochází k tomu, že se zahřívá. My v tom průběhu toho procesu chladíme, ale i tak při výstupu z toho lisu je mýdlo s jelenem teplé.
2: Mýdlo s jelenem, které teď tady leží jako už hotové, dává se také do různých kartonů, tak je, jak to říci, tak je nahé, není nijak obalené, zabalené.
3: Ano, mýdlo se nechává chvíli stát, jednak aby schládlo a jednak aby povrch trošku oschnul, protože může se stát, že je mírně navlhlý a potom se ručně vkládá do skládaček, do krabiček, ve kterých už potom, co je označeno datem výroby spotřeby, putuje ke konečnému zákazníkovi.
1: Důležitým mezníkem se stal rok 1904, kdy byla zahájena výroba jedlých tuků, margarínu a ovocných šťáv Ceres. Johann Schicht byl jako známý velkoprůmyslník členem řady hospodářských, národnostních, uměleckých i humanitárních spolků. Prosazoval názor nenutit své bližní, aby pro nás vyráběli zbytečné nebo dokonce škodlivé věci. Razil myšlenku, pokud možno co nejvíce vyrábět a co možná nejméně spotřebovat. Žít tak, abychom si mohli na konci říci, ty jsi měl podíl na pokroku lidstva. Byl odpůrcem alkoholu a kouření. Právě proto, aby přispěl k potírání alkoholismu, vybudoval v původní továrně v Rynulticích výrobu ovocných šťáv Ceres podle řecké bohyně plodnosti a úrody. Počase ji přesunul do Ústeckého závodu, kde se udržela podlouhá léta a zrušena byla až počátkem 50. let. Johann Schicht zemřel v Ústí nad Labem 3. června 1907. Řízení firmy, která měla tou dobou bezmála 2000 zaměstnanců, převzala třetí generace. Johannovi synové, bratři Heinrich a Georg. Heinrich Schicht studoval chemii. Po otcově smrti se stal předsedou správní rady akciové společnosti a vedl továrnu až do roku 1945. Firma se zaměřila zejména na výrobu kvalitních pokrmových tuků. Dokázala snížit ceny, zvýšit obrat a rozšířit provoz. Jako první v pevninské Evropě a čtvrtá na světě uvedla do provozu stužovnu tuků. Firma Schicht se stala největším podnikem svého druhu v Evropě. V Německu byla sice větší olejna a v Holandsku margarínka, ale neexistoval větší komplex tukových podniků než továrny v Ústí nad Labem. Před první světovou válkou pracovalo v továrně kolem 3500 zaměstnanců, kteří měli k dispozici moderně vybavenou ordinaci závodního lékaře, spolehlivý systém nemocenského pojištění, sprchy, závodní jídelnu i mateřskou školku. Později přibyla také rozsáhlá bytová výstavba, lázně s bazénem, kadeřnictví. Firma si vychovávala vlastní dorost a různými kurzy zlepšovala znalosti a dovednosti dělníků. Vzhledem k nebezpečí požárů nebo výbuchu byly zavedeny zvláštní místnosti pro kuřáky a samozřejmě také vlastní hasičský sbor. Zaměstnanci měli k dispozici rozsáhlou knihovnu a také například zlevněné vstupenky do městského divadla, které firma sponzorovala. A považte, ze svých řad dokázali sestavit závodní kapelu, která měla 70 členů. Podle pamětníků neexistovaly rozdíly mezi Čechy a Němci v zařazení ani v platech. Důležité byly schopnosti a poctivá práce. Schichtové, ač se sami hlásili k německé národnosti, dbali na to, aby Němci i Češi měli stejné podmínky a němečtí úředníci museli mimo jiné prokazovat také znalost českého jazyka. V časech vypjatého šovinismu projevujícího se u obou národností to byl odvážný a nepopulární postoj.

0: První světová válka přinesla problémy. Z hlediska podnikání však ještě větší katastrofu znamenal rozpad monarchie, kdy společnost přišla o 3/4 odbytových možností. Ne, že by najednou lidé nekupovali její výrobky, ale každá z nástupnických zemí si vytvořila vlastní systém dovozních pravidel, včetně vysokých celních sazeb. Navíc firma měla náhle část závodů v jiných státech. Ale majitelé se uměli poprat i s touto nepříznivou situací. Veškeré síly upřeli do reklamy. Právě jí vděčí mýdlo s jelenem za svou nehynoucí popularitu. Šichtovi to prostě s marketingem uměli. Najali obchodního cestujícího, který brázdil cesty od obce k obci ve speciálním automobilu a srocenému davu hned na místě předváděl, co výrobky jeho firmy dokážou. Inzerovali v tisku, vylepovali plakáty, do obchodů dodávali plechové cedule, pro věrné zákazníky měli propagační brožury, Šichtův kalendář či pohádky pro děti. Dokonce také financovali největší letecký závod v historii Rakouska-Uherska, takzvaný Šichtův let, s cenami v hodnotě 100 000 rakouských korun. Vzhledem k pozornosti, jakou události věnoval tisk, se takto drahá reklama jistě zúročila.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Chvála hospodyňky ulehčí práci, v ní se už před praním špína hned ztrácí. Šamponem Elida pěstěné vlasy, souchloubou ženy a korunou krásy. Dnes mídlo s jelenem znají už všude, v bohatých domech i v chaloupce chudé. Kalodon zachová zuby ti zdravé, krásné a bělounké jak perly pravé. Šťastnými dětmi se stanou i staří, když svíčky Apollo na stromku září.
2: Možná jste nevěděli, že Šichtové se zapsali i do dějin filmu. V místním kině s kapacitou 200 diváků byla totiž v té době nevídaná věc – zvuková aparatura. A proto se zvukový film poprvé v Československu předvedl právě tam, rok a půl po celosvětové premiéře ve Spojených státech, 26. dubna 1929. A byl to právě Heinrich Schicht, kdo jako první u nás promluvil na diváky z filmového plátna. Prozíravě vyzdvihl význam zvukového filmu jako reklamního média a pak přišly na řadu krátké zvukové filmy, mezi kterými nechyběla groteska, jazzová revue či opereta. Představení určená především majitelům kin, novinářům a zástupcům úřadů a různých korporací se opakovala zhruba 2 týdny. Ti všichni si díky nim mohli ověřit, co to ten zvukový film vlastně je. Pro vysoké vstupné 5 až 12 korun, ale nebyla nikdy zcela vyprodána.
3: Co způsobuje takovou oblibu, ale hlavně trvající oblibu toho mídla s jelenem? Tady to krásně voní, ale ono to voní tak jakoby přírodně, to není na první počich parfumovaná vůně.
4: Ano, ta vůně byla právě vybírána tak, aby připomínala takovou tu tradiční vůni té čistoty těch peřin, když přijedete k babičce a zachumláte se do nich. Takže to je to, co vám asi tady ta vůně může připomínat.
3: Tak my jsme říkali, že všechno začíná u mídlových vloček a tady máme vývojářku paní Martinkovou. Z čeho jsou ty vločky?
5: Mídlové vločky jsou v podstatě samotné to mídlo, které my takhle nakupujeme a přidáme do něho potom například ten parfém, o kterém mluvil pan Machač, aby získalo tu konečnou podobu tak, jak my chceme.
3: Ty základní vločky, ty základní suroviny jsou podobné těm, které znávaly třeba už naše babičky?
5: Tak určitě technologie výroby i ty samotné suroviny se někam posunujou, nejde to vyrábět, si myslím, úplně stejně jak před mnoha lety, ale ten princip výroby mídla je pořád stejný, je to prostě tuk nebo olej, který se zmídelní v tomto případě hydroxidem sodným a vznikne vám zmídelněné mastné kyseliny, což je v podstatě to mídlo.

0: Vy teď máte dokonce i prací prášek s jelenem.
1: Ano, máme.
0: Co ještě, základem ještě jakých výrobků je právě to mýdlo s jelenem?
1: Konkrétně tady to mýdlo se dá použít jenom do sypkých věcí, do pracích prášků. Dál ho například strouháme a máme výrobek samostatné mýdlové vločky. A potom mýdlo v jiné podobě, v tekuté, se dává i do ostatních našich výrobků, například do tekutého pracího gelu.
0: Teď tady právě to mýdlo vypadává už hotové a půjde do těch pytlů?
2: Ne, ty pytly jsou jakoby druhotně využívané. Poprvé vlastně přijdou v nich mýdlové vločky, které zpracujeme, a potom je využíváme jakoby podklad pod to surové mýdlo, které ještě není zabalené v krabičce.
0: Takže vlastně tady se nic nevyhodí?
2: Ne, snažíme se mít co nejméně odpadu. Pokud si všimnete, tak i z toho lisu v podstatě vždycky odpadne ten zbytek, jakoby ten ořez kolem té formy, a ten se okamžitě vrací zpětným pásem na zpracování. Jo? Takže ani žádná mýdlová hmota se nevyhazuje, všechna se znovu využije na výrobu dalšího mýdla.
3: Georg Schicht se před druhou světovou válkou odstěhoval z Ústí do Londýna a ujal se funkce prezidenta koncernu Unilever, Mezinárodní margarínové unie, který Schichtovi spolu zakládali. Dodnes je to jedna z největších světových firem, stojí například za značkami jako Rama, Fa nebo Hellmann's. Na počátku druhé světové války se hlavní závod v Ústí nad Labem a vůbec závody v celém odstoupeném pohraničí dostaly pod kontrolu Němců. Některé provozy musely být vyčleněny pro válečnou výrobu jiných zařízení. V komplexu Schichtových továren se tak sestavovala odposlouchávací zařízení, dělostřelecké granáty a dokonce součásti střel V1. Ačkoliv za války Georg Schicht finančně podporoval československou exilovou vládu v Londýně a jeho synové bojovali v britské armádě, Heinrichův syn padl v uniformě Wehrmachtu. Po skončení války byli všichni potomci Schichtovy rodiny odsunuti z Ústí, co by nepřátelé vlasti. A jejich majetky byly zkonfiskovány, včetně rodinné sbírky německých a holandských starých mistrů, která se z větší části dostala do Národní galerie v Praze. V roce 1946 byla společnost znárodněna a dostala nové jméno. Národní podnik Severočeské tukové závody. Ty se pak staly součástí koncernu Tukový průmysl. Zajímavostí je, že jméno Georga Schichta bylo v názvu nového národního podniku ponecháno až do roku 1951. Značka Schicht byla tak zavedená, že nebylo vhodné ihned přejít ke zcela nové. Roku 1990 se Severočeské tukové závody osamostatnily jako státní podnik. O dva roky později se z něj při velké privatizaci stala akciová společnost Setuza. Ačkoliv se komunisté snažili, jméno Schicht se jim z historické paměti Čechů vymazat nepodařilo. Lidé na Schichta a jeho mýdlo s jelenem nikdy nezapomněli. Legendární Schichtovo mýdlo s jelenem nakonec přece jen přežilo všechny moderní vymoženosti a s úspěchem se dočkalo třetího tisíciletí. Přestože přečkalo léta socialistického budování, sametovou revoluci i nápor pracích prášků, v roce 2005 málem podlehlo ekologickým požadavkům. Tehdy se Setuza rozhodla výrobu zrušit, protože likvidace odpadů začala být finančně příliš náročná. Zákazníci však projevili takovou nevoli, že už o rok později se legendární výrobek znovu objevil na trhu. K mýdlu brzy přibyl i prací prášek či gel a řada se postupně rozšiřuje. Naštěstí stále roste právě poptávka po prostředcích šetrných k životnímu prostředí, kam se mýdlo s jelenem hrdě řadí.

0: vím.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Cenový strop na naftu zítra v České republice klesne, u benzínu zůstane stejný jako dnes. Dálnici D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří je teď možné využívat bez dálniční známky. A zítřejší počasí postupně velká oblačnost, později od západu na frontě s deštěm, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nejvyšší povolená prodejní cena nafty zítra v České republice klesne. 1 litr budou čerpací stanice moci nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. Je to o 74 haléřů méně než dnes, informovalo o tom odpoledne ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se zítra nebude měnit, zůstane na 640 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce letošního října. Řidiči, kteří jedou z Hradce Králové směrem na Jaroměř, mohou v těchto dnech využít dálnici D11 zdarma bez dálniční známky. Úsek mezi exity Plotiště a Jaroměř jih slouží jako bezplatná objížďka kvůli opravě mostu na silnici první třídy číslo 33 v Černožicích a výstavbě protihlukové stěny u Směřic.
2: Celý úsek dálnice D11 mezi exity Plotiště a Jaroměř jich bude bez poplatku do začátku listopadu. Poté se bezplatná trasa zkrátí už jen na úsek mezi Směřicemi a Jaroměří. Ten zůstane zdarma do konce roku kvůli dokončování oprav v Černožicích. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: Olomoučtí policisté dopadli trojici cizinců podezřelou z podvodných internetových obchodů. Škoda je téměř 12 milionů korun, poškozených lidí a firem je více než 300. O peníze přišli při nákupu z falešných e-shopů s elektronikou a stavebním materiálem nebo při nákupu plastových výrobků, říká vedoucí oddělení kybernetické kriminality Jiří Prečan.
3: Pod smyšlenými identitami založili domény, na kterých následně vytvořili a zprovoznili internetový e-shop, prostřednictvím kterého nabízeli zboží za cenově výhodných podmínek než konkurence. Platba za zboží byla podmíněna předchozí úhradou na bankovní účet. Objednané zboží nikdy nebylo doručeno, nebo tím nikdy nedisponovali a stejně tak nebyly vráceny peněžní prostředky poškozených.
0: Nová rehabilitační zahrada je ode dneška otevřená ve Strakonické nemocnici. Má 7000 metrů čtverečních a je přímo v areálu nemocnice. Pacienti i návštěvníci tam najdou zeleň, vodu i cvičební pomůcky pro rehabilitaci. Upřesní Karel Matas, vedoucí technicko-provozního oddělení nemocnice Strakonice.
4: Celkově ten projekt nás vyšel na 9 milionů korun bez daně a dotace činí 70% způsobilých výdajů. Součástí projektu jsou terénní úpravy, zpevněné plochy, vodní prvek a vegetační úpravy. Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu prohráli v 11. kole Maxa ligy s Litoměřicemi 3-6, nevyužili tak šanci dotáhnout se na vedoucí Vsetín. Bod za Pardubicemi jsou v tabulce na třetí pozici Litoměřice a také Kolín, který vyhrál ve Zlíně 3-2 v prodloužení.
1: Počasí.
0: V noci na zítřek čekáme v České republice ještě polojasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy nebo nízkou oblačnost, během noci od západu pozvolné přibývání oblačnosti, nejnižší teploty nad ránem mezi 10 a 5 stupni, na východě Moravy a ve Slezsku mezi 14 a 10. Zítra bude postupně oblačno až zataženo, zpočátku místy i polojasno, během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území, na východě a jihovýchodě republiky ojedinělé bouřky, později večer od západu ubývání srážek. Maxima na severu republiky mezi 16 a 20 stupni, jinak většinou mezi 19 a 25. Vítr zpočátku slabý, bude v průběhu odpoledne výrazněji zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce rady překáží odstavené osobní vozidlo. Je to na kilometru 32,5 a blokuje pravý jízdní pruh. A pozor také v Praze. U jižní spojky ve Vídeňské ulici směr Kunratice se stala nehoda. Je to pod železničním mostem. Zatím je neprůjezdný pravý pruh. Počítejte tam se zdržením. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Buďte vítáni, dámy a pánové. Tak jsem tu zas, abych vám připomněl něco málo z rozhlasového archivu. A společně se mnou... Nechť toho. Společně se mnou jsou tu dnes i naši asi opak. Nejslavnější dřevění herci. No tak dobře. Dobrý den, pane Spejble. Dobrý den, Hurvínku. A aby jí to nebylo líto, přidá se k ním za chvíli občas i Hurvínkova Mánička.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak pěkně po pořádku. Ke Spejblovi s Hurvínkem, dřív než si vychoval v Miloši Kiršnerovi svého nástupce, patřil nejprve přece autor těch dřevěných loutek a taky první principál divadla, pan Josef Skupa. No a právě jeho scénkou o jednom věruže unikátním pečení bábovky dnes začneme. No a Miloš Kiršner se přidá hned v zápětí, protože Hurvínkovi něco napadlo.
2: Je, tatulo, co to máš na sobě za ubrus?
3: Ale žádný ubrus, ale brž kuchařský stejnokroj, že ano?
2: Ty hodláš kuchařiti?
3: Samozřejměž. Tetička má zítra svátek, upečují bábovku. A pomůžeš mi, Hurvajs. Vem si nějakou zástěru a dělej, co ti řeknu. Tak, jsi připraven?
2: Ano, tati, na všecko.
3: Tak dobrá. Nejdříve se podíváme do kuchařské knihy na recepty. Počkej, tady máme brzlík, beavstek,
2: Tati, nestraš.
3: Ale co bych strašil? Listuju, tady je to, tady, bábovka. Tak, nejdříve si připravíme kvásek. Mléko tu mám tady, je tam pod tou pokličkou v tom hrnci, vidíš? No, dobře, cukr, kvasnice taky, vejce. Hele, přines 6 vajec, Hurvajs, a já zatím utřu čtvrtku másla.
2: Ono je špinavé.
3: Ale ne, to je takový kuchařský výraz. Máš ty vejce?
2: Ano.
3: Tak je zatím můžeš rozbít.
2: Bože, co to říkáš, to snad přece...
3: Už jsem řekl, tady je to napsané, tak neodmluvej a rozbij je.
2: Ano.
3: Ale kluku milionská, takhle ne, do mísy si je měl rozbít. Já bych tě přece...
2: Ale tati, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš.
3: Tak už mlč, utři to a přines nová vejce. Já se zatím podívám do recepisu, co je tam dál. Ačkej, přidáme sníh. Přidáme sníh, to je ale hloupej předpis. Teďko v letě, kde mám vzít sníh? V červenci.
2: Ale ze 6 bílků, tati.
3: A dět, já vím. Nech si, prosím tebe, pořád to poučování. Dej to do mísy, přidej půl kila pšeničné mouky včetně. Ačkej, kde jsem to zůstal v té knize tady?
2: Tati, mísa už je skoro plná, podívej se. Tu pšeničnou mouku včetně už tam asi nedostanem.
3: Ale musí se to tam vejít, okáž, trošku to zmaží. Nerozbij mě to, rec kluku, nešikovná. A zatím šlehej sníh. Co je dál v předpisu?
2: Aha, tati, tadyhle...
3: Nepleť mě do toho, neskákej, tadyhle máme... Počkej, taťko, člověka celý osplete. Přidáme 2 lžíce hořčice... 3 okurky, podle chuti zalijeme octem.
2: Co tati bábovku?
3: No co jinýho, tady to je. Tak do toho nemluv pořád, ty. Co ty víš, co je dobrýho? No prosím, tady, navrch dáme strouhanou mrkev. No podívej se, když mi nevěříš, nech toho už.
2: Je tati, ty si ale dovol obrátil stránku, jsi u bramborového salátu.
3: Co?
2: No podívej se.
3: No tak vidíš, co děláš, kluku.
2: No já to dělám.
3: Ale ticho už buď. Pořádně vyrušuješ a pleteš mě. Už máš dost toho sněhu?
2: Až po krk.
3: To víš, bez práce nejsou koláče.
2: Bábovka.
3: A to je stejné. Tak dej tam ten sníh, já to pořádně zamíchám, tak nalijeme to pěkně do formy, no vidíš. A dáme to péct. No. Teď si teprve můžeme oddychnout.
2: Správně. Konečně je to všecko v troubě. Tati, už bude ta bábovka snad.
3: Ale co tak pospícháš? Celou hodinu se musí péct. A schází ještě plná minuta. Přece to nebudu tahat z trouby syrové.
2: Já bych rád slyšel, drahý otecko, tvůj názor, jak si...
3: No?
2: Jestli totiž myslíš, že se ta bábovka povede.
3: Povede, proč by se nepovedla? Všecko jsme udělali přesně podle předpisu, tak jaký pak copak? To bude bábovka Hurvajs, jakou tetinka ještě v životě neviděla.
2: Věřím ti, oče, no. A teď už snad tu bábovku bude třeba vyndati. Hodina je v nenávratnu.
3: No tak dobrá, tak podej tedy hadr. Podržím troubu, tak opatrně, ať se nespáš, vidíš. Je, ta má barvu, no, tak vyklopíme jí sem nehezky. No, tak počkej, vyklop to. No, zkus to ještě jednou, ona nejde ven nějak.
2: Tati, zkusme to ještě jednou.
3: No, to se divím, nejde to. Počkej, no pořádně. Třeba to děláme špatně, počkej, nech to. Podíváme se do knihy, co tady píšou. Upečenou bábovku snadno vyklopíme. A jo, to se jim řekne, ale jak to tam nenapíšou?
2: Taťuldo, tuším strašný konec.
3: Proč?
2: Budeme muset zavolat klempíře, aby tu plechovou formu rozříz, jinak bábovku nedostaneme ven.
3: No, tá, prosím tebe, ani nápad. Podrž to tady za uši, pevně to drž, já do toho bacím válčkem do nudle. Sedíš na nudle, co? Už ten celýho člověka spleteš, paráty.
2: Nic neříkám.
3: Tak buď ticho. Tak pozor, jedna, dvě...
2: No a váleček je v půli.
3: Ale bábovka je venku, o to šlo. Opa, jej se, jaká je?
2: Ta je ale vypečená.
3: No, baleč by nebyla, jsem jí vytvořil já. No, tak si třeba na ní sáhni. No co fňukáš?
2: Tak já jsem zvedl tu bábovku říct do prstu.
3: Co to, jak je to možné?
2: No to zkus sám. To není bábovka, to je odlitek. Ona nám v té troubě skameněla.
3: No už opravdu je to hotový beton. Jak je to možné? To... Podej mi nůž, jestli to bude ukrojit.
2: To je zbytečné, tati. To si vem raději hned kladívko a majzlík.
3: No jsou ale předpisy, prosím, tak podívej se na to. Tady ještě píšou, že bábovka je křehká a nadýchaná.
2: Jo, nadýchaná. S tou se dá řezat sklo.
3: A čím to je, že bych to byl to těsto dost neprohňácal?
2: Tati.
3: No?
2: My jsme tam zapomněli něco dát.
3: A co?
2: Podívej se tuhle, kvásek. Má být v bábovce a zatím je na městečce.
3: Dítě nešťastné, tak proč si mi to nepřipomenul? To je práce s tebou, já nevím, kluku.
2: Ale Taťuldo, co to na mě svaluješ, nenaříkej. Buď rád, jedna předpověď se ti přece jenom dokonale splnila.
3: Jak to, která?
2: No přece, jak jsi říkal, že takovou bábovku tetička ještě v životě neviděla.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Tati, jestli pak víš, co napadlo.
5: Chci si snad říct, co mě napadlo, ne? A co tebe napadlo? To opravdu nevím, protože to, co tebe napadá, nenapadne nikoho jiného.
4: Tak to mi tedy, pane Spejble, odpuste, že vám skáči do řeči, ale to jste se pěkně spletl.
6: No, Tatildo, to jsi se, jak už řekla moje předřečnice, pěkně spletl. Já jsem nechtěl říct, že mě něco napadlo, ale že napadlo něco, co ty nevíš, že napadlo.
4: Jej, da Horvínku, jak ty to dokážeš vždycky pěkně vysvětlit.
6: Vidíš, že jo? No. A víš, Máni, že mě právě teď něco napadlo?
5: Nehlejte se vy nápadové. Nechtěli byste už konečně říct, jak vám mám rozumět? Zatím to vypadá, že vás napadlo hejnovoz, když tady tak poskakujete.
6: Hejnovoz teď v zimě.
4: No ano, prosím. Pane Spejble, jak to, že nedokážete přijít na to, co napadlo Hurvínkovi teď v zimě, no?
6: No, pane Spejble, vlastně tatí... Co napadne Hurvínkovi vlastně mě, no?
4: No,
5: co? Co napadne Hurvínkovi vlastně tobě, to nevím, ale mě napadne, že už by zase mělo být jaro.
4: Jaminačku, pane Spejble, promiňte mi laskavě, ale s vámi je těžké pořízení.
5: Jaké pak, promiňte laskavě, jaké pak pořízení? Vysypte už konečně ze sebe, co vás napadlo.
6: Dovolu si tě, tatínku můj zlatý, upozornit, že už jsem několikrát, viď Máni, nenápadně naznačil, viď Máni, že nejde o to, co nás, viď Máni, napadlo, ale co napadlo.
4: No ano, pane Spejble, Hurvínek to několikrát nenápadně naznačil.
6: Počkej, Máni, já to s Taťoldou zkusím jinak. Milý tatínku.
5: Ale nech si milého tatínka, protože jak začneš s milým tatínkem, tak z toho buď kouká poznámka v žákovské knížce nebo peníze na žvejkačku.
6: Ani to, ani ono. Já jsem ti chtěl jen připomenout, jak si mě, když jsem byl ještě batole, učil písničku Zima, zima tu je.
5: No, no to mě nemusíš připomínat. Já si tu písničku náhodou moc dobře pamatuji.
4: No, tak schválně, no.
5: Zima, zima tu je snížek, poletuji, že?
4: No,
5: no. No a co má být? No. Většinou v zimě poletuji já, protože scháním kapra, kuchám kapra, smažím kapra.
6: A vyhodíš kapra, protože si ho připálil.
5: Ale...
6: O to ale tati nejde.
5: Ne?
6: Ty když poletuješ, tak je to jako když parní válec popojíždí na dálničním úseku škvorec přiší masy. Ale v té písničce poletuje co?
4: No,
6: no, no. Sní.
4: No.
5: No, sní. No co, sníme třeba olejovky, když jsme kapra vyhodili.
4: Pane Spejble, když vy pořád jen myslíte na jídlo.
7: V té písničce se přece zpívá. Snížek poletuje.
5: No,
7: snížek.
5: No,
7: no. No a jsme u toho. No.
5: U čeho zase? Ale... Toho kapra jsem připálil kvůli Hurvínkovi, protože právě dělal slohový úkol první sníh.
4: No.
5: Počkat.
4: No.
5: Ha. Počkat, první sníh.
4: No.
6: Tati.
5: Jo, napad sníh.
6: Sláva, slávenečka, konečně to Taťuldu napadlo.
4: No.
5: Jaké pak konečně napadlo? To jste mi nemuseli tak sáho dlouze vykládat. Mně stačí jen naznačit a vím, o co jde, že ano?
6: No ano, samo sebou naznačit.
5: No, to dá přece rozum. Je zima.
6: Je zima.
5: Tak napadne sníh.
6: Ano.
5: A když napadne sníh, tak se jde co?
7: Sánkovat.
6: A lyžovat.
5: A bruslit.
6: Teda, Taťolinku, to bych byl nikdy nevěřil, jak tobě stačí jen naznačit a ty hned asi po půl hodině pochopíš, o čem je řeč.
5: No aspoň, chlapče, víš, co ve mně máš. No, zima a sníh, to bylo vždycky moje.
4: Je, pane Spejble, vypravujte, jak byla zima a sníh tati, vždycky vaše.
6: Vypravuj, tati.
4: No, pane Spejble.
5: Já se děti, Máničko, já se nerad chlubím.
6: Taťolo, nebo tak skromný.
5: Nerad se chlubím.
6: Pochlub se, tati, v kterém z těch zimních sportů si vynikal.
5: Ale v kterém se nerad chlubím.
6: Tati.
5: No. Ve všech jsem vynikal, ve všech. Co? Jen krasobruslení mi zakázali.
4: A proč, pane Spejble?
5: No, proč, kvůli piruetám.
6: Jo.
5: No, já když jsem na mistrovství v Holíšově roztočil piruetu, tak jsem se protočil až na mrazící zařízení a museli mistrovství zrušit z technických důvodů.
6: Tati, vážně?
5: No, ale za to hokej, chlapče, hokej. To jsem se zasloužil o vítězství C mužstva 6. divize Břinkoslavy a pomohl tak zajistit postup do 5. divize. Ještě pak do nemocnice mi přišli poděkovat.
6: Do nemocnice? Jak to?
5: On hrál za Litochleby nějaký Ferda Pelíšek, říkali mu Bušťou.
6: To je hezký jméno.
5: No, a jak jsem měl na bránu, jo,
6: aha,
5: tak mi dal bodyček a já přes něj přeletěl trojitým Rydbergerem. No a jeho za to vyloučili, mě odnesli a naši dali v přesilovce rozhodující gól.
6: No jo, hokej, to je mužný sport. A v čem jsi ještě takhle vynikal, tatí?
5: V letech na lyžích, chlapče, v letech na lyžích.
4: To musí být krása,
5: víte?
4: Odrazit se.
5: No to víš, Máničko, mě tenkrát říkali létající ďábel.
6: No, ty ďáble.
5: No, my jsme chodili do Šárky a já jsem tenkrát doletěl až do toho čertova mlýna. No, potom už raději dávali padák, aby mě brzdil, jinak bych vyjel doletěl málem až na letiště.
6: No jo. Tati.
5: No.
6: Nevytahuje se trochu?
5: Já.
6: Kde je Šárka, kde je letiště?
5: No vždyť já také říkám, málem až na letiště.
7: Jestli jste, pane Spejble, také slalom?
5: No samozřejmě, děvenko moje zlatá, já nevynechal jedinou tyčku.
6: Ale tyčky se mají přece objíždět, ne?
5: No teď se objíždějí, teď ano. Ale proč?
7: Ano, proč?
5: Protože dnešní generace nemá tu odvahu, co jsme mývali my. Teď jezdí všichni opatrně, aby se té tyčce nic nestalo, nebo aby se oni neuhodili. To my jsme jezdili odvážně. Nebo kdybyste mě viděli při sjezdu.
6: Jak tě tak poslouchám, tatí, tak si to dovedu představit.
5: A to kdybys to viděl, to byste prv koukal.
7: To jste, pane Spejble, jezdil také obří sjezd.
5: V Šárce si, milá zlatá, jiné sjezdy nejezdili, ale já jsem se jednou vyznamenal. To když jsem měl 12.
6: Jak to 12. To si jezdil na jelenu?
5: Ale čočku na jelenu, to je styl, kterým jsem ohromil celou šáreckou sportovní veřejnost.
7: Co to je za styl? Já jsem o tom nikdy neslyšela.
5: No, co je to za styl? To si, Mančko, stoupneš na nejvyšší kopec a čekáš.
6: Aha, asi na znamení ke startu, ne?
5: Ale kde pak? Tam si prostě stál tak dlouho, dokud do tebe někdo ze zadu nešťouch. A kdo udělal cestou víc kotrmelců, ten to vyhrál. No a já jich udělal 12. To bylo slávy. 12 jsem jich udělal, 2 měsíce mě tenkrát vozili.
7: Jak to vozili?
5: No, vozili museli. Já měl totiž obě nohy v sádře, tak jsem jezdil na vozíčku.
6: Jo, takhle.
5: Jo, děti, já býval divok. Však také si Šárce na mojí počest říká divoká.
6: Hele, tatí, když jsi byl takový borec, nešel by jsi s námi zítra zaližovat?
5: No to víš, že půjdu. Aspoň se ode mě něco přiučíš.
7: Jup. To je prima. Já už běžím domů, Horvínku, ale cestou se ještě stavím u paní Plachetkové.
5: Co pak, ona půjde také?
6: To ne, ale Mánička se jde zeptat, jestli má ještě ten vozíček. Co kdyby se ti zítra povedl třeba ten, no...
7: No, kdyby se vám povedl 13. Tak dobrou noc.
6: Dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Miloš Kiršner měl mezi herci v klasických kamenných divadlech hodně přátel a Miloš Kopecký patřil mezi ty nejlepší nebo nejvěrnější. Není proto divu, že se všichni čtyři, Spejbl, Hurvínek, Miloš Kopecký a Miloš Kiršner, potkali několikrát i v rozhlase. Ale tam si povídali převážně jen ve trojici. Miloš Kiršner se ke slovu moc nedostal. Spejbl s Hurvínkem jsou totiž velmi zvědaví a Miloš Kopecký zase rád vzpomíná a vypráví.
2: Učeš se, Hurvínku, očekáváme návštěvu z nejvzácnějších.
3: Kdo pak nás to zase otravuje, taťuldo?
2: Tiše, nezdárníku, přijde umělec.
3: To je jiná, už se češu, kdo to je?
2: Zasloužilý umělec Miloš Kopecký, herec, člověk ze stejného dřeva jako my. Již slyším jeho mužný krok.
3: Již čichám jeho osobitý parfém.
4: Nazdar, chlapci.
2: Dobrý den, vážený kolego. Dovolte, abychom se představili.
4: Není třeba, mládenci, mě se nemusíte představovat. Mimochodem, já jsem tady něco zaslechl. Vy jste říkal něco, že jsem jako ze dřeva.
2: No, já jsem říkal náš dřevěný kolega snad.
4: No. Vás já znám strašně dobře. Už jako malej kluk jsem na vás chodil. Říše Loutek a divadelko Spejbla a Hurvínka, to byla moje první škola života. Ano. Tam už jsem jako chlapec nasával mléko poznání.
2: Nasával mléko poznání. Slyšíš, Hurvínku, jak se vyjadřuje umělec? A ty pořád plácáš jenom samé nesmysly.
3: Já jsem nezletilý, já na to mám právo, taťuldo. Mládí si může občas jen tak kváknout. My z toho vyrosteme, ale vám to zůstane.
2: Omluvte ho, kolego.
4: Ale prosím, je omluven. Také jsme bývali mladí, ne? Já na to rád vzpomínám. No, někdy na to rád vzpomínám vlastně. Kde je ta doba her a malin nezralých?
3: Dáte si malinový džus?
4: Rád, děkuji.
2: A budeme si povídat o mládí.
3: Vážení posluchači, posloucháte právě besedu. Dva dřevění a jeden živý o lidech a věcech kolem nás.
2: Co to zase povídáš za nesmysl?
3: Reportuji.
2: Cože?
3: Reportuji. U každé význačné návštěvy má být přítomen reportér. Jinak to není to pravé.
4: Nechte ho být, ať se mládí vydovádí.
2: Dobře, tak já se ptám.
3: Taťulda, klade mistrovi první otázku.
2: Čím jste chtěl být, když jste byl ještě takový trouba jako Hurvínek? Promiňte, on mě úplně zmátnul. Dej sem ten cedník, mikrofon a chovej se slušně. Pardon. Čím jste chtěl, mistře, být, když jste byl klukem? Teď povídejte.
4: Vy jste řekl mistře? Vy jste pravil přímo mistře?
2: Přímo to jsem řekl.
4: A velmi, máte postřeh a bystrost.
2: Ano, rád.
4: No tak, čím jsem chtěl být? Pokud si vzpomínám, tak jsem mýval takový, tři touhy jsem měl. Úplně malý kluk jsem si umínil, že budu prezidentem.
2: Ano.
4: Pak jsem jednu dobu toužil být novinářem a posléze dirigentem. Totiž všechny tyto tři věci mě imponovaly. Tedy toho prezidenta, toho mi rodiče rozmluvili, že s tím je plno práce, že jo. Ta novinařina nějak, no jednu dobu jsem jako hodně psával, ovšem jenom pro vlastní potřebu. Ale nejvíc jsem chtěl být dirigentem. Mě to strašně imponovalo, ten muž, který stojí před orchestrem a má v ruce hůlčičku a takhle jí mává a všichni hrajou podle té hůlčičky. Jo, to jsem chodil s maminkou na odpolední sobotní koncerty do Stromovky a tam jeden takový dirigent byl a strašně mu to slušelo. Klanil se, lidi mu tleskali a já mu záviděl. Představte si, že jsem se tehdy domníval, že ta hůlčička, ta taktovka, co drží v ruce, že taky hraje.
3: To myslíte vážně?
4: Tenkrát jsem to myslel vážně. No, a když se mi pak jednou dostala do ruky a nehrála, tak jsem na to povolání dirigenta zanevřel.
3: Smím se teď zeptat já?
4: Musíš přímo, seš na řadě.
3: Jestli si vzpomínáte na nějaké kamarády z klukovských let, myslím, jestli si na ně vzpomínáte rád.
4: No tak na některé vzpomínám rád. Například Krupička, ten bydlel tam v Jámě a vzpomínám si, že měli domácí promítačku a promítali jsme si tam Chaplinovy filmy. To byla událost, to bylo něco hodomního.
3: Já to věřím.
4: A potom jsem měl jednoho kamaráda, abych začal úplně od začátku, to je nejlepší. Můj otec byl filatelista a sbíral známky, jenomže těm známkám se nemohl úplně věnovat až po sezóně, když bylo léto, a celý rok o tom jaksi neměl přehled. No, to víte, nuzota z lidí lotričiní a vlky z lesů, že nehrad. Abych měl na biograf, tak jsem občas mu nějakou tu známku vzal, dal svému kamarádovi a ten ji šel tatínkovi prodat. Tatínek měl radost, že má další novou známku.
2: Ano, ano.
4: No,
2: vy jste, kolego, řekl bych kvítko k pohledání. Kdybych nevěděl, že si dělá telegraci, že si dělá telegraci.
4: No tak trošku.
2: tak vás teď přehnu přes koleno, zasloužilý, nezasloužilý 20 na holou.
3: Taťuldo, tohle je beseda a žádné nápravné zařízení. Pokračujte, jak to bylo s těmi známkami.
2: Počkej pořád, to už se tady povídalo. Promiňte, kladu další otázku. Ale Taťuldo, moment. Moment, jenže teď nevím, jakou...
3: Jak jste se učil ve škole?
2: No, to je moc hezká otázka, tak tu kladu.
4: To je moc hezká otázka, nějakou lehčí otázku byste neměli? Jak jsem se učil ve škole, s čistým svědomím musím říci, že jsem nebyl zrovna nejlepší a nejvíce vynikající žák, to tedy ne. Já jsem si vždycky říkal... Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
2: Dobře, tak prosím.
4: No a do školy jsem chodil, takže jsem se zúčastnil, že jo. A pak já jsem tehdy jako kluk měl takovou zajímavou teorii. Já jsem si říkal, třeba při hodině zeměpisu, k čemu to je, nebo nač já potřebuju vědět, kde leží Dardanely. Buď to jednou, až budu dospělý a budu úspěšný, bude se mi dařit, tak si koupím auto a vždycky se zeptám, stáhnu okénko a zeptám se kolem jdoucího, kde pak leží Dardanely. No a on řekne, tady rovně doprava a vlevo a jste tam. Ale nebo na tom budu špatně a potom řekněte mi, k čemu potřebuju vědět, kde jsou Dardanely, ne?
2: No, že by tohle byl zrovna pedagogický příklad, to... No.
4: A když já si strašně rád vymýšlím. Já vás taky chci pobavit.
2: No,
4: vy jste se mě v životě tolikrát tak napobavili, já jsem se tolik smál, tak jsem vám to chtěl trošku vrátit.
2: To jste moc hodnej. A víte, kde jsou Dardanely?
4: Vím. A to jsem tam nedojel autem, ale když jsem opravdu začal brát rozum, jak se říká, když už rozum bralo na matku, se ptalo. U mě to je tak, když už rozum bralo na Dardanely, se ptalo. Já jako dítko, ano. No, tak jsem se všechno pečlivě naučil, pročetl, prostudoval.
2: Pardon, teď poslouchej, Hurvínku.
3: No já poslouchám.
2: No prosím, pojď.
4: Ano, dalo by se říci, že jsem všechno dohnal. Pozdě, ale přece.
2: Výborně.
4: Protože tady ten vtípek s těmi Dardanelami a autem, to je takové šálivě, to je jenom jako, prostě nevydařený vtip, že?
2: Ano, je to jako, když si na pouti koupíte cukrovou vatu a ona se vám...
4: Tak rozplyn.
2: Rozplyn.
4: Ano, přesně. Člověk se musí zakousnout do něčeho pořádného, festovního.
3: Do Dardanela.
4: Výborně.
3: Už jsem se zakousal.
4: Ano. Do matematiky, do fyziky, zakousnout se, nepustit a pomalu strávit.
2: To je moc zajímavé uvažování, pane kolego. A jak pak, když jsme u toho kousání, tedy zakusování, koho vy jste jak vy jste se zakousl do divadla, kdy pak to bylo?
4: No, mám-li být upřímný, a to chci být, protože jinak by to nemělo smysl, já se vlastně...

0: Ano, bylo to lichotivé mistře, ale říká mistře,
1: to
0: že?
1: Vyzrálé,
0: tak. Takže jste se stal hercem, dejme tomu, že už jste jako trošku zakousnutej, no a nestal jste se třeba...
1: Třeba učitelem.
2: Učitelem,
1: no.
2: Ano.
1: No, právě, to ne.
0: No a...
2: Ještě jeden malý nový džus?
1: Ano, rád.
0: Tak pijte a povídejte, co byste rád učil... No jo, co byste rád učil, kdybyste byl učitelem?
1: Kdybych byl učitelem, tak bych učil asi nejraději dějiny.
0: Ano.
1: Dále literaturu, obojí mám velice rád. Protože obojí je o životě, totiž, jo? A tyhle ty předměty, ty bych učil tak dobře, že by všichni měli zaslouženou jedničku. Zaslouženou.
0: Já vám tleskám a trochu aplauduju. Takhle se má odpovídat, Žana, by mládež měla příklad. Smím ještě otázit?
1: Ano, prosím.
2: Hrajete rád v pohádkách?
0: Počkej, já jsem se chtěl ptát, tak se snad můžu zeptat.
2: Tak se zeptej.
0: Hrajete rád v pohádkách?
1: Strašně.
0: A když tak koho?
1: No tak v pohádkách hraju, no tak prince ne. Prince jsem ještě nehrál. Já vám nevím, čím to je, prince mi nedali. Ale já ani o to nestojím. Já hraju většinou krále. Jo? Na krále já jsem dělaný. A jednou jsem hrál taky dokonce Babu Jagu.
0: Ale?
1: Ano, Babu Jagu, kostěnou nohu. Ale s vámi dvěma bych si rád zahrál v nějaké krásné pohádce. Já vůbec miluju pohádky.
0: Já bych taky, když byste mistře dovolil, že bychom samo sebou velice
1: někdy
0: rád...
1: dali něco dohromady. No já už jsem se nahrál v životě tolik králů, že bych místo klobouku měl vlastně právo nosit na ulici korunu.
0: To zní velice hezky.
1: A žezlem si ve volné chvíli roztloukám vlašské ořechy.
0: To snad ani není pravda.
2: Je, jak slyšíš.
0: A teď ještě takovou otázku čistě mezi námi odborníky. Jak se má na divadle hrát?
1: Jak se má na divadle hrát?
0: Ano.
1: No, dobře se má hrát.
0: Jo, jistě to chápu.
1: To je šalamounská odpověď.
0: To je správná odpověď dokonce, ale já jsem to myslel asi tak, aby vám třeba bylo rozumět.
1: Aha, tak já vám to povím.
0: Aby pochopili tu postavu, kterou
1: vám,
0: právě vytváříte.
1: Ano, rozumím.
0: A mohl bych pokračovat, ale...
2: Radši ne.
0: Ne. No, jistě.
1: Ne, nepokračujte, já budu pokračovat. Na divadle se má hrát prostě asi takhle. Dám vám rady. Mluvte tu řeč, prosím vás, mrštně od jazyka, ale budete-li to v ústech obracet, jako mnozí z herců tak činívají, raději bych, aby verše přednášel městský vyvolávač.
0: Slyšíš, Hurlinku? Zapiš si to za uši.
1: Nešermujte příliš rukama do vzduchu,
0: promiňte.
1: Ale... Ano, ale konejte vše s mírou. O, to mě uráží do duše, když slyším hřmotného parukatého vlasáče trhatí vášně na cucky a třaskatí do uší floutků v přízemí.
0: Ale co, prosím?
2: Slyšíš, Taťuldo, zapij si to taky někam.
1: Ale také příliš krotcí, nebuďte. Však vaše vlastní rozvaha budíš vám učitelkou.
0: Bravo, učitelka to je důležitá osoba.
1: Posunek přizpůsobte slovu a slovo posunku s tím zvláštním zřetelem, abyste nepřekročili míru přírody.
2: Taťuldo!
0: Posunu se, pardon.
1: No, neboť vše, co přehráno, vymkne se účelu hry. Jakožto cíl od počátku i nyní byl, jest a bude držeti zrcadlo před přírodou. Ukázati ctnosti její vlastní rysy. Jděte a připravte se.
0: No? Ano, prosím. A kam máme, prosím, pane kolego, jít? A nač se připravit?
1: Ale nikam, to je konec monologu. To nebylo z mé hlavy přece. Tohle to všechno, co jsem říkal, to napsal jistý pan Shakespeare. No, Shakespeare, Hamlet.
0: Aha! A to nebyl Našinec?
1: Ne. Našinec ani Vašinec, ne. To byl Angličan.
0: Já jsem si to hned myslel. Taková hlava otevřená. A on to Angličan. Vy se s ním znáte osobně?
1: Ne. Tak star zase nejsem.
2: Mohl bych nějak rychle zamluvit Taťuldovu nevědomost?
0: Vidíte ho? Ani před otcovými plešatými šedinami nemá úctu.
2: Tak já zamluvám. Na závěr z jiného soudku.
0: Já ti dám soudek. Dáte si ještě malinový džus?
1: Velmi rád.
2: Mistře, máte potomka?
1: Ano, mám potomici.
2: A jak se jmenuje?
1: Moje potomice, tedy můj potomek vlastně se jmenuje Barbora. A jak už teď jméno naznačuje, je to holka.
0: Poslouchá vás?
1: Tak moc ne, zrovna.
2: Moc ne, jo. Jedině, když mluvíte asi z rozhlasu, ne?
1: No.

0: ano, tak z toho poslouchám.
1: No, vidíte, takže...
0: No, prosím, poslouchám.
1: Můžete něco vzkázat, když vás poslouchá? Prosím, pane kolego, a hezky zřetelně.
0: No tak, já bych rád Barboře vzkázal, aby se učila. Aby alespoň v tomhle tom nebyla úplně po tátovi. A aby hodně četla v tom, aby byla po tátovi.
1: To jste řekl moc hezky. Já se ve vás přímo vidím.
2: To je zrcadlo, Tatuldo. Mistr stojí tady, vedle.
1: Aha, promiňte. Už jsem nějaký roztěkaný. Schází mi můj pravidelný dopolední, odpolední spánek.
2: To by chtělo závěr. Mohl bych kolego Kopecký, kolego mého Tatuldy, vznést poslední prosbu?
0: Ano, jsem s ní. Psst. Tatulda už spí.
2: A ještě poslední otázku.
0: Ano, prosím, jakou?
2: Mohl byste mi říct, co je největší umění?
0: Ano, řeknu. Největší umění je včas odejít.
2: Děkuju. Tak já jdu a natáhněte se vedle Tatuldy. Naschledanou, mistře!

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: No a na závěr ještě Hurvínek a Spejbl, tak trochu, jak se říká, v nedbalkách. Ne tedy, že bychom je oba zastihli doma jako neohlášená návštěva, to ne, ale jsou to dvě takové zkrácené vzpomínky na dobu, kdy i dřevěný Hurvínek a Mánička chystali mávátka a museli chodit do průvodu, anebo se s taťuldou Hurvínek zase okem kritickým díval na to, jak neupravené jsou chodníky v Praze. Ale to všechno už je dneska pouze a jen archivní zvukový dokument, spíš tak k pousmání. Tak všechno dobré a zůstávejte ve zdraví. To vám přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii kolega Tomáš Rypan.
2: Pane Spejble!
3: Co je? No, pojďte, no. Tak pojďte, děti, pojďte.
2: Pane Spejble, no? Chcete vidět, jaká jsme udělali mávátka?
3: No, samozřejmě, že chci.
2: No?
4: Ty ještě nemáš vžehlené ty kalhoty, tatí?
3: No, zrovna je žehlím, jak vidíš, a já sám, vždycky sám, své kalhotky si vyžehlím.
4: Dej radši tu žehličku na kamna, ať ji zase nepoložíš na ty svý kalhotky, jako loni.
3: Ale neměj strach, a já sám, vždycky sám.
4: Si žehlíš dvojité puky, tatí?
3: Nech si ty rozumí.
4: Vždyť se to tak nežehlí.
2: To není.
3: Neraďte, děti, neraďte, co pak žehlím nohavice poprvně?
4: Jestli nohavice, to nevím, ale kalhoty asi ano, jak ti tak pozoruju.
3: Ale Hurvajs, nech si to pořád.
4: Přežehli ještě jednou?
3: Neraď.
4: Tomhle nemůžeš jít do průvodu, taťuldo.
3: Ale co bych nemohl?
4: Teď budeš mít řachu.
3: Hele, Hurvajs, o mě strach mít nemusíš.
4: No, dobře.
3: Ne, a vůbec, ukaž, Máničko, to tvoje mávátko, no?
2: No, líbí se vám, pane Spejble.
3: To je ono?
2: No, to je krása.
3: No jo, no, krása, no, líbí se mi, ale...
2: No.
3: Holčičko, to je to nějaký roztřepaný.
4: No, to... No, mávátko, to je přeci vlastně takový střapec,
2: to
4: tatí.
2: Je střapec.
3: No jo, dobře, střapec.
2: No.
3: Ale střapec musí mít zarovnané třásně. Co pak je tohle nějaký střapec?
4: Je to střapec.
2: Je to tak hezký, tatí.
4: Je to hezký.
3: Ale hele, Hurvajs, každé mávátko má být pokud možno ještě hezčí, než je. Rozumíš?
4: Ne.
3: Tak mi podej ten nůžky. Já to srovnám.
2: Ale neustřihněte to moc.
3: Ale ne, neboj se pořád, Máničko, přece vím, co a jak, ne?
4: Ať to nemusíme dělat znova, tatí.
2: No, jenom kapánek to ustřihněte.
3: Nemějte starosti, děti. Polož mi ten střapec tadyhle na žehlicí prknu, ať k tomu můžu.
2: Vždyť to není místo, pane.
3: No, semhle na kalhoty ho polož. No, tak já to střihnu asi tuhle, ne?
4: To je moc, tatí.
3: Tadyhle?
4: To ještě moc.
2: Ještě
3: no, tak dobře, ať je po vašem. Tak pozor. No a hele, šmik. Šmik, šmik, no jí, hele, a hned to vypadá jinak, no. No, že je to hezčí?
2: Je, pane Spejble.
3: No, tak vidíte, kde pak do průvodu s mávátkem, které má zuby.
2: Pane Spejble.
3: Co seš tak?
2: Je.
3: Co je ti?
2: Pane Spejble.
4: Ty si ústřih. Jednu nohavici od kalhot.
2: Jste si ustřih.
3: Cože? Šmanko,
4: Jsi si ustřih jednu nohu, tatí?
3: No mě snad vezme čert. To je každou chvíli něco tohleto.
2: Je, umíte si přišít, pane Spejble.
3: Že já jsem se s těma vašima mávátkama... Ale to nejde přišít, Máničko. To by byla stejně jedna kratší, že ano?
4: No, to je taky fakt. Hele, tatí, tak si vezmeš ty druhé kalhoty, no.
3: A kde je vezmu?
4: No, kde je vezmeš? No přeci, ty už
2: vy
4: nemáš.
2: Vy nemáte?
3: Jo, tak počkej. Mám, ale mám na nich to propálené koleno od loňska.
4: Tak si ustředni tu druhou návici, ať jako v krátkých kalhotech, tatí.
2: No.
3: Ale prosím vás, co pak to jde?
4: No. Budeš v minišortkách, tatí. Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Ale nech si už ty svoje rady. Seberte si mávátka a běžte už.
4: No fakticky, tatí, Božena Krupičková ze třetího patra.
3: Běžte už.
4: Hele, pojď, Máni, taťule je v poslední době kvůli každé maličkosti hned našňupnutej a nebudem si kazit 1. máj.
2: Naschledanou, pane Spejble.
3: Naschledanou.
4: Ahoj, tati, nebo žena Krupičková.
3: Už!
2: Ale nezapomeňte na ten průvod, pane Spejble. My vás tam budem vyhlížet.
4: S Boženou Krupičkovou!

0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
2: Ano,
1: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
1: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říci něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma pro naše diváky, to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
2: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Hurvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
1: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
2: No.
3: Mám.
2: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
1: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No, lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak. To si, chlapče, pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano?
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. tak mlmel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Řídě.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Copak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa 7. října. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Vítejte u Noční linky. Dnes se společně vrátíme do školních lavic, ale nebudeme vzpomínat jenom na první aktovku, tabuli, známky nebo učitele. Budeme mluvit hlavně o chvílích, kdy se člověk rozhodne začít znovu studovat třeba po 10, 20 nebo 30 letech. Možná jste si dodělávali maturitu, přihlásili se na vysokou školu, pustili se do kurzu nebo jste si konečně splnili sen, na který dřív nebyl čas. A možná jste přitom měli obavy, jestli to ještě zvládnete, jestli si budete pamatovat, co se naučíte, jak zapadnete mezi mladší spolužáky nebo jak to skloubíte s prací a rodinou. Právě o tom si dnes budeme povídat. Co vás přivedlo zpátky do školních lavic? Co bylo nejtěžší a co vám naopak udělalo největší radost? A přišla chvíle, kdy jste si řekli ano, toto rozhodnutí stálo za to, nebo jste to studium nedokončili? Telefon do zlínského studia je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď přemýšlejí, jestli není na studium už pozdě. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Máme 4 minuty po 23. hodině. Možná jste si kdysi mysleli, že školní lavice už máte někde za sebou. A pak vás život překvapil a posadil vás do nich znovu. Dnes v noční lince Českého rozhlasu budeme mluvit o odvaze začít studovat v pozdějším věku a o tom, co všechno takový návrat může člověku přinést. Pan Hinek z Vysočiny je s námi. Krásnou noc přejeme.
2: Hezký večer i vám. A všem posluchačům, když jsem slyšel, že se bude jednat i o to, jak začít studovat znovu, tak mě posedla myšlenka podělit se o můj příběh. Já jsem kdysi dávno se vyučil a stal se ze mě číšník, protože jsem si myslel, že nemůžu být zavřen do nějaké místnosti, kde bych byl sám nebo případně s pár spolupracovníkama, tak jsem chtěl prostě pořád kolektiv. No ale šel život a najednou jsem se ocitl v normálním pracovním procesu, ne tady v tom mým zvoleným povolání, a stál se ze mě pracovník na elektrárně Dukovany, kde jsem se zařadil do pracovního procesu, co by normální dělník. A najednou byli 3 roky pryč a chlapi se stěhovali do Temelína a já jsem říkal, tak co teď? Mám tady postavený baráček, tak chci ho užívat a ne někde jezdit po stavbách. Tak jsem začal hledat, co bych mohl dělat. Předpokládal jsem správně, že budu muset asi z gruntu změnit moje povolání, a taky ano. Náhoda tomu chtěla, že jsem se dostal do kolektivu hasičů. A to byl úplně jiný obor. A taky bylo potřeba změnit zaměření a nějaký ty vědomosti. Takže jsem byl vyslán na nějakou, ne na stáž, ale na kurz hasičiny. A tam jsem prostě začal dělat něco úplně jiného, než jsem zatím dělal. No a taky jsem začal sledovat, co bych v té hasičině chtěl dělat. Takže když jsem to tak nějak trochu okouknul, tak jsem si vybral, že bych byl rád, kdybych se dostal do spojení. No a podařilo se mi to. Věnoval jsem tomu trochu úsilí a stal se ze mě prostě dispečer. A to byla radikální změna a změnil jsem se natolik, že jsem tady u té profese vydržel až do důchodového věku, co znamená do důchodu. Takže takhle bylo to moje, ta změna, to je potom studování.
1: Takže vy jste se dělal kurz dispečera, šel jste k hasičům.
2: No, byl jsem u hasičů a tam jsem vlastně absolvoval tady to školení na různé spojení a získal jsem oprávnění pro řízení radiostanic vlastně mimo lodních a letadlových tak celé republice.
1: Jak náročné to bylo a kolik vám asi bylo let?
2: Kolem 30.
1: Mm-hmm.
2: Takže to bylo, no náročné to bylo, ale zase úplně, že by se to nedalo zvládnout, se to dalo zvládnout. Takže když jsem tomu věnoval trochu víc péče a píle, tak se mě to podařilo.
1: No a dokážete se vzpomenout, co pro vás tehdy bylo nejtěžší? Jestli je to samotné učení, nervozita ze zkoušek, protože jenom to bylo přece jenom už pár let po škole, nebo skloubit tu přípravu s běžným životem?
2: Tak ty zkoušky, ty mě nedělali problém. Říkám, já jsem to jako nastudoval si a nebyl to problém to zvládnout. To horší, co bylo, až jsem se dostal přímo na elektrárnu, tak tam potom v tom provozu, tam už to bylo podstatně náročnější, ale zase nějakým způsobem se to dalo zvládnout. No.
1: Ano, tak ta odpovědnost je velká. Zvládl jste to dobře, možná i právě kvůli tomu, že jste do toho šel s tou pokorou, že jste o tom věděl. No, tak to je krásné vědět, že člověk opravdu může studovat, vyučit se něčím jiným, než pak vlastně dál bude dělat úplně něco jiného a může se dovzdělat. Vy jste toho živým příkladem. Umíte si představit, že byste si ještě teď sedl do lavice, Hinku?
2: Tak dneska je mě 72, takže určitě ne.
1: Určitě ne. Tak si o tom budeme alespoň povídat a uvidíme, kdo nás překvapí, jakého nejstaršího studenta dnes ve vysílání Noční linky uslyšíme. Děkuju, že jste se k nám dnes přidal.
2: Zvolat nějakou tu univerzitu třetího věku, na to opravdu nemám.
1: No, jestli se nepodceňujete. Tak krásnou noc, opatrujte se a zase někdy příště.
2: Já děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Člověk může změnit práci, bydliště, životní návyky a někdy se rozhodne změnit i své vzdělání. Dnes nás zajímá, co vám takové rozhodnutí vzalo a hlavně co vám dalo, když jste se rozhodli studovat v pozdějším věku.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy se lidé těší, až školu dokončí, jiní se po letech těší, až se do ní opět vrátí. Patříte mezi ty, kteří objevili chuť studovat až v pozdějším věku? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu, teď přesně pana Zdeňka, který volá od Mladé Boleslavy. Vítejte.
1: Dobrý večer, já zdravím všechny posluchače. Začal jsem studovat v pozdějším věku, protože když jsem nastoupil do pracovního procesu, tak byl pro mě šok stávat 5 hodin ráno do práce, tak jsem hledal, co bych jako nějaký to. A učitelé ty chodí od 8 vlastně nebo v 7 hodin, takže jsem začal studovat pedagogickou fakultu.
0: Aha, halo? Tak to je teda velký oříšek.
1: No je, ale ta motivace byla velká, takže jako...
0: No, to je neskutečné, takže vám vadilo vstávat ráno do práce v 5, tak jste si řekl, no tak půjdu na učitele, ten má na 8.
1: Jo.
0: Má volné víkendy, prázdniny.
1: Jo, taky no, jo.
0: Svátky.
1: Ale úplně mě to vyvařilo, prostě už jsem pak nemohl, tak, a už jsem zase byl starší, tak už zase jsem nemohl spát, takže jako jsem se vrátil do výrobního procesu. Ale s tím studiem prostě fonci nakonec zanevřela, uvažuju se přihlásit jako až budu říkat v důchodu do univerzity.
0: Počkejte, pochopila jsem to dobře, že jste to potom vzdal?
1: Ano, už jsem prostě byl vyšťavený.
0: A udělal jste přijímačky?
1: Jo, všechno.
0: Takže
1: všechno
0: vy jste teda tam ale nastoupil, ale nedodělal, abychom si to ujasnili.
1: Jo, udělal jsem.
0: Vy jste to dodělal, tu školu. No vy jste řekl, že jste se vrátil zpátky, jestli jsem to dobře pochopila do toho. A teď jste mi vypadl. No, Zdeňku, zkuste zavolat znovu. Nevím, jestli se nám to podaří propojit právě vás do vysílání, protože máme 6 linek a jsou obsazené, takže mě to mrzí. Teď si to nedopovídáme. Nasadil jste mi brouka do hlavy, jak jste to myslel. Zkusíme zvednout někoho a uvidíme, jestli to bude pan Zdeněk. Halo?
2: Dobrý večer. Tady je pan Robert Solomouce.
0: Tak, Roberte, vítejte, můžete povídat.
2: Takže v první řadě poděkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. No a teď k tématu, já jsem se teda vyučil jako zámečník a to už jsem žádnou další školu nedělal, ale pořád se něco učím, no, protože řeknu to takhle, třeba jsou v práci nový stroje, takže já třeba teďka jako už další dobu obsluhuju VAPku, jenomže pak koupili novou mašinu, takže prostudovat si návod a takový a jde to, jo, no ale musí to člověk hodně přemýšlet, no a nevím, asi to taky státe, že třeba, jestli máte dílnu, tak něco spravujete, teď si třeba koupíte novou brusku, rtačku, cokoliv, tak vždycky si musíte prostudovat návod, to je zásadní.
0: Ano, tak zámečnická práce se pořád vyvíjí, přicházejí nové postupy, materiály, technika, takže se vlastně musíte učit průběžně celý ten váš profesní život.
2: No, tak to je jasný, no.
0: A máte pocit, že je to těžší a těžší, čím jste starší a starší?
2: No, spíš mám pocit, že třeba spravujem třeba v práci podvozky a podobně, takže se tramvají, tak ty moderní věci jsou strašně složitý, jo, že třeba vždycky něco jednodušší rozdělat, než to složit a asi je dobrý buď to nafotit, anebo si to označit, jo, protože opravdu ty moderní věci jsou složitý, že abych se třeba změnila jeden díl, tak musíte vydělat 3 další, jo, že prostě nevím, proč dělají věci tak složitý, jako, že bych se mu rozuměl, to jako se říct nedá, no, tak. Výrobcích, no.
0: Lákalo by vás dnes ještě něco vystudovat, kde byste měl tu možnost třeba úplně změnit profesi a dělat něco úplně jiného, jak třeba posluchač před vámi se rozhodl, tak budu učitelem, má dobrou pracovní dobu.
2: No, tak je takový dilema, protože jako mě třeba nejde těžký, no. Ona je strašně složitá, to bylo taky zajímavý téma. Takže já jsem si pořídil pravidla českého pravopisu a když si nesu jisté, tak se tam radši podívám, jo, protože to je strašně takový záludný.
0: Tak to jste šikovný, Roberte. Takže se vlastně opravdu učíte pořád. Tak děkuji vám za zavolání i za váš příběh, ať vás práce dál baví a ať máte pořád chuť učit se nové věci. Mějte se hezky a dobrou noc.
2: Mějte moc hezky, Jarusko. Moc vám děkuji, že jste mě
3: to. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Co říct, zaspívá Jitka Zelenková v noční lince Českého rozhlasu 20 minut po 11. hodině. A pak se budeme opět povídat o tom, co říkáte na studium v pozdějším věku.

0: Zkoušky, sešity, učení do noci. Pro někoho dávná minulost, pro jiného překvapivě nová současnost. Dnes nás zajímá v noční lince Českého rozhlasu, kdo z vás se rozhodl znovu usednout do školní lavice v pozdějším věku a proč. Paní Nora je s námi. Krásnou noc.
1: Všechny zdravím a posílám pozdrav také panu Vladimírovi do Kanady. No, já nevím, paní Jarmilko, jestli vás nesklamu, protože já asi tady o žádných univerzitách třetího věku nebudu mluvit a podobně, ale já to beru asi z takového pohledu. Do školy jsem začala chodit v roce 1948. Bohužel, musíme se smířit s tím, když jsme se v nějakém roce narodili, tak jsme vpadli do společnosti, jaká tehdy byla. Takže byla tehdy základní obecná škola, to bylo jako prvních pět tříd a to jsme tehdy ještě byli rozděleni. Chlapci měli chlapeckou školu a my jsme chodili na dívčí školu. Potom zřídili, já už nevím, protože ty reformy, já nevím, co ministr, co nová vláda, tak to se pořád měnilo. Nevím, jestli ty reformy vždycky vedly k dobrému. Většinou si někdo něco vymyslel, aniž přemýšlel o tom, jestli to bude navždy. To vidíme konec konců do dneška. Pořád se to mění, ale že by to vždycky vedlo k nějakému úspěchu, to se nedá říct. No holt potom zřídili osmiletku. Takže já jsem tu základní školu končila tou osmou třídou, a to ještě nám tehdy jako na zkoušku udělali závěrečnou zkoušku. Nevím, k čemu to vedlo, jaký byl výsledek, nevím. No ale protože v tom období už zrušili gymnázia. Do dneška můžeme litovat toho, že tehdy se dopustilo to, že ta gymnázia se zrušila, protože mimo jiné naučili se tam všechno, co bylo zapotřebí, hlavně pro ty, kteří chtěli dál studovat, ale měli tam také latinu a někde byla i řečtina. A kdyby si uvědomili pánové, kteří to organizovali nebo pořád organizují, co člověk do budoucího života potřebuje. Latina tak nutná pro všechny přírodovědné obory, pro medicínu, pro právnické obory a podobně. Není všechno postaveno jenom na technickém, jsou i ty další obory. No, horko těžko toho můžeme litovat. Nám, co jsme šli na medicínu, to chybělo. Holt, odmaturovala jsem v roce 59 a protože jsem měla o to zájem, tak jsem už tehdy měla přihlášku na lékařskou fakultu do Olomouce, všeobecné lékařství. To ještě naštěstí, že jsme měli, myslím, v 11. třídě na té 11. letce asi půl roku latiny, to už nevím, jestli to bylo, no asi to bylo nepovinné. A potom jsme měli takové základy latiny, terminologie lékařské i v prvním ročníku na lékařské fakultě. No, odpromovala jsem v roce 1966, no a potom mě čekala atestace. Přihlásila jsem se na interní lékařství, tak jsme museli čekat na termín. Tři roky jsem pracovala v nemocnici, pochopitelně člověk se musel stále učit, protože jenom ty základy i z toho vysokoškolského studia nestačily. Byly nové léky, se kterými jsme se na fakultě ještě nesetkávali. Začaly taky nové postupy. Všechno se stále vyvíjí. Měli jsme odborné semináře, na které jsem velice ráda jezdila do Ostravy nebo do Nového Jičína. Myslím, dvakrát jsem byla i v Praze na nějakém odborném semináři. Ale během té doby, protože atestaci, to nám potom určili termín, tak jako tak se člověk musel stále učit, protože přišly nové metody, byly nové léky, nové léčebné postupy. Takže a člověk chtěl nebo nechtěl, když chtěl dobře pracovat a když se chtěl o ty své svěřené pacienty starat, tak se musel do toho pustit. Potom někdy v 80. letech si ještě vymysleli, já nevím, jestli to bylo v celé republice, ale tady na severní Moravě, nevím, co teďka je to Moravsko-Slezský, Ježišmarja, mě už se to plete, to byl severomoravský kraj, to taky pořád mění, ještě jsem ráda, že si můžu pamatovat, že žiju v České republice, i když já stále vycházím z toho, že žiju že jsem se narodila, žila a žiju v Československu. Tak to ať mě někdo opraví, ale to mi stejně nepřidělá.
2: Byl to Semeromoravský a potom no, teda Moravskoslezský a Olomoucký.
1: Takový, já nevím, co to byla za zkouška, oni to nazvali jako odborně politický pohovor. Kvůli tomu jsme jezdili vždycky po týdnu čtyřikrát do Ostravy, kde jsme měli přednášky z různých oborů medicínských, hlavně to bylo soustředěné na internu a na chirurgii a potom nám určili termín a dělali jsme zkoušku z té interny a z chirurgie a slavnostně to zakončili politicko odborným pohovorem, no to byla katastrofa. To byla ostuda, to byla katastrofa a ještě navíc to tam zkoušel člověk, který se chtěl bavit, byl to nějaký zasloužilý lékař z Bruntálska, zřejmě velký soudruh, no co ten měl za otázky, to nebylo vůbec možné, ten dokonce, to už jsem kolik roků pracovala v terénu jako obvodní lékařka a ten mě tam začal přesvědčovat, že nemusím dělat takovou práci, co dělám, že to všecko ve směrnicích není, že o to bych měla upustit a podobně. Mě vám to tak tehdy dopálilo, že jsem se říkala, no snad kvůli nějakému pitomému politicko-odbornému pohovoru tady nepůjdu s ostudou nebo mě nepustí dál, tak jsem řekla, a co si myslíte, kdo se o ty pacienty bude starat, kdo to bude s nimi dělat. Já jsem tam od toho, na mě se vším obracejí, ve mně mají důvěru a mně je to jedno, jestli jsem závodní nebo obvodní lékař, já jsem prostě jejich lékař, k tomu jsem byla vychovaná, vyučena a budu to dělat takhle celý život. Takže on ten soudruh asi taky skoprněl a řekl si, že asi nemá smysl se mnou bavit. No ale když to vezmu potom dál, tak já teďka, je to 7 roků, co jsem přestala pracovat, teď mám 85, takže mě už nikam do školy dostávat nebudete, ale je pravda, když z toho běžného života se člověk poučuje pořád. Hodně čtu. Mimo beletrii si půjčují i různé dokumenty. V televizi se vybírám takové pořady, které pojednávají z historie, o historickém vývoji, ať u nás nebo někde ve světě. Za tu dobu, co jsem těch 7 letečka doma, jsem měla možnost to tak krásně dohánět. Takže zrovna taky přírodovědné různé materiály nebo z ekologie. To jsem se za těch posledních 10 let tolik poučila, že bohužel tehdy při své odborné práci jsem na to tolik času neměla. Takže já si myslím, že člověk, ať chce nebo nechce, se stejně vzdělává pořád, protože každý den mu život přináší určité situace, ve kterých se musí orientovat, musí se naučit je řešit a to si myslím, že je to nejlepší studium a to je taky to, co člověka udržuje ještě v takové určité duševní svěžesti a proto jsem ráda, že se o takových problémech mohu dozvídat a mohu se s nimi o nich také s jinými lidmi bavit a proto se snažím také někdy dovolat do noční linky, abych mohla tyto své názory ventilovat.
2: A teď se vám to podařilo. Ano, tak paní Noro, medicína to je obor, kde vlastně učení nikdy nekončí a je hezké slyšet, že má člověk i po letech pocit, že se vybral dobře a že jeho práce měla smysl, aspoň mě to tak znělo, že o tom i teď po tolika letech o tom studiu mluvíte s takovou energií a zápalem. Děkuju, že jste se dovolala, bohužel čas jsme přesáhli, takže se musíme rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno od A do Z, jak jste si to naplánovala. Děkuju vám, děkuju moc. Ať se vám daří. Tak už se nám to přerušilo. Toto je skupina Shalom, Bonsoir, Mademoiselle Paris. Ať se vám to hezky poslouchá a těším se na další telefonát k dnešnímu tématu studium v pozdějších letech. Věk v občance totiž ještě nemusí rozhodovat o tom, kdy je ten správný čas se něco naučit. Co říkáte?

0: Máme 7 minut po 11:30. Když se řekne návrat do školy, někdo se vybaví stres, jiný nové přátelé a další pocit, že si konečně plní něco svého. Jak to bylo u vás? Na to se dnes ptá noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Josef ze Šlapanic. Krásnou noc.
1: Tak já toho moc nemám, teda nejsou tak vzdělaný, jak moje předchůdkyně, ale mám průmyslovku, kterou jsem teda musel udělat, když jsem chtěl sloužit v armádě, protože už jsem sloužil na letišti v Brně 4 roky, když přišel rozkaz, jako že musíme mít všichni důstojníci maturitu. No, já jsem měl letecké technické učiliště v Litovském Mikuláši, kde jsem se vyučil tedy jako leteckým mechanikem. A co se týče mé profese, tak za celý život jsem celkem musel se stále učit profesi, protože přicházely stále nové a nové letouny, takže jsme obyčejně jezdili do Prahy na 3-4 neděle naučit se novou leteckou techniku, takže dohromady, když jsem to spočítal, jsem pracoval nebo obsluhoval 35 typů letadel a z toho bylo 42 typů motorů, protože se v některých těch letadlech lišili podle série. No a tak, že jsem se musel učit celý život, vlastně dokud jsem sloužil na letišti. No a potom s manželkou ještě v důchodě, no tak jsem se učil obsluhovat počítač. No teď mám teda tady akorát notebook, mám tady telefon v ruce, ten je teda bez, mohl akorát poslat SMSky nebo hovořit a to jako co jsem dělal tu maturitu, tak to bylo v 64. roce jsme dodělali, pak zvrchli jako 3. stíhací letecký pluk, udělali jako vrtulníky, tak na tom jsem ještě sloužil něco lítat a od 1. roce 70, tak jsem nastoupil k aerolíním a tam jsem se musel zase učit, protože každý rok aerolínka koupila jako nový typ, tak na to jsme chodili na školení a museli udělat zkoušky. No a vzhledem k tomu, že jsem na tu techniku tak po přednášce nebo to školení, tak bylo vždycky přeskoušení, tak jsem si přihlásil jako první, nechal jsem se odzkoušet, no a pak jsem šel na pivo nebo někam na oběd. Takže tak jsem sloužil. No a
0: Josefe, ale to zní jako neskutečně zajímavá práce. Co to obnáší? Co je na tom to nejtěžší? Já přemýšlím, jako co to chce člověka, aby měl opravdu jakoby dobrou hlavu a aby zvládl ty třeba stresové, krizové situace?
1: Prosím vás, já pokud jsem chodil do školy, no tak jsem jako matematiku, technické předměty, fyziku a tady to, co jsem měl vždycky na jedničku a jazyky jsem tak akorát prolízal na trojku, tím moc nešli. Takže to, ale říkám, já od mládí jsem byl jako v Ostravě a když jsem chodil do průmyslu, teda do Měšťanky, protože tam jsme se přestěhovali

0: válce otec musel nechat obnovit, tak co opravit, no tak dědeček ještě žil a no, do 80 let, prostě do 54. momenta. No, penzi nedostal, protože řekli, no máte 3 děti, ať vás živějí v tenkrát. Bolševika, tak asi takhle. No a já jsem tam říkal, zase bajsluješ, no něco jsem učil, piloval, co jsem jako no, technický předmět nebo vyrábět něco pilníkem, takže no, a když jsem byl potom na letišti, no tak ještě to by mi dostali za úkol, já jsem vedl jako zámečnickou dílnu a samoobsluhné vozíky, jako to tenkrát na letišti nebylo, no tak jsem zkonstruoval a nakonec jsem jich pro celou republiku svařil 500, protože nikomu to tak nešlo, když to dostal svářeč, který přišel, to, tak tomu nedávej do ruky, ni to potom můžeme moc pilovat a tak dále.
1: Tak Josefa, to jste měl opravdu zajímavou práci. Rozumím tomu, že se tam člověk musí stále něco učit. Letiště, to je totiž svět sám pro sebe, pořád se něco děje. Člověk se setká s nejrůznějšími situacemi i lidmi a musí reagovat. Děkuji za to, že jste zavolal. Přeju vám krásnou noc, hodně zdraví a krásný nový den. Čeká nás čtvrtek. Ať se vám daří.
0: Zatím dobrou noc.
1: Krásná.
0: Já vás poslouchám každý večer a když mám, tak se snažím dovolat.
1: To jsme rádi.
2: 31 800 900.
1: Ano, od toho jsme tady 731 800 900.

0: Škola v dospělosti už není jen o známkách a vysvědčení. Často je to taková zkouška trpělivosti, odvahy a víry v sebe sama. Noční linka Českého rozhlasu vítá pana Radka. Odkud voláte?
1: Takže dobrou půlnoc. Volám tady ze Znemska, což konkrétně z Jevišovic, ale já nejsem ani tak jakoby letitě starší, jak důchodci tamhle, ty starší pán nebo ta paní, ty je 47 roku, ale proč to zkouším volat? Protože já jsem chodil do školy nějakých, já to řeknu na rovinu, ten průměr nebyl zázračný, čeština, matika, němčina, tamhle 3-4 vždycky na vysvědčení, takže jsem se vyučil opravářem zemědělských strojů. S tím teda jako ten obor dobrý, mě to i bavilo, dal jsem nějaký drsty, dostal jsem se k nákladním autům a potažmo k autobusům. Jednak k zájezdovým, jednak k linkovým, ale přišly okolnosti, života takhle přinesly a musel jsem to celé překlonovat, protože v rodině nastaly potíže a já vlastně žena měla takový psychický problém, já už se neviděl starý doktory, už to vypadalo jako, že půjde na léčení kam si na psychiatrii, že tam bývaly psychické a taky tyhle věci. A já jsem měl vlastně, někdo tomu říká dědičný, někdo tomu říká naučený, možnost, jak se používají virgule, jak se používají léčitelství, tyhle věci, ale to bylo všechno málo. Takže jsem se dostal na polopsychologický kurz, řekněme tomu odbor, je to kinesiologie, nechci tomu dělat reklamu, ale jde o to, že jsem vlastně z toho opravy zemských strojů překlonoval se úplně, jak kdyby k té psychologii. Pak jsem to tak nechal nějak jako spat, pomohl jsem si, co bylo potřeba v té rodině, takže není to nic smyšleného, nejsou to pohádky, opravdu ta žena se z toho jakoby dostala, že jo, vyhla se tady nějakým léčebným procesům, což obnášely antidepresiva, hospitalizace a podobné jiné věci, ale říkal jsem si, vnesu to mezi ty lidi. V tuto chvíli je mi 47 roku, kde teda od toho roku 16 ten kurz nebo tady ten celý tu stádiu, ty kinezlogy mám jakoby za sebou a vlastně dostávám to víc mezi ty lidi, to znamená, že se dějou i situace, že k vám přijde třeba člověk na ten oblok, vyžádají pomoc takový někde, kde třeba ti doktoři zavřou tu knihu, už jako si nevíjou rady, ale pochopitelně nejlepší je to, když je to ze spolupráci s lékařem. Takže tím, jak jsem otál v tom autobuse, to, jak to mám tady to opravárenství nebo rádoby opravování různých věcí, tak se to tak nějak přeneslo mezi ty lidi. Ale proč to taky celé od samého začátku říkám? Protože fakt není na škodu se kdykoliv během života překlonout, přemotat, pokud ten člověk chce, má tu možnost, je dobré toho využít, protože každý obor obnáší něco svého a když vlastně vezmu tady tuhle tu psychologii, tu empatii, nebo to, co se tam vlastně jako v největší míře používá, není na škodu, i v tom autobuse je to použitelný, kolikrát vám přijdou děti jako cestující, zhrzení, zklamaní s tou psychikou, potom i dospěláci jsou v tom kolikrát namontovaní, takže ty lidi můžete probrat, někdo za váma dojde, někdo ne, víceméně je to takový, nechci to říkat hanobně tady do toho rádia, může to někdo napadnout, jo, vy nejste doktor, nejste tohle, ale pro mě znamená pravidlo, není ten, kdo ví, umí, ale ten, kdo vyřeší ten problém. A jestli je to opravárenství, jestli je to, jak říkal ten pár, pilotní motory, protože na letišti, v náměstí, na Doslavovu, na vojně jsem byl taky, takže vím, o čem to je řeč, ale tam jsem nebyl jako technik, tam jsem byl jako voják. Každý ten obor má svoje a zase zastávám pravidlo, a to už tamhle od těch 30 roků, kdy se to přišel, opravdu, pravdu má ten, kdo vyřeší, ne, bohužel ten, kdo ví, ale bez těch vědomostí to nejde, takže
0: Radku,
1: opravdu, pokud to někdo poslouchá, posouvat se, když to jenom trošičku jde, pokud možno neusnout na těch vavřínech, ale to je na každým vlastně jednotlivci zvlášť.
0: To je opravdu velká životní změna, od oprav zemědělských strojů ke kineziologii, psychologii, a vlastně zatím nebyla kariéra, ale snaha pomoci člověku, který je vám nejbližší. To je samozřejmě chvályhodné s metkám a samozřejmě to byl obrovský hnací motor, který vám pomohl dokončit to studium, ale jak vlastně těžké to je úplně změnit svoje myšlení, začít se věnovat něčemu úplně novému. Co je na tomto ze všech nejtěžší?
1: Víte, co nejtěžší je fakt ta vůle, to znamená, člověk chce domoct. Mě teda v tom mým životě hodně, měl jsem, co jsem měl. Byla žena, která měla těžké potíže, byly dvě malé děti a ty tu rodinu ukočírovat, ukaučovat to. Co teď, nebylo pomoci, to znamená jediná možnost, ta hospitalizace, tyhle ty věci. Já říkám, to přece moji vrstevníci normálně fungovali, nikdo ty potíže neměl. Já jsem otvíral knihu furt do neznáma, já jsem furt nevěděl, co bude, až pak jsem jen dal řekl nic, nechám to, ať ona si vybere jakoukoliv pomoc, najde, kdokoliv ví, co poradí, a já jsem jenom následoval. Jenomže ty kroky se propletly, takže vlastně, jak jsem na začátku řekl s těma virgulema, se to propojilo s tou psychikou, teď ono tady do toho rádi, já to nevysvětlím, tak mi řekla, takže ty spojitosti tam nastaly a já jsem se najednou ocitl tak jakoby z jedné strany na druhé, holt, tak se nebudou spravovat auta, motory a tyhle ty věci, ale dají se spravovat tady s lidima, jo? To znamená, každá práce má svý, jedno bez druhého se neobejde. A vždycky čas od času, že jo, tak taky si někdy mlsnu k tomu autu, zavrtám se tomu, ale jdu od toho pryč, důležitější jsou fakt ty lidi, ty děti, opravdu ty psychické potíže těch lidí, když pak vidíte, že někdo v vozovkách, která v dobrém padá na hubu, nemá pomoci, hledá tu pomoc, mnohdykrát lidi hledají, ani o tom nemají kde, neví o kde, jo. Takže někdy je nasměřujete, někdo opravdu potřebuje ten hospital, jo, nebo různý ty lékaře, ale bez těch to nejde, jo, bacha na to. Ti doktoři opravdu, pokud je ta spolupráce s lékařema a oni jsou nakloněni těmto alternativám, tak tam je ten úspěch až nejlepší.
0: Dobře. Radku, tak moc děkuji i za ten vzkaz, který jste řekl zhruba v polovině našeho vyprávění, kdy jste posluchače nabádal k tomu, aby se nebáli pustit se do studia, změnit svůj obor, i když už má člověk kus života za sebou. Děkuji za ten příběh, bylo to pozitivní, tak jsem ráda za tu energii, kterou jste nám přenesl. A teď se pojďme společně poslechnout Pavla Bubka, protože náš čas našeho povídání se chýlí ke konci.
1: Takže všem posluchačům je rozhlasu pěknou dobrou noc, děkuji za prostor a ať se daří do budoucna.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Minuta po půlnoci. Je před námi druhá hodina dnešní noční linky Českého rozhlasu a pořád zůstáváme u tématu návratu ke studiu. Z našich příběhů je krásně slyšet, že člověk může k učení přivést práce, životní změna, rodinná situace, ale také obyčejná chuť posunout se dál a zkusit něco, na co dřív nebyl čas. A možná právě teď poslouchá někdo, kdo si už dlouho říká, že by si chtěl dodělat školu, přihlásit se na kurz nebo se pustit do úplně nového oboru. Jestli jste to někde udělali vy, zavolejte nám, co vás k tomu přimělo, čeho jste se nejvíc báli a co vám nakonec studium přineslo. Já se jdu podívat na web Noční linky, tam píše Radka. Zdravíme všechny posluchače po gymnáziu, kdysi hrozně dávno jsem chtěla studovat na Přírodovědecké fakultě v Olomouci obor ekologie a biologie. Bohužel mě nevzali ani na druhý pokus. Tenkrát se mohla podat přihláška jen na jednu školu. Tak jsem nastoupila do administrativy. Svůj sen mít vysokou školu jsem si splnila v 50 na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Moc jsem toužila po studiu. V ročníku jsem byla nejstarší studentka, ale vůbec mi to nevadilo. S mladšími jsem si dobře rozuměla a omládla jsem. První ročník jsem zvládla skvěle, všechny zkoušky na poprvé. Pak to bylo těžší, kolikrát jsem chtěla studium vzdát, ale zapla jsem síly, letos odstátnicovala a diplom mám. Splnila jsem si sen a zvedla sebevědomí. Jen je mi líto, že jsem nezačala studovat dříve. Moc krásné bylo, že jsem na promocích měla i oba rodiče. Jsem na sebe pyšná, našla jsem při studiu i skvělou kamarádku. Paní Radko, tak moc děkuji za milý vzkaz. Další vzkazy si můžete přečíst na našem webu rozhlas.cz/linka anebo zavolejte 731 800 900. Je s vámi Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé životní kapitoly se dají otevřít znovu, i když jsme si mysleli, že už jsou dávno uzavřené. Dnes budeme mluvit v noční lince Českého rozhlasu i v této hodině o té školní kapitole. Haló, kdo tam? Tady je Jarka. Haló? Paní Irenko, slyšíme se? Je mi líto, tak telefonní linka nás tentokrát zklamala, věřím, že ne, paní Irenka, že si to nerozmyslela. Tak zkuste znovu vytočit 731 800 900, abyste se dostala do vysílání. Já se podívám teď na web, vzkaz paní Lídy z Moravy. Dobrý večer, jsem z generace, která se ještě neučila pracovat s počítačem, ale abych v 55 letech našla odpovídající práci mému vzdělání, musela jsem to umět. Tak jsem se dostala do kurzu na počítače, který byl zakončen státní zkouškou. Ta platila i ve světě. Byla jsem tam jedna z nejstarších. Vesměs tam byli mladí jen proto, aby dostali certifikát a vrátili se zpět, konkrétně do Anglie, kde už měli zajištěnou práci s počítačem. Samozřejmě s ním už uměli. Učení bylo náročné, hlavně kvůli věku, kdy už hlava toho moc nepobere. Myslela jsem, že mi brzo praskne. Tak jsem říkala našemu kantorovi, ať se na mě vykašle, že už to nedám. A on na to, že mě i přes můj odpor všechno naučí. A naučil. Dodnes z toho čerpám a to je mi 75 let. A když se vyhlašovala anketa Jana Amose Komenského pro nejlepšího učitele, už přesně nevím, jak se to jmenovalo, tak tento pan učitel byl oceněn a to právem. Dodnes na něho vzpomínám, moc mu děkuju, že měl se mnou trpělivost Lída z Moravy. Tak a teď se pojďme podívat na naši telefonní linku. Kdo volá?
1: Krásný večer. Tady je Anna z Miroslavy, já vás moc zdravím, Jaruško.
0: My vás také
1: zdravím,
0: už jsme
1: posluchače. A já bych chtěla říct si můj příběh. Když mi bylo 56 roků, to bylo v roce 2005, tak během 3 měsíců jsem ztratila zrak. Byla to cesta delší, ale během 3 měsíců jsem se octla ve tmě, absolutní tmě. Bylo mi 56 roku tehdy, psal se rok 2005. Takže jsem se nějaký rok zmítala, pak jsem se asi po roce a půl jsem se naučila pracovat s telefonem pro nevidomé. No a když mě mělo být 60 roků, protože jsem celý život něco četla, něco studovala, pokud jsem potřebovala něco vědět, tak jsem sáhla po knize, tam jsem se to dozvěděla. Ovšem, když člověk se objevil, ocitl ve tmě, tak nebyla možnost. A to rádio už mi nestačilo jenom ty vědomosti čerpat z rádia. Tak když mi bylo 60 roku, tak jsem si, mělo mě být, tak jsem se rozhodla, že si udělám počítačový kurz pro nevidomé.
0: Aha.
1: A tak jsem na tom začala pracovat. A půl roku jsem se, tam byla podmínka a v životě, protože jsem pracovala manuálně a manuálně jsem byla zdatná, ale s nějakou takovou technikou jsem nikdy nepracovala a byla podmínka naučit se všemi 10 psát. Takže mi Tiflo Centrum půjčilo starý počítač, hlavně od té klávesnici to šlo a já se půl roku učila psát všemi 10. Byl to středoškolský kurz a měla jsem ten počítač doma a vždycky přijela lektorka, zadala mi práci, tak jsem se naučila od písmena k písmenu všemi 10. Ano. No a pak jsem absolvovala půlroční kurz na ten počítač. Jezdila jsem do Brna v doprovodu manžela a jednou týdně na 2 hodiny. Takže musím vám říct, že když jsem byla poprvé a ten technik mi vysvětloval, jak to funguje, ten počítačový proces, ty nuly, jak se na sebe navazují, už to dneska taky všechno je pryč. No a tak jsem ho absolvovala. No a v 60 letech teda jsem úspěšně absolvovala kurz pro nevidomé na počítači.
0: Ano.
1: A musím vám říct, to není jednoduchá věc, že si někdo myslí, že vám ten počítač všechno řekne. Tam myš je v vám k ničemu a to, co vám přečte ten počítač nebo ten odečítač z té obrazovky, tak se na tu obrazovku musíte v prvé řadě dostat. A to musíte všechno přes tu klávesnici, přes různé zkratky, které musíte ovládat. Není to jednoduché, ale zdárně jsem to zvládla. No a měla jsem počítač teda ten starý 15 roků a loni jsem si pořídila nový a všechno bylo zase úplně jinak. Úplně jinak. Takže jsem se musela zase učit nové zkratky, nově všechno. No ale je mi 77 a to, co potřebuji, dostat se na Wikipedii, napsat e-mail, odeslat i přijmout e-mail, poslechnout si ledas, co na ty různé servery, abych si poslechla zprávy nebo nějaké dokumenty si poslechnout nebo nějaké podcasty. Prostě zvládám to. A to právě je pro mě veliké plus, protože zvídavá a cílevědomá jsem byla vždycky. A kdyby člověk zůstal takhle ustrnutý jenom u toho rádia, protože televize vám nedává žádný impuls k nějakému vzdělávání pro nevidomého člověka, musela byste mít nějakou zvláštní televizi, která vám to... No takže jsem spokojená, že ledasco si dokážu tam najít, ledas, co se dozvědět, protože kniha na to do mých rukou už nemůže přijít. A takže ten počítač je pro mě velkou pomocí.
0: Určitě, Aničko, no to vás obdivuju, že jste se po tak zásadní životní změně rozhodla nevzdat a pustit se do něčeho úplně nového. Už jenom to rozhodnutí naučit se pracovat s počítačem muselo chtít odvahu, trpělivost, pak si tím projít, ale ono je to opravdu dneska hrozně fajn, když to umíte a ten život vám to usnadní. Je to tak?
1: No určitě, určitě. Protože kdyby to člověk neovládal, tak vlastně já nevím, jak bych to vyjádřila, že z něho stane, skoro bych řekla, analfabet. Jo, protože na tom si osvěžujete stále ten český jazyk, když píšete ty e-maily nebo něco takového, že jo, nebo i svoji nějakou úvahu si dáte do těch dokumentů svých a takže tu češtinu si, a takhle by člověk úplně zapomněl, já už tady 21 roku, více jak 21 roku nevidím vůbec, takže mozek zapomíná, že jo?
0: Tak ho tím trénujete. Aničko, tak děkuju za zavolání. Myslím, že jste krásným důkazem toho, že člověk může začít něco nového i ve chvíli, kdy mu život připraví velmi těžkou zkoušku. A to je velmi inspirativní pro nás všechny. Tak vám přejeme hodně sil a radosti. Ať vám všechno, co jste se naučila, dál dobře slouží.
1: Jo, dobře, děkuju. Mějte dobrou noc všem, mějte se hezky. Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sednout si po letech znovu nad učebnici může být zvláštní pocit. Člověk má víc zkušeností, ale možná i víc pochybností. Přesto právě tehdy může studium dostat úplně jiný smysl. Právě o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Tak ještě jednou krásný večer posílám Marcela z Moška.

0: Marcel Zmožek dospíval v noční lince Českého rozhlasu. My pokračujeme v povídání o studiu v pozdějším věku. Je s námi paní Mirka. Krásnou noc přejeme do Brna.
1: Dobrý večer, Javuško, ještě jednou do hezkého Zlína. A zdravím taky všechny posluchače. No, nedá mě to, aby se nevrátila k tomu svému příběhu, když mám pocit, že už něco možná svého posluchači slyšeli, ale prostě tak začnu taky nějak. Když jsem odmaturovala na průmyslové škole oděvní v Prostějově, byla to krásná škola, perfektní, hodně nám dala. Odcházeli jsme jako technici nebo návrháři pro všechny oděvní podniky v republice. Pragoděv v Praha, já nevím, Severka, Cvikov, dole to byla na Slovensku Matita Puchov, dole potom Otavan Třeboň, no a tak, anebo v Brně Kras Brno, oděvnictví města Brna, pak Kus, Brno, že? Takže my jsme prostě nastoupili potom na umístěnky tady do těchto podniků. A já jsem nastoupila do národního podniku Kras, tenkrát to byl národní podnik Kras, a po krátké praxi mě náš pan šéf, ředitel podniku, dál řekl, ty půjdeš na učňovskou dílnu. Takže po té praxi i odpolední směny to byly na dílně v Horku, no to bylo něco. Ale tak jsem to všechno zvládla, takže jsem potom učila děcka na dílně a pořád jsem toužila ale jít do školy. Poněvadž učni měli, jak víme všichni, měli týden dílny u nás a týden ve škole jako teoretickou výuku, bylo to na Charbulové v Brně. No a já jsem pořád potom šilhala, až jsem se teda tam dostala. Tak jsem začala učit oděvní předměty, technologii, kreslení, střihu, materiály i ekonomiku. No a uplynul krátký čas a ono to prostě nestačilo pro maturita, tak jsme si museli dodělat, to byly necelé 2 roky, říkalo se tomu takové pedagogické minimum pro učitele odborných předmětů. Bylo to v Brně na Poříči, na pedagogické fakultě a bylo to něco úžasného. To se mně moc líbilo. Tam byla pedagogika, metodika výuky odborných předmětů, ale taky třeba biologie, psychologie. Moc jsem to chtěla ještě potom dělat dál, ale už to nějak prostě nešlo. Takže ukončili jsme závěrečnou zkouškou a já jsem vesele mohla učit jako učitelka odborných předmětů. Tak a pokračuju ale dál. Uplynulo já nevím co, 4-5 let, měli jsme praxi, no ale ministerstvo školství tenkrát prostě dalo nějakou směrnici, že to nestačí a že bychom měli mít plnou vysokou školu. No ale to už nám bylo tak asi 55 let. Ale nedalo se nic dělat, byli jsme 4 takhle učitelky, takže to prostě zkusíme. Jenomže oděvní obor žádnou takovou vyloženě vysokou školu neměl, tak jsme jezdili do, to se nějak jmenovalo Vysoká škola strojně technická v Liberci. Teď si, Jaruško, představte, že teda z Brna do Liberce. No. V dané ženské, které mají děcka. No, tak nic. Tak sranda, byla to trochu i sranda potom. Věra, moje kamarádka, kolegyně, měla nového trabanta. To už jsme tam byli asi 5krát. A tak Věra říká, tentokrát pojedeme trabantem, holky, já ho projedu. Jenomže byla špatná řidička, ještě to tak neuměla. A my jsme vyjeli za Brno. Za Brnem byla taková cestěvnice rozdvojovala uprostřed sloupek s nějakou značkou a Věra. Ježišmarja, kam mám jet a hrk do té značky. Tak si to představte, tak prolomila tu kapotu vpředu ale tak to jako prkalo, hrkalo.
0: Paní Mirko, já se vám omlouvám, ale ten čas nám běží velmi rychle, tak kdybychom šli k tému.
1: Honem budu. Jaruško, no tak my jsme tam nějak do toho Liberce dojeli, protože jsme se stavili někde v nějaké opravně a ti nás na to podívali chlapi a řekli, můžete jet dál, ale až se vrátíte, tak do opravny. No, tak dobře, tak jsme přijeli do toho Liberce a už jsme měli teda po náladě. Už to prostě nešlo, protože bylo to těžké pro nás. Byla tam fyzika, byla tam chemie, byla tam matematika a my jsme dávno už po maturitě toto všechno zapomněli. No a tak jsme prostě, to jsme pořád počítali, co si pamatuju, jeden vlak vyjel z té stanice, druhý z opačné, v kolik hodin, jakou rychlostí, no ale to bylo. Tak prostě, jak na mě měla přijít řada, tak srdce mě bouchalo. No, Jaruško, už to se snažím zkrátit. Takže my jsme si řekli, tak toto je znamení, opravdu to my jako dělat nemůžeme. No, tak jsme to ukončili, no a protože jsme měli už delší dobu praxi, tak nám to bylo prominuto a jelo se dál. Samozřejmě, že bez zvýšení platu. Ale to nám nevadilo, učili jsme dál, jezdili jsme tam, kde jsme to nejvíc potřebovali, uplatnili a to byl třeba oděvní průmysl Prostějov, speciální stroje, tam se poprvé začaly kreslit střihy počítačem a různé speciální stroje tam měli. Tak toto my jsme právě potřebovali.
0: Paní Mirko, vy byste to asi dovysílala až do jedné hodiny, jak vás tak poslouchám.
1: Ne, ale už končím. Takže ano, to byl můj příběh, když jsem 55 začala teda studovat na vysoké škole, ale prostě to nešlo. Ale na počítači jsme se naučili. A
0: nejde to je, to je jedno, že to nešlo, jste skvělá, ta odvaha.
1: No, to je, bylo, Jaruško, to
0: ne. Zkrátka to úžasné, můžete si říct, udělala jsem pro to maximum a že to nevyšlo. Už je no, na druhém
1: no
0: místě.
1: A potom samozřejmě počítače, tak to jsme měli ve škole kurzy, ale nejvíc jsem se naučila až v pozdějším věku. Chodila jsem dokonce na tu počítači techniku, na počítací techniku do knihovny Mahenové, která ano, téměř zadarmo pro důchodce měla tady tyto kurzy, chodila jsem tam rok, bylo to za babku, téměř zadarmo, naučila jsem se perfektně na počítači. Mám všechno možné i v telefonu, přetaženo teda z internetu do televize, tady do mého milovaného mobilku chytrého a tam já mám všechno.
0: Dobře, tak paní Mirko, děkujeme. To je báječné, že jste neskončila u jedné školy, u jednoho kurzu, u jedné zkoušky, když nevyšlo jedno, pustila jste se do něčeho dalšího. Tak já doufám, že vám ta práce s počítačem pomáhá v životě. Jsem ráda, že jste se s námi teď sdílela, že jste nám o tom popovídala. Mějte se dobře, zdravíme ze Zlína do Brna, paní
1: Slovácké,
0: Mirko.
1: Slovácké, že jo? Máme tam dopravu, je tam všechno.
0: Musím, paní Mirko, omlouvám se, teď mi asi neslyšíte nejlépe, jo, ale už
1: dobře.
0: Se loučíme.
1: Ano, aby ještě měli jiný možnost. Tak děkuju moc a prostě žije se dál, no. Tak, děkuji, mějte se hezky všichni a někdy naslyšenou. Příběhy.
0: To je nádherná písnička od Jana Kalouska, dlouho jsme ji nehráli, je to písnička, která nestárne a proto si ji pojďme teď oživit. Za 2 minuty bude 12:30, já se vás opět za chviličku zeptám na studium v pozdějším věku.

0: Paní Dana je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, moc vás zdravíme do vysílání.
1: Ano, už jsme ve vysílání.
0: Ano, právě teď. Tak jaký je rozdíl mezi učením v 18 a třeba ve 40, v 50? Máte zkušenost?
1: Ano, mám zkušenost takovou celoživotní. Tak v těch 15 to bylo tak, že jsem chtěla dělat školu umělecko-průmyslovou, nedostala jsem se, šla jsem do zaměstnání proti vůli rodičů a tam jsem si řekla, že to zkusím příští rok zase to nešlo. Tak jsem pobyla na radu kolegů v zaměstnání, v ateliéru projektantském dělala jsem kresličku, dělala jsem si kurzy zeměměřičský a já nevím, všechny, co byly příslušné k tomu, k té práci, kterou jsem chtěla dělat. A chtěla jsem to zkusit, znovu zase to nešlo. Tak plynul čas a nastoupila jsem v 18 na průmyslovku stavební, udělala jsem si stavební průmyslovku. Ale stále jsem to toužila po nějakém tom tvořivém studiu a chtěla jsem na architekturu, jenomže mezi tím se tam už namotal ten 68. rok a 69. a já jsem byla takový průšvihář, všude jsem se ušela taky namotala, tak jsem měla napsaný vždycky v tom posudku, že nejsem kádrová rezerva. Tak to šlo až do těch 90. let a pak teda, když už to zase bylo možné, tak jsem si řekla, no děvče, 1045 pryč, ale zkus to. Tak jsem to zkusila a na radu, protože jsem nevěděla, co chtěla jsem studovat psychologii, ale na radu mého pana faráře jsem se teda dala na studium teologie, protože jsem už předtím vypomáhala jako laický kazatel a vůbec v našem sboru jsem takhle působila jako taková kontaktní osoba, nebo já nevím, co mezi různě, mezi věřícími. A tak jsem studovala teologii nakonec a úspěšně jsem ji dokončila v 50 letech. No a tak šel život, tak jsem měla ještě vlastně druhé zaměstnání, kromě toho svého v té stavařině jsem byla celkem celý život. Ale stále, i když jsem už v důchodě, byla jsem po úraze, teďka skoro nechodím, mám vozík, ale jako trošičku se pohybuji po svých dvou berlích. Ale pořád mě to ke studiu láká, takže tím chci říct jenom to, že studovat je takové velké dobrodružství, které, když si to člověk dopřeje, mu může vyplnit jaksi život. A vychovala jsem při tom studiu 3 děti, úspěšně všechno jako vypadalo tak slibně, zaměstnání se mě líbilo, všecko, co jsem dělala a kromě toho technického, co bylo to základní, jsem měla ještě to další, tedy potom tu duchovenskou činnost, takže to bylo takové příjemné. Vyvážené, bych řekla.
0: Tak ano, u vás je to jasné. Vy jste příklad toho, že na studium opravdu není nikdy pozdě, ale opravdu jste mě pobavila tím, že pán farář rozhodl o tom, co budete studovat. Teologii.
1: Ano, protože
0: neskutečné.
1: Moje babička říkávala, maminka a pan farář se musí poslouchat.
0: Mm-hmm. No a co vám poradí dál, abyste studovala?
1: Co jsem teďka si studuju, tak co mě zajímá hodně ta psychologie a filozofie a tak, no, tak taky mě to posunulo v těch oborech, že jsem si začala vybírat literaturu.

0: No v každém případě vám to studium určitě pomáhá i v běžném životě, nejenom to studium teologie, ale právě to, jak čtete, jak se zamýšlíte.
1: Ano, ano,
0: naučilo vás to určitě to studium práce s počítačem, pracujete teda s umělou inteligencí, takže vás to posunuje. Dovolíte mi osobní otázku, kolik je vám let? Omlouvám se, jestli jste to říkala, že jste se to přeslechla. 75.
1: No, ještě jsem loni celý rok zaskakovala, když bylo potřeba, tak jsem v té náboženské obci, kde jsem působila předtím, tak jsem ještě zaskakovala celý rok i v tomto věku. No.
0: Tak tentokrát se loučím s velkým obdivem, paní Dano. Jsem ráda, že jste s námi teď vysílala, stálo to za to, bylo to přímo k tématu věcné. Obdivuju vás, že jste se do toho pustila i v pozdějším věku a hlavně do tak náročného studia.
1: Ano. Ano, je to jedno z nejnáročnějších i kvůli těm jazykům, co člověk musí vlastně udělat ze tří jazyků, takže
0: tak
1: není
0: vám
1: to.
0: Přeju, ať vám teologie dál přináší radost, klid a nové pohledy na život, ať z toho čerpáte.
1: Se prolíná do všech oborů, takže já teď studuju kde co, kvůli tomu, abych se prokousala nějakými úvahami našeho Komenského, kterýho teda opravdu to byl taky člověk, který náš národ posunul, myslím si, hodně.
0: Ano. Škola bez kázně je jako mlýn bez vody, tak tím jeho citátem můžeme zakončit dnešní povídání. Ať se vám daří.
1: Mějte se pěkně a dobrou noc všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Marcela Holanová, za minutu bude 3/4 na jednu poslouchat Český rozhlas Noční linku a teď také příběh pana Ládi, který volá až ze zahraničí. Je to tak?
1: Ano, ano.
0: Tak nám to přibližte, odkud.
1: Takže se slyšíme. Především děkuji vám všem, vám paní moderátorko, vás nám pohlásí, já jsem nový účastník, posluchač jako Noční linky asi tento rok, nějak tak, takže jste úžasná, určitě pěkná žena. A chtěl bych se poděkovat dnešní, slyšel jsem poslední paní Dana, já myslím, vykládá nádhera. Především paní doktorka Nora, děkuji za pozdrav, paní doktorko. Já bych, jestli na Facebooku, já jsem přesvědčený, že bychom se mohli takhle nějak kontaktovat. No já jsem novic v tady elektrotechnice, já jsem neměl to čas až teď, když jsem po úraze, takže jsem jako celkem moc nechodící, jenom s tím vodítkem, takže jsem opravdu rád, že můžu slyšet nádherné lidi, paní Jana Nevidomá, proto jsem nejvíce sorry, protože to je něco, to musí být něco hrozného. Jo, takže paní Jano, jste statečná. Děkuju, děkuju.
0: Dobře, Láďo, ale pojďme k vám.
1: Ano, no, tak to je, já jsem se vyučil automechanikem v Ústí na Rolicí. Jestli to víte, kde je, to jistě, že víte, kde je Ústí na Rolicí, Šestka Třebová, z Novohojčína se jezdilo rychlíkem na odvězovky každý
0: ano,
1: dva měsíce.
0: Ano, takže jste se vyučil čím?
1: Automechanik, no. A to byla chyba, jsem měl dražší začišníka nebo tak, něco takového, ale to je jedno. A nejlepší by bylo v mojem životě, kdybych, jak jdu zpátky, protože mám 81 roku, kdybych mohl jít zpátky, kdyby se to mohlo vrátit všechno, tak já bych šel studovat hudbu, zpěv a tanec. Tanec byla moje parketa s mojí ženou, jsme tančili všude na světě. No, Karabie, no. Kuba, Dominikána, Bahamas a to jsme prostě všude tančili. A takže to jsem určitě jsem to promeškal, měl jsem to i studovat. Ale nic se nedá vrátit, takže jak říkám, nechci to protahovat, aby mohli se dovolat ještě ostatní. Takže ještě, jestli byste chtěla něco vědět, tak prosím.
0: No Láďo, zatím teda víme, že jste se vyučil automechanikem a teď chcete studovat zpěv a hudbu, ale tak co bylo mezi tím, to jste dělal celý život opravdu toho automechanika jako práci, nebo nebyla příležitost k tomu, abyste dělal něco třeba právě s tou hudbou?
1: Ale byla ne, to bylo teď momentálně nepochopení. Já jsem řekl minutu před tím, že jsem udělal chybu, že jsem se šel učit automechanikem, ano. I když to bylo perfekt, jo.
0: To jsem pochopila, ano.
1: Ano, no ale já jsem si myslel, kdyby se to všechno nám mohlo vrátit, aby jsme se mohli rozhodnout studovat něco jiného.
0: No, tehdy,
1: tak já jsem řekl...
0: Já jsem si říkala, jestli vás to třeba teď ještě neláká, protože dneska se může začít studovat i v pozdějším věku.
1: Ale ano, ano, že já jsem ve svém mozkovou příhodu taky v loni a takže já jsem teď na tom nějak jinak. No, tak, ale to, jako bych, to byl můj takový sen. Vlastně teď je to, jo? Kdybych se to dalo změnit, tak bych šel jako na se něco jinému věnovat. Jenomže byla 19 na vojnu, potom jsme se ženili, jo? Rodili se děti, většina nám, jo? A takže už potom to všechno bylo jiné. Jakmile se dva lidi dají dohromady, tím pádem, když se vezmou, tak už se to všechno mění. Ne u všech, to je samozřejmě. Jo, to záleží na zájmech obou, čemu je třeba se věnovat. Studium. Jo. Naši kluci tady vyrostli, chodili do školy ty první, potom se nám tady narodil ten čtvrtý, ale to je jedno. Ale oni dělali si různé kurzy a studovali taky, ale většinou dělají, nechtěli studovat na nějaké ty vyšší, jako na doktory nebo takhle, ale takže jsou všichni kolem té techniky, no. Takže asi tolik, no já opravdu nevím, jak bych
0: Láďo, tak já myslím, že vy jste se vlastně musel naučit i s počítačem, protože předpokládám, že právě teď voláte přes počítač, je to tak? Takže vlastně se učíte
1: ne,
0: i v pozdějším věku.
1: Přes chytrý telefon.
0: No a dobře, tak není to počítač, ale i tak to chce
1: No je to,
0: umět.
1: To je vlastně počítač, to je vlastně počítač, to je
0: ano,
1: taky.
0: Někdy tady chytřejší než my, vidíte.
1: Ano, možná, no. A to se mi taky nelíbí, ta umělá inteligence, prosím vás, to je soubor úžasných komputerů, když lidi tam volají a ty odpovědi tam samozřejmě jsou, jenomže to je něco jako encyklopedie v těch knihách, dneska to není v knihách, je to právě tady v tom telefonu, v té technice, takže je to pohodlné, lidi vlastně nemusí už ani studovat, jenom se můžou ptát, no ale to je špatně, to je velice špatně. Takže asi tak lidi nečtou, málo ti mladí depák, to jenom se tak, všecko tak easy, snadně, jo? Takže tak asi.
0: No, je to opravdu pravda, že umělá inteligence možná lidi odvádí od bádání, protože, jak jste řekl, oni se zeptají, oni nepátrají, nehledají, nestudují a my se pak necháme někde rychle strhnout, ale já myslím, že ještě dost z nás má doma knihy a o to víc, že si uvědomujeme tu hrozbu, tak na to myslíme a věřím, že to nebude tak špatné právě tím uvědoměním si toho, jaká hrozba by to mohla být a že ty knihy opravdu budeme dávat jako dárky lidem, kteří je budou otevírat těm, myslím, mladším generacím a pochopí tu hodnotu těch knih.
1: Mohu něco říct ještě?
0: Ano.
1: Mohu říct. Já přemýšlím tyto dny, nebo že na otázku, kterou chci položit tady té umělé inteligenci, ale nevím přesně, co ještě se zeptám. Takže na tom strašně pracuju. A tak to je taky určité studium ve mně, že
0: dobře,
1: studuju.
0: Tak nám potom dejte hlavně vědět výsledek, dobře?
1: Dám. Určitě paní Jaruško. Taky vás. Všech vás mám rád a rád vás poslouchám. Tak se opatrujte. A světu mír, fašismus pryč. Pryč. Prosím vás. Děkuju.
0: Dnešní noční linka je u konce. Z vašich příběhů bylo krásně slyšet, že učit se můžeme opravdu celý život. Někdy nás k tomu přivede práce, jindy okolnosti a někdy prostě jenom chuť posunout se dál a splnit si něco, co jsme dlouho odkládali. Děkuji za všechna dnešní zavolání, otevřenost i povzbuzení pro ty, kteří možná právě teď váhají, jestli ještě není pozdě začít. Není. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a dobré ráno do dalšího dne.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu po každé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety, navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já jsem mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý to, my většinou nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechno se vykouřilo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, nad něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takové pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání, a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych ti jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat ne. Během toho čtení.
3: No, tak. Je.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zase by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi, přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal. Ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvíle má zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka. Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě vokolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30. To už bych nestihl seriál Na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde. To jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v Pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uvedl téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: No tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, to ty svý.
2: No mě do týmí koukla Naděja, já se do nich nedívám vůbec, já to nestáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekla, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald, republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no. Tak to byla taková doba, no. Škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě. Já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatej, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervóznělá. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posila toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
3: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
2: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovský, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
3: Lákadlo.
2: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky, Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
3: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. Tohle. No, tak... Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
2: Ne po skončení, no, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom pro vysvětlení.
3: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matičkou, matkou. Tady najednou bylo, přišli si obal žákovské knížky s vykřičníkem, no. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausepa. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jak jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K. K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov. T je textil. P je papír. KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
2: PE?
3: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
2: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
3: Ano.
2: S tím se šmelilo.
3: Ano.
2: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva. My se dobře učili, ty přede mnou.
3: No, ne všichni.
2: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
3: Ty byli takže, takový, no, jo, takový. Já byl takový.
2: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
3: ano,
2: tak za mě už byla předsedkyní.
3: A kariéra.
2: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykaj. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v 8. třídě nebo kdy a řekla, že má 100 chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
3: Jako,
2: hraješ si s ohněm, holka, no, ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned, tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho a otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
3: Ano, jo.
2: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla znovu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
3: Večírek.
2: Tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzy, jsme u maturity. A říkám, no tak, ale je to tak, ne?
3: No, a kupovitá oblbovačnost.
2: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že jsem, já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků. A bylo vždycky těžký najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestný, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, kdy jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise se vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propadl, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 3:45 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednoho učitele, který mě měl docela rád a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá 3. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek. Aha. A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty 3 samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říká, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to budu hrát přesně. A já říkám, já vím, no, tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnou dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti poved, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek, společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu
3: říct. Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mindrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. A pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku méně, než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to byl?
2: Sidol a petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako, ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: No, rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hájí Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění předvánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity.
2: No, nejvíce smál otec, v jeho šachtovce jsem ten účet našel, tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo, šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, po který jsem toužil, o který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet vodní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. a ten účest zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší

0: telefon a házet peníze z okna. Takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo všecko dobrý.
1: Všecko dobrý.
0: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. A říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju, a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli, a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a ty jdi schánět pro Janu.
2: Dobrý.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají a tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny, a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je tě divila se, Mat?

Tak a hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebe menší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho hned pustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku. Naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc. A občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě,
daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený. A ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého. A když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila, dárky jim hned vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc. A otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně. Jo, my vám taky, i do nového roku. No jo, jako loni, tak, taky tak. Tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim a tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.